0: Letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runway letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrynta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí.
1: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
0: Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmů republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o ní v minulosti jednaly opakovaně, jak připomíná Knížákův obhájce Lubomír Miller.
2: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
0: Rozsudek je pravomocný, žalobkyně ani Knížákův obhájce se neodvolali. Město Zlín dá přes 2 miliony korun na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Zásah v červenci trval 2 týdny. Šlo o největší požár v novodobé historii města.
3: Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 zlínských jednotek. Ty si mezi sebe rozdělí více než 800 tisíc korun na mimořádné odměny za zásah. Zbývající peníze město využije na obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport k prvnímu utkání 3. předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje trenér Východočechů David Horejš.
4: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty. Jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku. Jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bežiktaše.
0: Souboj Hradce Králové s Bešiktašem na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu, stejně jako úvodní zápas 3. předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a lotyšským RFS Riga, který začne v 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: D1 nehoda za Rousínovem a překážka za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Rousínovem. Na kilometru 222 policie hlásí následky nehody. Osobní auto srazilo srnu, která má ležet v levém pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí před odbočkou na Domašov na kilometru 169 nepojízdný kamion. Je v odstavném pruhu, na místě to řeší policie. Na D1 čekejte překážku i směrem z Prahy do Brna. U sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Vybočuje se doleva, místo je označené a projíždí se bez zdržení. A v Praze pokračuje noční údržba ve Strahovském tunelu. Uzavřené jsou oba směry, mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky jen ujediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, společnost vám dělá Jiří Štefl.
7: A to i ve 2:05 začíná telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o novou knihu, o novou detektivku Zmizení mladé dámy. Telefonní čísla, která vytáčíte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
8: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Anabel ve vysílání čtvrtečního ročního radiožurnálu v pravidelný čas už otevíráme telefonickou soutěž. Tenhle týden hrajete a soutěžíte o novou knihu, o novou detektivku Zmizení mladé dámy. Je to nová kniha, o kterou voláte právě na tahle telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Mythworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jirka, zdraví Jirku, tak vás zdravím, dobrý den.
2: Pěkný večer.
0: Jak se máte dneska v noci, proč nespíte?
2: Tak asi z horka, už rád bych spal, ale...
0: Máte u sebe někde teď teploměr, kolik měříte doma?
2: No, není to až tak špatné, ale nějakých 25.
0: Možná by to mohlo být o trochu méně teď v noci ještě stále.
2: Mohlo by to být méně, on tady otevřené okno, ventilátor puštěný.
0: No. Ale moc to nepomáhá, že jo?
2: Pozme, no.
0: Tak Jirko, pojďte teď vyhrát v telefonické soutěži. My se vydáme opět v soutěžní otázce do Londýna, kde se můžete vydat díky té nové knize taky. V Londýně najdeme i jednu velmi známou novogotickou hodinovou věž, ta se jmenuje Clock Tower. No a mě by zajímalo, jak se jmenuje ten největší zvon, který je uvnitř. Víme, nebo dáme tři možnosti?
2: No, dal bych ty možnosti, nevím.
0: Dobře, tak buď za A je to Big Ben, za B je to Golden Eye, za C Tower Bridge. Jak se jim...
2: No, Big Ben je známý zvon.
0: A už končete, už nic jiného nedodávejte. Trochu jsem vám pomohl. Je to Big Ben samozřejmě, ten největší. On občas se to plete, protože občas říkáme, že jdeme se podívat na Big Ben a všichni myslíme právě tu věž, ale tak se jmenuje ten největší zvon, který je uvnitř Clock Tower. Takhle nějak to zní, když se všechny ty zvony rozezní. Známá melodie. Slyšel jste ji někdy, Jiří, naživo v Londýně?
2: Naživo ne, neměl jsem to štěstí nebo čest, ale bývá to u zvonku domovních.
0: Ano. Já jsem trochu mladší ročník a my jsme to dokonce měli tuhle melodii jako školní zvonění ve škole. My jsme neměli klasické zvonění, ale měli jsme právě Big Ben, tuhle melodii. Tak Jiří, pro vás dobrá zpráva, nová kniha je vaše, tak budete číst vy nebo někomu věnujete?
2: Rád přečtu.
0: Tak doufám, že se bude líbit tahle detektivka. Ještě mi prosím zůstaňte na telefonu a přeju hezký čtvrtek. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Připomněli jsme si tedy londýnský Big Ben. No a v našem vysílání za chvíli uslyšíte taky o historii časového znamení, které letos slaví 100 let. Takže u toho času ještě zůstaneme. Pravda, to už jsou jiné zvuky než Big Ben. Tady je vysílání nočního radiožurnálu 2 hodiny 12 minut. Díky, že s námi trávíte tu dnešní středečně čtvrteční noc.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, za chvíli bude půl do třetí. Další zprávy opět uvodí časové znamení, které mimochodem letos slaví 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původní 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo. Buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl třetí. Přehled zpráv s Monikou Chmilovou.
1: Při včerejším výbuchu auta u ruského Jekatěrinburgu utrpěl těžká zranění šéf uralské továrny na výrobu dronů Vladimír Tkačuk. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na záchranáře. Podle nich lékaři bojují o Tkačukův život na jednotce intenzivní péče. Řidič vozu explozi nepřežil. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Příčina výbuchu není známá. Podle TASS začalo trestní vyšetřování. Úřady se k věci zatím oficiálně nevyjádřili. Maďarská vládní strana TISA chce volit nového prezidenta příští týden v úterý. Strana požádala zastupující šéfku parlamentu Aniko Halerné-Nagyovou, aby volbu oficiálně vypsala. Svého kandidáta ale nejsilnější parlamentní strana zatím nepředstavila. Premiér ze strany TISA Péter Maďár se v posledních dnech setkal s několika možnými kandidáty. Jestli se schůzky týkaly obsazení postu hlavy státu, ale nepotvrdil. A teplotní rekord pro středu překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z více než 170. Nejtepleji bylo včera ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. To je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Dnes se má extrémní horko zmírnit. V pátek by pak teploty už neměly přesáhnout 30 stupňů. Sport. Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili. Na turnaji skončí pátí a nebo šestí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u všech chvil má překážka u 9 křížů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je teď poměrně živo u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Na místě jsou ještě další vozidla, vše v odstavném pruhu a zřetelně označené silničáři. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstal v odstavném pruhu stát kamion. A na místě policie zřejmě také asistence a pohybují se tam lidé. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem se teď projíždí plynule. A v Praze dnes v noci je uzavřený obousměrně strahovský tunel kvůli noční údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. K večeru pak začne srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Zprávy kdykoliv taky na můjrozhlas.cz. Přeju vám dobrou, klidnou noc čtvrteční s datem 6. srpna na hodinách teď 4 minuty po půl třetí. V čase do třetí hodiny přineseme taky další kvízovou otázku v našem letním projektu Letní autoškola radiožurnálu. Najdete ho taky na můjrozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Dehydratace, úžeh nebo popáleniny. Tyhle obtíže teď nejčastěji u svých klientů bezdomová řeší pracovníci sociální ambulance v jihlavském azylovém domě. Před spalujícím žárem se není na ulici kam uchýlit a stížený mají

0: i přístup k pitné vodě. Přes den proto tráví čas aspoň ve společenské místnosti azylového domu.
1: Mohu k někomu přisednout?
2: Rutilek Václav.
1: Jak se cítíte v těchto vedrech?
2: Takže vedra se zvládají tím, že to musíme zkrátka přežít díky vodě a vydržet. Jinak se to nedá.
1: Mohu se vás taky zeptat?
3: No prosím. Vránova Ivano.
1: Jak zvládáte to počasí v posledních dnech?
3: No, dobře ne, ale já jsem většinou tady vevnitř, protože nemůžu moc chodit, takže obstojně tady.
1: Jak tady trávíte ten čas? Hrajete třeba nějaké hry, povídáte
3: ne,
1: si?
3: Ne, tak díváme se na televizi, a nebo chodím mít nádobí.
1: I na dvorek jihlavského azylového domu teď klienti vychází jen ve chvílích, kdy si chtějí zakouřit. Ve stínu sedí Martin Chaloupecký.
4: Má to na mě hrozný vliv. A jsem úplně hotový celý den, fakt si sám. Posledně, když byly poprvé ty 35 stupňový jako teploty, tak jsem tady seděl na hradbách a takhle sedím na ty lavice a má se mě takhle motal celý svět, levá a pravá. To bylo fakt hrozný. Takže já většinou jsem tady, protože tady už se můžu schovat a spoušet tím vetrem do toho chladku. No.
1: O lidi se stará sociální pracovník David Rydlo.
5: No, tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. Případy třeba lidí, co usly na sluníčku, jo, měli spálené ruce a tak. Já si myslím, že třeba pro člověka bezdomova je špatná dostupnost pitné vody. Jak nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
1: V současných teplotách nejen lidem bezdomova nejvíce hrozí úpal, úžeh a potíže způsobené dehydratací. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radio

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli si zahrajeme skupinu Cars, přidáme taky aktuální zelenou vlnu. No a na silnicích budeme i teď. Čekáte na křižovatce na zelenou, ať už jako chodec nebo řidič, a slyšíte, že se blíží houkání sirény. Jako chodec asi spíš uděláte krok dozadu, ale co auta? Můžou třeba do křižovatky naopak vjet i na červenou.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat? Teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom úhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Teď jsou 3 hodiny. A tady jsou noční zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Lékárníci budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. Rusko pokračovalo v útocích na jih oděské oblasti. Údery zranily nejméně jednoho člověka. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise. Stal se jim bývalý reprezentační obránce Radim Byčánek. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami teploty do 37 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
4: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
3: Rusko přes den i večer útočilo na cíle v oděské oblasti. Terčem byla přístavní infrastruktura, podniky i obytné domy.
5: Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém kanálu informoval o poškození 7 domů, několika osobních aut a jednom zraněném. Ruské rakety a proudové drony zasáhly podle záběrů ze sociálních sítí také jednu z nákladních lodí. Při včerejším útoku na jeden z podniků na jihu oděské oblasti zahynul 62-letý muž, který nestačil doběhnout do krytu a 8 lidí bylo zraněno, z toho 3 ženy, uvedla oděská prokuratura. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Studentského Oscara v kategorii experimentální film získal český snímek Folklor režisérky Viktorie Štěpánové. Oznámila to Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře ji uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Co to přesně pro film znamená, popisuje jeho distributorka Alexandra Hroncová.
6: Film postupuje mezi těch, je to vždycky jenom pár, několik, řekněme jako třeba 2-3 desítky nejlepších filmů z celého světa. A znamená to, že film budou dále hodnotit akademici Americké akademie.
3: Jestli se Folklor dostane do širší nominace Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Sport. Disciplinární komisi hokejové Tipsport Extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
7: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Byčánek, 10 let působil v zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Všechrov má omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru opravují porouchanou cisternu. Vše je v odstavném pruhu, na místě stojí více vozidel a pohybují se tam lidé, tak dejte pozor. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s dalším omezením za Humpolcem. Mezi 95. a 96. kilometrem je kvůli noční opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Projíždí se plynule levým pruhem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, kvůli práci na vozovce kolona se netvoří. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami i silnými. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno a přehánky nebo bouřky jen ujediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách nejčastěji kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: Na včase do čtvrté pro vás mám třeba nový díl z pravodajského podcastu Vinohradská 12. Uslyšíte ho zhruba za půl hodiny. Teď 3 hodiny 6 minut čtvrtek 6. srpna. Dobré jitro.
0: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: skupina Činasky za chvíli bude 15:45. Soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn nebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
1: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců, je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
2: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
5: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem, poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
2: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká ministr Tejc.
4: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak, to neupřesnilo. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Suché a horké počasí zvyšuje riziko požáru. Další téma varují před tím i vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě, kteří zkoumají, jak rychle může oheň ve vysušené krajině vzniknout. Stačí k tomu nepozornost u grilu, ale i špatně položená skleněná lahev.
1: Budeme si demonstrovat, jak snadné je vlastně zapálit dralou slámu v tomto počasí. Jo.
2: Mám teď v ruce pytlík pšenice. Jsem v takové speciální místnosti s Adamem Tomíčkem z Vysoké školy báňské. Vidím tady jakoby ohořelé dveře a nějakou mísu, která už taky asi nějaký požár zažila.
1: Představte si, že tohle toto je v nějakém pásu 100-metrovém na poli. Stačí jediné místečko, kde to zapalíte a je to, říkám, horizontální vzorek, který teda z hlediska dispozice hoří velice špatně. A vidíte, že se to šíří úplně hravě, prohořívá to do hloubky, nezůstává prakticky žádný nezhořelý zbytek.
2: Adam Tomíček přiznává, že když je mimo práci a rozlíží se kolem sebe, tak přemýšlí nad tím, co jak rychle hoří.
1: Jsme samozřejmě trošku profesně deformovaní. Vidíme prostě kolem sebe, tak jako kdybyste viděli, že je kolem vás rozlitý benzín, tak to působí podobně, protože skutečně ta zapalitelnost je extrémní a je velice nebezpečné jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm a nebo poblíž těchto prostor.
2: Výstupy z laboratoří Fakulty bezpečnostního inženýrství ale neslouží jenom k tomu, abychom viděli, co jak rychle hoří. Dají se použít jako vstupní data pro různé aplikace a palivové modely, jak mi vysvětluje Martin Trčka.
3: Pokud zkoumáte požárně technické charakteristiky, výstupy těchto vlastností těch hořlavých látek představují nějaké základní parametry, které potom následně potřebujete například pro vyšetřování příčin požáru. Dnes se velmi hojně využívají v oblasti modelování požáru. Bez těchto hodnot ten model neumí fungovat.
2: Je pravděpodobné, že se sucha budou vracet častěji a s nimi i letní požáry. Z Ostravy Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Tři hodiny 30 minut. Teď Monika Chmilová a zprávy.
5: Německá policie v noci na středu na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením. Potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží našli zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s pravděpodobně jiným a zatím neznámým letícím objektem. Pachatelé ani jejich motiv zatím nejsou známý. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt srážku nákladního letadla s neznámým objektem označil za hybrid. Útok. Izrael odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. Podle serveru The Times of Israel to potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Washington přitom zaručil, že izraelské stažení z palestinského území nastane až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamás. Právě demilitarizace Hamásu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Hamás potvrdil, že souhlasí s návrhem z minulého týdne, který ale Netanyahu odmítl. A krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muže hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Kvůli změně trestního senátu začne soud věc případ projednávat od začátku.
1: Sport.
5: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Ten v minulých týdnech navrhoval prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. V pátek od tohoto plánu ale po kritice oficiálně odstoupil. Vedení FIFA se v prohlášení zároveň omluvilo za chyby ve zmiňovaném návrhu na prodej práv. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D11 u Sadské a překážka na D1 u Všechrom. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, vybočuje se do levého pruhu. Místo je označené a jede se bez zdržení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už u sjezdu na Velké Popovice cisterna nepřekáží. Na 15. kilometru ale ještě zůstalo dopravní značení v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 opravili kamion a na místě zůstaly kužely uzavírající odstavný pruh. A v Praze skončila noční údržba ve Strahovském tunelu. Opět průjezdné jsou oba směry, tedy jak na Břevnov, tak na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východním polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. A ve vysílání radiožurnálu teď uslyšíte další část letního speciálu z zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kuciak otevřel dveře svého domu ve Velké Mači a vrah vystřelil. Pro peníze si pak dojel k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018 dodnes hýbe děním na Slovensku. Přinášíme čtvrtou epizodu četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je čtvrtek 6. srpna.
8: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 4. Časť 1. Výrečný sprostredkovateľ.
7: Neuplynulo ani 24 hodin od akce News, během které policisté zadrželi první podezřelé a svět Zoltána Andruška se obrátil vzhůru nohama. Majitele pizzerie vzbudila ve 4 ráno, zásahovka se samopaly, prohledala mu dům a pak ho odvezla do Nitry, kde ho policisté zavřeli do cely předběžného zadržení, než s ním začali provádět další úkony. Od začátku byl Andruško odevzdaný. Nekladl žádný odpor. Ke všemu se chtěl přiznat. Pozdě večer, přesně ve 22 hodin a 15 minut, ho posadili před vyšetřovatele a začali s výslechem. Unavený chlapík nic nepopíral. Bez okolků prohlásil, že právě on sehnal vrahy novináře Jána Kuciaka. Zatímco vypátrání tří podezřelých předcházelo půlroční úsilí vyšetřovacího týmu, teď se na policisty usmálo štěstí. Andruško z voleje vyklopil jména svých známých, kterým vraždu zadal, a taky popsal svoji roli v případu. Trestný čin spáchali Tomáš Sabo a Miroslav, příjmení teď z hlavy nevím, vypovídal Andruško. Hned na to dodal, že objednávka přišla od Haleny z Komárna, která bydlí na okružní cestě. Ale i její příjmení mu v té vypjaté chvíli vypadlo z hlavy. Vyšetřovateli vyprávěl, že podle původního požadavku měli novináře unést, aby se jeho tělo nikdy nenašlo. To se však nestalo. Místo toho policie objevila hned dvě mrtvá těla v domě ve Velké

0: že Kočner jí řekl, že mu ten novinář strašně vadí a kazí mu obchody a že má kvůli němu svázané ruce. Tohle byl další klíčový moment vyšetřování. O Aleně z Komárna slyšeli policisté poprvé. Kočnera sice vyslechli hned první den vyšetřování, on ale tvrdil, že na Kuciaka neměl vůbec vztek. Teď ale měli vyšetřovatelé v rukou výpověď muže, který svoji účast na vraždě přiznal a Kočnera označil za koncového objednavatele. Andruško si myslel, že ještě předtím, než dostal zakázku na vraždu novináře, musel Jána Kuciaka někdo sledovat. Alena, o které během výslechu pořád mluvil, ale nikdy nezmínil její příjmení, mu totiž měla na počítači ukázat celou složku s informacemi o Kuciakovi, která obsahovala i fotodokumentaci. Ten text byl profesionálně napsaný, takže ten člověk, co to dal dohromady, musel mít dobře ověřené informace, protože tam byly fotky Kuciaka a adresa ve Velké Mači i další údaje o něm, vyprávěl Andruško. Dvojice nájemných vrahů, Tomáš Sabo a Miroslav Marček, kterou Andruško najal, si pak jezdila Kuciakův dům prohlížet. Andruško přiznal policistům, že se jednou s nimi vydal i on. Když bylo 21. února 2018 po vraždě, přijeli za Andruškem oba muži autem do obce Chotín, kde bydlel. Všiml si, že Sabo seděl na místě řidiče a Marček na sedadle spolujezdce. Tomáš mi řekl, že tu práci zvládli. Já jsem měl pocit, i když to neřekli přímo, že to udělali ten den. Nedozvěděl jsem se od nich, kdo z nich to provedl a radši jsem se na to ani neptal. Zadlužený podnikatel se policistům snažil vyklopit všechny důležité detaily, na které si v tu chvíli vzpomněl. Jakoby ze sebe chtěl dostat všechno, co v sobě tolik měsíců nosil. Místy ale působil chaoticky. Před půl jednou v noci prohlásil, že je už unavený a nedokáže přesně odpovídat na otázky. A tak výslech ukončili. Ženu z Komárna, o které mluvil, policie druhý den ráno zadržela a Andruška spolu s dvojicí Sabo, Marček, obvinili z podílu na vraždě. Následoval druhý výslech Andruška a to už odpovídal na celou řadu otázek. Tvrdil, že jeho kamarádka Alena na něho s provedením vraždy tlačila a on se jí bál, protože měla kontakty. Znovu se dostal i k momentu, kdy ho navštívili Sabo s Marčekem. Tomáš Sabo řekl, že v domě u Kuciaka byla ještě jedna žena a že zastřelil i ji. Řekl, že náhodou byla doma i ona a že neměl jinou možnost. To mi vyprávěl ten večer v garáži, u mě, v Chotíně. Na začátku přitom Andruško tvrdil, že nevěděl, jak měli bratranci rozdělené úkoly. Svým popisem schůzky mohl před policisty vyvolat dojem, že v domě střílel Sabo. Ten mu ale pouze tlumočil dění na místě činu, protože všechny podstatné rozhovory vedli spolu, nikoli s Miroslavem Marčekem. Se stejnou hypotézou pracovali policisté už před výslechem Andruška. Právě Sabou v soukromý mobil zachytili ve Velké Mači, ve chvíli, kdy na něho někdo zavolal ze druhého, tedy toho takzvaného pracovního telefonu pachatelů. Potom identifikovali taky auto jeho otce, ale především znalkyně připustila, že na kamerových záznamech u fotbalového stadionu ve Velké Mači může být právě Sabo. A po jeho zadržení u něho našli i náboj, který byl ve stejném zásobníku jako náboje nalezené v domě ve Velké Mači. Verzi o Sabovi jako střelci potvrzovalo tolik okolností, že se jí vyšetřovatelé drželi ještě další měsíce. On však od začátku svoji vinu na dvojnásobné vraždě popíral.
1: Část druhá. Bylo to trochu jinak.
0: Miroslava Marčeka po zadržení trápilo nejvíc to, jestli by mohl zavolat do práce a říct šéfům, co se stalo. Požádal o to vyšetřovatele ještě před začátkem prvního výslechu. Situaci odhadl správně a pochopil, že se do zaměstnání hned tak nevrátí. A s vozením klientů do Budapešti, čímž se mimo jiné taky živil, je na delší dobu konec. I když byl ochotný vypovídat, moc toho na srdci neměl. Já k tomu nemám co říct, ani napsat.

0: Můj jediný trestný čin, kterého jsem si vědom, jsou ty zbraně, ty škorpiony, které se u mě našly. To je vše, co jsem chtěl uvést. Po 20 minutách bylo po všem. Pak Marčekovi vzali otisky prstů, vzorky DNA a vyfotili ho ze všech stran, jak to lidé znají z detektivek. Krátce na to putoval do cely předběžného zadržení, kde čekal na další postup. V té době ještě neměl obhájce a ani si nikoho nevybral. Proto mu přidělili advokáta Martina Endrédyho. Druhý den Marčeka obvinili. Ani během následujícího výslechu toho tento bývalý voják moc nenamluvil. Obvinění nejsou založena na pravdě, nebudu dál nic říkat ani odpovídat na otázky. To bylo vše, co z něj vypadlo. Slíbil ale, že promluví později. Jeho mlčení pak trvalo celé měsíce. O vraždě nic neřekl, ani když ho vyslýchali několik dní po obvinění Mariana Kočnera, tedy v březnu 2019. To už Marček seděl ve vazbě půl roku. Lidé, kteří s ním tehdy přišli do kontaktu, si ho pamatují jako málomluvného člověka. Na nic si nestěžoval, neprojevoval emoce, ani nic nekomentoval. On si za 6 hodin neřekl ani o vodu. Choval se opravdu jako voják, vyprávěli po letech očití svědci. Po Marčekově standardně strohém březnovém výslechu potřebovali policisté naplánovat i další vyšetřovací úkony v sídle Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. A Marček najednou, jen tak mimochodem, před policisty prohodil, ono to bylo trochu jinak. Pak ještě dodal, že by k tomu mohl i něco říct. Ještě před pár desítkami minut všechno popíral a najednou chtěl promluvit. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z ničeho nic. Bez vyzvání. Bez naléhání, bez předchozích náznaků či signálů. Bez toho, že by ho někdo navštívil ve vazbě, vytěžoval ho nebo mu nabízel úlevy za spolupráci. Bývalý voják se prostě rozhodl, že víc než rok poté popíše vyšetřovatelům svoji skutečnou roli v případu vraždy novináře a jeho snoubenky. Vyšetřovatelé tedy naplánovali nové termíny výslechů. Byl čtvrtek, 11. dubna roku 2019. Bývalého vojáka Miroslava Marčeka znovu převezli v neprůstřelné vestě a maskáčových kalhotách do budovy NAKA v Nitře. Posadili ho do výslechové místnosti a připravili kameru. Na tento přelomový výslech se přišel podívat i dozorující prokurátor Vladimír Turan a advokáti dalších obviněných. Mezi nimi byl nově už taky Marek Para, obhájce čerstvě obviněného Mariana Kočnera. Z dosud zamlklého Marčeka se valil takový proud informací, jaký zřejmě nečekali ani ti největší optimisté v místnosti. A netýkali se jen vraždy mladého páru ve Velké Mači. Marček se rozhodl pro podrobnou výpověď, ve které poprvé promluvil taky o plánovaných, ale nikdy neprovedených vraždách. V jeho podání to znělo, jako by voják podával hlášení. V roce 2016 se Marček přes svého bratrance Tomáše seznámil se Zoltánem Andrůškem a další rok od něho dostali objednávku na vraždu tehdejšího státního zástupce úřadu zvláštní prokuratury Maroše Žilinky. Na přelomu let 2017 a 18 přišel požadavek na likvidaci novináře Jána Kuciaka. Společně s Tomášem Sabojem si ho měli vyslechnout od Andrůška v jeho pizzerii v Komárně. Andrůško jim pak o tom, koho měli zabít, poskytl podrobnější informace. Kde Kuciak bydlí, jaké má auto, prostě informace o něm. To všechno nám řekl při jednom setkání u něho doma na dvoře, kam jsme přijeli v Sabově Peugeotu. Andrůško měl mobilní telefon, ve kterém byly údaje o panu Kuciakovi a adresa bydliště, kterou si pan Sabo zapsal na nějaký papír. Mám dojem, že v tom mobilu byly i nějaké fotky. Vypověděl Marček. Bývalý voják si pamatoval snímky Kuciaka v černé mikině a zdálo se mu, že byly pořízeny za slunečného počasí. Podle oblečení a světla usoudil, že vznikly ještě před zimou. Potom popsal, jak jezdili do Velké Mače obhlížet terén. Naplánovali trasu, sehnali zbraň. Nejdřív se zaměřili na novinářovi ranní odjezdy, potom zase na jeho večerní návraty. A nakonec přišla pasáž, která úplně rozbila verzi vyšetřovatelů o tom, jak si obvinění rozdělili role. Bývalý voják Marček přiznal, že střílel on, A ne Sabo, jak se policisté mylně domnívali. Marček pak vysvětloval, že původně plánovali vraždu Jána Kuciaka jinak, než jak ji nakonec spáchali. Řidičem měl být Andruško a do domu novináře měla jít dvojice bratranců z Kolárova. Změnilo se to, protože Andruško byl dost nespolehlivý, popisoval muž, který se právě přiznal ke střelbě na Kuciaka a jeho přítelkyni. Promluvil taky o vražedné zbrani, kterou podle jeho slov získali od jistého Lásla Krejčíka z Maďarska. O úpravu tlumiče požádal Sabo svého známého Mariana Sehnala. Marčekovým úkolem bylo sehnat náboje a upravit je tak, aby fungovaly i s podomácku upraveným tlumičem. Bývalý voják je rozebral a postupně snižoval množství střelného prachu. Vážil ho po mikrogramech, aby zjistil, kolik jeho třeba, aby se náboj v tlumiči nasazeném na pistoli nezadrhl, ale vyletěl ven. Střelec nicméně musel zbraň po jednotlivých výstřelech ručně natahovat. Když se Marček a prokurátor Turán zeptal, proč upravoval munici, obviněný muž zněl jako odborná příručka. Aby se snížila rychlost střely, aby byla pomalejší než rychlost zvuku. Smysl to mělo ten, aby tlumič fungoval, protože při překročení rychlosti zvuku tam vzniká ten výbuch. Poprvé si Marček zbraň do velké mače vzal už 19. února 2018. Vystoupil z auta Tomáše Saboa a šel kolem fotbalového stadionu, kolem místní pizzerie, až k domu novináře a archeoložky. Takže přesně tak, jak to během vyšetřování zmapovala policie. Branka před domem nebyla zamčená a Marček vešel do dvora. Ušel ještě pár metrů a všiml si, že v kuchyňce sedí dvě osoby. Kušnírovou jsem nikdy předtím neviděl, ale Kuciaka jsem poznal podle fotek. Původně jsem ani nevěděl, že se jmenuje Kuciak. Věděl jsem jenom, že je to cíl. Pak jsem odtamtud odešel s tím, že tam byla ještě jedna osoba navíc, vypověděl obviněný. Přesné datum vraždy neměli stanovené, ale podle Marčekových slov začal Andruško tlačit, že to spěchá, že to už mělo být hotové. Druhý, a tentokrát už dokonaný pokus, následoval o dva dny později. Marček vyprávěl, že si vzal černý delší kabát, nákrčník a kalhoty. Venku mrzlo, ale jemu zima nevadila. Oblékl se dobře. Známou trasou došel k domu na adrese Velká Mača 558. Vstoupil na pozemek, ale v domě nikdo nebyl. Vešel proto do letního domečku, který stál napravo od rekonstruovaného domu. Tiše tam čekal, až se majitelé vrátí. Martina s Jánem přijeli po 7. večer. Vrah na místě vyčkával víc než hodinu a půl. Už z toho domečku jsem viděl, že jsou dva. Pak jsem je sledoval, tak jak jsem to už popsal. Jestli se nerozdělí, jestli někdo z nich neodejde. Nikde jsem si tam ani nesedl. Až když ta jeho přítelkyně šla na záchod, teprve tehdy jsem se rozhodl jednat s tím, že ona tam přitom nebude. Zaklepal jsem, otevřel mi Jan Kuciak. Vystřelil jsem poprvé. Z podomácku upravené pistole vyšly hned dva projektily a novináři prostřelili srdce. Marček chtěl vypálit ještě jednou, ale zbraň podle jeho slov nevystřelila, zasekla se. V tom okamžiku zahlédl Martinu Kušnírovou. Vydal se za ní. Marček ve vypjaté situaci zbraň dvakrát až třikrát násilím ručně natáhl a už ji měl znovu připravenou ke střelbě. Ona utekla do kuchyně a já jsem šel za ní a trefil jsem jí do hlavy. Mechanicky popsal závěr vražedné scény. Vyšetřovatel se vyptával na detaily. Marček odpovídal jako stroj, suše, bez emocí. Vybavilo se mu, že Jána střelil do hrudi. Ten narazil zády do zdi a spadl na schody, tváří dolů. Po zastřelení Martiny chtěl už Marček odejít, ale nakonec znovu ručně natáhl zbraň. Prý ještě jednou vystřelil na Jánovu hlavu, aby mu zasadil ránu jistoty. Byl na těch schodech, tak tam ležel, klečel, spíš ležel a když jsem ho trefil do hlavy, viděl jsem, jak se mu rozfoukly vlasy. Zavřel jsem za sebou dveře a šel jsem pryč.
1: Časť tretia. Strelec dostal menej peňazí.
0: Miroslav Marček popsal svůj odchod z místa činu i z Velké Mače úplně shodně s tím, co zjistil vyšetřovací tým. Když za sebou po asi 2 hodinách zavřel vstupní branku a vytáhl mobil, všiml si SMS zprávy a zmeškaného hovoru z pracovního mobilu Tomáše Saboa. Ten už byl pořádně nervózní. Marček byl pryč příliš dlouho. Bývalý voják po 9:30 večer konečně podle dohody prozvonil bratrance Tomáše a ten okamžitě vyrazil autem ke křižovatce nedaleko fotbalového hřiště ve Velké Mači. Odtud společně odjeli zpět do Kolárova. Ještě se potřebovali rychle zbavit zbraně i nábojů. Marček to popsal takhle. Hodili jsme to do řeky. Pod most, vedoucí z Kolárova do Komoče, hned před prvním pilířem. Jde se tam z hráze na konci naší ulice, jinak se tam dostat nedá. Tomáš řekl, že on je rybář, že on ví, kde jsou ty silné proudy. Tak říkal, že tam je ten nejsilnější proud. Já jsem to všechno podával Tomášovi a on to tam házel. Hodili jsme tam náboje, rozebranou zbraň, tlumič, ten zásobník, ten zůstal v batohu, veškerou munici. Házel to tam on, uzavřel Marček. Dvojice pak pokračovala do Komárna a odtud do Chotína, kde žil Andruško se svou přítelkyní. Tomáš si s ním povídal, řekl mu, že tam zemřeli 2 lidé. Zoli, to jako Zoltán Andruško, řekl, že dobře, že v pořádku, že zařídí peníze, vypovídal Marček. Ten pak Andruškovi předal kabát, který měl na sobě ve Velké Mači, aby ho spálil. Kalhoty si nechal. Policie je potom našla u něho doma. Vyšetřovatelé se pořád dokola snažili zjistit, jak to u bratranců fungovalo. Proč náboje upravoval Marček a ne Sabo? A proč vraždil právě bývalý voják a ne ex-policajt? Z prvního 5-hodinového výslechu bylo i nezainteresovaným lidem zřejmé, že v této dvojici velel právě starší Tomáš a že Miroslav mechanicky plnil úkoly. Jakoby si ani neuvědomoval, že ta nejšpinavější práce zůstala na něm. O tom, kdo z koho profitoval, svědčí následující řádky. Andruško hned po zadržení policistům přiznal, že za zorganizování vraždy dostal od Aleny Žužové 50 000 eur, ze kterých si nechal 10 000 pro sebe. Zbývajících 40 000 eur předal Sabohovi a ten se měl podělit se svým bratrancem. V tomto případě platila zvláštní matematika. Sabo Marčekovi řekl, že dostal jen 35 000 eur, tedy o 5 000 méně než ve skutečnosti, a přidal mu polovinu pouze z této částky, tedy 17 500 eur. Potom dělal, že je velký grant a střelci velkory se přihodil ještě 2 000. Ve skutečnosti však Sabovi zůstalo ještě o pár stovek víc, i když v den vraždy pohodlně seděl ve vyhřátém autě a čekal, až Marček stiskne kohoutek. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu máme za sebou 4. díl letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny – Vyšetřování. Napsala ji Laura Kel Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk, která taky namluvila v tomto podcastu názvy kapitol, a vydal ji Ringier Slovakia Media. My jsme výňatky přeložili, zkrátili a upravili pro potřeby podcastu. Laura na to samozřejmě dohlíže. Jak už určitě z minulých dílů víte, Laurina kniha i tento podcast vychází ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. To znamená, že neřešíme obnovený proces s podnikatelem Marianem Kočnerem a jeho kamarádkou Alenou Žužovou, kteří jsou obžalováni z objednávky, respektive ze zprostředkování vraždy. Tomuto příběhu se budeme věnovat zase někdy jindy. Závěrečný díl četby přijde v pátek. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Monika Chmilová.
1: Stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Papež Lev 14. na podzim navštíví Jižní Ameriku. Jablonečtí fotbalisté ve 3. předkole konferenční ligy nastoupí proti lotyšskému RFS Riga. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: 72% Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Celsia Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Kritický názor ke krokům státu zastávají častěji mladí lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Ke krokům státu jsou kritičtější voliči současné opozice z parlamentních voleb. Kritická je drtivá většina Pirátů, o něco méně voličů hnutí STAN a 80% voličů koalice Spolu. Naopak třetina voličů motoristů, čtvrtina voličů SPD a podobné číslo voličů hnutí ANO se domnívá, že stát podniká dostatečné kroky.
1: Do průzkumu se od pondělí do středy zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Kvůli úterní havárii vodovodu v ulici José Martího v Praze 6 je bez vody stále ještě asi 5000 odběratelů. Na svém webu o tom informovali pražské vodovody a kanalizace. Dodavatel zajistil náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až dnes kolem 13. hodiny. Papež Lev 14. listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay, oznámil to mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Lev 14. se narodil ve Spojených státech, v Peru ale působil jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství tak má i peruánské. Naposledy jižní část amerického kontinentu navštívil v roce 2018 papež František, který z Argentiny pocházel. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, říká hejtmanová náměstkyně Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
1: Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Vinklátové může proces trvat i několik let. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v 19 hodin rozehrají úvodní duel 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul. Jablonec už o hodinu dříve, tedy v 18 hodin, nastoupí do 3. předkola konferenční ligy proti lotyšskému celku RFS Riga. Srbský kapitán domácích Nemanja Tekijašky zmínil, jestli bude těžší vyrovnat se s kvalitou soupeře nebo s nepříjemným vedrem.
5: Už jsme trošku zvykli, už jsme hráli zápasy v tom horku i proti Varaždinu. Nebude to takový problém. Ale spíš s tom Rigom uvidíme, co nás čeká. Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
1: Oba duely odvysílá živě Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u sjezdu na Popovice a omezení na D11 za Sadskou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí dopravní značení v odstavném pruhu. Porouchané vozidlo už na místě není. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstaly na vozovce kužely po porouchaném kamionu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zúžením za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují výtluky a pracují v pravém pruhu. Na silnici 43 z Brna do Svitav čekejte překážku za Černou horou. Mezi sjezdy na Drnovice a Voděrady stojí porouchané vozidlo. Překáží provozu a v místě se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. K večeru začne srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Jiří Štefl.
0: Beru si ho od Moniky Chmilové, přeju dobré ráno, první hodiny nového dne čtvrtek, 6. srpna, 6 minut po čtvrté, dobré ráno.

0: minut a bude 4:45, dobré jitro. Současné vlny veder rozpalují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z VUT a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit nebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
2: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
1: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
2: Tuhle reportáž natáčíme dopoledne. V Brně by teď mělo být teprv 31 stupňů, očekává se 30. Máte tady termokameru.
3: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
2: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu.
3: Už můžeme vidět, že ta teplota rapidně narůstá. Tady už máme 35 stupňů Celsia. Je teprve 10 dopoledne. Okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
2: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
3: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
4: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Sukulentům stačí pár centimetrů, některé stromy potřebují až metr. To už podle Vystrčila zvyšuje nároky na nosnost střechy, údržbu i cenu.
3: Oproti běžné střeše je to nějaké souvrství, které dáváme nad rámec té nutné stavební konstrukce, aby ta budova fungovala spolehlivě z hlediska hydroizolačních schopností, statiky a stavební fyziky.
4: Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se ale náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
3: Ta cena bude různá. Ty popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
4: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
5: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
4: Upozorňuje ale, že rostliny s přísavnými kořínky nejsou vhodné pro všechny typy fasád. Třeba u polystyrenového zateplení. I to ale lze poměrně snadno vyřešit.
5: Pokud byste použili lanka a zase rostliny, které jsou ovíjivé, tak to určitě není problém. Je to nejjednodušší cesta.
4: A výběr vhodných druhů je mnohem širší než jen známý přísavník.
5: Třeba aristolochie, některá z vistárí, vináréva, dají se použít i třeba stromy, které jsou vedené jako taková palisáda. Známe to třeba z Alp, kde takto pěstují hrušky a meruňky.
4: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
5: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně, kde je takové nové sídliště a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží ty teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
4: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Mark Genzel, Radiožurnál.

0: Radio Žurnálu jsme vám hráli taky novou hudbu, tohle byl Bruno Mars. Současný tisk, bankovky nebo pohlednice, tohle všechno obsahuje časová schránka, která od včerejška leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí v Praze. Pokud ji někdo v budoucnu najde, dozví se třeba, kdo v roce 2026 v Česku vládl, nebo jak se dnes lidé baví a kde nakupují.
1: Přijde mi, že to je hezký a pokud někdy se zase jednou někdo rozhodne, že bude tady vykopávat na Václaváku nějakou díru a tu schránku jako vyndá, tak to určitě má jako smysl.
2: Marie Vaňasová každý den chodí přes Václavské náměstí do práce, mimo jiné kolem místa, kde je teď zakopaná časová schránka. Kdybyste měla možnost sama do takové schránky přispět, co byste tam dala?
1: Třeba nějaké fotky, jak to Václavské náměstí jako vypadalo třeba před tou rekonstrukcí, teďka během té rekonstrukce, možná bych tam dala nějaké noviny z dnešní doby, aby lidi věděli vlastně, co se dělo.
2: Právě noviny z tohoto týdne ve schránce skutečně jsou. Dala je tam ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
3: V té schránce je přibližně 30 různých předmětů. Je to spoustu vzkazů, jsou to mince. Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím.
2: Nebo třeba policejní nášivky, manžetové knoflíky i pivní sklenici.
3: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, je to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace, co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
2: Plastová bedna s předměty je uložená zhruba metr a půl pod rozestavenou tramvajovou tratí. Tu by stavbaři měli dokončit za 10 měsíců. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou v některých částech Václavského náměstí už hotové povrchy a zasazené stromy.
4: Ty práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
2: Vybudování zhruba půlkilometrové tramvajové tratě bude stát přes miliardu korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: teď je půl páté. A zprávy už má Jana Utendorská.
1: Bankovní rada České národní banky bude dnes odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání odborníků i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba stejná, tedy 3,75%. Hlavním důvodem opatrnosti centrálních bankéřů je obava z možného zrychlení růstu cen. Rusko přes den večer útočilo na cíle v Oděské oblasti. Terčem byla přístavní infrastruktura, podniky i obytné domy. Náčelník Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém kanálu informoval nejméně o jednom zraněném. Ruské rakety a proudové drony zasáhly podle záběrů ze sociálních sítí také jednu z nákladních lodí. Při včerejším útoku na jeden z podniků na jihu Oděské oblasti zahynul 62-letý muž a 8 dalších bylo zraněno. Celkem 13,5 roku za mřížemi má podle rozhodnutí soudu v ruském Kaliningradu strávit muž z Litvy odsouzený za špionáž. Podle rozsudku se jí dopouštěl mezi lety 2011 až 24, kdy ho odhalila ruská tajná služba FSB. Dotyčný měl nejmenované zemi předávat údaje, které by se daly využít proti bezpečnosti Ruska. Rozsudek zatím není pravomocný. A přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představí na bižuterní přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Součástí programu v tamním Eurocentru budou i koncerty nebo módní přehlídky. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola na turnaji kategorie Masters v Montrealu. Britta Fernley ho porazil 2-1 na sety. Barbora Krejčíková naopak končí na podniku v Torontu ve druhém kole. Rusce Samsonovové podlehla 0-2 na sety. Dál neprošla ani Linda Nosková, která prohrála s Američankou McNellyovou taky 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Humpolcem a taky na silnici 43 na Blanensku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Humpolcem. Mezi 95. a 96. kilometrem je kvůli noční opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Projíždí se plynulé levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna opatrně také u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru zůstalo rozmístěné dopravní značení. Po porouchané cisterně ta už na místě není. Odstavný pruh je ale uzavřený. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh a kvůli práci na vozovce kolona se netvoří. A na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s novým omezením u Sebranic na Blanensku. Až do neděle budou opravovat vozovku, čekají se kolony a pro ulehčení provozu je tam objížďka přes Svitávku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno, až je zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. K večeru začne srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku pak bude jasno až polojasno. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: A to ve čtvrtek 6. srpna. Dobré ráno, 4 minuty po půl páté.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Radiožurnálu pro vás taky z hudby Jordan Hatch. Za 5 minut bude 4:45. Sem tam se už najdou místa, kde dnešní noc nebyla tropická. Třeba v Moravské Třebové je teď necelých 18 stupňů a 19 naměříte v Táboře. V Čechách taky dneska po ránu počítejte s přeháňkou nebo bouřkami v tuhle chvíli na Berounsku a Kolínsku. No a my už taky voláme meteorologům z Českého hydrometeorologického ústavu. Na detaily o počasí budou po 5. hodině upřesňovat každou čtvrt hodinu. Je čtvrtek 6. srpna, z hudby teď Shakira. Dobré jitro.

0: 3 minuty po 3:45, čtvrtek 6. srpna, začínáte s Radiožurnálem Vetvetvet z hudby, za chvíli třeba Pink Floydi nebo taky Annie Lennox. No a do 5. hodiny stihneme ještě sport. Hodně rychlý vzestup má za sebou hokejový brankář Michal Postava. Ještě na jaře 2024 dochytal sezonu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející zajistil brněnské Kometě extraligový titul. No a v uplynulém ročníku už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když tedy do zápasu nenastoupil. Přechody do nového prostředí mu tedy evidentně problém nedělají.
1: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba, a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mě dost dařilo a byl jsem za to nesmírně rád.
2: Právě tyto detaily pomohly Michalu Postavovi k pozici nejlepšího brankáře AHL, co se týče úspěšnosti zásahu, a ceně Harryho Holmse pro nejlepší golmanskou dvojici soutěže a také povolání k prvnímu týmu slavného Detroitu Red Wings, i když jen do pozice náhradníka na lavičce.
1: Měl jsem z toho obrovskou radost, vlastně byli jsme v Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co jsem udělal, co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru, a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
2: První zámořská sezóna pro něj ale představovala mnoho změn. Třeba poloprázdné stadiony v takzvané farmářské soutěži AHL.
1: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show. Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidný město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku. Pak jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku.
2: Aktuálně se připravuje na ledě s týmem prvoligového Přerova, kde ještě na jaře 2024 dochytával sezónu. Za necelé 2 roky už seděl na lavičce týmu NHL.
1: Tohle je to určitě neskutečný, ojedinělej podle mě případ a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně 2 roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce. Myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek. Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší.
2: Říká hokejový brankář Michal Postava, který do zámoří odcestuje na začátku září. Z Přerova Adam Kodet, Radiožurnál.

Thank you.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
6: Radiožurnál 5 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
7: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Za nálezem dronu s výbušninou na letišti v Lipsku mohly stát i zahraniční síly, uvedl to německý ministr vnitra. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. A v Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíce žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
7: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runway letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrindta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí.
9: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
7: Město Zlín dá přes 2 miliony korun na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Zásah v červenci trval 2 týdny. Šlo o největší požár v novodobé historii města.
10: Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 zlínských jednotek. Ty si mezi sebe rozdělí více než 800 tisíc korun na mimořádné odměny za zásah. Zbývající peníze město využije na obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
7: V Česku přibývá pěstitelů technického konopí a roste i výměra, na které se plodina pěstuje. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí se má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole, říká mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
11: V oblasti zemědělských podpor provádí UGZUS na základě prověření Státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
0: Sport.
7: Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili, na turnej skončí 5. nebo 6. A záložník Karviné Samuel Šigut nebude 16 měsíců hrát fotbal, musí zaplatit pokutu 80 000 korun. Etická komise fotbalové asociace ho tak potrestala za účast v korupční kauze.
12: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 000 korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 000 korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D46 za Drysicemi a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce před Brodkem u Prostějova. Na 12. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Vybočuje se do levého pruhu, místo je označené, projíždí se ale bez zdržení. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Humpolcem. Mezi 95. a 96. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Kolony se zatím netvoří. A na silnici 38 ze Znojma na Jihlavu vyšetřují nehodu před Olbram kostelem. Osobní auto tam srazilo zvěř a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: V Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večery tam od západu přibude oblačnosti. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
14: 5:06 po další tropické noci začíná ranním radiožurnálem další den, který, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, nás nijak zásadně neochladí.

0: 32 ve Slezsku až 37 stupňů, takový bude dnešek. Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Většina lidí se také obává negativních dopadů přímo na svůj život. Vysoké teploty přesahující v uplynulých dnech 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
3: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích.
7: A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ránu je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: S vámi ranní Radiožurnál, to byl Zombr. Začíná další velmi teplý den. Teploty nás budou zajímat už za chvíli. Podrobné předpovědi počasí, pokud zajímají i vás, buďte s námi. Dobré ráno, je 4:15. Stále není jasné, co se přesně stalo. Nákladní letadlo společnosti DHL se u letiště Lipsko-Halle na východě Německa srazilo s neznámým létajícím objektem. Dřívější informace agentury Reuters a německých médií večer na vládní tiskové konferenci potvrdil mluvčí ministerstva vnitra. Letadlo podle něj následně nouzově přistálo na letišti v Hanovru. Podle německého listu Bild se srazilo s dronem. Další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli krátce předtím zaměstnanci letiště na runway poblíž 4 ukrajinských letadel Antonov. Fotbal a omluva. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu k kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Infantino vyvolal tímto návrhem minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti.
1: Frontální rozhraní dnes rozdělí Česko. V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Může v nich napršet kolem 35 mm deště, také se musíme připravit na nárazový vítr i na kroupy. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost bude místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme stále jasno až polojasno, jen na západě až oblačno, také s možností přehánek nebo bouřek. Odpoledne a večer pak od západu přibude oblačnosti i srážek. Teploty budou rozdělené v Čechách do 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až do 37 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi ranní Radiožurnál 6 hodin 20 minut, možná i vy teď už míříte do práce. Do práce zamíří také veřejný ochránce práv. Poslední dobou řeší stále více stížností na stavební řízení a stavební úřady.
1: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
2: Muž, který si nepřál uvést své jméno, ale redakce ho zná, chce na Brněnsku stavět rodinný dům.
1: To řízení do dnešního dne nebylo zahájeno.
2: Když na stavební úřad v Tišnově volal, dozvěděl se jenom, že nejsou lidi, není čas.
1: Třikrát jsme třeba tu stavební firmu už museli prostě odložit. Má to dopad prostě do peněz.
2: Čekat 10 měsíců je opravdu dlouho, jak potvrzuje i vedoucí stavebního odboru z kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Půček.
3: Klasický rodinný dům, ale třeba bude trochu složitější, do 3 měsíců byste to povolení prostě získat měl.
2: Šéf tišnovského stavebního úřadu je David Vávra. V e-mailu, ze kterého citujeme, připouští zdržení.
4: A je bohužel pravda, že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
2: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim zkomplikovala i problematická digitalizace, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
3: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme to, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje, ale ono to jako jinak nejde.
2: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
5: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů.
2: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Krmr, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je půl šesté. Je na Altendorfská zprávy.
3: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moct zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Skoro tři čtvrtiny Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. V Římě končí další kolo mírových hovorů mezi Izraelem a Libanonem. Jednání, která zprostředkovávají Spojené státy, mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizbalách a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. Podle informací z pravodajské stanice Al Jazeera, ale hovory nejspíš nepřinesou zásadní průlom. Strany se totiž neshodly na kritických bodech dohody. A lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki, ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války.
0: Sport.
3: Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace Ligy mistryní ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s Brandby Kodaň o třetí příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Brně a taky u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D1 houstne provoz v Brně směrem na Ostravu. Před omezením na 196. kilometru už popojíždějí menší kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. A na silnici 38 počítejte se zdržením u Havlíčkova Brodu. Ve směru na Kolín jsou mezi Brodem a Skuhrovem hned tři omezení, tři semafory za sebou a řídí průjezd kyvadlově. Už teď se zdržíte v součtu okolo 15 minut. Pracuje se stále i na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce mezi Ončovicemi a Komorovicemi. Budou tam ještě asi dva týdny na dvou místech průjezd řídit semafory. I tam už jsou kratší kolony. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ráno je nad Českem rozdílné počasí. V Čechách je momentálně hodně oblačnosti, oblačno až zataženo. V západní polovině Čech na některých místech prší. Na jihu Čech a také na západě Českomoravské vrchoviny se objevují dokonce přehánky nebo bouřky. Stejně tak ještě na východě Středočeského kraje i ve východních Čechách. Postupují dále směrem k severu. Teploty jsou stále poměrně vysoké, pohybují se mezi 18 a 23 stupni. Vůbec nejtepleji je na východě Moravy v Hoště na Vsetínsku. Tam se drží teplota kolem 26 stupňů. Také Javorový vrch na Třinecku má 26 stupňů a stejně tolik je i v centru Prahy. Nejnižší teploty jsou na horách, například Jelení v Krušných horách nebo Šumavský Březník, hlásí jen 9 stupňů Celsia. Přes den bude na horách kolem 22 stupňů, v Beskydech až 28. Jinde v Čechách ukážou teploměry od 27 do 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska bude bude od 32 do 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Málo které dítě po shlednutí Harryho Pottera nezatoužilo dostat dopis z Bradavic. Pokud ale někomu náhodou nepřišel, tak si nemusí zoufat. Kouzelnický svět budou mít totiž ode dneška na vlastní kůži šanci zažít také Češi, a to v Praze. Pozveme vás tam.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Posloucháme radiožurnál Dálnice D1 z Brna do Prahy, 11,5 km. Pozor na pytel, zřejmě s odpadky, brzdí se tu, předtím je to nebezpečné. Teď pro vás máme neodolatelnou nabídku. Můžete se totiž sami utkat v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar anebo se projít zapovězeným lesem. Tak tohle vše a mnohem víc máte ode dneška šanci zažít v expozici o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Brothers zamířil po New Yorku.

0: zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
1: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
0: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelmír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, Vana Stoly věci. Tropické dny přiměly řadu z nás hledat kreativní způsob, jak se schladit. Někdo sází na klasický lavor s vodou, chodci se v rozpálených ulicích ojívají vějířinu a uprostřed jeseníků jsme našli místo, které funguje jako přírodní klimatizace. Vodopád Karlově Studánce. Okolí ochlazuje o několik stupňů a míří sem za úlevou i astmatici.
1: Tak teď jsme z té rozpálené hlavní ulice vešli na tu boční stezku. Míříme kam?
2: Vodopádu Bílé Opavy, místu, kde

0: Vlastně bílá opava z náhonu, který je nad Karlovou studánkou, přepadá do původního koryta bílé opavy.
1: A tam se dá ochladit v těchto tropech.
0: Ano, tam je to jediné místo v Karlové studánce, kde bude nejchladněji.
1: Tak už se těším teda. Popisuje mi cestou k tomu přírodnímu ochlazení lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman. Ten závan toho chladného vzduchu je cítit.
0: Ale nemáme to jenom dáno pocitově. My jsme tady prováděli měření skoro 2 roky. My jsme měli automatickou měřicí stanici přímo tady a to měření bylo prováděno každý 10 minut a tím pádem máme dokázáno, že skutečně u vodopádu bílé opavy je nejchladněji. V těch maximálních teplotách ty rozdíly byly až 4 až 5 stupňů.
1: Čím to je, že je tady chladněji?
0: Je to ta schlazující veličina té proudící vody, to je první věc. Ta voda má teplotu třeba 8 stupňů a potom taky tady máme svrchový porost, který vlastně hodně zastívuje toto místo.
1: Ještě ten větřík trošku zafouká, ale už jsem zpátky mezi živými. Chladnějšího prostředí tady u vodopádu si užívají i manželé Jana a Libor z Ostravy.
2: My jsme z Ostravy a tam je teplota teď zrovna 37 stupňů a tady prostě se to ani nezdá. Úplně perfektní vzduch, všechno. Já jsem astmatik navíc, takže to cítím.
1: Přirozená aklimatizace.
2: No, tak proto jsme tady.
3: Je tady dobře, lépe se tady dýchá, proto jsme tady přijeli.
1: A v zimě je to tady u vodopádu přesně naopak. Je tady o pár stupňů tepleji než v okolí. Z Karlovy studánky Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 6:15. Rozvíjející se klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Podle deníku Guardian na to upozornil Světový potravinový program. Podle něhož už teď čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Nejvíce ohrožené jsou podle prognóz oblasti Střední a Jižní Ameriky, Karibiku a Jižní Afriky. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost pro to, aby společnost připravila na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu i teď v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíše lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí.
5: Překážka na D1 před Prahou a nové omezení na hradecké dálnici. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozoru sjezdu na Pražský okruh. Zhruba na kilometru 11,5 odpadky v jízdních pruzích. Ležel tam pytel, teď už to auta rozjezdila a odpadky jsou hlavně v pravém pruhu. Na místo teď dorazili silničáři, začínají to uklízet, tak pozor na ně. Opatrně i na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U Sadské připravují silničáři omezení. Mezi 25. a 35. kilometrem na 10 kilometrech se teď jede pouze jedním pruhem. To omezení tam bude asi 10 dnů, většinou budou průjezdné 2 zúžené jízdní pruhy. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnes nás čeká v Čechách zmírnění teplot odpoledne od 27 do 32 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude stále horko, tam místy naměříte až 37 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry kolem 22, v Beskydech až 28 stupňů. A počasí bude stejně jako teploty rozdělené. V Čechách hodně mraků, ze kterých může zapršet a objeví se i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně jasné až polojasné nebe, oblačnosti s deštěm a bouřkami, tam bude přibývat až později odpoledne a večer. A pozor, i dnes mohou být bouřky velmi silné s přívaly deště, kroupami i nárazovým větrem. Hezké ráno.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 5.50 s vámi ranní Radiožurnál, za 10 minut nabídneme další zprávy a předtím informace, která vás doufejme nevyděsí, ale měli byste vědět, že vlci jsou nám někdy blíže, než si myslíme. Už třeba v Jeseníkách jsou usídlení nastálo, potvrzí to ostatně také sami ochránci přírody, kteří teď v chráněné krajinné oblasti evidují hned dvě smečky. Tamní samice vyvedly už druhou generaci mláďat. Středem teritoria jedné ze smeček je okolí hory Pradět. Chovatelé se tomu musí přizpůsobit.
1: Pravděpodobně tady je nějaké to místo, kde ti vlci pravidelněji přecházejí.
2: S Vítem Slezákem z agentury ochrany přírody a krajiny teď jdeme po takové lesní stezce. Právě tu údajně využívají i vlci, když se přesunují v okolí hory Pradět.
3: Tady vidíte vlka a když se podíváme na čas, tak 12:30.
2: Vít Slezák ukazuje fotky z fotopasti.
3: V podstatě v pravé poledne vlk tady nedaleko ovčárny prošel a on se tou krajinou dokáže pohybovat téměř nepozorovaně.
1: Je vidět, že ti vlci jsou tady už přirozenou součástí. Jo, vidíme tady na fotopasti ve dne i v noci, i v době nejvyššího turistického ruchu.
2: Podle Víta Slezáka se přítomnost vlka už začíná i projevovat v krajině.
1: Letošní rok vlastně jsme zaznamenali nejvíce kvetoucích rostlin v tom vrcholovém bezlesí, pradědu a okolí. A myslím si, že to je způsobeno tím, že ten vlk právě úplně změnil jako chování, vysoké zvíře, té zvíře tady vidíme taky jako méně.
2: Ne všichni mají ale z návratu vlků radost. Já jsem se přesunul na farmu v Holčovicích, ta je vzdálená zhruba 40 km od pradědu.
4: První škody na hospodářských zvířat jsme zaznamenali v prosinci roku 2024. Byly to 3 kusy ovci.
2: Více podrobností má zaměstnankyně farmy Zdenka Zbranková.
4: V roce 25 tam evidujeme už 24 kusů a v letošním roce je to 70 kusů.
2: Farma už má projekt na nový plot a ohradníky. Na opatření proti vlkům poskytuje dotace stát. Přemnožení šelmy podle odborníků nehrozí. Teritorium každé vlčí smečky je v řádech stovek kilometrů čtverečních a na jiné skupiny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky už nezbývá místo. Z Holčovic Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 6 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
3: Vědci budou v Brně po celý rok sledovat znečištění ovzduší pomocí nové sítě senzorů. Írán a Omán dokončují dohodu o Hormuzském průlivu, dohodli se na trase plavby. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou bojovat v kvalifikacích evropských pohárů. Na silnici 16 z Jičína do Nové Paky brzdí provoz nehoda. A v Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje taky geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Přes 30 senzorů budou nově hlídat ovzduší v Brně. Po celém městě rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
4: Tady po Brně je cca 35 senzorů. Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
5: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
6: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
5: Senzory budou ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Mark Hensel, Radiožurnál.
3: Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghaei ale varoval, že dohoda mezi Íránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují íránské přístavy. Podrobnosti přidá naše zpravodajská na Blízkém východě už po 6:30. Katalogu prací jsou nově peer pracovníci. Od srpna je tam zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
7: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
8: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
7: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
9: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
7: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Fotbalisty Hradce Králové čeká úvodní duel třetího předkola Evropské ligy s tureckým Bešiktašem Istanbul. Pokračuje trenér východočechů David Horejš.
11: Pro ten Hradec je to výjimečný večer, to víme prostě tady všichni, víme, jaký soupeř přijede, takže my to bereme jako odměnu za tu práci a ne jako břemeno. Já věřím, že předvedeme odvážný sebevědomý výkon a že si vytvoříme co nejlepší pozici pro tu odvetu.
10: Úvodní zápas mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbulu začne v 19 hodin. Už v 18 hodin nastoupí Jablonec proti lotyšskému klubu RFS Riga ve třetím předkole nižší konferenční ligy. Obě utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Odvety jsou na programu za týden.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
12: A překážka na D1 u Koberovic a taky za Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u Koberovic. Na kilometru 74 se pohybuje srnka mezi dálnicí a plotem. Nemůže se dostat pryč. Pohybuje se blízko jízdních pruhů a hlídka už jede na místo. Na D1 pozor i na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na 4. kilometru před benzínkou stojí kamion na krajnici, praskla mu pneumatika. Jsou u něj policisté, ti stojí v pravém jízdním pruhu a vybočuje se doleva, tak pozor na to. Na silnici 16. z Jičína do Nové Paky opatrně za Úlibicemi. Za odbočkou na Lázně Bělohrad srazilo auto divoké prase, stojí částečně v jízdním pruhu. A ještě do Prahy buďte opatrní v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most, zvlášť pokud sjíždíte na Letnou. Ve sjezdu na Letnou stojí auto, jsou tam u něj hasiči a je to všechno v zatáčce. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večer i tam od západu přibude oblačnosti a místy se přidají přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler
13: a Lukáš Michalík.
14: Hezké ráno, 6 hodin 6 minut na Radiožurnálu Sport začíná další vysílací den, dnes hodně fotbalový, a proto právě Lukáš Michalík usedá do našeho studia mezi 6 a 10 hodinou, tak aby nás pozval na to, co se bude dít.
15: Adame, krásné ráno tobě i všem posluchačům.
14: Tak povídej, co máme na dnešním menu.
15: Tak dnes nás samozřejmě budou zajímat hlavně zápasy českých zástupců v evropských pohárech. Nejprve tedy začne zápas Jablonce proti RFS Riga, jedná se o úvodní zápas třetího předkola konferenční ligy. Tento duel začne v 18 hodin, no a už o hodinu později Hradec Králové rozehraje třetí předkolo prestižnější evropské ligy proti istanbulskému Bešiktaši, takže tureckému velkoklubu. Bude to dnes hodně nabité, možná mě až trochu překvapily oba kluby, že postoupily poměrně snadno z těch předchozích předkol. Teď už od nich mám ta očekávání vyšší a věřím tomu, že se dostanou ještě dál.

0: V posledních dnech jsme často mluvili o Lukáši Horníčkovi, českém reprezentačním brankáři, který přešel z Bragy do Newcastlu, a to za jednu z nejvyšších sum, za kterou kdy přestupoval český fotbalista. No a není tomu jen několik desítek hodin, co se dějí v Newcastlu další zajímavé věci na trenérském i kapitánském postu.
1: Tak začněme asi tím postem trenérským, protože i naši posluchači možná vědí, že relativně nedávno Newcastle opustil Eddie Howe, který na lavičce skončil nečekaně tedy v minulém týdnu. No a nahrazuje ho německý kouč Matthias Jaissl, tedy 38-letý trenér, který dosud působil v saudsko-arabském Al Ahly, se kterým loni a letos vyhrál asijskou ligu mistrů. V dosavadním působišti Jaissl získal s týmem taky saudsko-arabský superpohár a v předchozím angažmá dovedl Salzburg ke dvěma rakouským titulům a triumfu v domácím poháru. Každopádně i tak z mého pohledu takové trochu, řekněme, nečekané jméno.
0: Výstřel do tmy i vzhledem k tomu, že on má za sebou zatím jen angažmá v dánském Brøndby Kodaň a pak šel před ještě Salzburgem do toho Bčka, nebo řekněme takové jejich akademie, tedy Lieferingu, pak tedy Salzburg a pak to Al Ahly. No a teď pozice hráče, který měl určovat, řekněme, témata v kabině, možná měl být tím hlavním hlasem, fotbalista Bruno Guimaraes?
1: Je to velká ztráta, protože Bruno Guimaraes odchází z Newcastlu, byl to kapitán tohoto celku. No a podle televize Sky Sports ho získal Arsenal, tedy úřadující šampion Premier League, za zhruba 75 milionů liber, což jsou přepočtu víc než 2 miliardy korun, což je samozřejmě hezká částka do klubové pokladny, ale nutno dodat, že Newcastle už v létě hodně oslabil, protože Anthony Gordon, anglický reprezentant, odešel do Barcelony a odešel také Sandro Tonali, klíčový záložník. Tak uvidíme, jak se s tím Newcastle vyrovná. Lukáš Horníček, který nová posila, Adame, bude chytat jako golmanská jednička.
0: Řešili jsme to včera s naším bývalým kolegou Martinem Minhou a nejspíš ano, nejspíš to skutečně tak bude, že Lukáš Horníček dostane přednost na úkor Nicka Popea, tedy brankáře někdejšího anglického reprezentanta, který je o 10 let starší a už nemá takovou hodnotu možná ani na to, aby ho Newcastle pořádně zpeněžil, kdežto u Horníčka se možná dá očekávat, že v případě dobrých výsledků ho podobně jako u Tonaliho, Gordona nebo dalších zase přeprodá brzy pryč. Ale mě spíš možná zajímá na tebe druhý dotaz, jestli bude silnější Tottenham s Antonínem Kinským anebo Newcastle s Lukášem Horníčkem, protože Newcastle tady spíš oslabuje toto přestupní okno. Tottenham posiloval, ale je to tým, který se horko těžko zachraňoval v minulém ročníku Premier League.
1: To ano, ale myslím si, že v té nadcházející sezóně už se propíše do výsledku Tottenhamu ta systematická práce Roberta de Zerbiho a že Tottenham půjde nahoru, že ta opravdu nevydařená minulá sezona se opakovat nebude. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, je dost možná, byť jedničkou na uplynulém mistrovství světa českou byl tedy golmanskou Matěj Kovář, tak pakliže budou Antonín Kinský a Lukáš Horníček chytat pravidelně v Premier League, tak je dost možné, že si to právě oba tito brankáři v budoucnu si to rozdají, tedy o golmanskou jedničku národního týmu.
0: Ano, Santi Denia se může dívat hlavně do anglické Premier League, kde tedy jsou nově dva čeští golmani.

0: Fotbalisté Jablonce mají před sebou třetí předkolo konferenční ligy. V tom druhém předkole se dokázali popasovat s chorvatským Varaždinem navzdory tomu, že v úvodním utkání prohráli na severu Chorvatska 2-3, teď tedy začínají doma, tak bude to podle Lukáše Michalíka úspěšná premiéra i vzhledem k tomu, jak se třeba daří týmu trenéra Luboše Kozla na domácí scéně.
1: Myslím si, že ano, Jablonci věřím o poznání víc než Hradci Králové, který dnes tedy v 19 hodin taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport rozehraje třetí předkolo Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul, přeci jen RFS Riga, nechci Lotyše podceňovat, ale není to žádný velkoklub a Jablonec, jak už si zmínil, po úvodní porážce ve Varaždínu najel na velmi dobré výsledky, poslední nebo ty uplynulé tři zápasy soutěžní zvítězil a tu formu má velmi dobrou.
0: Tak pojďme tedy připsat jabloneckým fotbalistům roli favorita.
2: Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
3: Zmínil jablonecký kapitán Nemanja Tekijašky. Trenér Luboš Kozel byl přeci jen opatrnější při otázce na favorita duelu.
4: Je to těžký takhle určit, protože ten soupeř vlastně ještě třeba teď úplně nebyl prověřený, že ty soupeři, kteří proti němu stáli, nedostávali třeba takové kvality, ale zase, když se podíváme do minulosti, tak oni i v loni třeba v těch předkolech dvakrát postoupili, takže z tohoto pohledu prostě je to opravdu jako nevyzpytatelný.
3: Z trenérových slov je patrné, že dobrý výsledek zajistí týmu jen výkon na hranici možností.
4: Ono by se mohlo zdát, že tenhle tým může být tak jakoby slabší než ten Varaždín, ale určitě mají své přednosti, své kvality. A musíme podat prostě zase výkon na nějaký hranici svých možností a pak se to třeba může projevit. Bude to o efektivitě, prostě budeme rád doma tady, když to zvládneme, vytvoříme si nějaký dobrý náskok nebo výsledek, tak pak třeba to může být jednodušší, ale když se to nepodaří, tak víme, že nás čeká absolutně těžká odveta.
3: Do úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy jablonečtí vykročí pozbuzení úspěšným vstupem do ligy a také zvládnutím pohárového dvojzápasu s Varaždinem.
2: Hlavně ten zápas se Sigmund první nám pomohl, když jsme prohrali ve Varaždinu, pak jsme se chytli proti Olomouci, sebevědomí máme dobrý a myslím si, že nám i pomohlo, co se týká fyzické stránky.
4: Tak jo, ale taky svým způsobem trošku takový nebezpečný, že ono vždycky od té pohody potom je trošku blíž k nějakému ukolébání se nebo k nějakému podcenění a to tady určitě není na místě.
3: Navázal na téma pohody v kabině jabloneckého týmu Luboš Kozel.
4: Ono se řekne lotyšský tým, ale ty základní sestavy jsou myslím dva nebo tři Lotyši, jinak je to prostě zase směs zahraničních hráčů. Dneska už je to skoro všude stejný, takže opravdu jako nic lehkého nás nečeká. Ty evropské zkušenosti má soupeř určitě větší, třeba jako klub, jako když to vezmu, než máme třeba my.
3: Doplnil Luboš Kozel. Zápas třetího předkola konferenční ligy začne v 18 hodin. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport se nestaráme pouze o mužské fotbalové týmy z Česka, které se snaží projít do evropských pohárů. Máme na paměti taky to, jak se daří Spartiankám, respektive slávistkám. Tak Spartianky jsou ve třetím předkole kvalifikace Ligy mistryň. Slávistky vstoupily do takového mini turnaje ve druhém předkole a byly ve Skotsku, nebo jsou ve Skotsku.
1: Nejspíš pořád jsou ve Skotsku a nevstoupili do toho miniturnaje úplně úspěšně, protože na úvod toho miniturnaje druhého předkola kvalifikace Ligy mistryň prohráli ve Skotsku s Rangers 1-2 a prestižní soutěž si nezahrají. Můžeme si ten zápas rekapitulovat, protože Pražanky ho rozehráli velice slušně. Od 57. minuty vedli díky gólu Brídejové, ale v samotném závěru Rangers srovnali, konkrétně Dorčitryová v na 80. minutě, snad jsem to příjmení tedy přečetl správně, no a v prodloužení ve té druhé minutě rozhodla tedy nakonec Austinová, byť tedy skotský celek dohrával prodloužení nakonec o jednu ženu méně, protože po dvou slepených žlutých kartách byla vyloučená Hendleová, tak už ten duel do vítězného konce Rangers dotáhli.
0: Co je pro slavistky důležité, tak o víkendu je ještě čeká utkání v tom miniturnaji o třetí příčku s Brandby Kodáně. Brandby prohrálo s Ajaxem Amsterdam 0-2, takže Ajax nebo Glasgow Rangers půjdou v té kvalifikaci Ligy mistryň dál. Co se týče souboje Slávy a Brandby, tam už se hraje nikoliv o tu nejlepší evropskou soutěž, tedy Ligu mistryň, ale pouze o kvalifikaci do evropského poháru. Takže jak jsme i slyšeli včera od Diany Bartovičové, kapitánky pražské Slávie, slavistky budou chtít jistě hrát nějakou evropskou soutěž a to tím tedy už bývá jedna jediná. Možná i o tomhle tématu se budeme bavit po 9. hodině a 30. minutě. Teď je ale 6.27. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte i Geopopa a Sum 41. Za chvilečku taky zprávy, jejich součástí jsou i novinky ohledně kritizované Mezinárodní fotbalové federace FIFA a dalšímu nápadu Gianniho Infantina. Pěkný poslech.

0: Radiožurnál Půl sedmé.
1: A teď zprávy a Jana Utendorská.
2: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Na jihu Libanonu zahynuli 2 izraelští vojáci a další 4 jsou vážně zranění. Izrael z toho obvinil militantní hnutí Hizballah, které tím podle něj porušilo příměří. Izraelská armáda kvůli tomu podnikla další údery na jihu země. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo hovorů o konci války. Ze státních zásob hmotných rezerv si můžou obce s vyschlými studnami půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní taky obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jeseni, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé osad Bedlno a Chotišov. Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. A zemědělci mají po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Třeba v Pardubickém kraji je propad u řepky i obilí až 0,5 tuny na hektar. Úrodu podle agrární komory ovlivnily velké výkyvy počasí. Sport. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA se na včerejší mimořádné schůzce v Maroku podpořilo prezidenta Gianniho Infantina. Ten v minulých týdnech navrhoval prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. V pátek od tohoto plánu ale po kritice oficiálně odstoupil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na hradecké dálnici u Sadské a kolony na D7 u letiště v Praze. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozoru sjezdu na Sadskou. Mezi 25. a 35. kilometrem připravují silničáři omezení. Na tom 10-kilometrovém úseku se projíždí pouze jedním pruhem. No a na 25. kilometru se dojíždí do krátké kolony, brzdí se do zastavení, tak opatrně směrem z Prahy. V Praze se pomalu housne provoz. Kolona už se vytvořila na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Je to ranní fronta před omezením u letiště aktuálně na 10 minut. Pozor dejte na výjezdu z Prahy po D1 směr Brno. Na 4. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Má defekt směrem do vozovky, stojí za ním policisté a vybočuje se doleva. A ještě silnice 4 ze Strakonic do Vimperka za odbočkou na Němětice. Nehoda, hlásí policisté. Mělo by to být vážnější se zraněním, tak čekejte komplikace. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Ve Strážnici včera už třetí den po sobě padl teplotní rekord pro Moravu a Slezsko. Kolem druhé odpoledne tam meteorologové potvrdili rovných 41 stupňů. Tak vysoko by se dnes už rtuť v teploměrech dostat neměla, i když na východě Moravy a Slezska bude stále velké horko. Tam může teplota vyšplhat na 32 až 37 stupňů. Na ostatním území pocítíme mírné ochlazení. Tam se budou teploty držet mezi 27 a 32 stupni. A také počasí bude rozdílné. V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Může v nich napršet kolem 35 mm deště, také se musíme připravit na nárazový vítr i na kroupy. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost bude místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme ale stále jasno až polojasno, jen na západě až oblačno, také s možností přehánek nebo bouřek. Odpoledne a večer pak od západu přibude oblačnosti i srážek na Moravě i ve Slezsku. To byly zprávy.
6: Radiožurnál Sport.

0: podstatě každé dítě časem zjistí, že trucování je velmi spolehlivou metodou, jak získat od dospělých to, co vyžadují. Lukáš Michalík, jakožto otec, může potvrdit nebo vyvrátit?
1: Určitě to můžu potvrdit. Byť synovi jsou 2 roky, tak už i teď tedy umí si vytrucovat to, co chce. Byť já jsem samozřejmě přísný, ale někdy podlehnu.
0: Vypadá to, že ve fotbalovém Realu Madrid tuto metodu moc dobře zná taky hvězdný 26-letý brazilský křídelník Vinicius Junior.
1: Ten se občas chová jako trochu přerostlé dítě, byť samozřejmě fotbalista.
0: 26-letý brazilský křídelník Vinicius Junior.
1: Ten se občas chová jako trochu přerostlé dítě, byť samozřejmě fotbalista, je to fantastický. Podle zahraniční

0: ale zároveň vidí příležitost, jak si ještě polepšit z aktuálních zhruba 17 milionů euro ročně. Respektive jak dorovnat další megahvězdu v týmu Kyliana Mbappého. Ten podle ESPN bere ročně okolo 30 milionů eur. Problém je v klubové hierarchii, kterou právě finanční odměna určuje. Real totiž Viniciusovi podle deníku Marca nabídl před rokem v uvozovkách jen kolem 20 milionů eur. A od té doby se jednání okolo nové smlouvy zastavily. A to se odráží i na hřišti, prohlásil komentátor americké televize ESPN a bývalý reprezentant Venezuely Alejandro Moreno.
1: Vinicius je tím, kdo říká, to jsou mé peníze, to by měly být mé peníze. A to je styl, kterým Vinicius hraje s Mbappem i na trávníku. Když Mbappé není na hřišti, Vinicius je skvělý. Když hrajou dohromady, ani jeden z nich není skvělý. Jak Real dospěl k závěru, že je toto nejlepší pro tým?
2: Zároveň televize Sky Sports nebo britská BBC taky informovali o tom, že o Viniciuse má mít zájem Arsenal, takže v tom to taky může hrát trochu roli. Každopádně, podle posledních informací se ale jednání o nové smlouvě dala znovu do pohybu. Co o nich víme?
0: Španělský deník Marca píše o tom, že se vše blíží do zdárného konce ohledně nové smlouvy. Podle informací například ESPN, ale také Marky, se včera Vinicius společně s agenty a zástupci Realu Madrid předběžně dohodli na částce okolo 24 milionů euro ročně, a to za podpis až do roku 2031.
3: Takže stále bude o zhruba 6 milionů eur ročně níž nežli hvězdný Francouz. Pojďme k tomu úplně na začátku zmíněnému trucování, proč se o něm pořád spekuluje.
0: Velkou kontroverzi vyvolal Brazilcův instagramový účet. Ten je totiž úplně prázdný. Smazáno bylo všech 788 příspěvků a taky profilová fotografie, jak píše bulvární deník The Sun. Podle spekulací španělského deníku AS může jít o nátlakovou taktiku při vyjednávání o nové smlouvě. Hráči a zvlášť tak obrovské hvězdy s 10 milionovými dosahy mají smlouvu navázanou taky na marketing na sociálních sítích. Cituji zmíněný deník AS. Vinicius vysílá Realu vzkaz, že další prezentace na sociálních sítích už nemusí automaticky být spojená s madridským klubem. Konec citace. Musíme ale dodat, že vše jsou to pouhé spekulace, stejně jako možné spojení Viniciuse s anglickým Arsenálem.
3: Španělský deník AS tady ještě před pár dny psal horečnatě o tom, že Santi Denia bude novým trenérem české fotbalové reprezentace, než se to skutečně stalo, teď už ale řeší domácí témata, včetně toho o Viniciovi juniorovi, tedy fotbalistovi Realu Madrid, který rokuje o nové smlouvě. Řekla nám o tom Veronika Šlajzová, díky.
0: Naslyšenou.

0: Česká hokejová reprezentace do 18 let si o vítězství na turnaji Hlinka Grecky Cup nezahraje, protože včera večer podlehla, respektive spíš dnes v noci podlehla 4-5 Finům a tím pádem končí na třetím místě ve skupině, bude hrát jen o pátou pozici.
1: No nebylo to povedené vystoupení svěřenců kouče Jaroslava Nedvěda. Po dvou třetinách to proti Finům bylo už tedy 2-5 z pohledu českého výběru, pak se Češi tedy v samotném závěru třetí třetiny ještě dvakrát prosadili, když si shrneme, ale to jejich působení na aktuálním Hlinka Grecky Cupu. Tak na úvod porážka se Spojenými státy 4-6, pak tedy vylepšení sebevědomí i skóre, vítězství 8-3 nad Němci, kteří dostávali ale podobné příděly od zbylých soupeřů, no a teď tedy na závěr porážka a nebude z toho postup.
0: Aspoň může být drobnou náplastí, že jedním z nejproduktivnějších hráčů turnaje je Maximilian Mareš, tedy český útočník, který dal v tom včerejším utkání 2 góly, ale v podstatě už jen korigoval na 2-4, respektive 3-5. No a co potěší možná i basketbalového fanouška, tak to je, že v českém národním týmu je znovu Michael Jordan, tedy potomek někdejšího reprezentačního obránce Michala Jordána, další Michal Jordán.
1: Tak věřme tomu, že bude mít alespoň z poloviny podobně úspěšnou kariéru jako jeho otec.
0: Možná i na basket se dostaneme v dnešním ranním vysílání, protože jsou tady novinky ohledně LeBrona Jamese, ale to až zase někdy příště. Teď kabáti v 6 hodin 46 minut.

lesa hoří rodnej dům, hoří velko statek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavní si moc dobře nevedou. Schovej sirky, ať tě nevidí.

0: Ve vysílání Radiožurnálu Sporty věřme taky velmi často pohoda a součástí našeho vysílání jsou taky pořady osobností z řad umělců nebo bývalých sportovců, kteří tu pohodu umí velmi dobře nastínit.
1: Třeba jako olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, ta si do své středeční klasiky tentokrát pozvala atletku Nikoletu Jíchovou, kterou v kariéře brzdí vážná a vleklá zranění kolena a stehenního svalu. A bylo to hodně upřímné povídání.
2: To zranění je možná trochu vážnější, než jsem si z začátku myslela a prostě zabírá víc času. No. Já jsem si myslela, že jsem hero a že to zvládnu velmi rychle se z toho dostat a bude to dobrý, ale zapomněla jsem možná lehce respektovat vážnost zranění a respektovat to tělo moje samotné.
3: Popsala Nikoleta Jíchová své momentální rozpoložení.
2: Pro mě asi bylo nejnáročnější to, že já jsem se vždycky upla k něčemu v uvozovkách a to nevyšlo a vlastně jsem znova musela strašně rychle přenastavit tu svoji mysl a znova prostě se to nepovedlo, tak asi to bylo, co se té sezóny týče, jako vlastně o tom nejhorší a to byla ta psychická stránka.
4: Tobě vlastně dělá problém zadní sval na stehně, který ale byl součástí právě té operace kolene.
2: Když si přetrhnete přední skřížený vaz v koleni, tak nejde se šít, musí se vzít jiný vaz. U mě teda byl použit štěp z hamstringu, bohužel zatím to vypadá tak, že ten hamstring doopravdy utrpěl a zatím není schopnej vydržet tu dlouho dobou zátěž na mý disciplíně a na překážkách.
3: Řekla Jíchová v pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové. Její zdravotní potíže trvají už rok a 3 měsíce a dobré zprávy na obzoru spíše nejsou.
2: Teďka bojuju s tím, že už je to těžký moc dlouho a už je to náročný v tom, že teď mi právě přijde hrozně frustrující to, že já do něčeho dávám maximum své energie, víry, své srdce, všechny svůj čas, všechny prostředky a vlastně se to nevrací.
3: Dodala překážkářka, která závodí na 400, tedy v elitní české disciplíně. S překonáváním zranění i současného smutného období jí pomáhá i přítel Martin. Prý je pokornější na to, aby sledovala atletiku v televizi nebo na sociálních sítích, ale Jíchová ještě nemá.
2: Náročný je to ve chvíli, kdy vždycky mi ta poslední naděje zasne. 3x jsem posouvala start kvůli nějakému problému a když se stal vlastně po třetí, věděla jsem, že už třeba to mistrovství Evropy nestihnu a fakt jakoby je konec letos, tak už jsem opravdu měla jakoby nejsilnější beznaději, co jsem kdy měla.
3: Víc než půlhodinový rozhovor si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo na webu Radiožurnálu Sport. Povídání je sice vážné, končí ale odhodlaně.
4: Kolik času si ještě připravená investovat do své sportovní kariéry, do toho návratu?
2: Kolik bude potřeba do té doby, než se to povede.
3: Uzavřela Nikoleta Jíchová, František Typovský, Radiožurnál.
0: No a ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo třeba na YouTube najdete taky pravidelně Desítku Pavla Horváta každé pondělí a každý čtvrtek. U té pondělní nechyběl ani Lukáš Michalík, jakožto náš pravidelný reportér z fotbalových ligových zápasů. Dnes nás ale čeká, nebo vlastně dvakrát Pavla Horváta, takové zajímavé povídání, trošku víc lifestyleové, nebo je to nutně o výsledcích?
1: O výsledcích ne, ale je to o fotbalové kariéře velmi zajímavé, tedy po 10. hodině bude hostem Pavla Horváta Luboš Kalouda, hráč, který má dokonce na kontě jeden reprezentační start, byť v neoficiálním utkání, takže se mu nepočítá a není v takové té síni slávy na Pražském Strahově, kde jsou fotky všech hráčů, kteří si tedy v soutěžním utkání připsali alespoň jeden reprezentační start. Ten jeho příběh je velice známý, je to vicemistr světa do 20 let z roku 2007, poté za velké peníze přestoupil ze zbrojovky Brno do CSKA Moskva. Tento rozhovor je přetočený vzhledem k tomu, že Pavel Horvát už tou dobou dost možná bude na cestě do Zubří, kde ho čeká další výjezd, tedy živé desítky Pavla Horváta. Znovu se tedy v klubu Zubří od 19 hodin představí taky legendární mistr Evropy z roku 76 Antonín Panenka a dorazí taky jeden významný host, Adame.
0: Ano, kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec, takže se bude jistě hodně vzpomínat na ty bohaté reprezentační kariéry. Tímhle večerem vás provede nikoliv Jan Piruška, zdravotně indisponován aktuálně, ale Pavel Tilšar, ale nebojte se, nepřijdete o nic zajímavého. Každopádně vstupenky stále ještě jsou, takže pokud máte cestu do Zubří, tak rozhodně doporučujeme dnes večer mít program díky Radiožurnálu Sport. Teď je 6 hodin 55 minut.
1: A já to ještě jednou tedy zopakuji, desítka Pavla Horváta dnes živě, klub Zubří od 19 hodin.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Je 7 hodin. Zprávy a Jana Uzendorská.
7: Kauze Bulovka obžalovala státní zástupce 5 lidí a 1 právnickou osobu. Na jihu Libanonu zahynuli 2 izraelští vojáci. Izrael odpověděl údery. Fotbalisté Jablonce ve 3. předkole konferenční ligy vyzvou lotyšský celek RFS Riga. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí kolona u Díloviště. A v Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a 1 právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak měli trestnému činu napomáhat. Seznam zprávy už dřív uvedly, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí.
8: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
9: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
8: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
9: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
8: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Na jihu Libanonu zahynuli 2 izraelští vojáci a další 4 jsou vážně zranění. Izrael z toho obvinil militantní hnutí Hizballáh, které tím podle něj porušilo příměří. Izraelská armáda kvůli tomu podnikla další údery na jihu země. Podle tamních úřadů zemřel jeden člověk. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo rozhovorů o konci války. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrin označil srážku nákladního letadla s neznámým objektem u Lipska za hybridní útok. Jeho úřad už dřív potvrdil, že nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letoun musel krátce předtím přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu v blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Německé státní zastupitelství později potvrdilo, že na dronu bylo výbušné zařízení. Začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Poutovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
10: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
11: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
12: Sport. Jablonecké fotbalisty čeká pohárový duel s lotyšským RFS Riga. Utkání třetího předkola konferenční ligy se v Ročiši rozehrají v 18 hodin. Trenér Luboš Kozel říká, co od soupeře očekává.
13: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu hodně hráčů, který mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky, hodně hrajou přes rychlý křídla a nacentrovaný míče. Z těch situací dávají nejvíc gólů, se dá říct.
12: Duel nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport, stejně jako utkání stejného kola, ale vyšší evropské ligy. V něm nastoupí fotbalisté Hradce Králové proti favorizovanému Bešiktaši Istanbul. Začátek zápasu je na programu od 19 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: V nebezpečí u Jeřmanic na 35C a u Cpaná Strakonická u Jíloviště. Na silnici 35 z Turnova směrem do Liberce dejte pozor za sjezdem na Jablonec nad Nisou. Za Rádlem na 29. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto částečně v pravém pruhu a podle našeho zpravodaje se brzdí prudce.
15: Ta fronta je krásně schovaná za zatáčkou, takže kdo vyjede z toho zužení, jak je zvyklej, a šlápne na plyn, tak akorát super na brzdy a zoufale brzdí.
14: Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy se prodlužuje kolona u Jíloviště. Na 9. kilometru stavby mostu se až do neděle pojede pouze jedním pruhem. Zdržíte se už asi 20 minut od sjezdu na Řitku. Pozor i na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U Sadské na 25. kilometru nové omezení do jednoho pruhu a zdržíte se okolo 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer i tam od západu přibude oblačnosti a místy se přidají přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, na východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler a Lukáš Michalík.
16: Na Radiožurnálu Sport teď budeme zřejmě často skloňovat několik zajímavých jmen tureckých fotbalových klubů. Včera jsme mohli mluvit o Trabzonsporu, kam se oficiálně chystá Mohamed Salah, egyptská hvězda Liverpoolu. No a navíc by se v krátkém sledu mohli na českém území představit hned dva elitní istanbulské celky. Po Bešiktaši, který bude hrát dnes s Hradcem Králové, by to mohlo být i Fenerbahče Istanbul.
17: Ano, Hradec Králové bude hostit Bešiktaš od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy. Fenerbahče Istanbul zdolalo v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů Sturm Graz, tedy štýrský Hradec, chcete-li 2-0, a je blíže případnému duelu se Spartou. Turecký vicemistr splnil roli favorita, góly dali brazilský záložník Taliska a anglický útočník Mason Greenwood. Sledoval jsem soupisku istanbulského Fenerbahče a je skutečně nabitá hvězdnými hráči.
16: Ederson, Marco Asensio, Milan Škriňár a další a další.
17: A další, můj oblíbený turecký stoper Çağlar Seyinci a tak dále. Připomínám, že Sparta tedy v prvním zápase kvalifikace Ligy mistrů zdolala Lyon 2-1. Odveta se bude hrát ve Francii příští úterý a bez šance Pražané rozhodně nejsou.
16: My už se za chviličku budeme věnovat právě duelu Hradec Králové Bešiktaš.

0: Pěkný den s Radiožurnálem Sport, je 7 hodin 10 minut. Můžeme taky připomenout, že budeme stejně jako každý všední den soutěžit. A Lukáši, ty už si zkontroloval ceny?
1: Ano, zkontroloval, tak doufám, že je najdu hodně rychle a najdu. Dnes budeme soutěžit tedy v 8.50 o dva vouchery na vstup do Aquaworldu Lipno.
0: Jsi spolámal jazyku toho.
1: Správně jsem to, nevím, jestli jsem to měl vůbec skloňovat, možná bych to měl nechat v prvním pádu, takže se hraje o dva vouchery na vstup do Aquaworld Lipno.
0: Vodní svět.
1: Vodní svět,
0: pro ty, kteří nerozumí tvé specifické angličtině. Nevím, s jakým přízvukem, asi z Austrálie někde.
1: Každopádně, pokud tedy poznáte v 8.50 člověka, kdo v našem vysílání promluví v té zvukové ukázce, tak od nás získáte také červenou kšeltovku. Tu si případně můžete vzít i do toho vodního světa, protože v posledních dnech slunce pálí.
0: Ano, nedávno jste od nás mohli získat taky vstupenky na fotbalovou ligu mistrů, tedy lépe řečeno na třetí předkolo, na ten domácí zápas pražské Sparty s Olympikem Lyon. No a dnes se budeme na Radiožurnálu Sport taky věnovat dalším evropským pohárům. Slyšíte to od nás vlastně po celé ráno. Jablonec a Hradec Králové, to jsou týmy, které nás zajímají.
1: A budete to poslouchat ještě dál, protože samozřejmě tyto zápasy probereme i s určitými experty, včetně našeho Pavla Horváta. Hradec Králové, ten nastoupí v 19 hodin v našem přímém přenosu na svém hřišti k úvodnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Proti Bešiktaši Istanbulu budou východočeši v roli outsidera. Tuto úlohu už ale zvládli, když vyřadili norské Tromsø. Teď na to budou chtít navázat.
2: Soupeř, který má obrovské zkušenosti s evropskýma pohárama, má skvělý hráče, ale nechceme obdivovat tady soupeře. My se chceme připravit tak, aby jsme podali co nejlepší výkon a vytvořili si co nejlepší pozici pro odvet, stejně tak, jako tomu bylo s Tromsø.
3: Říká odhodlaně trenér hradeckých fotbalistů David Horejš, který ale nemůže počítat se třemi stabilními hráči, stoperem Petráškem, středopolařem Wiesnerem a ofenzivním záložníkem Vlkanovou.
2: Tomáš Wiesner jde zpátek na artroskopickou operaci, takže nám to bude asi na delší dobu. Co se týče Adama Vlkanovi, tak ten by měl v neděli dobrat antibiotika. Co se týče Tomáše Petráška, tam je po zápase s Bohemian svalový zranění a určitě si to vyžádá minimálně 14 dní.
3: Také turecký tým ale nedorazil v kompletní sestavě. Bešiktaši chybí jedna z velkých posil, účastník světového šampionátu a vítěz Premier League s Arsenalem, Belgičan Leandro Trossard.
4: Samozřejmě velmi dobrý hráč, který by asi na hřišti dokázal předvést něco extra navíc. Jsem rád, že třeba v zápase nebude, ale vím, že tam bude další nejkvalitnější hráč, který ho nahradí.
3: V tom má kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida rozhodně pravdu, protože barvy tureckého celku obléká několik dalších reprezentantů, včetně Korejce Hoa, který vsítil českému národnímu týmu na nedávném šampionátu vítěznou branku. Východočeši opět budou spoléhat na kouzlo domácí arény, kde neprohráli od konce března.
4: Měli jsme tady zápas se Spartou 120 let výročí, potom dvakrát Slávy ke konci sezóny. Teďka Tromsø, pořád to jde vejš a vejš, tak já doufám, že ta atmosféra bude ještě lepší a my tomu přidáme, aby fanoušci na ten zápas mohli vzpomínat jenom nejlepší.
3: A to nastane v případě, že hradečtí fotbalisté odehrají proti tureckému favoritovi úspěšný a kvalitní zápas. První utkání třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: No a i trenér jablonských fotbalistů Luboš Kozel před dvojzápasem třetího předkola konferenční ligy ví, že nesmí jeho tým nic podcenit. RFS Rigu přirovnal kvůli vysokým hráčům k basketbalovému týmu.
1: Nicméně i jablonečtí jsou velice silní ve standardních situacích, takže to by nemusel být úplný problém. Nemany a Tekijašky, stoper Jablonce, má v úvodu sezony skvělou formu, ale abychom se dostali k jádru věci, tak naše fotbalové přímé přenosy dnes začnou už v 18 hodin. Právě v tento čas vyběhnou fotbalisté Jablonce k úvodnímu zápasu třetího předkola ligy konferenční, a to proti už zmiňovanému lotyšskému klubu RFS Riga.
0: Pro Radiožurnál Sport je nejen důležité, aby evropské, respektive české týmy v pohárové Evropě postupovaly dál, co se týče přímých přenosů, ale i co se týče těch zvuků, třeba které slyšíte ve zprávách, protože pravidelně slýcháváte Nemanju Tekijaškyho, srbského obránce, jak mluví česky, anebo Mika van Birena, útočníka Hradce Králové, tedy nizozemského původu, který taky zvládá velmi dobře náš jazyk.
1: A nejenom tito dva, obecně myslím si, že v kádru Jablonce je řada cizinců, kteří velmi obstojně mluví česky, můžeme tedy za všechny připomenout gambijského útočníka Lamina Java. U něj to je vůbec specifické, protože samozřejmě si troufnu tvrdit, že pro Afričana je ještě složitější se naučit náš jazyk. No a velmi dobře česky mluví i gruzinský křídelník Vachtang Čanturišvili.
0: Tak taky už je to pěkný řádku let. My s Lukášem Michalíkem taky pracujeme na Radiožurnálu Sportory o začátku. Za chviličku uslyšíte i dalšího našeho reportéra. Vydáme se za atletikou. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: V americkém městě Eugene začalo mistrovství světa juniorů v atletice a česká výprava už hlásí první medaily.
1: Ano, česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek k tomu pomohla finishmenka Linda Bodková. Češi měli kromě ní v sestavě ještě Lukáše Mareše, Sofii Pišnotovou a Jakuba Marka. No a to je kouzlo rozhlasového vysílání, protože Jakub Marek, i když trochu jiný, teď sedí v našem vinohradském studiu. Tak Kubo, hezký den.
2: Krásné ráno.
1: Není tam žádná přízeň, viď?
2: O žádné přízni nevím, ale člověk nikdy neví.
0: Nebyl jsi tedy teď v Eugene. No, popiš nám vůbec tu českou cestu za první medailovým ziskem tohoto šampionátu.
2: Češi nepatřili rozhodně mezi adepty na jednu z medailí. Oni ne, že úplně těsně, ale po tom rozběhu nepatřili právě mezi tu šestku nejlepších z toho úvodního kola, ale ve finále ukázala se v perfektním světle Linda Bodková, to je ještě loni žákyně, teď prvním rokem dorostenka, bojovala teď prakticky s o 3 roky staršími atletkami a ukázala, že je skutečně výjimečným talentem nejen české, ale i světové atletiky, protože ona přebírala štafetový kolík na 6. pozici právě od Jakuba Marka po tom 3. úseku. No a Linda Bodková pak se dostala na to zmiňované skvělé 2. místo. Česká štafeta vybojovala stříbro za Spojenými státy v novém národním juniorském rekordu o víc než 2 sekundy zlepšeném. A Linda Bodková ještě tím neskončila na šampionátu v Eugene. Ona nepoběží tu 4. překážek, na které nedávno zvítězila na dorosteneckém evropském šampionátu v italském Rieti, přestože i tady mezi juniory by měla šanci, respektive juniorkami, ale přeci jen trenéři chtějí trochu pošetřit a poběží 100 překážek v Eugene, kde nepatří mezi adeptky na medaily, ale třeba na finále, na tu elitní osmičku by to také mohlo Lindě Bodkové stačit.
1: Kubo, co mě zaujalo, česká štafeta vylepšila národní maximum své věkové kategorie už v rozběhu, kde nastoupila Kateřina Čechová, kterou tedy v následném finále nahradila Linda Bodková. To je standardní taktika.
2: Je to standardní taktika právě, když chcete šetřit ty své největší hvězdy týmu. Věřili čeští trenéři, že by to mohlo vyjít na finále. Vyšlo to tak trochu těsně, ale vyšlo. A mezi těmi 9 štafetami ve finále pak Linda Bodková prokázala to, že sil má dost, byla hodně pošetřená. Mimochodem ten její letmý úsek na 400 byl 51,59 sekundy. Už jste o tom mluvili. Bylo to nejrychlejší ze všech 4 čtvrtkařek právě ve finále tohoto mixu na světovém šampionátu a česká štafeta tak může slavit.
0: Bodková je asi velký talent, kam to může dosáhnout, když už v 16 letech poráží třeba o 2-3 roky starší soupeřky.
2: Je mimořádným talentem, bavil jsem se o tom i se Zuzanou Hejnovou, vlastně předchůdkyní Lindy Bodkové, samozřejmě s 2-násobnou mistryní světa na 4. překážek, a ona říkala, že nevypadá, že by byla nějak, jak se říká, urychlená, že by právě v 16 letech třeba vypadala na 20. Je to už trénovaná atletka, ale stále si myslím, i Zuzana Hejnová si myslí, že má kam postupovat, ještě prý netrénuje ani zdaleka na 100%, takže teď bude podstatné to, aby trenéři šli postupnými krůčky, přestože to je asi těžké s takovým supertalentem, ale právě, aby třeba ve 20, v 19 nebyl už ten strop, tak to chce dál tak nějak postupně dávkovat tu tréninkovou i závodní zátěž.
1: Kubo, co další české medailové naděje na juniorském mistrovství světa v atletice?
2: Už v kvalifikaci ukázala Nikol Krutilová, česká tyčkařka, že je také spovul favoritkou této soutěže. Ona už letos se dostala přes 452 cm, o centimetr na stadionu v Táboře vylepšila národní juniorské maximum Amálie Švábíkové. Teď ani zdaleka nepotřebovala skákat tak vysoko v kvalifikaci. V Eugene 4 metry a 10 cm, to byl výkon, který v součtu obou kvalifikačních skupin stačil na postup do finále. No a Nicole Krutilová vlastně ty předešlé výšky vynechávala asi i kvůli tomu, že ona byla teď údajně nachlazená. Právě v Eugene dva dny jí nebylo moc dobře, no a pak v kvalifikaci jí stačil jeden jediný skok podařený samozřejmě na 4 metrech 10 centimetrech a prošla tak do finále v Eugene.
0: To říká náš reportér Jakub Marek, který tedy zažil takovou malou schizofrenní situaci, protože mluvil o dalším Jakubu Markovi, atletický reportér Radiožurnálu Sport, přiblížil jednoho velkého atletického talenta, ale i další zajímavé osobnosti, které se v Eugene snaží o medaile.
1: Je to trochu dětinské, ale v průběhu našeho rozhovoru jsem si promítal v hlavě možný telefonát Jakuba Marka z Radiožurnálu Sport s Jakubem Markem, atletem, jak se domlouvají na rozhovoru. Bylo by to hodně zábavné.
2: Tak uvidíme, třeba se to ještě stane.
0: Připrav nějaký takový. Děkujeme za tvá slova.
2: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Ano, a na vysílání Radiožurnálu Sport si můžete počkat ještě pár sekund. Za chviličku tady máme další zprávy.
2: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci. Jde o první příslušníky izraelské armády zabité v oblasti od konce června, kdy po vyhlášení příměří ustala většina bojů. Dvojice vojáků zemřela podle serveru Times of Israel poté, co se snažili zlikvidovat zařízení využívané Hizbaláhem. Právě militantní hnutí Izrael z útoku obvinuje. Izraelská armáda v odvetě udeřila na jih Libanonu. Podle tamních úřadů zemřel jeden člověk. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo rozhovorů o konci války. O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje taky geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám, ale zhruba polovině dosavadních příjemců, podpora klesne o nejméně 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika taky část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. A město Zlín dá přes 2 miliony korun na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Zásah v červenci trval 2 týdny. Šlo o největší požár v novodobé historii města. Sport. Čeští hokejisté do 18 let nestačili na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu na Finsko 4-5. Do play-off tak nepostoupili a na turnaj budou hrát o 5. až 6. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Upadá D1 v Brně a nové omezení na Strakonické u jíloviště. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete, místy zastavíte od Kývalky 182. kilometru až na 196. k omezení. Na dálnici D4 na Strakonické směrem do Prahy čekejte dlouhé kolony před jílovištěm. Na 9. kilometru staví most a až do neděle se pojede pouze jedním pruhem. Ta kolona do Prahy už je dlouhá, zdržíte se přes půl hodiny od sjezdu na Řitku. Taky na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové brzdí provoz nové zúžení u Sacké. Mezi 25. a 35. kilometrem se jede pouze jedním pruhem. Zdržíte se asi půl hodiny před a taky na průjezdu omezením. Na silnici 4 z Vimperka do Strakonic čekejte kolony za Voliní. Za odbočkou na Hoštice vážná nehoda. Kamion s osobním, silnice byla chvíli zavřená. Teď už by se mělo projíždět alespoň Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Druhá vlna extrémních veder je pomalu za námi. Teď si na chvíli od teplot, které dosahovaly místy až ke 40 stupňům, odpočineme. Podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu to ale vypadá, že nadprůměrně vysoké teploty se u nás zdrží téměř celý srpen. Bohužel nás čeká i málo srážek, takže se pravděpodobně ještě zhorší sucho. Dnes se počasí u nás ale na pár dní promění. Bude deštivo a teploty začnou pozvolna klesat. V Čechách bude kolem 30, na východě Moravy a Leska kolem 35 stupňů. Zítra už nás ale zase většinou čeká krásný slunečný den, jen po ránu bude ještě na východě velká oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty do 28, na jihu Moravy do 30 stupňů. A jasno až polojasno, úplně bez srážek nás čeká v sobotu, to se budou ještě teploty držet také do 30. Od neděle se začne zase oteplovat a vrátí se k nám i lokální přehánky nebo bouřky. A podobné počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Od úterý se pak začne zase výrazněji oteplovat. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: takes.
1: 7 hodin 38 minut na Radiožurnálu Sport, tedy přichází čas sportovního přehledu a začínáme ho fotbalovými evropskými poháry.
2: Ano, Hradce Králové čeká od 19 hodin úvodní utkání třetího předkola Evropské ligy. Jejich soupeřem bude Bešiktaš Istanbul. Zápas stejného kola, ale ligy konferenční, se hrají fotbalisté Jablonce. Ti nastoupí proti lotyšskému klubu RFS Riga. I o tom uslyšíte na úvod dnešního prvního sportovního přehledu, který připravila Veronika Šlajzová. Tak tě znovu vítáme.
3: Krásné ráno ještě jednou. Istanbul přijede do Hradce v čele s mnoha hvězdami. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje hradecký trenér David Horejš.
4: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká. Dále těch hráčů je tam spousty, jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku. Jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bežiktaše.
3: Od 18 hodin nastoupí Jablonec v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti lotyšskému RFS Riga. Srbský kapitán domácích Neman Jatekijašky zmínil, s čím bude nejtěžší se vyrovnat.
5: Už jsme trošku zvykli, už jsme hráli zápasy v tom Worku i proti Varaždinu. Nebude to takový problém. Ale spíš s tom Rigou uvidíme, co nás čeká. Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme se ukázat co nejlepším světlu

0: Česká komise fotbalové asociace.
1: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Fotbalistky Slávie si nezahrají ligu mistryň. Do mini turnaje druhého předkola kvalifikace ve Skotsku totiž vstoupili porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers. V sobotu se utkají s Brandby Kodaň o 3. příčku a přesun do kvalifikace evropského poháru. Rangers se čeká finále a bitva o jediné postupové místo s Ajaxem Amsterdam. Ten v prvním utkání zvítězil nad Brandby 2-0.
3: Novým šéfem disciplinární komise hokejové Tipsport extraligy se stal Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě.
4: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Byčánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Čeští hokejisté do 18 let nepostoupili do play-off Hlinka Grecky Cupu. Na závěr skupinové fáze prohráli s Finskem 4-5. Na turnaji tak skončí 5. nebo 6.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil do 3. kola na turnaji kategorie Masters v Montrealu. Brita Fernley ho porazil 2-1 na sety. Barbora Krejčíková naopak končí na podniku v Torontu ve 2. kole. Rusce Samsonovové podlehla 0-2 na sety. Dál neprošla ani Linda Nosková ve svém prvním utkání po vítězném Wimbledonu. Prohrála s Američankou McNellyovou taky 0-2 na sety.
2: Čeští atleti slaví na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaily. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš Pišnotová, Mareka Bodková skončila 2. za suverénními Spojenými státy. Do posledního úseku vbíhala Bodková až na 6. místě, ale předvedla nejlepší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici.
3: České juniorské kajakářky vyhrály na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii závod Hlídek. Sestava Barbora Ondráčková, Valentína Kočířová, Lucie Vaculová zajela čistou jízdu a zvítězila s téměř 3-sekundovým náskokem před Němkami.
2: A basketbalista LeBron James má podle specialisty na kariéru historicky nejlepšího střelce NBA a dopisovatele ESPN Briana Windhorsta jisté místo v americkém olympijském týmu. Podcast The Hoop Collective uvedl, že právě s takovým scénářem počítá americký svaz USA Basketball. Pokud o to tedy bude James stát, mohl by si zahrát na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.
0: A tomu bude kolik?
3: 42. Slaví až v prosinci. Je to neuvěřitelné. Na druhou stranu, když jsou někteří fotbalisté na elitní úrovni zvyklí tedy nastupovat ve fotbale, tak v basketbale, kdy můžete střídat, mi to přijde vlastně relativně.
2: Takže i podle tebe je to vlastně jednoduchý.
3: No, to bych neřekl, ale vzhledem k tomu, jakou kapacitou je LeBron James, tak si myslím, že si nenechá ujít ty další olympijské hry.
0: A bude
3: co myslíš, Verčo?
0: No, bude ještě důležitou součástí týmu.
2: Jestli bude důležitou součástí týmu, uvidíme, nicméně taky si myslím, že si to nenechá úplně ujít, pokud se tam nestanou nějaký další, řekněme, zákulisní věci.
0: Říká naše nová basketbalová reportérka, dnes ale zprávařka Radiožurnálu Sport, Veronika Šlajzová. Díky za tvůj první sportovní přehled.
2: Naslyšenou.

0: Na 6. srpna spadá taky několik zajímavých sportovních výročí a všechny si chystal poctivě Lukáš Michalík celé ráno, tak co tam máš?
1: Tak doufám, že to spočítám vždy správně, protože já tady vidím datum narození a rok, ale abych to dopočítal správně do tedy letošního roku 2026. Nicméně bývalý nizozemský reprezentační fotbalista a skvělý kanonýr Robin van Persie podle mých propočtů dnes slaví 46. narozeniny, takže čas neuvěřitelně letí, možná si pamatujeme tu jeho legendární hlavičku v podstatě z velkého vápna v pádu, to byla neuvěřitelná branka, takže slaví Robin van Persie, slaví také někdejší hokejista František Kaberle, tedy starší. Ten starší, ano, musíme říci, tomu je dnes 75, tak to. A když už jsme u těch oslavenců, tak můžeme také připomenout některá jiná výročí, protože atlet Tomáš Dvořák se stal poprvé mistrem světa v desetiboji 6. srpna 1997, takže je to 29 let, no a když zůstaneme u deseti boje, tak o 5 let dříve, tedy 6. srpna 1992, získal první zlato v deseti boji na olympijských hrách v Barceloně Robert Změlík. Takže se to sešlo krásně dnes.
0: Tak krásné datum 6. srpna, vy posloucháte Radiožurnál Sport, za chviličku pro vás budeme mít, věřme tomu, další fotbalové téma.

0: Fotbalisté Bešiktaš a Istanbul mají ve svém kádru spoustu zajímavých hráčů. Už jsme o tom před několika minutami mluvili. Když se člověk podívá na sociální sítě a vyťuká tam právě název Bešiktaš Istanbul, tak v podstatě najde, že téměř každý dobrý fotbalista z Evropy byl někdy skloňován s přestupem právě do tohoto celku, protože v nedávné době jenom na mátku Mohamed Salah, který nakonec nedopadl a míří do Trabzonsporu, teď píše Fabrizio Romano před několika hodin o tom, že Dušan Vlachovič, tedy srbský reprezentační útočník, prý má mít namířeno právě do Bešiktaše. Skloňoval se taky Jadon Sancho, no a ještě někdy předtím taky Darwin Núñez. Takže sami zajímaví útočníci, vypadá to, že turecká liga prostě dál bude takovým sběratelem těch, kteří se neuchytnou třeba v Premier League.
1: Ale nemusí to platit úplně, protože v Bešiktaši teď bude nově působit třeba Leandro Trossard, což je belgický reprezentant, stále není úplně starý, neřekl bych, že už má po kariéře 31 let, je to mistr Premier League anglické, tedy s Arsenalem, ale obecně platí to, co jsi zmínil, že hráči, kteří si chtějí vydělat v Turecku, tak samozřejmě, nebo chtějí si vydělat peníze, tak často míří do těch istanbulských celků. Proč mluvíme o Bešiktaši? Protože právě tento turecký klub bude soupeřem v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy na stadionu Hradce Králové. No a potom taky, nebo ještě respektive předtím v 18 hodin nastoupí Jablonec v úvodním zápase třetího předkola ligy konferenční proti RFS Riga.
0: A my bychom teď měli být ve spojení s Tomášem Borovcem, reportérem právě ze zápasu Hradec Králové Bešiktaš. Tomáši, hezké ráno.
2: Dobré ráno z Hradce Králové.
0: Jak to tedy vypadá s fotbalisty Hradce Králové? Jak jsou připraveni na tenhle zápas, ve kterém asi zase budou v roli outsiderů?
2: No rozhodně, asi ještě ve větší roli outsidera, než tomu bylo v předchozím kole proti Tromze, ale celá kabina se nesmírně těší. Včera jsem s pár klukama mluvil, berou to jako obrovský zážitek, který si vlastně vybojovali tím, jaký fotbal hráli během toho druhého půl roku, druhé půl sezony v minulém ročníku a také vlastně už na startu toho nového ročníku, kdy se jim velmi daří. Jak ale zmínil trenér David Horejš na včerejší tiskové konferenci, kluci si nechtějí ten zápas užít v úvozovkách. Oni chtějí ten zápas vybojovat a jít si za postupem. Prostě i když mají tuhle tu roli, tak vědí, že ji zvládli proti norskému týmu a podobným způsobem se chtějí prezentovat taky proti Bešiktaši. Konec konců začínají doma. A ta domácí arena opravdu má svoje fluidum, protože oni v malšovické Finep aréně neprohráli od konce března. No a věří, že narazí i Bešiktaš. Jím trochu smutku bylo na tiskovce z toho, že kouč Hradce nemá k dispozici Adama Vlkanovu, Tomáše Petráška a Tomáše Víznera. Buď to je tam zranění a nebo nemoc, to v podobě Adama Vlkanovi. Takže se musí obejít bez téhleté trojice, která jinak nastupuje poměrně pravidelně, ale má zastoupení samozřejmě na téhle ty pozice a ta kabina se nesmírně těší na ten zápas. A taky na vyprodaný stadion, jako to už je dávno jasný.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, Tomáši, jak se celý klub na ten velký zápas, určitě největší za poslední roky, chystá. Ty už si zmínil tedy, že bude vyprodáno. Bude třeba i nějaký doprovodný program a mluvilo se v Hradci o tom, kolik se chystá do malšovické arény tureckých fanoušků?
2: Hradecký klub udělal takový jeden důležitý krok, co se týče předprodeje vstupenek. Samozřejmě všichni si jsou vědomi toho, co turečtí fanoušci dokáží. Jako obrovská vášeň na jedné straně, na druhé straně jsou tam hodně často velké problémy. Konec konců to bylo už i na tom předchozím kole v Midtjyllandu, kde turečtí fanoušci se nechovali zrovna slušně. Takže tomuhle tomu chtěli předejít. Udělali takový tak, že pro držitele permanentních vstupenek, kterých je zhruba 3,5 tisíce na tom stadionu, kam se vejde 9 300 fanoušků, dali možnost, že si každý držitel permice může koupit to svoje místo a k tomu dvě další. Takže potom, co udělali tenhle krok, tak zbývalo v pondělí do prodeje 1500 vstupenek, no a tam otevřeli pouze pokladny na tyhle ty vstupenky. Takže tím trochu eliminovali turecké fanoušky, kteří by si nakoupili vstupenky online, a vyprodáno bylo během pár hodin. Já jsem se tam byl podívat v pondělí ráno a tam kolem 9. bylo asi 50 fanoušků najednou, byla 30-metrová fronta v jednu chvíli. Takže samozřejmě strach z toho mají, připravují se na to, co se týče policejních složek a pořadatelské služby, tak bude trojnásobná než za běžného utkání. No a to v neděli hraje tady Baník, to se vůbec neřeší, jako za normálních okolností by se řešil Baník už týden. Ten jakoby nebyl, ale je tady tenhle ten zápas, který opravdu může být z tohoto pohledu výjimečný, nebezpečný. Tak k tomu přistupují i tímhle tím způsobem.
0: To říká náš reportér Tomáš Borovec. Tomáši, klidně jen krátce, protože nás čekají zprávy v 8 hodin, jak moc se třeba ještě na předzápasové tiskové konferenci řešily všechny ty velké postavy týmu Bešiktaše, protože tenhle kádr je hodně nabitý a jeho součástí je třeba i Václav Černý, tak mluvilo se i o někdejším českém reprezentantovi.
2: Taky se zkusím trošku zrychlit, když máme před zprávami, tak Václav Černý a celá ta pravá strana Bešiktaše je vnímána jako obrovsky silná a nejenom ta, ale celý tým. David Horeš mluvil o tom, že tohle to je celek, který je našlapaný reprezentanty svých zemí, včetně Korejce, který mimochodem ho dal vítězný gól během mistrovství světa České republice na 2-1 v základní skupině a takových hráčů tam je hodně. Takže David Horejš zmínil, ano, jsou tam hvězdy, my to víme, my si to uvědomujeme, ale nemůžeme se zaměřit na 1, 2, 3. Musíme ten tým brát jako celek, jako komplexně silný tým, ale my si za tím vítězstvím prostě půjdeme.
0: To říká náš fotbalový reportér Tomáš Borovec, který dnes bude vysílat přímý přenos zápasu Evropské ligy, třetího předkola, úvodní duel Hradec Králové Bešiktaš Istanbul od 19 hodin. Tomáši, moc díky za tvá slova, brzy naslyšenou.
2: Rádo se stalo, hezké ráno.
1: No a po 8. hodině, hned tedy krátce po 8. hodině, budeme mluvit o zápase Hradce Králové a Jablonce také s bývalým záložníkem obou klubů Tomášem Malínským.
3: Radiožurnál 8 hodin. Další zprávy pro nás má Jana Utendorská.
4: Český snímek Volklor získal studentského Oscara. Polsko odstavuje některé elektrárny kvůli nízkému stavu vody v řekách. Fotbalistům Hradce Králové budou v prvním duelu s tureckým Bešiktašem chybět 3 opory. Na dálnici D4 ve směru do Prahy brzdí provoz nové omezení u Díloviště. A v Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Český film Volklor získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze tří hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové zaujala porotu videoesej o českém folkloru hlavně svou lokálností.
6: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Takže si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
4: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Kauza Bulovka má dalších 5 obviněných, tentokrát kvůli nákupu techniky za 160 milionů korun. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Praze. Skupinu obžalovalo z několika trestných činů, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zpronevěry, podplácení nebo přijetí úplatku. Policisté večer našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají, říká mluvčí Veronika Hešplerová.
7: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
4: Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Polsko omezuje kvůli suchu a rekordně nízkým hladinám řek provoz elektráren. Nemá dostatek vody pro chlazení bloků, informuje o tom zpravodajský portál Polsat News. Výpadky v produkci elektřiny má země hlavně večera v noci, kdy síť nezásobují solární farmy.
8: Zatím je omezený provoz dvou velkých polských uhelných elektráren chlazených říční vodou. Provozovatel elektrárny Koženice a elektrárny Polaněc dočasně odstavil celkem 6 z 18 bloků a připouští, že další odstávky můžou následovat, pokud se situace s vysokými teplotami a suchem v nejbližších dnech nezlepší. Obě uhelné elektrárny využívají k chlazení vodu z řeky Visly. Problém má ale také plynová elektrárna u města Gryfino, která je chlazená Odrou. Podle deníku Forsal zatím nehrozí nedostatek elektřiny. Upozorňuje ale, že Polsko nutně musí investovat do zařízení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 19 hodin k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Jejich soupeřem bude Bešiktaš Istanbul. Hradecký trenér David Horejš se bude muset obejít bez tří opor. V sestavě totiž chybí stoper Petrášek, záložník Wiesner a ofenzivní středopolař Vlkanov. Pokračuje Horejš.
10: Tomáš Wiesner jde v pátek na arthroskopickou operaci, takže nám to bude asi na delší dobu. Co se týče Adama Vlkanovi, tak ten by měl v neděli dobrat antibiotika. Co se týče Tomáše Petráška, tam je po zápase s Bohemian svalový zranění a určitě si to vyžádá minimálně 14 dní.
9: Od 18 hodin čeká utkání stejného kola, ale nižší konferenční ligy Jablonec. Ten se střetne s lotyšským klubem RFS Riga. Oba duely nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uspadá Strakonická u Jíloviště, taky dálnice D11 u Sacké. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Řitku. U Jíloviště na 9. kilometru staví most a až do neděle se pojede pouze jedním pruhem. Ta fronta od 14. kilometru je asi na 35 minut. Velmi ucpaná je taky objížďka přes Líšnici a Klínec. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové komplikuje dopravu nové omezení u Sacké. Mezi 25. a 35. kilometrem se pojede pouze jedním pruhem a opět kolona je dlouhá, zdržíte se asi 25 minut. Tam se dá sjet na 18. kilometru, opět to po souběžné silnici. Na dálnici D7 ranní kolona po pojíždí na příjezdu do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště. Aktuálně je to na 10 až 15 minut. V Praze kolony pak i jinde na Pražském okruhu, tam se ucpává v obou směrech sjezd na Ořech. A ještě dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy, úsek od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 pojedete přibližně půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až během odpoledne a večera. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
5: Radiožurnál Sport
12: a Adam Weidenthaler a Lukáš Michalík.
0: Hezké ráno.
1: Krásné ráno ze studia Radiožurnálu Sport vám přejeme.
0: Hodně se bavíme o fotbale a je to logické. Dva zápasy českých pohárových účastníků nás dnes večer čekají v přímých přenosech, ale fotbalové to bude taky na Radiožurnálu Sport dnes po 10. hodině a pak, pokud s námi, taky míříte do Zubří.
1: Ano, po 10. hodině další díl naší fotbalové talkshow Desítka a Pavla Horváta. Tentokrát bude hostem našeho fotbalového experta Luboš Kalouda, bývalý hráč třeba brněnské zbrojovky Slovácka nebo pražské Dukly, vicemistr světa do 20 let z roku 2007. Tento rozhovor je přetočený a to proto, že Pavel Horvát dopoledne nebo popoledni zamíří právě do Zubří, kde nás čeká další díl živé talkshow Desítka a Pavla Horváta. Pavel Horvát opět usedne po boku Antonína Panenky, legendárního mistra Evropy z roku 1976, autora bělehradského dloubáku. No a dorazí taky významný host a Adame, to už je tvoje parketa jeho představení.
0: Miroslav Kadlec, bývalý obránce, který má za sebou řadu zkušeností třeba z německé Bundesligy a nebo taky české reprezentace.
1: Kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 a jediný český fotbalista, který má dva Bundesligy. bundesligové tituly, konkrétně s Kaiserslauternem.
0: Tak se budeme těšit na vás přímo v Zubří. Vstupenky jsou stále k dispozici na našich webových stránkách sport.rozhlas.cz anebo radiožurnalsport.cz.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Český fotbalový koeficient potřebuje utíkat tomu evropskému, řeckému, konkrétně polskému a taky tureckému, tak aby si i dál český mistr mohl rovnou zahrát ligovou fázi fotbalové ligy mistrů. A proto něco dnes můžou udělat taky týmy, které na ten úplný vrchol nedosahují, ale stále jsou v evropských pohárech.
3: Konkrétně fotbalisté Hradce Králové a Jablonce, kteří rozehrají další fázi kvalifikace evropských pohárů, zatímco Východočeši nastoupí ve třetím předkole Evropské ligy proti tureckému Bešiktaši Istanbul. Jablonečtí na úvod stejného předkola ligy konferenční přivítají lotyšský klub RFS Riga. A na Radiožurnálu Sport o tom teď budeme mluvit s bývalým záložníkem Hradce Králové i Jablonce Tomášem Malínským. Tomáši, dobré ráno.
4: Dobré ráno, dobrý den, zdravím vás.
3: O vás se ví, že se po konci profesionální kariéry živíte jako barber, nebo chcete-li kadeřník. Salon máte v Liberci a mezi vaše zákazníky patří i někteří fotbalisté Jablonce. Tak navštívil vás některý z nich v předchozích dnech, aby trochu vylepšil svou kštici?
4: Samozřejmě v blízkých dnech vlastně tady byl Vecheta, byl tady Sláma, takže vlastně kluci se připravují jak na hřišti, tak i vlastně po vizuální stránce, takže vlastně jsem rád, že tyhle kluci sem tam navštívej můj prostor a vlastně, že můžeme rozebrat fotbal.
2: A uvidíme něco zajímavého tedy na hlavách fotbalistů Jablonce dnes večer.
4: Na hlavách fotbalistů asi nic zajímavého neuvidíte, ale sem tam vlastně chodí jeden pán a to je opravdu velká kreativita, co vždycky vytváříme na hlavě a jsem za to strašně rád.
3: Zůstaňme tedy u Jablonce a přesuňme se k fotbalu. Jablonec po prohře ve Varaždínu na úvod druhého předkola konferenční ligy následující tři soutěžní zápasy vyhrál. Tomáši, v týmu stále je řada vašich bývalých spoluhráčů. V čem je jeho největší síla?
4: Co jsem měl možnost sledovat Jablonec a vlastně co se zprávy ke mně donesly, tak vlastně Jablonec prostě je teď jako výborný v efektivitě, protože těch šancí si až tak moc nevytváří, ale je poměrně efektivní. Vlastně v posledním zápase si pomohli nějakým vlastním gólem a vlastně z jedné střely na bránu dali dva góly, tak to si myslím, že je vlastně hodně úspěšný.
2: V týmu Rigi působí taky Janis Ikauniex, mladší bratr Davise Ikauniexe, kterého si pamatujeme taky z České fotbalové ligy a vy jste s ním taky měl tu možnost působit v jednom týmu právě v Jablonci. Tak jaký tohle může být hráč a máte třeba nějaké informace z tohoto tábora?
4: Informace až tak takový nemám, ale vlastně Davis, on už v Jablonci v té době hodně paběrkoval, že nenastupoval, ale vlastně gólový hráč to byl. A co musím říct, vlastně tak u Janise, vlastně co jsem měl možnost se i na něj jako podívat, tak on ty čísla opravdu má a myslím si, že by to mohla být hrozba pro jablonecký tým, takže určitě na tohle hráče si dát pozor.
3: Tomáš Malínský, bývalý fotbalista Hradce Králové i Jablonce, je s námi na Radiožurnálu Sport. Tomáši, bude pro vás Jablonec v souboji s lotyšským soupeřem favoritem? Určitě ta motivace dostat se do hlavní fáze některého z evropských pohárů je velká.
4: No já musím říct, že v mých očích Jablonec favoritem je a doufám vlastně, že v prvním zápase domácím si nahrajou nějaký dobrý výsledek, aby vlastně to nemuseli v Lotyšsku honit. Takže bych jim to strašně přál, jak jste říkali na začátku, aby jsme utíkali v tom koeficientu a troufnu říct, že se nám to daří a jen tak dál. A doufám, že Jablonec i Hradec Králové prostě si připíšou zase nějaký body a doufám, že to nasměřujou k postupu.
2: A tak se tady pojďme přesunout z konferenční ligy do ligy evropské právě k Hradci Králové, protože ten má o poznání těžšího soupeře Bešiktaš Istanbul, tedy tým, který má ve svém středu řadu ať už současných nebo bývalých reprezentantů z těch nejlepších evropských soutěží. Tak jenom namátkou se dívám na ty sestavy z posledních týdnů. Václav Černý samozřejmě, co se týče českého pohledu, ale dál tam jsou i borci, kteří mají za sebou třeba bundesligové tituly, brankář Alexander Nýbl a další.
4: Jo, vlastně taky jsem si tu soupisku projížděl, je tam Kokču, který hrával v Holandsku, výborný fotbalista, myslím si, že o něj se ta hra Bešiktaše bude opírat. Václav Černý se bude chtít ukázat českým fanouškům, vlastně po tom trpkým konci v reprezentaci, tak bude chtít ukázat té české veřejnosti, že to pořád fotbalista je. A samozřejmě fotbalista to je, že jo, když se podíváme na ty jeho čísla, on je schopný se dostávat do šancí a připravovat asistence. A pro Hradec je to velký oříšek a je to pro hradecký fanoušky svátek fotbalu a vlastně to, co se tam povedlo postavit stadion, tak vlastně ta veřejnost fotbalová je nadržena na ten fotbal a hradečtí fanoušci zaplní Malšovickou arénu, co jsem koukal, tak to bylo hnedka vyprodaný. Já sám jsem lístky scháněl a sehnal, takže tím chci poděkovat vlastně hradeckým lidem v klubu, který mi to umožnili. A těším se na ten zápas a nicméně to bude strašně těžký, ale věřím vlastně, protože jsem koukal, že v tom prvním zápase, co hrál Bešiktaš s Midtjyllandem, tak vlastně Midtjylland první poločas, než dostal červenou kartu, tak Bešiktaš přehrával, přestřílel, takže tuším, že to bude taky jakoby cesta Hradce, kdy se nesmějí tureckého týmu zaleknout a prostě hrát si svoji hru a věřím, že by ten první zápas mohl dopadnout dobře a samozřejmě v Turecku pak vás čeká peklo a tam už je to o hlavách a uvidíme, jak k tomu hradečtí hráči přistoupí.
3: Tomáš Malinský už tedy nakousl svou královéhradeckou minulost. Já ještě dodám kontext. Vy jste, Tomáši, za Hradec před 15 lety debutoval v lize a pak za něj dalších 6 let hrál. Když vidíte právě to, kam se klub a ty za ty roky posunul, v lize hraje nahoře, bojuje v evropských pohárech, má nový stadion, nemrzí vás, že si to nemůžete vyzkoušet na vlastní kůži jako hráč? Možná jste si to tak malovali s bývalými spoluhráči v Hradci Králové, Vlkanovou, Zeleným, Zorvanem, Holešem a tak dále.
4: Jo, byly to krásné časy, samozřejmě tato myšlenka mě napadá, ale neříkám, že mě to mrzí, ale určitě jsem takový přání jednou měl, vlastně, aby mě ještě rodina na závěr kariéry viděla běhat v Malšovicích, nicméně se to nepodaří, ale určitě jako mě to nějakým stylem jako nemrzí, že bych se z toho hroutil. Klukům Hradci přeju vlastně, že mají krásný stadion, krásný zázemí a vždycky se tam rád vracím, protože k tomuhle kraji mám strašně moc blízko a i ty lidi, kteří pracují v klubu, tak jsem za ně rád, že se jim to podařilo.
3: Ještě jedna otázka na Tomáše Malinského. Na závěr, Hradci dnes budou v zápase s Bešiktašem chybět dva vaši bývalí spoluhráči, obránce Tomáš Petrášek se záložníkem Adamem Vlkanovou. Tak jak velké je to oslabení? Samozřejmě ten dnešní kádr Hradce Králové je trochu jiný, než který jste měli vy za vašeho působení, je v něm už podstatná konkurence.
2: No a vypadá to, že nám nakonec spadlo spojení, ale Tomáš Malinským se možná slyšíme. Tak jestli jste slyšel, Tomáši, otázku Lukáše Michalíka, tak klidně odpovídejte.
4: Jo, slyšel jsem otázku. Vlastně budu věřit, že tihleti dva hráči budou nahrazeni a věřím, že jim chybět nebudou, i když samozřejmě je to pro Hradec ztráta, ale věřím, že trenér Horejš si s tím poradí a vlastně ty kluci, který nastoupí za ně, tak vlastně i teď jsme viděli, že Fanda Čech si to tam krásně odehrává a vlastně je to velký srdcař hradecký, odchovanec a věřím, že tyhle ty hráče pravoplatně jakoby zastoupí a že se klukům bude dařit.
2: To říká bývalý fotbalista jak Hradce Králové, tak Jablonce Tomáš Malinský, se kterým jsme probrali oba dva české zástupce v dnešním pohárovém utkání, ať už v evropské nebo konferenční lize. Tomáši, moc díky za váš čas a mějte se fajn.
4: Jo, mějte se a pěkný den. Mějte se, na shledanou.

Klekni na kolena naposled, něco si přej. Jeden veselý a druhej je smutnej, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je podnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to že náš jazyk, asi takovej pocit.

0: Byl to úplně příjemný den pro české tenistky na okruhu WTA v Torontu, totiž postupně vypadly Marie Bousková, Karolína Plíšková a třeba taky úspěšná tenistka z posledního Wimbledonu Linda Nosková plus Barbora Krejčíková. Všechny Češky vlastně prohrály 0-2 na sety.
1: Vrátím se k Lindě Noskové, ta na betonu v Torontu podlehla Američance McNellyové navzdory slibnému začátku 6-7-1-6, jak už si zmínil, Barbora Krejčíková, předloňská šampionka Wimbledonu, nestačila na Ludmilu Samsonovovou, Ruska zvítězila 6-1-7-5, Krejčíkovou porazila už po třetí v řadě.
0: Nikola Bartuňková se dnes bude tedy snažit zachránit českou účast právě na turnaji v Torontu, ale v Kanadě dál zůstávají i čeští muži. V noci se zadařilo Jakubu Menšíkovi v souboji s Britem Fernleym, no a Jiří Lehečka, ten taky půjde do akce právě na turnaji v Kanadě.
1: Já ještě dodám, že ve třetím kole se Menšík utká s Francouzem Atmanem a ty můžeš tedy ještě dodat, s kým se utká Jiří Lehečka.
0: Jiří Lehečka má proti sobě Belgičana Blokse, tak i těmhle zápasům se jistě budou naši kolegové v pozdějším vysílání Radiožurnálu Sport věnovat. Teď je 8 hodin 25 minut a zhruba za půl hodinku už budeme znát vítěze dnešní soutěže Radiožurnálu Sport.

0: Odjakživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Je půl deváté. Zprávy s Janou Tendorskou.
2: Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci. Jde o první příslušníky izraelské armády zabité v oblasti od konce června, kdy po vyhlášení příměří ustala většina bojů. Dvojice vojáků zemřela podle serveru Times of Israel poté, co se snažili zlikvidovat zařízení využívané Hizbaláhem. Právě militantní hnutí Izrael z útoku obvinuje. Izraelská armáda v odvetě udařila na jih Libanonu. Podle tamních úřadů zemřel jeden člověk. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo rozhovorů o konci války. Policisté našli tělo 28letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na síti X. Muž byl součástí šestičlenné skupiny lidí na paddleboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. Čtyři lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí. Zbývající dva podle všeho spadli do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Rozvíjející se klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Podle deníku The Guardian na to upozornil Světový potravinový program. Už teď podle něj čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. A kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5,5 tisíce odběratelů v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a ve Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Asi 16 tisíc odběratelů pak má nízký tlak vody. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a zprovoznění dodávek dnes v poledne. Sport. Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek k tomu pomohla finishmenka Linda Bodková. Sestavu ve složení Mareš Pišnotová, Mareka Bodková překonali jen suverénní Spojené státy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Humpolce a ucpaná Strakonická před jílovištěm. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor u Humpolce. Po dešti mokrá vozovka a na 91. kilometru v připojovacím pruhu z Humpolce už havarovalo jedno auto.
5: Tak jak člověk vejde na dálnici, tak hned tam je Octavia nabouraná, je pan gejtu. Pan nabouraný předek, použijte z ní trochu.
4: A teď na místo dorazili i hasiči a vypočuje se. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Řitku. U jíloviště na 9. kilometru staví most a až do neděle se pojede pouze jedním pruhem na Prahu. Úsek od sjezdu na Řitku ke zúžení pojedete bezmála 40 minut. Objížďkou přes Líšnici a Klínec si moc nepomůžete, tam jsou fronty na půl hodiny. A taky na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové nové omezení u Sadské komplikace. Dopravu. Mezi 25. a 35. se teď jede pouze jedním pruhem a kolona je tam na půl hodiny. Dá se sjet na 18. kilometru, objet to po souběžné silnici. Ještě D7, příjezd do Prahy z Chomutova. Před zúžením u letiště kolona aktuálně na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Ve Strážnici včera už třetí den po sobě padl teplotní rekord pro Moravu a Slezsko. Kolem druhé odpoledne tam meteorologové potvrdili rovných 41 stupňů. Tak vysoko by se už dnes rtuť v teploměrech dostat neměla, i když na východě Moravy a Slezska bude stále velké horko. Tam může teplota vyšplhat na 32 až 37 stupňů. Na ostatním území pocítíme mírné ochlazení, tam se budou teploty držet mezi 27 a 32 stupni. A také počasí bude rozdílné. V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky ojediněle i silné. Může v nich napršet kolem 35 mm deště. Také se musíme připravit na nárazový vítr i kroupy. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost bude místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme stále jasno až polojasno, jen na západě až oblačno, také s možností přehánek nebo bouřek. Odpoledne a večer pak od západu přibude oblačnosti i srážek, také na východě našeho území. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, jediné sportovní rádio v Česku, a dál se během našeho vysílání věnujeme fotbalovému evropskému poháru, ať už konferenční lize nebo evropské lize. Za chviličku možná se připojí další host do našeho vysílání, ale teď nás trochu zlobí technika.
1: Doufejme, zatím přidáme kontext, připomeňme si to, že fotbalisté Hradce Králové dnes večer vstoupí do třetího předkola evropské ligy. Na domácím stadionu nastoupí proti tureckému Bešiktaši Istanbul, za který by měl nastoupit i bývalý reprezentační křídelník Václav Černý. No a fotbalisty Jablonce naopak čeká vstup do třetího předkola ligy konferenční. Po postupu přes Varaždín Severočeši na svém stadionu nastoupí proti lotyšskému celku RFS Riga.
0: My můžeme asi ještě napromovat naší soutěž na Radiožurnálu Sport už v 8 hodin a 50 minut, takže za čtvrt hodinku.
1: Ano, za čtvrt hodinku budeme soutěžit, opět budete tedy poznávat hlas některého z respondentů, a dnes budeme soutěžit o dva vouchery na vstup do vodního světa na Lipně, plus pokud budete úspěšní, tak od nás získáte také červenou kšiltovku. To vše tedy budeme o to vše soutěžit v 8.50 a připomínám, že ten z vás, kdo zvítězí, tak se zítra může zúčastnit také té soutěži. Po soutěži, řekněme, pro vítěze z tohoto týdne, a bude se hrát o bezdrátová sluchátka.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
3: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždínu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
4: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniexe, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
3: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
0: A tak už tady pojďme pozvat na ten samotný duel fotbalistů Jablonce spolu s generálním ředitelem severočeského týmu Tomášem Mejzrem. Hezké ráno.
5: Dobré ráno, krásný den vám i všem posluchačům.
0: Pokud se podíváme na tu aktuální fazonu Jablonce, tak ta je skutečně znamenitá po tom úvodním ztraceném utkání ve druhém předkole konferenční ligy na trávníku chorvatského Varaždinu. Jste vyhráli všechna tři utkání, dvě ligová a jedno tedy to odvetné s Varaždinem. Tak očekával se v Jablonci takhle slušný vstup do nové sezóny, nebo to předčilo možná i to, co jste si vysnili před startem ročníku?
5: Samozřejmě, takhle nějak jsme si to vysnili, jak jste správně řekl. Ale vážíme si toho, že se nám to povedlo, jsme pokorní a víme, že ten postup přes Varaždin nic neznamená, pokud to nepotvrdíme v těch dalších utkáních.
1: Dnes Jablonec tedy na úvod třetího předkola konferenční ligy.
5: Nic neznamená, pokud to nepotvrdíme v těch dalších utkáních.
1: Dnes Jablonec tedy na úvod třetího předkola konferenční ligy čeká lotyšský RFS Riga. Tak jak se na

0: Ach, navzdory tomu, že to je první tým lotyšské soutěže, tak jsme včera slyšeli od našeho reportéra Pavla Petra, že snad nepřijel vůbec žádný lotyšský novinář. Je to možné? Je to pravda?
1: Pokud mám správné informace, tak to tak je.
2: To je skoro až neuvěřitelné, ale i to se může stát. Tomáš Mejzer v Jablonci nepůsobí zase tak dlouhou dobu. Samozřejmě nejen v Jablonci, ale v podstatě i v sousedním Liberci, v Teplicích a podobně je problém nalákat fanoušky na stadion ve větším počtu. Tak jak to hodnotíte vy, pane Mejzře, je to něco, co vás trápí?
1: Tak určitě na jednu stranu trápí, na druhou stranu, když se podíváme na velikost města Jablonce a kdyby se nám pravidelně jako na tyhle utkání dařilo, aby sem chodilo kolem 4000 lidí, tak vlastně procentuálně k tomu počtu obyvatel Jablonce to ve finále proti ostatním ligovým městům tak hrozné není, ale určitě bychom si přáli, aby lidí chodilo více, ale je k tomu určitě dlouhá cesta. Už jsem několikrát říkal v nějakých rozhovorech, že fanouška si musíme primárně vychovat tím, jak se k té veřejnosti tady budeme chovat, a je před náma hodně práce.
0: Vy jste k tomu učinili jisté kroky, jedním z nich je i změna vizuální identity týmu Jablonce, nové logo třeba. Pardubice otajnili své nové logo vlastně taky teď mezi sezónami a dostali za to lidově řečeno fén, hokejový Vsetín nedávno spíš pochvalu. Co se týče reakcí na ten jablonecký nový znak, jak to máte? Jaké jsou reakce? A vypadá to, že se nám znovu ztratilo spojení s Tomášem Mejzrem, generálním ředitelem fotbalového klubu z Jablonce. Přitom jsme mohli řešit docela zajímavé téma. Přitom, jak říkáš, není úplně jednoduché nalákat na fotbal kor, když máš dvě sousedící města vedle sebe a v nich dva prvoligové týmy.
2: Ale správně, jak řekl Tomáš Mejzer, není to problém jenom Jablonce. Těch týmů, které řeší něco podobného, je víc. Nevím, jestli už jsme zpět ve spojení.
0: Tady. Měli bychom být zpět ve spojení, tak pane Mejzre, nevím, jestli jste slyšel otázku. Každopádně ptali jsme se na tu novou vizuální identitu.
1: Tak samozřejmě ona, každá změna identity většinou je pro fanouška náročné ji přijmout. Na druhou stranu si myslím, že jsme to možná čekali trošku horší, a jak ten čas plyne a představili se nové dresy, které si myslím, že se velice povedly, tak cítíme, že už i ta veřejnost a ten náš fanoušek se s tím začíná ztotožňovat.
2: Mě ještě zajímá to, jak je vlastně pro klub důležité dostat se do hlavní fáze konferenční ligy. Z toho samozřejmě plynou vyšší příjmy z Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Tak jak je pro vás důležité třeba z toho ekonomického pohledu se dostat do hlavní fáze?
1: Tak že by to bylo příjemné. Důležitý finance ve fotbalu bezesporu vždycky jsou. Na druhou stranu asi žádný klub nemůže stát na takových základech, aby bez toho příjmu nemohl fungovat, takže myslím si, že jsme schopni samozřejmě fungovat i bez toho, nehráme vabank, že když se to nepovede, tak je tady nějaký velký problém na stole, ale bylo by to samozřejmě velice příjemné a pomohlo by to v dalším rozvoji.
0: Budou se od toho odvíjet i nějaké případné další posily? Máte třeba někoho připraveného s tím, že jakmile se přestoupí, nebo v případě, že se přestoupí přes třetí předkolo, takže byste spustili tuhle akci?
1: Ne, my na přestupech děláme a je to bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet cesta Evropou.
2: Můžeme si připomenout, kteří fotbalisté už v létě Jablonec posílili, můžu je vyjmenovat, tak tedy zhruba Růsek, Vecheta, Mila, Horák, Al, Sláma nebo Dušan Pavlovič. A u toho bych se chtěl pozastavit, protože on tedy začal nastupovat ve stoperské dvojici lomeno trojici po boku kapitána a svého krajana Nemany Tekijaškyho. Pavlovič je historicky nejdražší posilou Jablonce. Tak jak se vám zatím pozdává? Byla to trefa?
1: Troufnu si říct, že zatím ty výkony, které odvedl, byly velice slušný. Furt je to ještě mladý hráč, správně jak jste zmínil, že nastupuje vedle Tekyho, tak je to typologicky velice podobný typ stopera nebo obránce jako Nemanja Tekijašky. A věříme, že ta jeho výkonnost ještě půjde nahoru, ale už i ten jeho start je velice slušný.
0: A my věříme, že se bude dařit jak fotbalistům Hradce Králové, tak i Jablonce právě v dalších předkolech evropských pohárů. Jablonec dnes v 18 hodin rozehraje třetí předkolo konferenční ligy proti lotyšskému týmu RFS Riga. My jsme se o tomto tématu nejen bavili s Tomášem Mejzrem, generálním ředitelem fotbalového klubu z Jablonce. Moc díky za váš čas, mějte se fajn a ať se to nejen dnes, ale i za týden v odvětě co nejvíc vydaří.
1: Moc děkujeme a krásný den všem.

0: Koná se taky mistrovství Evropy v plaveckých sportech. Čeští dálkoví plavci byli v závodě na 5 kilometrů na evropském šampionátu v Paříži schodně na 16. pozici. V řece Seině se o to postarali Julie Pleskotová a Denis Borovka. Co je zajímavé, tak dnes jsme se ráno bavili o atletickém výkonu Jakuba Marka, tedy jmenovce našeho reportéra, a na plaveckém evropském šampionátu byla taky Alena Benešová, což je další jmenovkyně naší kolegyně. Ta byla na 22. pozici právě v tom včerejším závodě.
1: Neuvěřitelné.
0: Tak kde se zjeví další Lukáš Michalík?
1: Asi nikde, předpokládám. Doufám tedy.
0: Pojďme každopádně k tomu plavání ještě zpátky na chviličku. My budeme mít totiž dnes lístky v soutěži nebo vouchery v soutěži o právě takové plavecké návštěvy, řekněme.
1: Vodní potěšení. Dva vouchery na vstup do, já to řeknu tedy česky, vodního světa na Lipně, plus pokud uspějete v naší soutěži, tak od nás získáte také červenou kšeltovku s logem Radiožurnálu Sport.
0: A soutěžit budeme právě teď na čísle 221-552-222. Pokud jste s námi zvítězili v posledních dvou měsících, prosím, nevolejte, nemohli bychom vás označit jakožto úspěšného volajícího, jinak volné pole působnosti.
1: Určitě budete tedy opět tedy hádat zvuk jednoho z respondentů. Může vám pomoci to, že v podstatě o tom tématu jsme celé ráno hodně mluvili.
0: A několikrát jeho jméno taky padlo, ano, z úst Lukáše Michalíka.
2: Další tři body, drželi jsme nulu, jsme 100%, což je strašně důležitý pro ten začátek té kvalifikace, a takovýhle zápasy zvládnout je hrozně důležitý. Až na tu asistenci, tak jsem od sebe upřímně jakoby čekal víc v tom, že budu víc nebezpečný. Ty balóny, které jsem se snažil jakoby házet do vápna, první půly mi vůbec nevycházely, ale nakonec to kanadské číslo mi tam připadlo.
0: Znovu připomínám 221-552-222 a první volající už je s námi ve spojení v 8 hodin 52 minut. Dobrý den, kdo je tam?
3: Ahoj, tady je Honza.
0: Honzo, tak povídejte, koho jsme slyšeli?
3: No, Honza Chramosta?
1: Ne, není to Jan Chramosta. Byť nejste úplně daleko, protože jste trefil sport.
0: Tak pojďme dát šanci druhému volajícímu, ale takže zůstáváme u fotbalu. Dobře, díky Lukáši. Dobrý den, kdo tam?
4: Zdravím, Martin tady u telefonu. Já mám za to, že mluvil pan Darida.
1: Ani Vladimír Darida nemluvil, takže...
0: Ale zůstáváme evropský pohárek.
1: Ano, zůstáváme.
0: A to je správně. Třetí
1: a dokonce
0: volající.
1: Jste se přiblížil Vladimírem Daridou.
0: Tak pojďme ke třetímu volajícímu. Halo, halo, slyšíme se?
5: No, slyšíme se, tady Jiří.
0: Dobrý den, Jirko.
5: Já myslím, že to je Václav Černý.
1: Ano, výborně, je to Václav Černý. Poznal jste ho po hlase, jak jinak asi, že...
5: No, jenom protože hraje Bešiktaš z Hradců, tak jsem to odvodil.
1: Výborně. A odkud nám voláte? Jste fotbalovým fanouškem?
5: Jo, jsem. Od Olomouce.
1: Od Olomouce.
0: Takže přijete si k mně.
5: Tak nějak.
1: Zeptám se ještě na Václava Černého. Skončil v reprezentačním Ačku, tak co na to říkáte? Není to brzy?
5: No, tak při této atmosféře to je to takový divný, ale... Možná třeba se vrátí. Jako.
0: A zlepší se ta atmosféra příchodem nového reprezentačního kouče podle vás?
5: No, já jsem myslel tu atmosféru před mistrovství a na mistrovství.
0: Kde se Čechům nakonec nezadařilo. Jiří, gratulujeme, díky, že jste se dovolal, díky, že jste s námi soutěžil na Radiožurnálu Sport. Jakožto vítěz tohoto týdne máte taky možnost zítra hrát v pátečním finále o sluchátka Radiožurnálu Sport.
1: A zůstaňte s námi, prosím, ještě ve spojení, tak abychom si zapsali vaše kontaktní údaje. Díky moc a mějte hezký den.

0: fotbal na Radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Tady je Radiožurnál v 9 hodin. A se zprávami Jana Utendorská.
6: Od příštího týdne začne výplata superdávky. O podporu přišli někteří seniori a zranitelné rodiny. Některé obce v Česku mají málo vody. Správa státních hmotných rezerv jim půjčuje cisterny. Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čeká třetí předkolo evropských pohárů. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy neprůjezdná po nehodě na kilometru 210. A v Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ně má zatím přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Kvůli zpřísnění podmínek zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
7: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
6: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo práce proto podmínky superdávky od října ještě upraví. Obce s vyschlými studnami si můžou ze státních rezerv půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní taky obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve Středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé osad Bedlno a Chotěšov, potvrzuje předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
8: Ve studních mají díky suchu málo vody, proto jsme vlastně městu Jesenice, pod které tyto části spadají, půjčili kontejner na 3 kubíky pitné vody. Tento kontejner mají zatím půjčený do konce září letošního roku.
6: Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. V Římě končí další kolo mírových rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hezbollah a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. Právě tam v noci zahynuli dva izraelští vojáci. Izrael z toho viní právě Hezbollah. Jeho armáda v odvetě udeřila na jih Libanonu. Irán a Omán se mezitím shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu. Uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Dodal, že společné prohlášení je v konečné fázi, je klíčové pro globální obchod s ropou a plynem. Od srpna můžou ve veřejném sektoru pracovat takzvaní peer pracovníci. Pomáhají lidem ve složité životní situaci, kterou si sami předtím prošli, ať už závislostí, duševním onemocněním nebo po návratu z vězení. Novou pozici zařadilo do katalogu prací Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ale kritizuje, že chybí další kvalifikační požadavky, říká předsedkyně Dagmar Žitníková.
9: Je nutné, aby ten zaměstnanec měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat. A také by se měl naučit, jak vlastně chránit sám sebe.
6: S doplněním kvalifikačních podmínek Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá. Teď si je mohou stanovit sami zaměstnavatelé. Sport.
10: Fotbalisté Jablonce před sebou mají třetí předkolo konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí proti lotyšskému celku RFS Riga. Srbský kapitán domácích Nemanja Tekijašky mluvil o tom, s čím bude nejtěžší se vyrovnat.
11: Jsme hráli zápasy v tom Worku i proti Varaždinu. Nebude to takový problém. Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. Chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
10: V 19 hodin čeká stejné kolo, ale Evropské ligy fotbalisty Hradce Králové. Na domácím hřišti se střetnou s favorizovaným Bešiktašem Istanbul. Oba zápasy si budete moct pustit v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Brna, ucpaná Strakonická u Jíloviště. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na 210. kilometru v omezení u nájezdu od Slavkova likvidují následky nehody kamionu s osobním autem. Teď to podle záběru z dopravních kamer vypadá, že odjíždějí z dálnice spolu s policisty a dálnice D1 je teď průjezdná dvěma pruhy směrem do Brna. Kolona od sjezdu na Rousínov se tak bude pomalu rozjíždět. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy dlouhá kolona popojíždí před Jílovištěm. Na 9. kilometru staví most, až do neděle se pojede jedním pruhem. Podle naší motohlídky ten provoz na Prahu brzdí i nájezd od Jíloviště.
13: Od Jíloviště se přímo do omezení najíždí před stopku, řidiči se zde pouští, i proto se na samotné dálnici jede velmi pomalu.
12: No a ta kolona od sjezdu na Řitku je na půl hodiny. Naopak rozjíždí se fronta na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U Sadské mezi 25. a 35. kilometrem už je hotové omezení, projíždí se už dvěma úzkými pruhy, tak vydržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
14: Hezký den s Radiožurnálem Sport, je 9 hodin a 6 minut.
15: Krásné ráno a dáme tobě i všem posluchačům.
14: Lionel Messi dává góly a líbí se mi titulek, stal se nejlepším střelcem v historii amerického Leagues Cupu. Tak jak dlouho tipuješ, že tahle historie trvá?
15: Myslíš historie Leagues Cupu?
14: Ano.
15: To nevím, no nebude to moc, to jinak by se takto neptal. 7 let, no dal dvě branky a připsal si jednu asistenci, takže koukám, že pokračuje ve skvělých výkonech. Inter Miami porazil 4-2 tým Atletico San Luis, hned se jdu podívat, z které země tento klub pochází, je to Mexiko. No a když se podíváme na profil Lionela Messiho, mě už to zaujalo v době mistrovství světa. On měl jednu chvíli snad 13 zápasovou šňůru soutěžních zápasů, ve kterých si připsal alespoň jeden kanadský bod. Pak tedy už si nepřipsal žádný ve finále mistrovství světa proti Španělům. Argentinci prohráli 0-1, ale teď tedy znova válí.
14: Mimochodem Lionel Messi, další z těch fotbalistů, kteří neměli úplně dlouhou dovolenou, protože už 10 dní po prohraném finále světového šampionátu se vrátil k tréninku v Interu Miami. Jak myslíš, že se to může odrazit třeba na té jeho fazóně potom ke konci sezóny, jestli bude mít ještě energii?
15: Já si myslím, že bude. Že se projeví i to, že při vší úctě samozřejmě k americké MLS to tempo asi není takové jako třeba na mistrovství světa, a hlavně on s tím umí pracovat. Samozřejmě znovu při vší úctě k Messimu, je to genius, ale na hřišti už umí ušetřit nějaké ty síly, aby měl ty síly v té finální, předfinální fázi, ve které je zkrátka pořád světovou špičkou.
14: Jeden fotbalový genius, který taky uměl ušetřit síly, se k nám za chviličku spojí do vysílání Radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler a Lukáš Michalík.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport posloucháte v 9 hodin a 11 minut. Slibovali jsme rozhovor s jednou fotbalovou personou. Tady je.
3: Je to opravdová persona a my jsme moc rádi, že už několik let obléká dres Radiožurnálu Sport náš fotbalový expert, pětinásobný mistr ligy, šestinásobný vítěz domácího poháru, mistr turecké ligy, mistr portugalské ligy, Pavel Horváth. Mám to naučené navzpaměť. Pavle, vítej.
4: Hezký den, dobrý den. Já jenom samozřejmě chápu, že teďka chápete, že jste šlápli vedle. Já jsem sice byl génius, ale hlavně teda nebyl génius a hlavně jsem šetřil síly, takže s Messim bych to vůbec nesrovnával, kluci.
3: Ne, to musíme opravit, protože samozřejmě Pavla Horvátha, už je to 10 let, co svoji profesionální kariéru ukončil, ale řada fanoušků, včetně tebe, Adame, ty jsi velmi mladý, asi pamatuješ Pavla hlavně z dresu plzeňské Viktorie. Já tedy hlavně taky, ale přece jen si ho pamatuju i ze Sparty, ale když jsem měl možnost nedávno na YouTube sledovat nějaký sestřih z utkání Slavie v 90. letech, tak jsem byl až překvapený, protože Pavel tehdy hrál na křídle a byl neuvěřitelně rychlý. Pavle, je to tak? Pamatuješ si to taky?
4: Já tak možná jsem na to křídlo přeběh, ale rychlej jsem, jako já jsem vlastně od malinka hrál křídlo, jo, ale pak už prostě postupem času byli ty kluci rychlejší a rychlejší. Myslím si, že jsem nastupoval možná jako v pozici takového falešního křídla, když jsme chtěli přečíslovat ve středu hřiště, ale já jsem teda taky viděl Karel Vácha, můj kamarád mi poslal nějaký sestřih, kdy jsme hráli pohár v Nis a tam jsem někomu jako veprostřed utíkal normálně s balónem, bylo to až jako neskutečné.
2: Dnes už jsi ale tvůrce hry i na Radiožurnálu Sport a budeš hlavním tvůrcem toho dnešního večerního vystoupení v Zubří, tak potěš na začátek našeho povídání krátce pozvat, protože lístky jsou stále k dispozici na našich webových stránkách sport.rozhlas.cz.
4: Tak já myslím, že ty jména, který zase řeknu, tak zvou sami za sebe. Je nám vlastně ctí, že Tonda Panenka se rozhodl tenhle rok odjezdit s náma a je to velká persona. Musím říct, že opravdu na začátku jsem se malinko bál, že budeme jako strádat s tématama, ale Tonda opravdu je skvělý a každý ten měsíc vyndá nějaký nový historky a je to úžasný ho jako pozorovat takhle zblízka. No a dneska tam bude Míra Kadlec, který mimo jiný byl kapitánem toho týmu v 96. v Anglii a určitě se k tomuhle tématu taky dostaneme, takže těch témat tady s těma dvouma obrovskýma hvězdama českého fotbalu si myslím, že bude spousta a spousta z nich bude nejenom jako zajímavých, co se týká fotbalu, ale doufám, že zajímavých z pohledu zábavy.
3: Bude to určitě parádní večer v klubu Zubří od 19 hodin, můžu potvrdit slova Pavla Horvátha. Antonín Panenka má nepřeberné množství historek ve svém repertoáru a další určitě dnes přidá. Pojďme k dnešnímu programu, tedy českých fotbalových zástupců v pohárové Evropě. Začněme u Hradce Králové. Ten na úvod třetího předkola Evropské ligy doma vyzve Bešiktaš Istanbul. Pavel v minulosti nastupoval, byť krátce, ale nastupoval v Turecku za Galatasaray Istanbul. Zažil jsi, Pavle, nějaký vzájemný zápas s Bešiktašem?
4: Zažil jsem ho ale z lavičky. Já jenom připomenu ještě teda, když už jsme se dostali k těm pamětihodnostem, vlastně první takový velký zápas Plzně v poháru, v pohárech byl s Bešiktašem Istanbul a na Bešiktaši jsme prohráli sice 3-0, ale byl to úžasný zážitek. Doma jsme s nima remizovali 1-1, tam nás fakt jako šmiknul rozhodčí, si myslím, ale tam se ta cesta začínala roztáčet a musím říct, že samozřejmě Bešiktaš je tradiční istanbulský klub s obrovskou podporou i s českou stopou, takže samozřejmě od roky nečeká nic jednoduchého.
3: My už jsme to dnes zmiňovali, že do Turecka, zvláště do těch istanbulských klubů, často přestupují hvězdní hráči, nemusí být nutně už na sklonku kariéry. Koukám se na tu sestavu Bešiktaše ve vzájemném zápase právě z Plzní. Hrálo se tedy ve Štruncových sadech 29. července 2010, no a za Bešiktaš nastoupili třeba Kvarezma anebo Tomáš Sivok. Tak pamatuješ si na Kvarezmu, předpokládám, velmi dobře, protože ty si ho zažil i v dobách působení ve Sportingu.
4: A ještě fakticky tě opravím, hrálo se na Spartě, protože ve Štruncových Sadech to nesplňovalo podmínky. Tak s Kvarezmou já jsem hrál samozřejmě ve Sportingu, takže jsem trošku čekal, jak se bude chovat, jestli si mě bude pamatovat, a musím říct, že jsme si měnili dres a byl výborný. Už po tom prvním zápase hned vlastně mě zdravil, už když jsme si podávali ruce před zápasem, a tak ty Portugalci takovýhle jsou jako srdeční, takže mě to samozřejmě potěšilo, a už tenkrát to byl fantastický hráč a prošel spoustu klubů, třeba Barcelonu.
2: Co může tedy čekat Hradec Králové dnes? Je to role outsidera, kterou už jednou zvládli ve druhém předkole Evropské ligy proti Tromze. Hlavně ten první duel byl hodně ubráněný, ubojovaný, tak něco podobného. Asi i dnes od 19 hodin?
4: Já si myslím, že ten první zápas zase bude trošku o tom, aby si načetli ty soupeře. Těch videí určitě kluci budou mít spoustu, ale ona ta realita, já to opakuju, častokrát ta realita je fakt jako na tom hřišti někdy malinko jiná, a myslím si, že doma se nemusí vůbec bát. Já si myslím, že si to s nima můžou rozdat. Já předpokládám, že budou chtít samozřejmě postoupit, ale ten svůj cíl vlastně už splnili, a já myslím, že nemají co ztratit a vůbec bych se nebál.
3: Pavle, za Bešiktaš nastupuje křídelník Václav Černý, muž, který se nedostal do nominace na mistrovství světa, aby následně tedy svou reprezentační kariéru ukončil. Hodně se to řešilo, že nebyl v tom týmu, Miroslav Koubek ho do něj zkrátka nezařadil. Myslíš si, že bude mít velkou motivaci, že by třeba mohl být až přemotivovaný?
4: Tak vzhledem k tý jeho povaze, kdy fotbal ho baví a umí ho, tak já předpokládám, že byť vlastně jako ukončil tu kariéru reprezentační, že prostě s tímhle převratem tady u nás, kdy přišel španělský trenér, takže tam ještě nějaká možnost, pokud by mu volal, třeba bude, a myslím si, že dneska určitě náš nový trenér reprezentace na tom zápase bude, a pokud by Venca Černý zahrál nějak obstojně, tak si myslím, že určitě tam ještě dojde k nějakému rozhovoru k případnému návratu, takže já si myslím, že on fotbal umí, že ho to baví a bude hrát doma tady v Čechách, takže já předpokládám, že se bude chtít předvíc, ale že by byl přemotivovaný, to si nemyslím.
2: Stejně tak jsem viděl na sociálních sítích prosby fanoušků, aby si všímal taky Pavla Buchy, který aktuálně září v americké Major League Soccer, tak uvidíme, kam se nakonec bude dívat Santi Denia vzhledem k tomu svému prvnímu výběru do reprezentace. Vlastně už na konci září je to první reprezentační okno. Každopádně pojďme ještě zůstat v evropských pohárech. Konferenční liga a zápas už od 18 hodin mezi Jabloncem a RFS Riga. Riga je aktuálně nejsilnějším týmem lotyšské ligy po 24 kolech vedení nad svým městským rivalem, tedy Rigou FC, o jeden jediný bod. Přesto asi o lotyšském fotbale toho tolik netušíme. Pavle, jak to tedy může být dnes večer?
4: No je, mě trošku mrzí, že nebude vedro jako včera, protože si myslím, že Jablonec už je na to zvyklej za ty poslední zápasy, a předpokládám, že v Lotyšsku, doufám, že mě někdo úplně neopraví, asi takovýhle vedra nebudou, a i to cestování samozřejmě není to úplně blízko, takže Jablonec mohl mít výhodu, ale já si myslím, že Jablonec už taky dokázal prostě, že je schopný se vypořádat s různýma soupeřema, a byť teďka třeba v Pardubicích prostě nebyli lepší, tak ten zápas zvládli. Většina těch kluků, který hráli v tom základu v pohárovém zápase, si odpočinula, a já věřím tomu, že Jablonec je schopný si připravit dobrou pozici do odvety.
2: Máš pravdu, v Rize rozhodně takové teplo není, ale díval jsem se na tu dnešní předpověď na Jablonecké Střelnici nebo obecně na severu Čech, a zatímco trénovali fotbalisté Jablonce, stejně jako další v Česku, v té vlně veder, asi klasika byla přes 30 stupňů Celsia, teď v podstatě po několik posledních dní, tak dnes má začít pršet v Jablonci okolo 16. 17. hodiny, má to vydržet až někdy do 19. hodiny a ráze má ta teplota spadnout až někam ke 20 stupňům Celsia. Tak jak se na tohle může fotbalista připravit, když vlastně celou tu tréninkovou fázi těch několik jednotek má v podstatě na vyprahlém trávníku ve velkých vedrách a najednou přijde déšť? Co uděláš?
4: Tak tohleto, tenhle postup, že je vedro a pak se to schladí, je příjemnější než obráceně. S tím si myslím, že se ty kluci vyrovnají jako jednoduše. Já trošku předpokládám, teď doufám, že posluchači mi to pomějou, tuhletu srandu, že možná v Jablonci začne i sněžit dneska.
2: To říká Pavel Horvát, náš fotbalový expert, který za chviličku vyrazí postupně na cestu do Zubří, kde ho dnes tady čeká desítka Pavla Horváta živě. Znovu připomínám, s Miroslavem Kadlecem a Antonínem Panenkou, tedy dvěma velkými postavami české, respektive československé fotbalové historie. Vstupenky jsou stále k dispozici na našich webových stránkách. No a i proto, že Pavel dnes bude na cestách, tak nás čeká předtočená desítka Pavla Horváta po 10. hodině s Lubošem Kaloudou. Velmi zajímavé povídání, o kterém už Pavel mluvil i mezi řádky tady v našem newsroomu, stejně jako Honza Pěduška, který se to taky velmi pochvaloval s Lubošem Kaloudou. Tak Pavle, děkujeme za tvá slova, děkujeme za to, že seš dál součástí Radiožurnálu Sport a těšíme se zase brzy naslyšenou.
4: Hezký den.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Včerejší díl středeční klasiky Kateřiny Neumannové s atletkou Nikoletou Jíchovou vřele doporučujeme, najdete ho v podcastových aplikacích. Teď ale znovu fotbal, který nás dnes hodně zajímá i kvůli vystoupení fotbalistů Jablonce.
6: Ano, fotbalisté Jablonce na úvod třetího předkola konferenční ligy nastoupí na domácím stadionu proti lotyšskému klubu RFS Riga, za který v minulosti 5 let nastupoval obránce nebo záložník aktuálně brněnské zbrojovky Petr Mareš a právě s ním jsme teď ve spojení. Petře, dobré ráno.
7: Dobré ráno, zdravím vás.
6: Asi nikdo nemá takové zkušenosti s RFS Riga jako vy, tak jak vzpomínáte na angažmá v Lotyšsku?
7: Tak jenom krásně. Pro mě to bylo asi jedno z nejhezčích angažmá, co jsem měl a vzpomínám jenom v dobrém a zažil jsem tam vlastně ty nejlepší roky mé kariéry, takže já na to vzpomínám moc rád.
5: Pokud se dívám správně, 3 ligové tituly a 2 poháry, ke kterým jste pomohl právě v barvách RFS Riga. Co tedy dělá tenhle tým tak výjimečný, že kraluje na té domácí scéně v posledních letech?
7: Je to tak, no. Myslím si, že to je hlavně majitel. Majitel a všichni lidi v klubu, který to mají založený fakt na tom, že to je takový rodinný klub a všichni drží při sobě. A majitel vlastně v tu dobu, co já jsem tam přišel, tak vyhlásil boj o titul, který se hned podařil. Vlastně udělali jsme double hned první rok. A každým rokem ten klub rostl a rostl, takže myslím si, že klíč je v tomhle určitě.
6: Petře, lotyšský fotbal pro českého fanouška samozřejmě velká neznámá, tak kdybyste ho měl nějakým způsobem charakterizovat a koho favorizujete v tom dvojutkání Riga-Jablonec?
7: Tak není to známý tady v Česku, proto jsem rád, že vlastně se teď potká RFS s Jabloncem a vlastně minulý rok se potkala Sparta s Rigou a taky to nebylo úplně jednoduchý pro Spartu, aby přes ně prošli, takže aspoň ukázali českým fanouškům, že ten lotyšský fotbal není úplně takový, jak si tady každý myslí, ale samozřejmě ta liga je horší než česká, ale jak říkám, jsou tam týmy jako je Riga, RFS, teď můžeme říct i Auda, která vlastně je v těch pohárech taky došla daleko, porazila vlastně Bukurešť, takže říkám, liga horší, stadiony a všechno okolo toho fotbalu není takový jako třeba v České republice, ale každým rokem to tam stoupá, ukazují to v té Evropě ty týmy. A jak bych typoval dvojzápas Jablonec RFS, je to takový, tak bych 60 na 40 pro Jablonec, protože RFS se potýká teď trošku s Marotkou a chybí jim takový 2-3 klíčoví hráči, který jsou rozdíloví pro tu ofenzivu v tom RFS, takže tam vidím slabinu teď RFS a sám jsem na to zvědavej, no. Těším se na ty dvoj zápasy a uvidíme. Důležitý zápas podle mě bude pro RFS dneska v Jablonci, protože na domácí půdě to pro ně bude jednodušší, protože pro Jablonec to může být specifický zápas kvůli prostředí, malýmu stadionu a tak, takže jsem na to zvědavý. No.
5: RFS tým, který si mimochodem jednou už vykopal hlavní fázi evropského poháru sezona 24-25 a byla to Evropská liga, do které postoupili právě fotbalisté ryšského týmu. Nakonec se setkali třeba s Galatasarem, Anderlechtem, Dynamem Kyjev nebo Eintrachtem Frankfurt, těžší soupeři. Ještě mě možná zajímá, jak velký zájem je vlastně o fotbal v Lotyšsku, protože pobaltské státy se soustředí možná spíš třeba na basketbal fotbal nebo na něco jiného, tak kolik třeba chodí fanoušků vůbec na ty zápasy? Co čeká Jablonec za týden?
7: Tak na ty evropský zápasy, vlastně my jsme postoupili za RFS dvakrát do evropských pohárů. Jednou to byla konferenční liga, jednou to byla evropská liga. A musím říct, že na tyhle zápasy bylo vždycky vyprodáno, vždycky bylo okolo 7 000. Vlastně, když jsme hráli Evropskou ligu, tak jsme to hráli na Národním stadionu, kam přicházelo 10 500 fanoušků a kdyby to bylo větší, tak by na zápasy jako Galatasaray, Ajax, který jsme vlastně porazili a Anderlecht, tak by možná přišlo i víc lidí. Na ligu už to je horší, na ligu ty fanoušci nechodí, tam chodí okolo tisícovky lidí. Na derby, výjimka je derby, že tam přijde taky plný stadion nebo okolo 5 000 diváků. A Jablonec bude čekat vyprodaný stadion, ale ten stadion je malinký, to je stadion pro 3 000 lidí, takže může očekávat 2 500 až 3 000 lidí Jablonec příští týden.
6: Když se teď ještě vrátíme k tomu zápasu Jablonec RFS Riga, tak vzhledem k tomu, jaké znalosti máte o lotyšském fotbale, neoslovil vás někdo ze severočeského klubu, abyste přispěl svými informacemi?
7: Ne, nikdo se na nic neptal. Vlastně já jsem si psal jenom s Honzou Chramostou, ten tak to trošku vyzvídal, ale s nikým jiným jsem se nebavil.
6: Tak se pojďme ještě přesunout k tomu zápasu nebo dvojzápasu ve třetím předkole Evropské ligy Hradec Králové Bešiktaš. Vy samozřejmě jste v Hradci Králové působil dlouho poměrně. Tak jak vidíte šance východočechů v souboji s velmi silným soupeřem?
7: No, tady to bude těžký oříšek, no. Jsem strašně rád za Hradec Králové, vlastně jak ten klub teď vzrostl tím novým stadionem a tím, protože já si vlastně pamatuju ještě Malšovický stadion. Takže tenhle dvojzápas, taky já si myslím, že rozhodne tenhle zápas, jak odehraje teď Hradec doma. Protože jestli se nepletu, tak turecká liga ještě nezačala, ty týmy jsou vlastně nějaký přípravě a já si myslím, že v tomhle Hradec může mít výhodu. Takže jestli Hradec zvládne ten domácí zápas nějakým dobrým výsledkem, tak tím stylem, jakým dokážou hrát venku, jak dokážou být ze zabezpečený obrany a organizovaný, tak šance tam je. Samozřejmě Bešiktaš je velký klub, gigant, ale šance tam určitě vždycky je.
5: To říká fotbalista Petr Mareš, který má za sebou 5leté angažmá v RFS Riga, takže jsme si s ním povídali hlavně tedy o tom souboji Jablonec Riga, který dnes nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu od 18 hodin. Hradec Králové pak vyzve Bešiktaš Istanbul v 19 hodin. Znovu to bude tedy s přímým přenosem Radiožurnálu Sport. Pane Mareši, díky za váš čas, mějte se fajn a ať se daří v novém angažmá ve Zbrojovce Brno.
7: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.

Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz

Radíš. Jsi jiné, než jsi chtěla, co šlo, to jsi měla, co teď uděláš? Už tančí mušky zlaté, jen někdy štěstí má tě,

0: Za zhruba 5 týdnů začne nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Jejíž součástí bude taky Radiožurnál Sport. Zase budeme vysílat reportéry na všechny zápasy ve všech 52 kolech a pak postupně taky na playoff, kam pravidelně míří taky náš hokejový expert Martin Procházka. Někteří hokejisté už mají za sebou několikátým týdnem přípravu na ledě a platí to třeba o třineckých hokejistech. Pohoda nejúspěšnějšího extraligového týmu za poslední desetiletí je znát.
1: Zatiaľ všetci zdraví, takže v tomto smeru spokojnosť. Snažíme sa urobiť maximum preto, nech sme pripravení do začiatku sezóny. Zatiaľ sme spokojní, no hovorím, je to prvý týždeň.
2: Soustředí se trenér Boris Žabka, aby měl na zářijový start extraligy mužstvo ideálně vyladené. Žádné další změny v kádru neplánuje.
1: Máme to uzavreté, máme káder kompletný, takže určitě budeme začínat takto, jak jsme. Uvidíme, jak to rozbehneme, urobíme maximum preto, nech ten tým je pripravený čo najlepšie do začiatku sezóny.
2: Klíčovou posilou je návrat reprezentačního útočníka Daniela Voženílka. Urostlý hráč se po 2 letech ve švýcarském Cugu vrací do týmu ocelářů.
1: Potřebujeme takového hráča, co se týká předgolového prostoru, soubojů, tréninkového procesu, tak určitě nám v tom pomůže a jsme rádi, že je tady.
2: Těší trenéra Žabku, který přivítal i další posilu z reprezentačního kádru, obránce Filipa Pirochtu z Mladé Boleslavy. Naopak odchází talent Petr Sikora a také další mladíci Dominikové Birtus a Řípa zkouší zámořskou cestu. Kdo z dalších mladíků má šanci hrát extraligu?
1: Těžká otázka. Samozřejmě byly to jména, které Domino už něco odohral, Birtus, a Řípa asi taky by dostal nějakou příležitost, uvidíme. Rozhodli se i s touto cestou, my robíme maximum pro to, aby mohli trénovat s námi, aby věděli, že ten klub pro ně dělá maximum a když bude cesta zpátky, tak jedině cez Třinec, takže ten klub se k tomu staví takhle a my jim samozřejmě držíme palce, ať jim to tam vyjde, no ale uvidíme, kdo bude další mladý, uvidíme.
2: Po konci 2 čtyřicátníků Draveckého a Vrány pokračuje jejich ročníkový vrstevník, kapitán Martin Růžička.
1: Je to velká persona do kabiny, zkvalitňuje nám chod tej kabiny, proces samotný v tréninkovém procese jde příkladem, začíná cvičení a strašně to pomáhá nám jako trenérům a celému týmu.
2: Doplňuje trenér Boris Žabka k Martinu Růžičkovi, kterému bude v polovině prosince 1.40. Z Verkarény David Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Možná jste taky jako my s Lukášem Michalíkem během těch parných letních dnů zatoužili zase po zimní sezóně, až se budete moct krásně schladit třeba i ve sněhu pořádnou koulovačkou někde pod ještěrem, jak to má rád právě Lukáš.
2: Ano, přesně tak.
1: Tam bychom možná našli v tuhle chvíli už volnočasovou lyžařku Laru Gutovou Behramiovou, kterou už v profesionálním světovém poháru neuvidíme.
2: Ano, v 35 letech ukončila tato manželka někdejšího švýcarského fotbalového reprezentanta Valona Behramiho profesionální kariéru, ve které získala mimo jiné dva tituly z mistrovství světa, olympijské zlato nebo dva křišťálové globy za celkové vítězství ve světovém poháru. Takže o konkurenci míň pro Ester Ledeckou.
1: Byla to dlouhá kariéra, rodečka z Tyčína, byla 18 sezon mezi světovou elitou, ale stala se vůbec jednou z nejúspěšnějších švýcarských reprezentantek, asi můžeme říct nejen v alpském lyžování, ale obecně už ta její minulá sezona měla být rozlučková, ale nakonec to tedy kvůli vážnému zranění kolene nedopadlo a až teď tedy oznámila Lara Gutová Behramiová, že se na světový pohár už nepodívá.

0: Člověku se až nechce věřit, že tohle byly Rolling Stones, ale nikoliv ze 60. nebo 70. let, ale z roku 2026, písnička In the Stars z jejich nejnovějšího alba, a to v momentě, kdy takovému Micku Jaggerovi už je 83 let. Keith Richards, ten je možná ještě o něco málo starší, teď si nevybavuji jeho věk, ne, tak o jeden rok mladší, 82, omlouvám se mu.
1: Ti to veteráni zkrátka nestárnou.
0: Tak, pojďme se ještě pověnovat tomu, co čeká posluchače Radiožurnálu Sport, kteří zůstanou u svého rozhlasového přijímače po 10. hodině.
1: Po 10. hodině další díl naší populární fotbalové talk show Desítka a Pavla Horváta. Tentokrát uslyšíte nejen našeho fotbalového experta, ale tradičně ve čtvrtek i hosta. Bude jim Luboš Kalouda, odchovanec brněnské zbrojovky, vicemistr světa do 20 let z roku 2007. Tento rozhovor je předtočený, protože Pavel Horvát se už brzy vydá do Zubří, kde od 19 hodin v tamním klubu Zubří uslyšíte další živou desítku Pavla Horváta s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Miroslavem Kadlecem.
0: A dnes taky dva přímé přenosy fotbalových klubů v pohárové Evropě. Nejprve od 18 hodin Jablonec versus RFS Riga a od 19 hodin Hradec Králové versus Bešiktaš Istanbul. To první zmíněné je konferenční liga a její třetí předkolo. Ve druhém případě jde o lepší evropskou ligu. My se s Lukášem Michalíkem pomaličku loučíme. Mějte krásný den a zase někdy brzy naslyšenou na Radiožurnálu Sport.
1: Krásný den, mějte se fajn.

0: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy nachystala Jana Utendorská.
1: Kauze Bulovka obžaloval státní zástupce 5 lidí a jednu právnickou osobu. Tajvanci zahájili 10denní vojenské cvičení, prověří armádu i civilní složky. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na souboj s tureckým Bešiktašem Istanbul. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí kolona u Jíloviště. A v Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, další pak ze zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak měli trestnému činu napomáhat. Seznam zprávy už dřív uvedli, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba vinu už dřív odmítli. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
3: Tady po Brně je cca 35 senzorů. Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
4: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplňuje vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
5: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
4: Senzory budou vzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Hensel, Radiožurnál.
1: Na Tajvanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov se letos výrazně zaměřuje i na civilní obyvatele.
6: Ostré střelby rezervistů na plážích a obsluha minometů, ale i zautomatizování toho, jak se chovat v prvních hodinách, pokud pevninská Čína skutečně zaútočí na ostrov. To jsou nejdůležitější části letošního nácviku. Civilisté si zopakují, jak mají vypadat nezbytně nutné zásoby pro přežití, kam je sebou vzít, co naopak nikdy nebrat, nebo jak řešit výpadky či úplné přerušení elektřiny. Po celé zemi během cvičení zpomalí internet, protože speciální jednotky armády zkoušejí různé varianty, jak komplexně řídit obranu, právě v případě, že by Peking zaútočil i kyberneticky. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Dělníci připravují demolici 11-patrové budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Ta začne ještě dnes a je u toho reportér David Jabůrek.
7: Stojím u muzea Jihovýchodní Moravy v těsné blízkosti budovy a pozoruji čelý ruch v okolí budovy související s přípravnými pracemi na demolici. Těžké obří stroje s nůžkami v tuto chvíli najíždí k budově, přijíždí sem také další těžká technika. Firmy sídlící v okolí budovy včera dostaly do datové schránky informaci, že s bouráním se má začít dnes. Mluvčí firmy Cream, která budovu vlastní, nám ale zatím pouze potvrdil, že k předání objektu demoliční firmě má oficiálně dojít během dneška. Hořet v budově začalo 9. července. Hasiči požár haseli 2 týdny. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport k prvnímu utkání 3. předkola Evropské ligy. Jejich soupeřem bude Bešiktaš Istanbul v čele s mnoha hvězdami. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje hradecký trenér David Horejš.
9: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od ní čeká, ale těch hráčů je tam spousty. Jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku. Jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře. Tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bežiktaše.
8: Utkání 3. předkola konferenční ligy pak čeká fotbalisty Jablonce. Ti se od 18 hodin střetnou s lotyšským klubem RFS Riga. Odvety obou utkání jsou na programu za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Domašova, ucpaná Strakonická u Jíloviště. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 174,5 zasahují hasiči u nehody. Převrátila se tam dodávka mimo dálnici. Blokovaná pouze Krajnice, odstavný pruh, vybočuje se ale opatrně. Na D1 se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru pojedete pomaleji až na 196. a osobním autem je to téměř na půl hodiny. Kolona i v opačném směru na výjezdu z Brna do Prahy. Na kilometru 182 u Kývalky, údržba v levém pruhu a dojíždí se do zatím kratší kolony. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy připomínáme kolony před Jílovištěm. Na 9. kilometru opravují most, až do neděle se pojede pouze jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Řitku je téměř na půl hodiny. Objížďka přes Líštínci a Klínec dobře průjezdná. A na silnici 43 z Brna na Svitavy dvě omezení brzdí provoz. Jedno u Sebranic, další u Letovic. Čekejte půl hodiny navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
2: Desítka Pavla Horváta.
11: Krásný den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej.
12: Ahoj, dobrý den.
11: A máme tady čtvrtek, to znamená, že desítka je dneska s hostem, tak koho tu dneska máme?
12: Je to bývalý ligový hráč nejenom Zbrojovky Brno, Luboš Kalouda. A já jsem rád, že přijel, protože ta jeho cesta není jenom fotbalová a myslím si, že se dozvíme od něj spoustu zajímavých věcí. Tak ahoj, my tě tady vítám.
13: Ahoj a všichni zdravíme, děkuji za pozvání.
2: Host desítky Pavla Horváta.
11: Vážíme si toho, že jste přijel. Luboš Kalouda, známe fotbalové jméno, ale přece jenom poslední roky možná jste lehce zmizel ze zřetele. Tak povězte, kde teď aktuálně žijete, pokud se nenacházíte zrovna ve studiu Radio Žurnálu Sport.
13: Momentálně žijeme ve Španělsku úplně na jihu, užíváme si to, co jsem vždycky chtěl během té fotbalové kariéry, sluníčko, dobré počasí, dobré jídlo, což Pavel taky ocení.
12: Jednoznačně.
13: A vždycky na léto jsme i v České republice, takže vlastně celoročně žijeme na sluníčku.
11: To je krásná věc. A Luboš měl asi blízko k události, která se konala vlastně nedávno a měla se Španělskem dost společného, tak si můžeme trošku vzpomenout na to, co Španělé dokázali.
14: Teď pozor, španělský centr do pokutového území, tam Nikolajev od sebe a gól! Ferran Torres! První minuta druhé části prodloužení, jednoduchá akce, centr z pravé strany do pokutového území. Nico Williams z těžkého úlu nezakončoval, ale vrátil hlavou pod sebe a tam Ferran Torres z první napálil ten míč a propálil všechno, co bylo před ním. Tak to je vysvobození pro Španělsko.
11: Takhle emotivně komentoval kolega Mirko Vasič společně s Pavlem Horvátem, který tam teda nezněl.
12: Pustil ke slovu, Mirko.
11: Finále mistrovství světa, které vyhráli Španělé nad Argentinci. Pavle, vzpomeneš si, když jsi byl v zahraničí, zažil jsi nějaký třeba velký úspěch tamní země fotbalový, že by to tam prožívali fanoušci?
12: Já jsem šel do Portugalska těsně po tom skoro vydařeném šampionátu.
11: Mistrovství Evropy 2000.
12: A musím říct, že jsem přišel do té šatny, kde bylo asi 6 reprezentantů Portugalska konkrétně. A dělal jsem jako, že nic, ale měl jsem jako lehce pootevřená ústa, kterými by se úplně v pohodě protáhla moucha, ale ty hráče, třeba Paulo Bento nebo Rui Jorge, Sapinto, João Pinto, tyhle ty jména, ty pamětníci znají, takže já jsem měl tu čest s nima hrát a musím říct, že to byla jako nálož. No.
11: A ve Španělsku zažít titul, byť to bylo teda už v pozdních hodinách, ale přece jenom asi to tam docela prožívali, ne?
13: Já musím říct, že jakýkoliv fotbalový svátek sleduje spoustu lidí. Musím teď třeba připomenout, po dlouhý době postoupila Malaga třeba do první ligy a vlastně davy lidí prostě slavili. Já musím říct, že to byly desítky tisíc lidí v ulicích a samozřejmě, když hraje španělská reprezentace, tak je to každé město, každá vesnice. Myslím si, že jsem sledoval na sociálních sítích úplně všude. Ty lidi prostě jsou v ulicích, protože každá vesnice, každý město udělá plátno, prostě všichni tam sejdou. Dokonce se zrovna jedno viděl takové místo, kde tam zrovna jim přestalo jít plátno, tak tam musí pustit televizi, aby ty lidi o to nepřišli, z toho byli hotoví. Ne, je to nádherný a musím říct, že jsem si to užil, protože za ty poslední 4 roky hodně sleduju španělský fotbal a celkově ten příběh toho španělského nároďáku a toho, že se vlastně dostali až zase znovu na ten úplný vrchol, není náhoda, protože se vydali trošku jinou cestou, než to bylo dřív. Bylo to, že vlastně změnili trenéra, Luis de la Fuente, který vlastně dneska trenér nároďáku, tak vlastně trénoval mládežnické kategorie, ze kterýma byl úspěšný a přišel s myšlenkou, že není úplně úspěch španělského nároďáku, nebo respektive oni se do toho, do těch finálových bojů vždycky dostávali, ale něco jim potom chybělo, že vlastně přišel takový útlum a vlastně on, když nastoupil, tak řekl, nemusí tady hrát jenom hráči Realu Madrid a Barcelony, protože Španělsko je obrovská země a můžou tady hrát hráči, které já znám vlastně v těch mládežnických kategoriích a chci hlavně charakter hráčů, chci, aby byli týmoví a chci, aby ten duch toho týmu byl prostě úplně jiný. A vlastně on, jak tohle to změnil, tak vlastně vidíte, že dneska v základní sestavě hrají hráči za San Sebastianu, z Atletico Bilba. Nejsou to ty hvězdy. A třeba, když jsme poslouchali vítězný gól vlastně Ferrana Torrese, tak ten příběh taky je nádherný, protože ten měl psychické problémy, musel jít z mentálního kouče, pracuje s ním dlouhodobě, neměl to jednoduchý, musím říct, že v té Barceloně jsou taky tlaky a tak dál. A vidím, že se prostě jako i tyhle ti hráči, kteří jsou v top klubech, tak jako pořádají, nemusí se vypořádat ze spoustou jiných věcí, které my třeba neznáme, ale potom, když vidíme, že se to vlastně nastaví i s tím trenérem, tak je to neskutečný a je to jako mašina, která funguje.
11: A identita toho nároďáku, která by se dala vztáhnout pak na celý ten fotbalový národ, to je věc, kterou taky asi řešíme tady v Česku přece.
12: Mě jenom napadá, že samozřejmě jak v Barceloně, tak v Realu hraje prostě spousta cizinců, že je logický, že ty, já nechci říct slabší hráči, ale ty jiní hráči musí hrát v těch jiných španělských týmech a asi špatný nebudou. Ojazabal prostě jasný příklad toho, že ten frajer prostě je úplně jinde a pravděpodobně, kdyby šel do Barcelony nebo do Realu, tak by tam asi taky hrál, ale tady se vypracoval ve hvězdu i nároďáků a je to zajímavý, samozřejmě těch talentů tam je asi několikanásobně víc než u nás a i jinak se s nima pracuje. No.
11: Luboši, vy tam žijete kde ve Španělsku?
13: Žijeme přímo za Malagou v Marbeje, takže vlastně máme ten celý jih, ta Andaluzie vlastně projetý a vlastně, když to řeknu, tak největší dva kluby jsou Sevilla a Betis Sevilla vlastně do té doby, než teda teď Malaga postoupila znovu do ligy. A měl jsem tu možnost se tam samozřejmě jako vydat několikrát vlastně jak do Betisu, tak vlastně do Sevilla. A jedna zvláštnost, což je jako zajímavý, že třeba celý Španělsko vlastně v mládežnických kategoriích nehrají vůbec na trávě, hrají jenom na umělé trávě. Do 15 let, aby se vyrovnali právě ty rozdíly, protože samozřejmě asi se jiný podmínky mají vlastně na to, aby si to pořídili ty kvalitní trávníky a můžeme říct ještě i jako podnebí, který na jihu, na severu je úplně jiný, tak se vlastně jako zhodli, že pojedou jednotnou filozofií, takže vlastně ty děti jako jedou vlastně jenom na umělé trávě do 15 let a pak, když přechází do těch kategorií dorosteneckých, tak teda musím říct, že přechází do těch jako travnatých ploch a už zase jenom na travnatých plochách, protože třeba když jsem byl v Betisu Sevilla, který otevřelo před rokem nebo rokem a půl jako po dlouhý době nový tréninkový centrum, tak tam prostě třeba zase na druhou stranu ty děti sice trénují umělé trávy, ale pak přejdou do té 16, 17, 18, 19. A to jsou hřiště, že to chcete hrát. Už tam jako prostě ty děti podle mě i jako čekají na to, že vlastně chcou být v těch top klubech, protože potom ty podmínky jsou neskutečné. Ale samozřejmě i na těch umělých trávách jsou dobrý, ale chtěli vyrovnat prostě tyhle ty rozdíly, aby to nebylo vlastně různý místa, různý podnebí a tak dál. No a asi samozřejmě i kvůli tomu, aby ta technická stránka hráčů, která je tam samozřejmě na prvním místě, tak aby se prostě jako zdokonalovala už od nízkého věku, což se bavíme o tom, že tam právě dbají na to od 8 let.
12: Tak teď jsem zase v té situaci, jako když jsem přišel do té šatny v tom Sportingu s otevřenou působí, tohle slyším prvně. Jo. Vlastně je to logický, že tak já jsem začínal na Škváře, tak tam to bylo, taky to měli všichni stejný, občas byl šutr, u který si srose koleno a vyskočil tě balon na břicho, ale je vlastně pravda, že na té umělce to neskáče, logicky neodskakuje, akorát je rozdíl, když je mokrá a suchá, ale pro všechny to je stejný. No. Jestli je tohle cesta, tak vlastně i finančně logicky je to dostupnější pro spoustu těch klubů. No, je to pro mě překvapivá novinka.
11: No, možná novinka pro posluchače bude vlastně Luboš Kalouda, totiž po kariéře, která skončila bohužel velmi brzy, se taky prezentoval jako expert České televize a vlastně jakou náplň máte teď teda vlastně, co vás zaválo do toho Španělska?
13: No, rozšiřujeme vlastně to naše působení, které jsme vybudovali tady v Česku s manželkou, a to vlastně, že máme soukromé anglické školky, organizovali jsme kroužky ve školách a ve školkách, pořádám vlastně svůj fotbalový kemp a věnujeme se eventové činnosti, takže jsme pořádali golfové turnaje a různé další. Takže jsme právě tuhle tu činnost rozšířili na jich Španělska, protože vlastně jsme si uvědomili, a znovu se vracím k tomu, vždycky jsem chtěl hrát fotbal, kde je sluníčko, kde je dobré počasí, dobré jídlo, móda. Měl jsem jít do Itálie, skončil jsem na východě. Takže jsem si to potom samozřejmě ten sen splnil, nebo jsme si splnili s rodinou a odešli jsme do Španělska, protože jsme věděli, že to je místo, které vlastně celoročně nabízí tohleto klima, a vlastně rozšířili jsme jenom naše podnikání vlastně z tohohle toho Česka na zimní měsíce vlastně do těch teplých míst, nebo do toho místa, kde vlastně vám to nabídne to, že vlastně i v zimě v Marbeji, když neprší, tak je tam příjemných 20 stupňů a vlastně můžete dělat jakoukoliv činnost. Takže máme naši oficiální Kalouda Sport Agency, je to sportovně vzdělávací agentura, eventová agentura, a věnuje se vlastně těmhletěm sportovně vzdělávacím eventům i v Marbeji nebo na jihu Španělska, převážně od října do dubna, když tady vlastně jako bohužel se ve venkovních prostorách nedá skoro nic dělat.
12: Proto většina českých týmů třeba jezdí přesně, tam k vám.
13: Přesně, tam k nám.
11: Ano, posluchači si vybaví jistě s jménem Luboš Kalouda taky jeden velký úspěch, od kterého příští rok, když Luboš oslaví 40, uplyne 20 let, my si ostatně můžeme tady pustit další zvukovou ukázku.
15: Po kterém letí míč až do pokutového území, tam ale kraluje hlavičkář Federico Facio. Ještě ale Kalouda s míčem. Přihrávka do pokutového území, Fenin se obtočil a dává gól! Martin Fenin dává v 60. minutě vedoucí gól českého týmu! Tak to byla parádní akce! Už to vypadalo, že to Luboš Kalouda přehrál s tou kličkou, že mohl přihrávat do pokutového území. Kalouda se ještě otočil zády k brance, až pak přihrál Feninovi, ten si zpracoval míč. Také stál zády k brance, ale z otočky napálil míč přesně k tyči.
11: Tohle byla připomínka tady stříbra dvacítky tehdy v roce 2007.
12: Musím říct, že samozřejmě já jsem o skoro generaci starší, že si tenhle zápas jaký pamatuju, a vůbec toho Fenina neznám, to byl nějaký jiný hráč.
11: Kolega Andra Prokop, který komentoval, zřejmě narážel na to, že ta výslovnost třeba nebyla úplně zjednocená u Martina Fenina, kterého pochopitelně vy dobře znáte, a se kterým vy jste, Luboši, vlastně byl i nejlepším českým střelcem. 3 góly jste tam na tom turnaji dal. Nějaký zápas, který si vybavíte, že byl úplně váš nejpovedenější?
13: Já myslím, že zhrnu asi všechny zápasy týmovostí, to není ani...
11: A váš konkrétní se myslel třeba?
13: Můj konkrétní, asi když vezmu to, že to bylo smutný, tak to bylo finále.
11: Jo.
13: Myslím si, že do té 60. minuty, když jsme vedli 1-0, to bylo jako úplně jako, a hráli jsme proti teda budoucím mistrům světa, tak jsme jako, musím říct, že za celý turnaj jsme hráli tak jako, že hodně takticky, jo? Že jsme fakt věděli, že nejsme ani v jednom zápase favorité, takže jsme to hodně měli postavený takhle, no a vždycky jsme to urvali. Myslím si, že jeden z takových nebo klíčových momentů bylo osmifinále s Japonskem, kdy, to už teď můžeme říct, myslím si, že v prodloužení, nebo kdy to bylo, tam byla taková skrumáž, kdy Tomáš Okleštěk na lajně ten míč zastavil podle mě jasnou rukou. Měla být červená pokutový kop a už bychom tam vlastně dál nepostoupili, ale rozhodčí si toho nevšimli a na penalty jsme postoupili. No a v tom finále, řeknu to úplně upřímně, do 60. minuty jsem fakt jako věřil tomu, že mistři světa budeme. Protože, když to řeknu i teď jako zpětně, Argentina nevíme proč, ale dost často na těch finálových turnajích, nevím z jakého důvodu, ale jim prostě nadržováno. Jo? Je to prostě jako znát, jo? Je to prostě rozhodčí, fanoušci, rozlosování, soupeři a tak dále a tak dále. Samozřejmě bavíme se o tom, že jsou to několikanásobné mistři světa, třeba do 20 let, mistři světa ve velkém fotbale a tak dále, takže jasně, můžeme to takhle říct. Ale v tom finále my jsme prostě věděli, že proti nám půjdou všichni. Na stadionu bylo asi 20 000 lidí a 17 000 Argentinců.
11: To bylo v Kanadě hráno.
13: V Kanadě, v Torontu, a my jsme tam neměli tu podporu a byli jsme tam fakt jako braní hodně velcí.
12: Trpaslíci.
13: Přesně, ale my jsme začali hrát, věděli jsme přesně, jakou taktiku na ně, a hlavně když jsme tu taktiku plnili, my jsme začali tam prodávat i tu fotbalovost, a myslím, že to byl důkaz a i ten gól, protože tam už toho v tom fotbale, a Pavel mě to potvrdí, rozhodují detaily to, že to někdo vezme na sebe, udělá něco jiného. A ono vlastně, když vezme ten gól, ano, mohl jsem to přidávat dřív, neudělal jsem, zasekávačka, přihrávka, Martin Fenin jako otočky, to je prostě nádherný gól, to už dneska moc nevidíme, že jo. Takže to rozhodovalo. Já jsem měl ještě třeba velkou šanci, ještě jsme dali ten první gól, kde mě to chytil brankář, takže my jsme třeba mohli vést 2-0 klidně. A Argentinci nevěděli vůbec, co mají hrát. Najednou utichl celý stadion, 17 000 vlastně nefandilo. A najednou se ozývalo pár Čechů, kteří tam bylo. Takže jsme to vlastně jako úplně cítili. No a pak klasicky takový to český rozvolnění a my jsme asi za dvě minuty dostali na 1-1 a říkám, tak teď to zase bude těch těžkých 20 minut do konce.
12: Tak jenom nutno říct, že jako to nebyly žádný nazdárkové proti vám. 100%.
11: Jako. Angel Di Maria nebo Sergio Aguero jsou dost známí
13: přesně.
11: V celém světě.
12: To už tenkrát vypadalo, jako, že budou dobrý člověk.
13: A myslím, že Sergio Aguero tehdy už vlastně přestupoval do Atletika Madrid asi za nějakých 20 milionů euro. Jako, jo. Takže jenom bychom věděli, že jako, kde jsme se jako, pohybovali my a kde se pohybovali oni.
12: Tak tohle to je vlastně vždycky jako tradiční věta vždycky na nás Čechů, když proti někomu hrajeme. My jsme tady nedávno měli Milana Petržeho, zmínili jsme Šachtar Doněck a tam byli ty frajeři, kteří pak šli do Anglie a to a my jsme proti ním hráli, ten mančaft stál víc jak celá Plzeň jako město, no a my jsme s nima hráli jako vyrovnaný partie, což tohle to je to samý. No. Host
11: desítky Pavla Horváta. Ty v té době jsi to určitě sledoval, už Pavel Horvát v té době 2007 byl člen Sparty a vlastně asi měl na zřeteli to, jak těžké dostat se do toho profi fotbalu. Tahle generace, a ní se čekalo hodně, že to dotáhne právě do profi fotbalu, že potáhne jednou tu repre. Ta jména, která bychom mohli zmínit, ať je to Ondřej Mazuch, Jan Čimunek, Ondřej Kudela, Marek Suchý, z těch obránců třeba jako Marek Tomáš Pekhart, ty jsme taky vídali pak na provoligových trávnicích, třeba i venku, ale přece jenom je to těžké, to ukázala i tahle generace.
12: No, není to jednoduchý a fakt jako rozhodou maličkosti, tady bylo zmíněny ty detaily, to jsou fakt kousky, já jsem vlastně Honza Šimunek byl ve Spartě se mnou tu chvilku, pak šel do Německa hned a já nechci, že už jsme o něm potom neslyšeli, ale prostě ta cesta se vydala tak, že úplně třeba nejseš pak úspěšnej na to, že se dostaneš do toho repre Ačka a musíme zmínit zdraví, to asi tady budeme mohli bychom si o zdraví povídat celý pořád, ale to zdraví je jedno z nejdůležitějších věcí vůbec, co se týká mimo toho sportu. Jako, když nemáš to zdraví, tak nemáš vlastně možnost trénovat naplno a potvrzovat ty výkony a růst vlastně. Když se dostaneš někam do lepšího mužstva, ať už na jih nebo na východ nebo na západ, tak prostě musíš trénovat a musíš ukazovat venku tu kvalitu každý víkend. A jak to neukazuješ, tak prostě tě to sežere a když se ty kluci vracejí potom, já nechci říct zhrzelí, ale seš trošku, že jsi měl ty dětský sny, že chceš hrát prostě za velkokluby a najednou seš zpátky a zase se zraníš, tak je to hrozný na hlavu a málo kdo se z toho vylíže. No.
11: To vlastně ukazuje příběh Luboše Kaluly, který probereme, jenom mě zajímalo, jestli někdy třeba ještě proběhla potom setkání toho úspěšného týmu, třeba i s panem Soukupem, který to tehdy vedl, jestli ty vazby třeba zůstaly nebo jestli se pak úplně přerušily.
13: 10 let poté, co jsme byli vicemistři světa, tak nám vlastně měla být vydaná knížka už 10 let poté vlastně, ale ona byla vydána až o rok později, v roce 2018, kdy nás oslovil tehdejší spisovatel pan Beňák. A já jsem v ten moment, už jsme vlastně jako měli vlastně naši práci a já jsem věděl, že by mě to hrozně lákalo. Takže my jsme se vlastně v roce 2018 sešli ve Zbrojovce na stadionu, kdy já jsem vlastně v roce 2017 řekl panu Beňákovi, hele, neuděláme jako jenom nějakou prostě jako v nějakém knihkupectví nějakou akci, pojďme to udělat hezky. No a to se tak sešlo hezky, že vlastně my jsme měli rok na to, abych připravil tuhle tu celou akci, kdy vlastně my jsme v roce 2018 oslavili, připomněli si 40 let od posledního titulu Zbrojovky Brno a sešli jsme se všichni ve Zbrojovce a já jsem tím ukončil vlastně kariéru, protože já jsem nechtěl končit kariéru zraněním, protože jsem končil kariéru zraněním na Slovácku a vlastně na Zbrojovce na stadionu, kde jsem vyrůstal, kde jsem zažil ty krásné chvíle, tak jsem se vlastně nikdy už nevrátil. No a tak jsme to udělali a to bylo vlastně 2018 setkání, kdy tam vlastně byli úplně všichni. A paradoxně jsem to udělal i tak, že tam byla největší jako plejáda hráčů Zbrojovky za třeba 40 let. Doletěl mě třeba Bonnie Wilfried, se kterým jsem vlastně byl ve Spartě Praha, takže musím říct, že Pavel, kdybych ho měl v kabině, tak by tam byl taky, protože já jsem takového kamaráda spoluhráče nezažil a strašně bych si to přál, protože věřím tomu, že to muselo být neskutečný ta jízda v té Plzni. Takže si myslím, že tehdy to byla taková akce, kdy jsme sám sešli a moc rád na to vzpomínám. No a vlastně příští rok je to 20 let. Tak si jako říkám, že mám zase na to rok, jestli něco nevymyslím.
12: No, to už bych tam mohl být.
13: Přesně.
11: Tak už jste spolu ve studiu, že jo? Takže to už
12: určitě záloze, budeme spolu záloze.
11: No, rádi vzpomínáme, příští rok určitě taky budou asi četné připomínky toho 20 let, tedy už úspěchu stříbrných medailí a mistrovství světa 20. A jak už Luboš Kalouda zmínil v desítce Pavla Horváta, tak velkou spojitost má taky se Zbrojovkou Brno, tak si můžeme připomenout jeden docela, myslím, povedený zápas právě i z toho roku 2007.
16: O posledním nedělním utkání mezi Brnem a Spartou informuje reportér Ivan Quirenc.
17: 10 let trvalo Brnu, než se mu podařilo porazit pražskou Spartu na vlastním hřišti. Ve 30. minutě Kalouda na 16. namířil po zemi k tyči 1-1. V 60. minutě z čista jasna z 18 metrů Kalouda vypálil z úhlu řízný projektil. Grigorova Robinsonáda byla marná. Potom Tomáš Došek zvýšil na 3-1. Slepička upravil na 3-2 a v nastaveném čase Polák upravil na konečných 4-2 pro první FC Brno.
11: To je vzpomínka tedy na tehdy památné vítězství zbrojovky nad Spartou. Bylo to v listopadu 2007, když už měl Luboš Kalouda zhruba rok, tedy v Ačku zbrojovky, ale i z toho hlediska, že předtím jste měli to úspěšné mistrovství, tak pro vás možná životní období?
13: No, ono se to vyvíjelo ne úplně tak jako hezky, jak se to tady dneska jako prezentuje, protože my jsme se vrátili z mistrovství světa, samozřejmě s euforií, ale docela vyčerpaní, protože jsme tam strávili měsíc, odehráli jsme spoustu zápasů, dostali jsme krátkou dovolenou a hned jsme doskočili do toho kolotoče. Vyměnil se i trenér, přišel tam tehdy Petr Uličný, protože vlastně tak nějak se zbrojovka chtěla vydat jinou cestou.
11: Tam byl předtím pan Mazura.
13: Ano, kapu. Ano, protože jsme hráli hodně defenzivní fotbal a vlastně jako dost často to bylo 1-0 nebo 0-0 a nám se jako nedařilo. A teď ještě vlastně v tom byl ten trenér Soukup, který tam byl jako asistent, takže byl takový mezi, protože trenér Uličný taky v té době ještě nebyl úplně ten jako že by jo, mladí a tak dál, jo, prostě byl ta stará škola. No a teď samozřejmě jsme to schytávali ještě od spoluhráčů, ale jako na druhou stranu je to dobře, protože my jsme vlastně věděli, že jako dobrý vícemistří světa super, ale ukaž to na hřišti.
12: Zadarmo nedá, přesně. No, to je jasný.
13: A vlastně ten první začátek byl hodně těžký. My jsme fakt, jako nám se nedařilo. A pak přišel zlom, a to musím taky říct, to byl takový hezký, jako hezká story. Přišel zlom v momentě, kdy jsme hráli doma Budějovice Liga, venku Budějovice Pohár a doma Bohemka Liga. A ten poslední zápas s tou Bohemkou, ten třetí, byl v televizi a my jsme měli 3 zápasy vyhrát, jinak by možná trenéra Uličného vyhodili. No a tak se nám to povedlo. Já jsem dal vlastně s Budějovicema doma gól vlastně, nebo vyhráli jsme 2-1, tak jsem dal gól, pak jsem dal v Budějovicích znovu gól a hráli jsme doma zápas s Bohemkou. A tehdy, protože nás to jako začalo, jako úplně jsme se chytli a já jsem měl vlastně, jako, když to řeknu takhle, nejlepší vztah s Márem Střeštíkem a s Márem Holkem, že jsme tam byli mít 3 mladí, tak Mára Střeštík měl takové jako domácí, takové jako rozchodové, jako každý chvilku něco a volá mi v pátek před zápasem. A je to taková story, pojďme to říct, že hele, já to prostě jako nedávám to tamto. Já říkám, Mari, uklidníme se, jo, pojďme, máme důležitý zápas, musíme ho zvládnout. Ne, ale něco musíme podniknout. A já říkám, hele, klid, tohle dámhle. No tak nebudu prezentovat co, ale něco jsme podnikli.
12: Do kolika?
13: V pátek. Bylo to velmi zajímavý. No ale zase, co si říkám, jednu věc. A já to samozřejmě řeknu, není to jako o tom, že ten profesionální sport je jenom o strojení a každý den a každý zápas a každý trénink. Je občas taky potřeba něco si jako vypnout, protože si myslím, že je to potom pro tu hlavu, pro toho sportovce strašně důležitý, ale...
11: To Pavel asi potvrzuje, že?
13: Ať se to děje, ale jenom jako v momentě, kdy víte, že jako můžete, ne? Třeba samozřejmě úplně před zápasem, jo? Ať to tady jako nevyzní blbě. No a my jsme pak vlastně hráli s tou Bohemkou v neděli ten zápas v televizi 20:00, si to pamatuju. A na rovinu, my jsme tam šli oba dva úplně čistá hlava. On to tam hlavně potřeboval, protože jako asi řešil doma něco, jak já jsem říkal, v tom parťáka nenechám. Musím říct, že jsem rád, že mě v tom děna trošku podpořila, že mě jako neřekla, hele, neblázni, takže jsem říkal dobrý. No a pak jsme dali gól. Já jsem vlastně dal gól na 1-0. On mě nahrával. A já říkám, hlavně nekřížme to do té kamery. Já jsem věděl, jak on běží přes celou tu šířku, protože on byl z levé záloji a z pravé. A teď jako takový to je dobrý, pojďme to zopakovat. A já říkám, kámo, ne, to ne. Pojďme si říct, že to bylo jednou a dost. A byl to zápas takový, kdy se to zlomilo a vlastně nastartovali jsme jako tu pohodovou atmosféru, což si jako k tomu se chci dostat, že v tom týmu, když my jako mladí jsme se vrátili, nefungovalo nám to. Prostě nehráli jsme dobře. Dostávali jsme jako od těch starších to zežrat, od trenéra všechno. Ale zase to mě dneska hrozně jako se vytrácí, že si myslím, že i Pavel to potvrdí. V těch šatnách, když to funguje, tak je to ale hierarchie, nějaký řád. A věřím tomu, že když tahle ta jako hierarchie od těch nejmladších přes tu prostřední generaci až pro tu nejstarší, která ale by měla té mladší taky trošku dávat najevo, když to teda jako funguje, tak to funguje, ale když to nefunguje, tak je potřeba taky vědět proč. A když to ty mladí pochopí, tak je to potom super, protože my jsme samozřejmě jako ano, dávali ty góly a tak dál, ale taky ti starší nám na to nahrávali, že jo. Ale to je ono, to je to, co prostě potom fungovalo. a myslím si, že tehdy i potom trenér Uličník tomu dal to svoje a myslím si, že kvůli tomu jsme tehdy taky měli ten tým, jaký jsme měli.
12: No, tak zase vždycky se něco buduje, jo? Vždycky to má nějaký strop, kam to dosáhne. Tady já jenom se vrátím k tomu zápasu, já jsem hlídal Honzu Trousila na standardky, nevím proč.
11: K tomu zápasu z Budovky se Spartou.
12: K tomu zápase a Honza Trousil vlastně, to bylo ze standardky přetažený bal, Honza Trousil to vrátil a Tomáš Polák trefil šibenici na 4-2. Jsem si říkal, oni nám tady dali čtyřku. Ale zaslouženě, protože v tu dobu prostě jako to mužstvo bylo rozjetý a vlastně ušlo si nějaký svůj jako díl cesty, který byl nepříjemný, ale prostě jelikož ty kluci se takhle chovali, což pak vlastně postupem času stejně poznáš, kdo je zdravý a kdo není, kdo z toho kolektivu prostě vypadne nějakým způsobem, buď se vyřadí sám, nebo ho musíš jako vytlačit, a aby to mužstvo bylo zdravý a když se to povede, tak pak se na to chodí ty lidi koukat a vidějí tam tyhle ty hráče a v Brně prostě byli skvělí hráči.
11: No, výjimečné výhry nad Spartou asi v Brně chutnají v prvním kole té aktuální ligové sezony, to si vzpomenete, tedy Zbrojovka porazila Spartu 3-1, bylo to po 9 letech doma a o ty dva góly, to tam bylo po těch 19 letech, co u toho byl i Luboš Kalouda. Host desítky Pavla Horváta. Ale my se dostáváme vlastně k tomu zlomu vaší kariéry, který nejprve vypadal asi z hlediska veřejnosti velmi zářně, přece jenom 130 milionů za mladého hráče, které tedy dala nakonec ta moskevská CSKA, tak to vypadalo skvěle. Z vašeho pohledu možná to ale takhle nebylo úplně.
13: No, tak,
11: vy jste věděl, že nějaký problém třeba, no?
13: Takhle, asi problém nastal v momentu, když jsme vlastně všichni řešili to, a já už jsem říkal hlavně, ať to dopadne, že přestupuji do Juventusu Turin. To je potřeba tady uvést na pravou míru, protože...
11: Chtěl jste přestoupit do Juventusu?
13: Určitě.
12: Kdo by nechtěl?
13: Pavel Nedvěd byl typologicky jako mě hrozně blízký, byl to i nějaký můj vzor jako hráče, i tehdy táta mě učil, kopej pravou levou nohou, střílej pravou levou nohou, takže fyziologicky já jsem nebyl rychlostní hráč, byl jsem spíš ten kondiční, takže vlastně jako tohle to mě zdobilo a já jsem, že jo, Pavla měl hrozně rád, a pak když si vezmete, že se to najednou takhle sejde a teď vlastně já jsem byl povolaný, to bylo vlastně po té půlce sezóny, když jsme se vrátili z mistrovství světa, ze začátku se nám nedařilo, pak jsme to nakopli a samozřejmě jsme hráli velmi dobře a ta sezóna Zbrojovka vlastně potom končila, skoro hrála o titul a já jsem byl povolaný v zimě do nároďáku, na první jako reprezentační start a tehdy tam nebyl Pavel, nevím kvůli čemu, jestli už to bylo tak nějak přelom, že končil s kariérou nebo byl zraněný, ale byl tam Zdeněk Grigera, který vlastně hrál v Juventusu a ten mě na první den vlastně vzal bokem a říká, hele, to už je jasný. A já tak říkám,
12: A je to tady.
13: A je to tady, jo. Prostě jako splněný sen, jo. A úplně jako si říkáte, a vlastně v ten moment mě to bylo jedno. Já říkám, hele, sice přestupuji do Juventusu, to mě to vlastně bylo jedno. Samozřejmě byla nějaká cesta toho, jak tam bude fungovat příprava, všechno tohle, když se nechytneš, kam půjdeš. Prostě přesně nastavený plán, tak jak by to mělo být. Navazuji jenom na ty slova, že naše generace, spoustu těch hráčů, bohužel nemělo ve svých rukou asi to, kam by měli směřovat a proč. A upřednostnilo se jako úplně jiný věci, jako v mém případě teda asi jako ten profit, jo. No a tak samozřejmě, že jo, já na reprezentaci první sraz a teď vlastně, že jo, máte tam Kolery, Baroše, Petra Čecha, všechny, já jsem pomalu všem vykal, jo, mě pak Honza Polák musel říct, hele, tady nemusíš všem vykat, že jo, tam můžeš tykat, jako jediný Brňák za mnou došel na tom srazu, konečně tady zase někdo z Brna mě takhle říkal, takže super, no a byl první zápas, že jsme hráli jako dva zápasy, první jako takový neoficiální, tam jsme hráli my, jako co jsme jako byli tam jako povolání poprvé a pak hráli oficiální zápas, takže já vlastně na té síně slávy jako na Strahově nejsem, protože já jsem sice hrál za reprezentaci, ale v neoficiálním zápase, takže to je tady taky takový paradox.
11: Taká stěna s fotkami, no, abychom
13: to doplnili. Ano, stěna s fotkami, kde vlastně každý, kdy nastoupí aspoň na jeden zápas, tak by tam měl mít tu svoji fotku. A vlastně jako v tom zápase jsem byl vlastně vyhlášený nejlepším hráčem, protože já jsem vlastně šel do toho zápasu zase úplně euforie tohle, takže jsem se vůbec nedíval, že je to první zápas nebo tohle. A vracím se zpátky, si tehdy pamatuju prostě reportáž z toho zápasu, jo, sice jsme prohráli 1-0, ale nejlepší hráč utkání Luboš Kalouda, první start, 140 nebo 150 milionů. A teď vlastně to vidíte, Zdeněk Grigera vám to řekne, jo, to všechno je hotový, to je domluvený. No. A pak si myslím, že nastala ta chyba. Jsme se vrátili a najednou bylo ticho. Takový to jako, že si říkáte, a proč to teda nepokračuje? Jo? Proč teda jako najednou už nejsou ty kroky? Jako, jo? No a vlastně vznikly tady tyhle ty asi jako debaty, že teda tam byl asi hlavní problém v té přestupové částce, protože samozřejmě Zbrojovka chtěla z toho vytěžit co nejvíc. A chápu to logicky, protože v ten moment, kdy vlastně já jsem přestupoval, tak přede mnou přestoupil vlastně už Mário Holek, který byl vlastně z té sestavy a Zbrojovka řekla, že nechce oslavovat a jestli jo, tak jenom za prostě astronomickou částku, nebo že někdo prostě dojde, nastavili tehdy 5 milionů euro a kdo přijde a dá to, tak ho prostě pustíme.
11: A je to jedno kam.
13: A je to asi, no, když jsme to viděli, kam jsem přestupoval, tak asi ano. No a, ale jako z momentu, v tom momentu jako pro mě, pro hráče, vznikl obrovský problém, protože v médiích a ve všech denících pořád byl Kalouda, pořád Kalouda, pořád Kalouda a nic. A teď pro mě jako to bylo těžký, protože v té kabině, zase se vracíme k tomu, máte tam spoustu spoluhráčů, kteří jsou jiná generace starší a já už jsem prostě se cítil jako ne úplně v komfortní situaci, protože když v deníku je pořád Kalouda a už hodíte do autobusu, přesunuláte se na nějaký trénink nebo zápas, zase ten Kalouda a říkají to vaši hráči, spoluhráči, tak se najednou to všechno hezký, co jsme spolu zažili za ten půl rok, převrátí úplně v něco jiného. Teď se soustředíte v tomhle jako na zápas, na trénink, na cokoliv, jako ve 19-20 letech. Myslím si, že už tehdy jsem mohl spolupracovat s nějakým mentálním koučem, když jsem zmíním třeba Ferrana Torrese, že prostě to řeší ty velcí hráči, a to my jsme vůbec neměli možnost.
12: Všichni o tebe čekají absolutní výkon. Ano, absolutní výkon. Jako výkon.
11: No. Přesně. Ale jenom teď, když to stáhnu na Pavla, třeba představ si, že tvůj syn dostane nabídku takhle z Ruska, v dnešní době nemyslitelné, ale spíš prostě z nějakého klubu, který třeba sportovně není tak možná pro tebe v tvých očích tak prestižní nebo spíš tak dobrý pro ten rozvoj, ale ta částka je tak enormní. Jako jak se rozhodovat, víš, v tomhle ohledu?
12: To je hrozně individuální. Tam hraje spousta okolností, budeš tam znát někoho v tom místě. Samozřejmě ten svět se v úvozovkách dneska už zmenšil, není to, takže jako ti bude trvat cesta do, já teď plácnu do Madridu, ti nebude trvat 3 dny, ale seš tam za hodinu a půl, vystupuješ na letišti, takže to je hrozně individuální a ta doba, jak jsi to nakous, tak já jsem zažil spoustu spoluhráčů, který se nerozhodovali sami prostě, který bohužel jako byli pod vlivem těch agentů a ta hra těch lidí kolem těch kluků je tak silná, že ty hráči na to vlastně neměli, nevím jak to je teď, ale neměli na to žádný velký vliv bez ohledu na to, kam chtěli jít. No.
13: A já to jenom dokončím tu myšlenku a to bylo vlastně potom zásadní, když to teda nedopadlo. Nepřestoupil jsem do Juventusu. On mě tehdy vlastně i Zdeněk Grigera říká paradoxně, hele, všechno to směřuje k tomu, že přestoupíš už teď, ale možná to třeba nedopadne a v létě to dopadne, protože je delší doba a tak dále, když budeš hrát dobře. No a vlastně to teda nedopadlo to a říkám, OK, tak se pojď vrátit. Já jsem nepotřeboval vlastně přestupovat ze Zbrojovky. Jo? Mě bylo 19, 20 let, já jsem to moc neodehrál. A já jsem říkal, dobře, tak se pojď soustředit na ty zápasy. Znovu přišla liga, zaplať pámu, i když mě se třeba nedařilo po této mediální jako kampani, tak se dařilo jiným hráčům, takže se nám hrálo dobře. A pak jsem začal se cítit týp a volá mi agent a říká, hele, chce tě koupit CSKA Moskva, má na to prostě jako nachystaný budget, oni to Zbrojovce zaplatí. A říkám, já prostě nejdu. A řeknu vám to úplně na rovinu, jak to bylo. Dali jsme si na rozmyšlenou, pošlou vám návrh smlouvy, začnete samozřejmě vidět úplně jiný částky, jiný věci a tak dále, tak dál. Ale v tom rozhodování byly dvě věci, v mém případě konkrétně. Já jsem se rozhodl tak, že prostě Zbrojovka, když já měl 18 let a mě vlastně jako tehdy se stalo první vážný zranění, když jsem měl přetavej křížovej vás, tak jsem měl před podpisem první profesionální smlouvy, kterou vlastně v dorosteneckém věku vůbec Zbrojovka nedávala. Já jsem šel na operaci, která v té době, operace křížových vazů v roce 2005-2006, to předtím kamarád na to byl jako spoluhráč a skončil
12: konec,
13: s fotbalem.
12: Byl konec, no.
13: Takže vlastně oni po té operaci, která dopadla dobře, aniž by věděli vůbec, jak dopadne rehabilitace a tak dále, tak mi tu smlouvu dali podepsat. Takže to bylo jako v momentě pro kluka z vesnice, který teda jako tam prošel celou mládeží, něco, já to tomu klubu chci jednou vrátit, že mě nehodili přes palubu. Takže to byl jeden faktor. A druhý faktor byl to, že vlastně jsem říkal, hele, tak tomu klubu vydělám 150 milionů, nebo já nevím, kolik to bylo. A já vlastně nevím, kam jdu, ale vlastně jako ve finále, v ten moment jsme hráli o titul, vlastně řešili jsme, že bude nový stadion, říkám, tak nakopnu tu éru. A když se tam nepovede, tak se za rok můžu vrátit.
12: Jasně, no.
13: A to se vlastně nestalo, protože bohužel v ten moment, kdy jsem odešel já, tak já jsem vlastně za ten paradoxní rok, když jsem potom teda řešil to hostování z toho CSKA Moskva, kde jsem potom měl zase ty problémy zdravotní a tak dále, tak vlastně Zbrojovka už hrála skoro o sestup. A CSKA Moskva už mě vlastně řeklo, že jako mě do Zbrojovky nepustí, protože jestli se stihne jednou vrátit do toho klubu, tak musím hrát minimálně aspoň v nějakém klubu, který hraje aspoň o poháry. A pak už jsem měl jenom Spartu na výběr od tehdejšího agenta, takže tam vlastně nebyl na výběr.
11: No to je samozřejmě příběh, který jenom dokumentuje, jak jsou složité ty cesty fotbalistů. Vlastně ty, když ses odstnul na tom angažmá, které považuji teda, Pavle, za tvé asi jako nejméně oblíbené, tak Turecku, tak tam ten kulturní šok, životní šok byl?
12: No jako tam já jsem se rozhodoval sám, já jsem vlastně byl na represrazu a volal mi sportovní ředitel ze Sportingu, že je tam nabídka, že bych mohl jít do Galatasaray, že oni chtějí Jardela, který byl exkluzivní střelec, který už v Portugalsku hrál a vrátil by se do Sportingu a nabídli jako hráče, který by jako mohli jít místo něj mě a další dva moje spoluhráče. A já jsem samozřejmě jako tak trošku jako byl uražený, že mě vlastně nabídli, byť já jsem první tři kola hrál, takže jsem to vlastně jako moc nechápal, ale musím říct, že ta ješitnost v tom sehrála určitě roli a samozřejmě zase na rovinu říkám, že v tom sehrály roli peníze, protože Galatasaray a Sporting Lisabon byl úplně jako...
11: Byli odskočeni finančně.
12: Řeknu čtyřikrát tolik prostě třeba. Jo, takže já jsem si říkal, hele, a já jsem Čech, já jsem si nedovedl představit, že bych žil jako někde v zahraničí. Říkal jsem si, no tak budu dva roky v Turecku a vrátím se a budu hrát někde v Jablonci zase a bude to super, ale dopadlo to samozřejmě všechno jinak, ale prostě rozhodou maličkosti, i timing těch nabídek a přestupový okna prostě rozhodou o tom, jestli se to stane nebo nestane. No.
11: Ale věděli, že nepřivádí golmana, ne?
12: Teď nevím, kam míříš,
11: no tak, protože mám pocit, že Luboš už někde říkal, že trenér Gazájev úplně netušil, koho přivádí.
13: No, je to paradox.
11: Jako, jak je tohle možné?
13: No, jako je pravda, že potom jako tady vlastně žijete v nějaké jako bublině v Česku a vlastně
12: skoro hvězda
13: a vlastně jako top 5 nejdražších přestupů v historii českého fotbalu. A vlastně chápu to, že se to potom upeklo strašně rychle, což byl ten největší problém v tom mým přestupu do CSKA Moskva, protože jsem tam potom ušel jako po přípravě, takže vlastně jsem věděl, že asi jako ta šance hrát nebude úplně jednoduchý.
12: To je ten timing, no.
13: Ano, ale pak prostě přijdete do toho kabinetu toho trenéra a má tam takovou tu tabuli, jo, s tím rozestavením.
12: A měl si dres jedničku a rukavice.
13: A on se mě jako ptal vlastně jako a kde ti to teda vyhovuje hrát, jako spíš zprava nebo z prostředku, a já říkám, to přece není možný, že trenér. No a pak si jako dozvíte, že v takových klubech rozhodují prostě skautové. Nějaká filozofie klubu, že tehdy nakoupili nás jako mladých asi 5 pro nějakou budoucnost klubu, ale nás 5 všech hrálo potom v juniorce. Jo. Prostě každýho z nás nakoupili za těch 5-6 milionů euro. A taky každý z nás potom taky tak dopadl. Jako špatně, jo, protože vlastně ta filozofie toho klubu byla hrozně jako zvláštní. No a ten trenér samozřejmě je stará ruská škola. No tak ten prostě jako vůbec, ten podle mě jako absolutně neměl šanci ani chuť, jako, že by to měl jako stavět na nějakých mladých hráči, nebo aspoň nám dávat šanci.
12: Něco měnit.
13: No, takže vlastně jako půl roku tam vlastně jako chodíte, jo, fáčku nula šance, hrajete za tu juniorku, kdy prostě porážíte ty kluby, to hrajete proti 17 letým klukům, takže tam to prostě ta úroveň byla slabá. Teď ještě, když jsme tam šli hrát třeba 16, takhle, kteří už hráli jako tu, no ale hrajete na hrozné umělé trávě, jo, není to sledovaný. Ten trenér tam teda sice vždycky na ten domácí zápas došel, všechny nás plácel po ramení, že super, malaci, no a pak druhý den nominace a nula, že, na zápas, takže jako to sledujete půl roku jako z tribuny, po ramení, že super, malaci, no a pak druhý den nominace a nula, že, na zápas, takže jako to sledujete půl roku jako z tribuny a volám potom agentovi, říkám, hele, ale to jako nejde.

0: to my jsme vůbec neměli. Takže já paradoxně, když se mi stalo to zranění v 18 letech, tak si dokážete představit, že jsem chodil do posilovny úplně sám. Hmm. Bez žádného fyzioterapeuta, bez nikoho. Chodil jsem jako na ty posilovací stroje a mě nikdo neřekl, co mám dělat. Já jsem chodil v oberlích a vlastně jako cvič si, trénuj, hlavně to nějak naposiluj a vrať se nám. Tak takhle jenom byste věděli, že fungovalo moje rekonvalescence a návrat na to pod tak vážným zraněním, jako je jako úraz jako přetrhlýho křížového vazu. A ještě předtím jsem měl jako částečně nějak něco s meniskem.
1: Což značí, že teda už v tom prvopočátku.
0: Takže si myslím já, že možná jsem něco jako udělal ne úplně jako v pořádku, protože samozřejmě nemáte tu kontrolu, nevíte, co máte dělat. No a pak, když se to vrátíte, já to jako zaťukám, že jsem se vrátil a zaplať pánbu se mohl hrát, že jsem je jako. Takže měl to štěstí, že jsem se jako vrátil. No ale možná jsem v tom procesu udělal něco špatně, že třeba jsem se vyosil a začal jsem zatěžovat jednu stranu třeba těla víc, protože paradoxně já měl potom už jenom problémy více mi jenom s pravým kolenem, když neberu tyhle ty dvě jako třísla. Ale zase přestupoval jsem do CSKA Moskva a tehdejší doktor na té vstupní kontrole jako zdravotnické mě řekl, že budu mít problém s tříslama. A já tak na něho koukám a říkám, a kde jste jako na to přišli? Jo, ale vlastně on mě to řekl v tom CSKA Moskva. No a to se pak stalo vlastně paradoxně při tom prvním startu. Jo. Takže to, co jsou ty věci, které hrozně hrály roli. Podle mě v mém případě je tohleto, no, že jsem v tom momentu prostě tehdy, když jsem měl po tom vážném zranění, neměl kolem sebe nikoho a musel jsem se do toho jako dostat sám. No.
2: Já teda přidám ještě jenom, teď jsem připomněl, když jsem přijel do toho Lisabonu, tak vlastně jako u nás se tenkrát ještě byly zdravotní prohlídky neděle a tam najednou mě vezli. A protože já mám samozřejmě ty plochý nohy a vím, že jsem měl levej kotník a pravý koleno mě občas jako pobolívalo. Mě bylo 24 let a on mi udělal rezonanci na pravej kotník a levý koleno. Takže já jsem tu prohlídku v pohodě a říkám si, tak kdyby mi to udělali v obráceně, tak podle mě mi nemohli jako koupit.
3: Je.
2: Takže to je prostě, to jsou jako takový situace, kdy tak si říkám, to je fakt asi klika. No.
1: No. No a když se teda dostaneme k tomu, co máte společného, protože angažmá tedy v Rusku velmi složité, tak můžeme si připomenout ještě jednou zvukovou ukázkou právě k čemu došel Luboš Kalouda.
4: Tentokrát skutečně našel svého spoluhráče a Spartané jsou stále u míče. Kalouda proniká do pokutového území, rozhodl se pro střelu a dává gol. Luboš Kalouda se na Letné uvedl skutečně skvěle, poté co je na hřišti snad 5 minut, tak se dostal k míči na hranici pokutového území, zbavil se Lukase Vindrik a střelou o tyčku po levé ruce golmana Mária Galinoviče v 86. minutě zvyšuje vedení Sparty na 3-1 a z pohledu Sparty už je to zase veselější.
1: Dostali jsme se s Lubošem Kaloudou a Pavlem Horvátem v desítce do léta 2009, kdy Sparta vlastně ve třetím předkole Ligy mistrů porazila doma Panathinaikos 3-1 a pro vás to byl tehdy velmi vydařený začátek po příchodu právě na hostování. Zase si člověk říká, co se pak třeba zvrtlo, že jste ve Spartě nezůstal déle, z hlediska třeba toho angažmá?
0: No, tak já to vezmu od začátku. Myslím si, že to rozhodování o tom přestupu, co jsem tady zmiňoval, nebylo úplně jednoduchý, protože samozřejmě jsem z Brna, rivalita Brno-Sparta, i když já to tak nikdy neberu, tak prostě jsem to takhle tehdy vzal, že když se nemůžu vrátit do Brna, tak jsem říkal, OK, chci se někde rozehrát. Jiná varianta nebyla, tak byla prostě Sparta. Tak jsem říkal, než abych teda asi v CSKA Moskva, kde ta šance úplně nebyla, nebo chtěli mě poslat někde na rozehrání, tak jsem říkal, OK, jdeme do Sparty. Samozřejmě, že v ten moment už víte, že jdete do nějakého rizika, protože jsem rok nehrál. A ve Spartě samozřejmě konkurence je taky, že jo, prostě velká konkurence, takže jsem si říkal, hele, tak jo, ale asi to bude aspoň trošku lepší než tom CSKA Moskva a zase to bude záležet jenom na mě na tom hřišti. Takže samozřejmě ta euforie, když potom vlastně jako po té přípravě, kdy víte, že asi nebudete úplně hned ze základní jedenáctce, tak potom je vlastně jako první předkolo Ligy mistrů a vy nastupujete jako střídající hráč a dáte gól na 3-1. Tak se to prostě úplně najednou jako změní. Pak nastal takový moment, který musím tady zmínit, že doteď jako fanouškům zbrojovky musím objasnit, že jsem nikdy nelíbal spartianský znak, ale že jsem prostě po tom gólu běžel do rohu a klepal jsem si na srdíčko a ukazoval jsem na hlavu a to bylo vlastně v momentě pro mě jako osobně to, že vyjádření, že fotbal hraju srdcem a rozumem. Že jsem se rozhodl tak, že nebudu jako sedět na lavice CSKA Moskva za peníze, ale že chci jít hrát znovu fotbal a chci ukázat, že na to mám. Takže to je to asi vyjádření, že doufám, že mě brněnští fanoušci poslouchají. Ale znovu říkám, pak nastala ta euforie a úplně jsem si říkal, jo, jsem zpět. No a vlastně byl hned druhý zápas, víkend poté jsme hráli, myslím, doma s Bohemkou nebo s Kým ligu. Tam jsem nastoupil v základní sestavě. A ten zápas jsme remizovali a vlastně jsem si říkal, kdybych třeba dal jeden gól a vyhráli jsme, tak už jsem v té sestavě mohl zůstat a najednat takovej ten mod toho, co jsem potřeboval. Ne jednou na lavici,

0: jednou hrát, jednou na lavici, jednou hrát, ale prostě to rozjet. To se nepodařilo, odveta na Panathinaikosu, nehrál jsem, naskočil jsem, znovu příležitost, i když jsme prohrávali už 2-0, tak jsem mohl dát na 2-1, bohužel jsem nedal, prohráli jsme 3-0, vypadli jsme z Ligy mistrů. A jako by to tak nějak tehdy vlastně, nebo takhle, my jsme nevypadli, my jsme pak hráli ještě...
1: Ale v Lize mistrů jste skončil
0: a hráli, mistrů, hráli ještě, jsme pak ještě jako Evropskou ligu. Ale nějak jako by to ve mně tehdy, říkal jsem si, ty, to kdyby byl 3 zápasy takhle, tak si myslím, že možná třeba bych najel i já osobně na nějakou vlnu a vlastně jsem na to nenajel. OK, celý podzim se to nějak jako tak nějak hrál jsem, nehrál jsem, hrál jsem, nehrál jsem, ale nebylo to úplně špatný. No a před zimní přestávkou vlastně jsem si jako udělal znovu druhý tříslo, kde jsem vlastně byl na operaci, což bylo už před tím odchodem vlastně z CSKA Moskva a vypadal jsem na celou zimní přípravu. A tam nastala zlom a myslím si, že to bylo jako klíčový v tom, že jsem se vlastně i ve Spartě potom bohužel neprosadil, protože jsem vlastně de facto celý jaro potom skoro nehrál, nebo jsem nastupoval za B tým a už to bylo takový to, že jste hráč jako na hostování Spart, jako ve Spartě bez obce.
2: Že do tebe úplně nechtějí investovat.
0: Tak. Tak.
3: Host desítky Pavla Horváta.
1: To angažmá Luboše Kaluly bylo tedy kratší, co se týče pobytu na hřišti, než by si představoval, ale myslím, že přece jenom přineslo ještě jeden moment, na který můžeme vzpomenout.
4: Fotbalisté Slavie přivítali v 10. kole Gambrinus ligy tradičního pražského rivala ze Sparty. Utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
5: 38. minuta, teď už tedy 39. Slavia prohrává se Spartou 0-1. Spartané vstřelili brankou, stejně jako v dubnu po standardní situaci. Trestný kop zakroutil do pokutového území Kalouda. Hlavičku Kušníra ještě Vaňák zázračně vyrazil, jenomže ke smůle slávistů pouze k volnému Wilfriedovi, který tedy v 28. minutě poslal Spartany do vedení.
1: Tak jenom doklad toho, proč byl Bonny Wilfried na vaší rozlučce v roce 2018, ale počítáte si ten titul se Spartou? Protože ho máte napsat.
0: Já jako to řeknu takhle, že si myslím, že každý ten úspěch by se měl počítat, i když samozřejmě jako hráč Pavel to potvrdí, nejlepší je to potom, že Pavel těch titulů zažil spoustu a byl hlavní roli, byl hlavním a klíčovým hráčem Plzně, tak je to jiný, že jo, je to samozřejmě jinak to vnímáte, ale když se mě na to někdo zeptá, tak samozřejmě říkám, jo, jasně, ten titul je, jsem rád za to, že ho mám, spoustu zážitků, ale z pozice jako sportovní určitě bych chtěl být větší součástí.
1: To je vlastně pravda, že Roman Hudník, který tady byl nedávno, taky má ten titul tak v úzovkách na půl, protože myslím, že on tam byl na ten rok 2009 a pak šel taky vlastně pryč na to jaro 2010, kdy to Sparta tehdy dotáhla. Ale teď ještě ten kontrast hrát před vyprodaným stadionem a pak někde třeba na menším stánku jako dlouhodobě. Pavle, nejsi si tohle přímo zažil, protože v Kobe, když jsi přišel, tak tam bylo vždycky dost lidí, ještě na Stínadle, když se hrávali, taky ne. Kontrast třeba Turecko, Portugalsko, to nebylo. Ale...
2: No, tak je to rozdíl, samozřejmě ta motivace, když se na to zvykneš, tak je těžký pak přijít někam, kde chodí 2000 lidí na fotbal a...
1: Tak si představ ten kontrast třeba, když ti řeknu teda na Letné a pak v Astrachani, víš, že hraješ, že to působí jako trošku rozdílně.
2: Já samozřejmě tohle jméno musím říct, že jsem slyšel fakt prvně, já doufám, že se dozvíme o tom místě daleko víc teďka, ale samozřejmě ta představa pro mě je taková, že seš na vyprodaný Letní a dáváš gol v předkole Ligy mistrů a pak nastoupíš v Astrachaně. No.
0: No, jako musím říct, že ta zkušenost byla jako pro mě taky úplně stejná, jak pro vás. Takhle, jako musím říct, a tehdy to bylo jako mě oznámený.
2: Takže jsi neměl čas se tam jet podívat?
0: Ne, vůbec. Já paradoxně vlastně ani do CSKA Moskva jsem nejel, ani do Astrachaně, ani potom do Alexandrie, kde jsem vlastně všude přestupoval, tak jsem vlastně jako jediný, kam jsem přestupoval, co jsem znal, tak potom byla vlastně Sparta, že jo, a tyhle české kluby, takže pro mě to bylo spíš takový...
2: Když se jezdili v 90. rokeři na koncerty, tak je prostě naložili do tranzitu, vyhodili je před pódiem, oni to odehráli a jeli pryč zase.
0: A já to řeknu, my jsme se vlastně vrátili po té titulové sezóně teda ve Spartě, kde já jsem teda potom už jako moc nehrál. Myslím, že teda ještě kdybych jako chtěl, protože mě trenér Chovanec nabídl jako prodloužení, jako hostování, jo. Ale to hostování pořád je to hostování. Já jsem říkal, že to je tak ošidný. A ano, samozřejmě bavíte se o tom, že máte nějakou smlouvu podepsanou a už se začal takový ten koloběh. Neříšíte ty sportovní stránku paradoxně jako sportovec, ale řešíte teda tu finanční a tak dál, jestli mi to dává smysl, nedává mi to smysl a tak dál, tak dál. Takže jsem se vrátil do CSKA Moskva a oni řekli, hele dobře, tak Sparta ne, tak máme tady jako možnost, protože tam máme vazby, asi biznisový, to jako jinak nějak nefungovalo tehdy v té Rusku, že tam prostě jako oligarchové se prostě znali. Astrachaň a paradoxně tehdy mě jako Sportinvest, který mě tehdy zastupoval, tak mě ještě nabídl jako angažmá v Brightonu, to asi všichni znají, kteří dneska hrají premiéry.
1: Dneska už jo.
0: Ale v tehdejší době hráli League One.
1: To je třetí liga.
0: A já si myslím, jestli navážu na tvoje slova, že jsem se tam jako nejel nikde podívat, že kdyby tehdy já se rozhodl, že chci jet se podívat do Brightonu, protože mě to jako vykládali, že tam jako mají velké ambice a všechno, tak bych se možná rozhodl jinak.
2: Přišlo ti to málo v tu chvíli.
0: Přesně. Prostě třetí anglická liga je najednou prostě hrozný zešup, když je vám 22 let. Nebo mě to tak připadlo tehdy. Jako. A vlastně furt s tou vidinou toho, že se chcete vrátit třeba někdy do toho CSKA Moskva. Takže potom jako vlastně jsem si říkal, hele, druhá ruská liga, pořád na očích, majitelé se znají a tak dál, tak dál, tak jako na to rozehrání po zranění asi dobrý. No hele, jako řeknu to, dolítli jsme do Astrakaně.
2: Dolítli.
0: Ano, a to je story, která se tím spojí.
1: Kde to je zhruba?
0: Je to na jihu Ruska, u Kaspického moře, a. Takže vlastně jako asi zhruba...
2: Takže hezký místo. Ale.
0: No, jako hezký místo. Vlastně od toho místa se vlastně do celého jako Ruska vyváží jako ikry, takže ty, co jsou vlastně jako... Tak to se tam jako snídá obě dva večeří. No, to kdybych udělal biznisově, tak možná už tady jako se nebavíme dneska.
1: Ale v pořadu o potravinách.
0: Ano, ano.
1: Chápu to dobře.
0: Ale z začátku takovej jako trošku jako skok, jo? Protože ono v tom Rusku, když vlastně žijete v těch velkoměstech, tak je i pro jako lidi z Evropy je to z začátku skok, jako je to jiný, je to takový trošku návrat do těch osmdesátek, protože ty autobusy s těma plynovými bombama tam fakt jako jezdí podle mě ještě dneska, ale jsou tam potom ty místa, které jsou evropský. Kdežto tady v těch menších městech tam není jako nic skoro evropského, ale bylo hezký to místo, jo? Velká řeka Volha, teplo na jihu, jo? Takže vlastně jako všechno tohle jako hrálo roli. A samozřejmě i hrálo roli to, že vlastně, když jsem tam potom přišel, tak ti hráči a celá ta kabina mě najednou připadlo, že tam jdete, jako ten hráč toho CSKA Moskva, tak vás okamžitě vzali mezi sebe. Jo. Takže já jsem tam jako cítil velmi dobře.
2: Dobrou pozici,
0: všechno na rovinu. Dali mě tam podmínky jako ještě lepší, než jsem měl ve Spartě. I s prémiem, i ze vším. Takže si říkáte, ty hrajete druhou ruskou ligu. A teď oni vlastně jako nebyli úplně jako v top třeba 5, oni byli jako oni, že postupovali, pak byli se vždycky umístit třeba 12. 13. místo. A my, když jsme tam přišli, tak nám se začalo dařit. Takže my jsme hráli reálně třeba 6. 7. flek, takže to bylo fakt jako úspěch pro ten fotbalový klub. A já jsem se tam cítil dobře, dával jsem tam góly, trenér mě měl rád tohle, takže jsem si najednou říkal, hele, jo, super, asi jo. My jsme se zhodli doma, že teda tam zůstaneme, to místo se nám líbilo. Paradoxně, jedna jediná věc, která mě trošku jako od toho odrazovala, bylo vlastně to cestování. Já to vám taky jako řeknu, že třeba normálním letem, když jsme letěli z Moskvy do Astrachaně Aeroflotem, jak dneska ČSA tady, tak vlastně letíte 2 hodiny. Ale my, když jsme letěli tím klubovým letadlem do té Moskvy a letali jsme jako dál, tak my jsme letěli letadlem, který tam letělo ne 2 hodiny, ale 4. Jako,
2: já bych tomu řekl mrcha.
0: Ano. A vlastně pak, když se stala tak tragédie, že jo, hokejistům v Jaroslavli, tak to, čím oni letěli a čím my jsme lítali, tak to my jsme lítali jako oproti ním jako úplně, jako, jak říkáš, ty mrchou. Takže vlastně jako pak si říkáte, jako jo, všechno tohle to hrálo taky potom roli, si jako rozhodujete. Ale v ten daný moment ne, v ten daný moment to všechno fungovalo. A pak vlastně, když jsem jako se vracel po tom hostování, který jsem tam měl v té Astrachani do toho CSKA Moskva a měl jsem tam prodlužovat, tak nastala se znovu zase jako jedna věc, kterou jsem neměl já ve svých rukou. Nebo možná jo, možná ne. Ale CSKA Moskva mě řeklo, že se mě jako daří a že mám nabídku, nebo že mají nabídku na mě, protože se ten klub mě vlastnil, z lepšího ještě týmu v té druhé ruské lize, Ural Jekaterinburg, obrovské město, velké možnosti, finanční všechno. A že jediné, co, že musím s něma letět na soustředění, jak aby mě ten nový trenér jako tam jako jenom poznal a tak dál. A v ten moment prostě podle mě začal úplně sešup mý kariéry. Protože já jsem teda tomu ty Astrachani, kde jsem měl podepisovat smlouvu, protože tam tehdy přecházeli, že tam se hrálo jaro podzim a tehdy už přecházeli na ten evropský styl, takže se prodlužovala sezona o sezonu a půl. Takže já jsem řekl, OK, na sezonu a půl chci takový a takový podmínky. Oni říkali, hele, dobrý, no nevím, ale asi se jako domluvíme. Ale v ten moment CSKA mi řeklo, hele, máš tady ještě jako daleko lepší podmínky v Uralu, běž tam, prostě je tým, který bude top 3, bude chtít hrát o postup a všechno. No a já dolítl na to soustředění s tím Uralem a tam byl nějaký trenér, prostě asijský trenér. A ten vlastně paradoxně, zase vracím k CSKA Moskva, ten ani nevěděl, jako tak proč tady jsem. Pořádně. Dal mě do 2 zápasů na post, který jsem ani nehrál, na defenzivního záložníka a pakoval jsem se zpátky, že jo. No a pak samozřejmě jsem teda jako řekl v CSKA Moskva, co to je. No a oni jako absolutně nevěděli taky, co to je. No ale kam jsme se vrátili, že? O 10 kroků zpátky, protože jsem musel volat do Astrachaně. Tam už trenér byl na mě naštvaný. Ještě mě dali horší podmínky, než jsem vlastně měl. A už jede takový ten koloběh, když si říkáte, tak ten sport úplně nemá logiku, že jo?
3: Host desítky Pavla Horváta.
1: Luboši, pořád desítka Pavla Horváta má nějakou stopáž a my se musíme dostat zase přece jenom k tomu, jakým způsobem jste se pak dostal zpátky do Čech. Angažmá v Alexandrii pochopitelně přineslo spoustu příběhů, k těm se třeba někdy v budoucnu vrátíme. Byl jste na Dukle, Byl jste na Slovácku, kde jste ve finále tu kariéru končil, ale přece jenom si říkám, když jsem tak chápal, ty znáš Pavle Sváťu Habance, trenéra.
2: Ano, samozřejmě.
1: To nějakým způsobem člověk srdečného charakteru je, ne?
2: No je to Moravák, no. No. Hmm.
1: Tak si říkám, jak se říká všechno přesně. Dobré nakonec, tak možná setkání s panem Habancem přece jenom tu kariéru ještě nějakým způsobem vylepšilo, ne?
0: Já ať to zrychlím, ať se vejdeme do toho všeho. Já jsem vlastně po angažmá po návratu z Česka vlastně byl v Dukle, kde to nedopadlo úplně dobře a já jsem chtěl skončit s fotbalem. Jako úplně na rovinu jsem říkal, já už toho jsem plnej, tady toho prostředí a všechno a měl jsem odjet, tehdy mě v tom pomáhal Vítě Lavička do Austrálie, do klubu Perth, který vlastně hrál první australskou ligu. A kdybych to odjel, kdybych tam odjel, tak už se nikdy do Česka asi nevrátím, protože jsme toho měli úplně plnou hlavu. Ale vlastně v ten moment mě bylo nějakých 25 let, tak jsem říkal, já už ani fotbal hrát nechci. Dokážete představit, že v 19 letech přestupujete za 150 milionů a v 25 letech už vlastně nechcete hrát fotbal. A vlastně volal mě trenér Habanec, že teda jako mu prodali hráče středního záložníka, že ví všechno, co se na Dukle stalo, ale že prostě bych se se mnou chtěl potkat, že by mě potřeboval. A já říkám, hele, tak se potkejme. Tak jsme se potkali a musím přiznat, že potom tohle to bylo takovej jako očistec pro mě na konec kariéry, vlastně jako angažmá na Slovácku, kdy vlastně Svaťa Habanec, celý kádr, celý tým, všichni to říkají, že? Kdo dojde na Slovácko, tak prostě říká, že to je nádherný angažmá, musím to potvrdit. Lidi skvělí, když jsme prohrávali, tak nám prostě pořád tleskali a to si myslím, že byl jako hlavní úspěch toho Slovácka, že tam jste se jako moc pod tlak nedostali. No a vlastně jako jediný, co zase to samozřejmě překazilo, jsem měl vlastně smlouvu na 3 roky. Po první sezóně, když jsme vlastně skončili 6. nebo 7., tak já dal 10 gólů v součtu s ligovýma i s pohárovýma zápasema. Byl jsem druhý nejlepší střelec po Liborovi do školy, který tehdy mi se byl králem střelců, že dal těch gólů strašně moc. Říkám, já jsem mohl být nejlepší střelec klubu, ale byl tam Libor.
1: Brankář, vej Pavle.
0: No a vlastně v posledním zápase na Slávii jsem se zranil, když jsem si myslel, že to nebude tak vážný, protože už jsem toho prožil hodně, že jo, za tu dobu, ale bohužel to bylo velmi vážný, musel jsem jít na operaci a vlastně ty 2 roky poté jsem vlastně jednu sezónu se vlastně dával dokupy a tu třetí sezónu jsem se snažil vrátit, ale skončil trenér Habanec, vrátil se, nebo šel tehdy do zbrojovky, přišel trenér Levý, úplně šla prostě úplně jiná ta energie, prostě šla mimo a já jsem se rozhodl ukončit kariéru předčasně.
1: Luboši, moc děkujeme, že jste přijel do Radiožurnálu Sport a zase někdy naslyšenou.
0: Já vám moc děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné a kdyby to bylo vyšlo ještě jednou v budoucnu, tak velmi rád přijdu.
1: Ano, děkujeme Pavlu Horvátovi, že byl s námi a drž se, Pavle.
2: Já jsem děkuji za pozvání ke mně.
6: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
7: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
3: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
7: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál 11 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
9: Státní zástupce v korupční kauze nemocnice Bulovka obžaloval 5 lidí a 1 právnickou osobu. Rusko oznámilo zneškodnění víc než 600 ukrajinských dronů. Zasažená je ropná rafinérie v Jaroslavli. Česká smíšená štafeta vybojovala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Na Pražském okruhu brzdí provoz nehoda na 16. kilometru u nájezdu z Barandova. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě je až 36.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula Radiožurnálu potvrdil, že ji podal na 5 lidí a 1 právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
10: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s 1 fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
9: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv, například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
11: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Lidem v Praze 6 znovu začíná téct voda. Pražské vodovody a kanalizace opravily závodu na potrubí a obnovily dodávky. Zatím ale teče jen užitková voda. Mluvčí vodovodu a kanalizací Tomáš Mrázek upozorňuje, že ji lidé zatím nemají pít. Můžou se s ní ale sprchovat nebo s ní splachovat. V ulicích dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Mapa s jejich rozmístěním je na webu pražských vodovodů a kanalizací. V Praze 6 bylo od úterý kvůli havárii bez vody 21 000 lidí.
12: Sport. Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
13: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne 2 vteřiny, to jsem i ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznamená povedlo. Předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na Pražském okruhu a kolony na D10 v Mladé Boleslavi. Na Pražském okruhu čekejte kolony mezi tunely a plzeňskou dálnicí, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště na 16,5 kilometru nehoda. Podle naší motohlídky klasická nehoda u napojení z Barandova.
16: Na konci zkráceného připojení od ulice k Barandovu se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý jízdní pruh.
15: Kolony se tam tvoří v obou směrech a zdržíte se asi půl hodiny. Ve směru z D1 na Plzeň už regulují vjezdy do tunelů. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy se zdržíte před Jílovištěm. Na 9. kilometru se u stavby mostu jede jedním pruhem a ta kolona je tam asi na 15 minut. A taky na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v Mladé Boleslavi. Před zúžením na 43. kilometru fronta opět je to asi na 15 minut. Ještě dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy od kilometru 179 až do omezení na 196. popojíždí nesouvislá kolona. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru se má od západu částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme jasno až polojasno, odpoledne s přehánkami a bouřkami. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 36. Tolik zprávy.
17: 11 hodin, 5 minut, čtvrtek, 6. srpna. Jsme moc rádi, že dál posloucháte dopolední Radiožurnál Sport. Lindě Noskové bohužel nevyšel návrat na kurty po vítězném Wimbledonu. Na turnaji v Torontu podlehla Američance McKinleyové 6-7 a 1-6. Vypadla taky Barbora Krejčíková, ta nestačila na Rusku Samsonovovou. Taky to bylo ve dvou setech. Jakub Menčík naopak do dalšího kola postupuje. V Montrealu si poradil s Britem Ferlim. Bylo to ve třech setech. Teď už zpěvačka Pink. Přeju příjemný poslech.
14: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: 11 hodin 10 minut posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, pravidelné darování krve, podpora tábora pro diabetické děti a teď dar ve výši 150 tisíc korun. Tím vším fotbalisté prvoligové Mladé Boleslavy podporují tamní Klaudiánovu nemocnici. Šek je v tomto případě určený na podporu paliativní péče.
1: Je to vlastně péče poskytovaná pacientům se závažným onemocněním, který jim ten život zkracuje. A je vcelku jedno, jestli to je onkologický nebo neonkologický onemocnění, že se zaobíráme nejenom tím člověkem, ale pak i rodinou a pečujícíma kolem něho.
2: Vysvětlila vedoucí lékařka podpůrné a paliativní péče Kateřina Rejmanová. Říká, k čemu Klaudiánova nemocnice dar od mladoboleslavských fotbalistů využije.
1: Právě pro navýšení počtu těch paliativních pokojů, protože to prostředí, si myslím, pro toho pacienta hraje roli, ta sterilní bílá. A prostě není úplně ideální prostředí, kde by člověk chtěl strávit poslední hodiny až dny nebo týdny svého života. Takže vybavujeme vlastně pokoje pro paliativní péči, zázemí pro ty pacienty a pro ty jejich rodiny jako určitá známka zájmu o tenhle ten obor a je to jednoznačně krok vpřed.
3: Paliativní péče v tuto chvíli je jednou z priorit ministerstva zdravotnictví, takže hodně se o ní mluví a je v popředí odborné veřejnosti. My si toho nesmírně vážíme a jsme strašně rádi za propojení sportovců s nemocnicí. A za to, že jsme příjemci daru.
2: Navázal po převzetí Šeku Jan Žižka, zástupce ředitele pro lékařské služby. Představitelé Středočeského klubu moc dobře vnímají otázku podpory v regionu, ve kterém působí. Pokračuje výkonný ředitel Luboš Bartůněk.
4: Je to vlastně součástí té naše obrovské spolupráce, kterou FKčko Mladá Boleslav má s Klaudiánovou nemocnicí Mladé Boleslavy, ať už je to formou podpor při zápasech, formou poskytování vybavených záchranných vozů při utkání šance ligy nebo i nižších lig, anebo i vlastně při řešení úrazů, které se bohužel při fotbale občas stávají.
2: Přiznává, že sám má s paliativní péčí osobní zkušenosti v rámci rodiny.
4: Opravdu obdivuji ty jednotlivé pracovníky na těchto pozicích a patřím obrovský dík za tu podporu, kterou dávají těm rodinám a i těm nemocným.
2: Podle trenéra boleslavských fotbalistů Aleše Majera je pak fotbal fenomén, který má přesah také do společnosti.
5: Nepatří k tomu jenom ty výkony na hřišti, ale samozřejmě i různý akce pro, když to řeknu, běžný, jednak pro fanoušky, jednak pro běžný obyvatelstvo. A myslím si, že pokud Boleslavy sídlí samozřejmě prvoligový klub, tak musí mít přesah i do jiných sfér a musí být s těma jinýma sférama propojené a pokud můžeme přispět na, ať už je to na nemocnice nebo řeknu dětský domovy a tak dále, tak vždycky to rádi uděláme.
2: Snaží se i on pomáhat. Přímo osobně.
5: Já vždycky o tom nerad mluvím, protože si vždycky říkám, že když je to charita, tak by to nemělo být jako moc veřejný, taky vždycky s rodinou ve většinou závěru roku, řekněme v období těch Vánoc, vymyslíme něco, co bychom třeba podpořili.
2: Říkal kouč Aleš Majer při předání šeku nemocnici z Mladé Boleslavy. Pavel Petr, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Lionel Messi se stal nejlepším střelcem v historii amerického Leagues Cupu. Argentinský fotbalista ve středu vstřelil 2 góly při domácím vítězství Interu Miami 4-2 nad mexickým klubem Atletico St. Louis. Celkově má 39letý Messi v této soutěži na kontě 14 branek. O gól tak překonal Buangu z Los Angeles FC. Messi se dokázal stát nejlepším střelcem Leagues Cupu už po 12 odehraných zápasech.

Snow Patrol dohrávají v 11 hodin a 21 minut. Posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport a já vás teď velmi rád pozvu na náš odpolední a podvečerní program. Po 17. hodině nabídneme rozhovor s bývalou tenistkou Helenou Sukovou. No a po 18. potom už odstartuje dnešní fotbalový program naplno. Nejdříve tedy v 18.00 třetí předkolo konferenční ligy Jablonec proti Rize a o hodinu později, tedy od 19 hodin, se přidá taky třetí předkolo Evropské ligy. Konkrétně nás bude nejvíce ze všeho zajímat duel Hradce Králové s Bešiktašem Istanbul.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
3: Radiožurnál je s vámi i v 11:30. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
4: Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přes 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a teď znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu stavějí spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Podrobně se na to podíváme v hlavních zprávách v poledne. V bývalém baťovském areálu ve Zlíně odpoledne začnou bourat vyhořelou budovu číslo 34. Její majitel, společnost Krým, dopoledne předala místo demoliční firmě. Je tam už připravená těžká technika. Ulice Vavrečkova je pokrytá fólií, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřené. V charkovské oblasti na východě Ukrajiny je nejméně 5 obětí nočních ruských útoků. 3 lidé zemřeli po zásahu obytných budov. Další 2 podle serveru Ukrajinská pravda nepřežili dronový úder na železniční stanici. O nočních útocích informuje i Rusko. Černý kouř stoupal mimo jiné nad městem Jaroslavl. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajinci zasáhli 2 ruské rafinérie. A v hranické propasti na Přerovsku se utopil jeskynní potápěč. Stalo se to včera při průzkumném ponoru. Jeho tělo našli v hloubce 185 metrů. Muž se účastnil mezinárodního projektu. Hranická propast je s hloubkou až 520 metrů nejhlubší zatopenou propastí na světě.
0: Sport.
4: Argentinský fotbalista Lionel Messi se stal nejlepším střelcem v historii amerického Leagues Cupu. Hráč Interu Miami včera přispěl 2 góly k vítězství 4-2 nad mexickým klubem Atletico San Luis. Celkově dal Messi v této soutěži 14 branek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Pražském okruhu a ucpaná dálnice D10 Mladé Boleslavy. Pražský okruh je ucpaný mezi dálnicí D1 a plzeňskou D5 v obou směrech. Ve směru na letiště překážela dost dlouho nehoda na 16. kilometru. Už jsou na straně volné opět 2 jízdní pruhy. Kolona se rozjíždí po pojíždí od sjezdu na Vestec a musí regulovat vjezdy do tunelu. Vydržte. V opačném směru z letiště na dálnici D1 se táhne fronta od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Tam je to jen silným provozem a postojíte až půl hodiny. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru něco překáží, blokuje jeden jízdní pruh. Brzdí se dost prudce, opatrně dojíždějte. A na D8 kolona i ve směru do Prahy, je to nesouvislá fronta od 7. kilometru až do Kbelské ulice do Zúžení a popojíždějí hlavně kamiony. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony u Mladé Boleslavy. Na 43. kilometru je Zúžení, silničáři, a zdržíte se od sjezdu na Kosmonosy asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru se má od západu částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme jasno až polojasno, odpoledne s přehánkami a bouřkami. A teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 38 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport a už v úterý čeká hokejisty Olomouce první přípravný zápas. Do něj ještě zřejmě nezasáhne jedna z nových posil, útočník Matouš Spodňák. Ten totiž v lehčím režimu rehabilituje po operaci zápěstí. Loni se vrátil do Evropy po 11 letech, které hokejově strávil v zámoří.
1: Keď jsem byl malý, to byl taky můj sen se vždy do té Ameriky dostat, jakože, alebo do té Kanady. Když jsem vyrástal, tak vždy ty nejlepší hráči byli z té Ameriky alebo Kanady, tak už odjakživa som tak ako chcel odísť do tej Ameriky, no a vyskytla sa mi možnosť, myslím, že to bolo v 16 rokoch a tak som si povedal, že to budem vyskúšať, no a hral som tam 10 rokov v podstate. Ale bolo to krásne, aj tá škola, aj všetko, ten troška profesionálny hokej, že som si zahral, bolo to super.
2: Spomíná teď už olomoucký hokejista Matouš Spodňák, ktorý po 4 letech v americké juniorské lize vstúpil na univerzitní cestu. Své 5-leté vysokoškolské období rozdělil mezi American International College ve Springfieldu v Massachusetts a Adrian College v Michiganu.
1: S tým hokejom sa to dá veľmi ľahko skombinovať. Tak ráno máme nejakú posilku, o 6 sa začínalo, dajme tomu, a on sa išlo do školy na 2-3 hodiny a obed, potom bol tréning od 2 do 5 a niektoré večery si mal večernú školu od 6 do 9. Takže prvý rok bol veľmi náročný, lebo nevieš, do čoho ideš. Ani angličtinu som nevedel na také ako vysokej úrovni, by som povedal. No ale potom ten druhý, tretí, už to bolo ľahšie, už som vedel, čo mám očakávať a ako si urobiť program. Už to bolo ľahšie a začal som si to troška aj viac užívať, ten školský život.
2: A nyní 28-letému útočníkovi to nakonec šlo náramne. Studium úspešne dokončil a odvezl si z Ameriky 2 diplomy.
1: Chcem niečo aj po hokeji ešte robiť a ja som si tam urobil aj bakalára, aj potom magistra som si urobil v športovom manažmente. Keď skončím s hokejom, dúfam, že by som mohol dostať pri hokeji ako manažer alebo aj toho agenta robiť. To je ako taký môj cieľ, ako ten šport ma baví v podstate a chcel by som pri ňom zostať ako pri hokeji alebo nejakom športe v podstate.
2: A kromě titulu na papíře jich získal Matouš Spodňák pár i na ledě. V nejvyšší divizi prestižní univerzitní soutěže NCAA dvakrát a následně také dvakrát v divizi nižší. V posledním roce byl navíc nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem celé soutěže a získal cenu pro nejlepšího hráče ligy.
1: Tam se play-off hra na jeden zápas, takže můžete být v nejlepším týme, ale brankář se postaví jeden ten den na hlavu a nedáte gól a prehráte aj proti 30. škole, čo je v Amerike, takže celou sezónu můžete být nejlepší a potom přijde ten jeden zápas a neukážete a je po všetkom, hej. A nám sa to našťastie nestalo a vyhrali sme to celé, ale tu vyhrá ten lepší, by som povedal, tých 7 zápasov. Tam to neznamená, že vyhral ten najlepší vždy.
2: Loni Matouš Spodňák po 11 sezónách ve Spojených státech zamířil späť na Slovensko a prožil úspěšný 35-bodový ročník v Michalovcích. A nyní, až se plně zotoví po operaci zápěstí, bude chtít něco podobného předvést i v Olomouci. Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu Sport se tento týden věnujeme sportům, které byly donedávna hlavně mužskou záležitostí, ale postupně se v nich začínají prosazovat taky ženy. Dnes bude řeč o skocích na lyžích, ve kterých závodnice začaly profesionálně soutěžit už před víc než 20 lety.
1: V roce 2023 předvedla Slovinka Emma Klinecová led dlouhý 226 metrů, což byl tehdy světový rekord mezi ženami. Není to přitom tak dávno, co se na podobné vzdálenosti dostávali muži. To jen ukazuje, jak rychle se ženy v tomto sportu posouvají. Zároveň je ale potřeba poznamenat, že mezi mužskou a ženskou kategorií je ve skocích na lyžích určitý rozdíl, jak vysvětlovala česká závodnice Karolína Indráčková.
2: Největším rozdílem mezi mužským a ženským skokem je nájezdová rychlost. Tu my ženy máme vyšší, protože nemáme takovou sílu v nohách, jako mají muži, a tudíž musíme jezdit z vyšší nájezdové lavičky, abychom skákali stejné vzdálenosti, co oni. A rozdílem je také nevyrovnanost startovního pole. Nejlepších 30 mužů ve světovém poháru skáče na velkém můstku od 120 do 135 metrů, zatímco ženy od 90 do 130 metrů.
1: Říká Karolína Indráčková, česká reprezentantka, která v loňském roce přerušila kvůli těhotenství kariéru. Skoku na lyžích se začala věnovat už v roce 2004.
2: Od té doby se náš sport velmi proměnil a posunul vpřed. Začalo skákat více žen a dívek a hlavně začala stoupat i kvalita těch skoků. A díky tomu se ženský skok začal brát vážněji. V roce 2009 bylo první mistrovství světa, poté následoval světový pohár a v roce 2014 byla premiéra na olympijských hrách.
1: 9 let po olympijském debutu ženského skoku na lyžích, tedy v roce 2023, se ženy poprvé představily na mamutích můstcích a právě tam padl rekord Slovinky Klinecové 226 metrů. Karolína Indráčková tehdy mluvila o tom, že se hodnota světového rekordu bude posouvat.
2: Pořadatelé byli dost opatrní s nastavením nájezdové lavičky, protože to pro ně bylo taky nové a dbali na bezpečnost, ale věřím, že ženy budou létat dál a myslím si, že postupem času těch 250 metrů reálných bude.
1: A výpověď Karolíny Indráčkové z roku 2023 se téměř potvrdila. Na konci letošní sezóny skočila jiná Slovinka Nika Prevcová doma v Planici 242,5 metru. David Prouza, Radiožurnál.

turn to dust. All that I adore. Nikola Bartuňková v Torontu a Jiří Lehečka v Montrealu dnes zabojují o postup do osmifinále prestižního turnaje Masters v Kanadě. Na tom se představí taky Linda Nosková po boku Marie Bouskové. To je ale samozřejmě první kolo čtyř hry české reprezentantky. Někdy kolem 11. hodiny tady ve střední Evropě narazí na čínsko-tchajvanskou dvojici Yang Wu. Když se vrátíme k dvouhře, tak tedy třetí kolo singlu Nikola Bartuňková proti Američance Anisimovové turnajové osmičce. To je zápas, který by mohl taky začít až večer někdy kolem 11. hodiny a možná až později, až okolo půlnoci, tedy v Montrealu. Třetí kolo singla Jiří Lehečka, on je taky turnajovou osmičkou a proti němu Belgičan Blocks.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal, trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
1: Stát podle průzkumu nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Češi se na vedra snaží připravovat sami.
2: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Senioři pak více šetří pitnou vodou.
1: Německá vláda se zabývá incidenty s drony a výbušninou na letišti v Lipsku. Pachatel je neznámý.
3: Podle mého názoru máme co dočinění se scénářem hybridního útoku.
1: Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čekají duely v evropských soutěžích. Kolona popojíždí na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Prahu. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě až 36. Dobré poledne, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu teď v posledních dnech.
5: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
2: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
5: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
2: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
5: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale ministerstvo tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jen stát. Pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy. V některých místech Česka si obce kvůli suchu pronajímají cisterny s vodou ze státních hmotných rezerv. Například v Jesenici na Rakovnicku. Máme tam reportéra Ondřeje Mikuška.
6: Já jsem konkrétně v osadě Bydlno, které k Jesenici patří. Během dopoledne jsem tady potkal několik místních, kteří vodu z cisterny nabírali do kanistru. Na sucho jsou podle svých slov už roky zvyklí, takže mají na pozemcích studny, ale v nich stejně většinou žádná voda není. S tím, co si naberou z cisterny, proto pečlivě šetří. Vodou po umytí nádobí zalévají zahradu nebo splachují toalety. Cisternu si vždycky po týdnu střídají s nedalekým Chotěšovem a tak si musí pečlivě plánovat, kolik litrů z ní využijí pro daný účel. I tak si navíc každý, s kým jsem mluvil, dováží vodu i sám. Ať už balenou z obchodu nebo načerpanou do kanistru u příbuzných, kteří bydlí ve větších městech. Z Bydlna Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Česko má za sebou další tropickou noc. V pražském Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia. Teploty nad 20 stupňů naměřily i desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo Hošťálkové. Ve východní části Česka i dnes platí výstraha před vysokými teplotami, které překročí 32 stupňů. A pokračuje tak varování před zátěží pro organismus. Z Česka naopak odcházejí bouřky, které v noci působily komplikace s dodávkami elektřiny. V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. U letiště v Lipsku se včera srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runwayi letiště další dron s výbušným zařízením. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok.
7: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Úřady podle něj kvůli tomu na letišti posílí nutná opatření. Opoziční zelení po vládě požadují, aby svolala Národní bezpečnostní radu kvůli vyšetřování možné hrozby. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800-gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů byla ale roznětka vadná. Letiště Lipsko-Halle slouží od začátku ruské invaze jako dopravní úzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Jednoho mrtvého a 11 zraněných hlásí Libanon po izraelském útoku v obci Tibnín na jihu země. Úder přišel potom, co v oblasti zemřeli dva izraelští vojáci. Jsou to první izraelské ztráty od konce června, kdy bylo vyhlášené příměří. Izrael z jeho porušení obvinil militantní hnutí Hizballáh.
8: Izraelští rezervisté podle zpravodajského serveru Times of Israel ničili infrastrukturu hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Včera okolo poledne v obci Majal Zun vešli do budovy, ve které explodovalo výbušné zařízení. Izraelská armáda následně vyzvala k evakuaci lidí z nedaleké vesnice Mansury. Podobnou výzvu Izrael podle libanonských médií vydal naposledy v polovině června. Smrtící izraelský úder nicméně mířil na obec vzdálenou asi 25 kilometrů od Mansury. Podle libanonské zpravodajské agentury tam byl zasažený modlitební prostor místního hřbitova. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
1: Dělníci začnou odpoledne bourat vyhořelou výškovou budovu v bývalém továrním areálu ve Zlíně. S ohněm tam hasiči v červenci bojovali 2 týdny. Velká část objektu se už tehdy zřítila. Práce na místě sleduje reportér David Jabůrek.
9: Až do blízkosti torza budovy na přibližně 50 metrů se před chvílí přemístil 100-tunový stroj s dlouhým hydraulickým ramenem a nůžkami. Vidím také bagr, který nejdrobnější suť teď přemisťuje na plachtu na Vavrečkově ulici a také proud vody stříkající na hromadu zborcených částí budovy. Samotná demolice má začít dnes odpoledne a společnost Cream, která objekt vlastní, ji chce stihnout do 25 pracovních dnů. Bourat se bude postupně od horních pater. Komplikací můžou být mimo jiné výtahy v rozích budovy. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
1: V Praze začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Je po New Yorku, Vídni nebo Paříži, teď ve veletržním areálu v Letňanech.
10: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
11: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
4: Sport.
12: Fotbalisté Hradce Králové rozehrají v 19 hodin utkání třetího předkola Evropské ligy. Na domácím hřišti nastoupí proti favorizovanému Bešiktaši Istanbul. Jablonec čeká od 18 hodin duel s lotyšským RFS Riga. Trenér Luboš Kozel říká, co od úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy očekává.
13: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu hodně hráčů, který mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky, hodně hrajou přes rychlý křídla a nacentrovaný míče. Z těchto situací dávají nejvíc gólů, se dá říct. Řekl bych, že ten předek hodně obměňují, mají tam plno jako různých typů hráčů.
12: Oba zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Odvety jsou na programu za týden. A čeští juniorští atleti mají stříbro z mistrovství světa v americkém Eugene. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy a získala tak první medaili na šampionátu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpaná D10 v Mladé Boleslavi a nehoda u Slavkova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Je tam zúžení na kilometru 43 a zdržíte se od sjezdu na Kosmonosy 15 až 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem pozoru sjezdu na Kralupy. Na 10. kilometru opravují svodidla a dojíždí se do asi 10-minutové kolony. Na D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Nesouvislá fronta od 180. kilometru až do omezení v Brně. Osobním autem to pojedete asi 25 minut. A kolony čekejte, pokud sjedete z D1 na Slavkov, na obchvatu Slavkova, na silnici 50 nehoda. Silnice je tam průjezdná Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Na severozápadě Čech budou jen výjimečně. K večeru se pak má od západu částečně vyjasňovat. A na východní Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno. Odpoledne s přehánkami a bouřkami. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. A zítra pak bude jasno nebo polojasno. Ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. A zítřejší teploty o něco nižší než dnes, 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy do 30. Tolik zprávy.
15: 12 hodin 10 minut, čtvrtek 6. srpna. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. No a 6. srpen, to je taky datum dalšího plánovaného výjezdu desítky Pavla Horváta. Před chviličkou jsem Pavla Horváta viděl skrze skleněné dveře studia Radiožurnálu Sport, ale už se chystá vyrazit, protože ta dnešní akce se koná v Zubří a to tam přeci jenom bude z Vinohrad chviličku trvat, než dorazí pánové. Když říkám pánové, tak dnes tedy s Pavlem Tilšarem, Honzovi Peruškovi přejeme brzké uzdravení. No a samozřejmě nechci vás tam pozvat jenom na Pavla Horváta. Jak jistě víte, tak v celém roce 2026 se každého výjezdu desítky Pavla Horváta live účastní taky Antonín Panenka, no a dnes dorazí taky Miroslav Kadlec, tak pokud to nemáte do Zubří daleko, tak dnes v 19 hodin se tam koná příští desítka Pavla Horváta, ale není určitě poslední. Složení hostů na další akce se od nás dozvíte včas, sledujte Radiožurnál Sport. Teď už ale Ozzy Osbourne.
16: Radiožurnál Sport
17: Karel Janů.

0: Ozzy Osbourne, 12 hodin 15 minut, čtvrtek 6. srpna. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Třetí ročník legendárního Ironmana 70,3 v Hradci Králové se blíží. Do startu triatlonu zbývá posledních 11 dní a organizátoři už dávno mají kapacitu naplněnou. Na startu nebude chybět ani česká reprezentantka Petra Kuříková, která při prvním ročníku mezi ženami dominovala.
1: V roce 2024, kdy byla olympiáda, jsem byla ve velké formě. Teď stále ještě nejsem v takové fyzické kondici, v jaké jsem byla před 2 roky, přesto se do Hradce moc těším.
2: Výpadek kondice je u 34-leté triatlonistky pochopitelný. Před necelými 10 měsíci se jí totiž narodil syn.
1: Sice jsem během těhotenství mohla trénovat a vlastně jsem trénovala až úplně do poslední chvíle, ale zároveň po tom porodu jsem se cítila dost oslabeně a hlavní prioritou bylo miminko, takže vlastně nezbývalo tolik času na trénink a především nezbývalo moc času na odpočinek.
2: Popisuje Petra Kuříková návrat k tréninkovým dávkám, který nebyl vůbec jednoduchý. Teď už jí ale vše vychází podle plánu.
1: Máme najetý už pěkný režim, zvládám už trénovat 2x až 3x za den. Střídáme se s mým manželem a vlastně vnímám týden od týdne, že se cítím lépe a v lepší kondici.
2: Přesto nemá česká olympionička před Královéhradeckým Ironmanem vysoká očekávání. Půjde spíš o test, jak na tom s formou aktuálně je. Do Hradce Králové, kde jí bude čekat 1,9 km plavání, 90 km na kole a půlmaraton, se ale hodně těší.
1: Především na tu atmosféru doufám, že bude podobná, jako byla před 2 roky, kdy přišlo spousta diváků. Cítila jsem se tam vážně skoro jako doma a taky se i těším, že po delší době budu mít čas se dostat do Čech.
2: V posledních letech totiž Petra Kuříková se svou rodinou žije a trénuje ve Švýcarsku, odkud vyráží na jednotlivé závody. Sama věří, že se zvládne připravit na ty nejdůležitější, které si ještě po svém návratu k závodění vysněla.
1: Mám pořád v hlavě vizi olympijských her v Los Angeles. Ta olympijská kvalifikace v krátkém triatlonu už se teď pomaličku rozbíhá, už je možnost získávat body. Na podzim bych chtěla stihnout ještě pár závodů a pak příští sezóna už by snad měla být bez omezení a doufám, že zůstanu zdravá, abych se zase vrátila zpátky na pozici nejlepší české triatlonistky.
2: Už za 11 dnů si možná česká triatlonistka bude moci říct, že je na správné cestě. Do třetího ročníku Královéhradeckého Ironmana se Petra Kuříková pustí 16. srpna. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců. Na svém webu v elitní desíce je hned 8 hokejistů, které doplňují fotbalisti Patrik Šik a Tomáš Souček. No a možná zajímavost je, že nejvíce vydělávajícím sportovcem právě mimo hokej a fotbal je 17. Martin Kabrhel, který se věnuje pokru.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
2: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam i Kauniek, vlastně bratr toho i Kauniek, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 12.30. Slovo má Tereza Tomášková.
3: Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula Radiožurnálu potvrdil, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula taky uzavřel 3 dohody o vině a trestu. Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. To je nejméně od začátku vedení statistik, tedy od roku 2011. Podle agentury Reuters americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky zkapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Dnes i zítra je otevřený od 10 do 18 hodin. Lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Město ho kvůli vedrům otevřelo už minulý týden. Poprvé podobné opatření zavedlo na konci června, kdy do klimatizovaných prostor přišlo přes 100 lidí. Sport. Tenista Jakub Menšík na úvod turnaje Masters v Montrealu porazil Brita Fearnleyho ve 3 setech a postoupil tak do dalšího kola. Barbora Krejčíková a Linda Nosková naopak vypadly z turnaje v Torontu. Nedávná vítězka Wimbledonu Nosková podlehla Američance McNailyové 0-2 na sety. Stejným rozdílem prohrála Krejčíková s Ruskou Samsonovovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D10 u Mladé Boleslavy a ucpaná D1 v Brně. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy se rozjíždí kolona v Mladé Boleslavi. Omezení na 43. kilometru je pryč. Plynule ale pojede ten kousek. U Bezděčína na 39. kilometru údržba seká trávu. Jede pomalu v levém pruhu a tam je další krátká kolona směrem na Prahu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně hlásíte kolony, hlavně kamionů od 7. kilometru.
5: Levý pruh se potom rozjede, ale kamiony stojí od toho 7. kilometru v celé délce.
4: A podobná situace je na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zhruba od 3. kilometru fronta opět hlavně v pravém pruhu až do omezení ve Gebelské ulici. Na D8 dejte pozor směrem na Ústí nad Labem. Na 10. kilometru je zúžení a dojíždí se do kratší kolony u sjezdu na Kralupy. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Větší je fronta směrem z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelů. A stále sledujeme situaci na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně pojedete pomaleji od 180. kilometru až k omezení v Brně osobním autem asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Na severozápadě Čech budou jen výjimečně. K večeru se má od západu částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno, odpoledne s přehánkami a bouřkami. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: To byl Juro, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, je 12:38. Česká atletika se hned úvodní den juniorského mistrovství světa v americkém Eugene dočkala první medaile. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pištonová, Marek a Bodková byla druhá za suverénními Spojenými státy americkými. S podrobnostmi je se mnou teď ve studiu Jakub Marek. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Čekalo se, že můžou čeští junioři úspěšně bojovat s těmi nejlepšími štafetami na světě?
1: Finále bylo cílem, ale medaile je přeci jen překvapením v elitní globální konkurenci. Z rozběhu postoupili Češi 6. nejrychlejším časem a pak nahradila Kateřinu Čechovou v sestavě Linda Bodková. Dorostenecká mistryně Evropy běhu na 400 metrů překážek Bodková přebírala ve finále štafetový kolík od Jakuba Marka na 6. pozici, ale pak předvedla na posledním úseku další výjimečný výkon a posunula český tým na stříbrnou pozici. Také o jejím výkonu mluvil po finále Lukáš Marek, který štafetu rozbíhal.
2: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne 2 vteřiny, to jsem ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznal povedlo. Předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie ještě jsem běžel líp než v tom rozběhu, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
1: To říkal člen české smíšené štafety na 4x400 metrů Lukáš Marek a pro představu Linda Bodková zvládla svou letmou čtyřstovku za 51,59 sekundy a byla tak nejrychlejší ze všech atletek ve finále, když v cílové rovince předběhla ještě soupeřky z Austrálie a Jamajky.
0: Svůj vstup do soutěže v Eugene má za sebou taky nadějná tyčkařka Nicole Krutilová. Jak ho zvládla?
1: Naprosto s přehledem, i když její forma byla trochu s otazníkem kvůli menším zdravotním problémům, ale nakonec jí k postupu z kvalifikace stačil jediný úspěšný skok na 4 metrech a 10 centimetrech. Výš už pokračovat pak nemusela a může se těšit na finále.
3: Byla tohle to vysněná kvalifikace, vlastně ani jsme jako nedoufali, že by se to takhle mohlo povíst. A já jsem se hrozně těšila, protože jsem byla nemocná tady 2 dny a vlastně jsem do poslední chvíle nevěděla, jestli ten závod jako nějak zvládnu. Takže to, že prostě můžu startovat po tom všem, co se jako přihodilo, tak je to pro mě hrozná jako čest.
1: To povídala po úspěšné kvalifikaci na juniorském světovém šampionátu tyčkařka Nicole Krutilová, která na začátku července překonala v táboře juniorský český rekord Amálie Švábíkové a s letos skočenými 4 metry a 52 cm je tak jednou z favoritek finále v Eugene. To je na programu v noci ze soboty na neděli ve 3 hodiny a 20 minut českého času.
0: Pokud nebudete moc spát nebo nebudete chtít spát, tak tady máte jednu možnost, čemu se věnovat. Probrali jsme se Jakubem Markem, moc díky.
1: Díky, hezký den.

0: Beach volejbalista Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou byli dva body od vítězství nad hvězdnými Nory Andersem Molem a Christianem Serumem, ale na Pro Tour Elite v Hamburku podlehli nakonec ve třetím setu 14-16. Druhý zápas skupiny C Češi odehrají dnes večer. No a na konci srpna pak budou obhajovat zlato na turnaji nižší kategorie Futures před domácími fanoušky v Brně.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisti Hradce Králové nastoupí v 19 hodin na svém hřišti k úvodnímu utkání třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul budou v roli outsidera. Tuhle úlohu už ale zvládli, když vyřadili norské Tromze. Na to se teď budou snažit navázat.
1: Soupeř, který má obrovské zkušenosti s evropskýma pohárama, má skvělý hráče, ale nechceme obdivovat tady soupeře. My se chceme připravit tak, aby jsme podali co nejlepší výkon a vytvořili si co nejlepší pozici pro odvet, stejně tak jako tomu bylo s Tromze.
2: Říká odhodlaně trenér hradeckých fotbalistů David Horejš, který ale nemůže počítat se třemi stabilními hráči, stoperem Petráškem, středopolařem Wiesnerem a ofenzivním záložníkem Vlkanovou.
1: Tomáš Wiesner jde v pátek na artroskopickou operaci, takže nám to bude asi na delší dobu. Co se týče Adama Vlkanovi, tak ten by měl v neděli dobrat antibiotika. Co se týče Tomáše Petráška, tam je po zápase s Bohemian svalový zranění a určitě si to vyžádá minimálně 14 dní.
2: Také turecký tým ale nedorazil v kompletní sestavě. Bešiktaši chybí jedna z velkých posil, účastník světového šampionátu a vítěz Premier League s Arsenalem, Belgičan Leandro Trossard.
3: Samozřejmě velmi dobrý hráč, který by asi na hřišti dokázal předvést něco extra navíc. Jsem rád, že třeba v zápase nebude, ale vím, že tam bude další nejkvalitnější hráč, který ho nahradí.
2: V tom má kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida rozhodně pravdu, protože barvy tureckého celku obléká několik dalších reprezentantů, včetně Korejce Hoa, který vsítil českému národnímu týmu na nedávném šampionátu vítěznou branku. Východočeši opět budou spoléhat na kouzlo domácí arény, kde neprohráli od konce března.
3: Měli jsme tady zápas se Spartou 120 let výročí, potom dvakrát Slávy ke konci sezóny. Teďka Tromzo, pořád to jde vejš a vejš, tak já doufám, že ta atmosféra bude ještě lepší a my tomu přidáme, aby fanoušci na ten zápas mohli vzpomínat jenom nejlepší.
2: A to nastane v případě, že hradečtí fotbalisté odehrají proti tureckému favoritovi úspěšný a kvalitní zápas. První utkání třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

Aneta Langerová dohrává ve 12 hodin a 54 minut. Přejeme krásný čtvrtek 6. srpna, ať už nás posloucháte kdekoliv. Mexický cyklista Isaac Del Toro prodloužil o 2 roky svoji smlouvu se stájí UAE Emirates XRG. Jejíž barvy hájí taky nejlepší cyklista současnosti Tadej Pogačar. 22-letý Del Toro, který obsadil 3. místo v celkové klasifikaci na nedávné Tour de France, je nyní s týmem smluvně vázán až do roku 2031.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
8: Menším obcím kvůli suchu dochází voda. Stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Pražští kriminalisté dopadli pachatele podezřelého z 15 let staré vraždy. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul. Na nehodu pozor na výjezdu z Karlových Varů po silnici 6 na Prahu. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě až 36.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
9: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
8: Polsko kvůli suchu a rekordně nízkým hladinám řek omezuje provoz elektráren. Nemá dostatek vody pro chlazení bloků, informuje o tom zpravodajský portál Polsat News. Výpadky v produkci elektřiny jsou problémem hlavně večer a v noci, kdy síť nezásobují solární farmy.
10: Zatím je omezený provoz dvou velkých polských uhelných elektráren chlazených říční vodou. Provozovatel elektrárny Koženice a elektrárny Polaněc dočasně odstavil celkem 6 z 18 bloků a připouští, že další odstávky můžou následovat, pokud se situace s vysokými teplotami a suchem v nejbližších dnech nezlepší. Obě uhelné elektrárny využívají k chlazení vodu z řeky Visly. Problém má ale také plynová elektrárna u města Gryfino, která je chlazená Odrou. Podle deníku Forsal zatím nehrozí nedostatek elektřiny. Upozorňuje ale, že Polsko nutně musí investovat do zařízení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Podezřelého pachatele z 15 let staré vraždy dopadli pražští kriminalisté. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu u 53-letého muže při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
11: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
8: Přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představuje na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se akce koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď je trend opačný. Přibývají autorské šperky od různých uměleckých ateliérů z celého Česka. Na programu jsou i koncerty nebo módní přehlídky.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s Bešiktašem Istanbul budou v roli outsidera. Trenér Východočechů David Horejš se ale s prohrou spokojit nechce.
12: Pro ten Hradec je to výjimečný večer, to víme, prostě tady všichni víme, jaký soupeř přijede, takže my to bereme jako odměnu za tu práci a ne jako břemeno. Já věřím, že předvedeme odvážný sebevědomý výkon a že si vytvoříme co nejlepší pozici pro tu odvetu.
6: Třetí předkolo, ale konferenční ligy pak čeká fotbalisty Jablonce. Od 18 hodin se střetnou s lotyšským klubem RFS Riga. Odvety obou utkání jsou na programu za týden.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na výjezdu z Varů na Prahu. Na příjezdu do Brna dálnicí D1 z Prahy se do omezení u D2 sune kolona kamionů pravým pruhem od exitu 182 Popůvky. Tam chvílemi krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu opatrně za sjezdem na Nymburk za Bezděčínem kolem 38. kilometru se levým pruhem pomalu sune vozidlo u držby, tvoří se chvílemi kratší fronta. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí kus za sjezdem na Kralupy začíná kolem 2. kilometru před zdiby kolona hlavně kamionů v pravém pruhu vleče se dál Cínoveckou do Zužené k Belské. Před tou popouští kolona i celou Novopatskou z východního okruhu od Černého mostu. Na D5 před Prahou směrem z Plzně u Rudné kolem 4. kilometru začíná kolona, osobní auta brzdí krátce, zase se hlavně sunou kamiony pravým pruhem až na Pražský okruh. Na něm směrem na D1 pomalu jede kolona od D5 k exitu 19 Ořech. Na okruhu opačně směr letiště se táhne šňůra aut od Lohkova do omezení za nájezdem od Barandova. A na silnici 6 na výjezdu z Karlových Varů na Prahu pozorně nad Střelnicí v prudké zatáčce za odbočkou na Hůrky havarovalo osobní auto, hasiči uklízejí vyteklý olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, k večeru se má částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno a později taky přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
15: 13 hodin 6 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří nás posloucháte, přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Legia Varšava je podle polských zdrojů odhodlaná získat českého fotbalového reprezentanta Jana Kuchtu. Web mečiky.pl uvedl, že klub z hlavního města má nicméně tvrdou konkurenci. O 29-letého útočníka pražské Sparty se podle jeho informací zajímají taky další polské týmy a kluby z Kataru a taky Turecka. Trenér Brian Priske po úterní výhře 2-1 nad Lyonem naznačil možný Kuchtův odchod. Teď už Konos, příjemný poslech.
13: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Fotbalista Jablonce nastoupí ve třetím předkole konferenční ligy proti lotyšskému RFS Riga. Zápas Severočeši rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. No a jedním z klíčů k úspěchu může být forma golmanů. Nad jejich přípravou má v Jablonci dohrát Marek Čech, někdejší mistr ligy s Libercem a taky slovenskou Žilinou. Na střelnici s ním natáčel Pavel Petr.
1: Marku, českou nejvyšší soutěž se naposledy chytala před 12 lety. Jak se to dobu změnila hra golmanů a třeba jak se změnil nárok na jejich hru?
2: Ten vývoj toho brankáře šel prudce dopředu a prostě dneska, když ten brankář neovládá hru nohama a nepomáhá tomu týmu ve výstavbě, tak vlastně dneska už moc nemá šanci, aby na nějaký vyšší úrovni chytal. Samozřejmě pořád si myslím, že u toho brankáře je to o tom, aby dobře chytal, až pak teda dobře rozehrával, ale teď prostě nárok. Roky, co se týká té rozehrávky, jsou kladeny úplně v nejvyšší možné míře a prostě je to o rozhodování, je to o secvičených nějakých věcech a ten brankář dneska je pod tlakem, kdy ho tam napadá soupeř 1-2 a musí se rozhodovat velice rychle a myslím si, že celkově ta součinnost s tím brankářem v té výstavbě je strašně důležitá.
1: Jak jste to měl tedy vy s tou rozehrávkou?
2: Musím říct, že to začínalo takový to větší hraní těch brankářů, že víc byli na míči a víc rozehrávali. Ale na druhou stranu si pamatuju velmi dobře, že jsme vlastně kopli, snažili se trefit útočníka, útočník to buď sklepnul, nebo to prodloužil, druhý jeho parťák běžel za něj a vlastně spíš to bylo o nějaký přesnosti, aby se ten míč dostal dál od brány a myslím si, že v té době se nějaká úplně super konstruktivní rozhrávka nenosila. Spíše v té době trenérům stávali vlasy hrůzou a když jsme se do něčeho pustili, samozřejmě i nějaký klíčky si ti golmani v té době dovolili, ale nebylo to v té míře, co určitě dneska.
1: V Jablonci působí dva kvalitní golmani, předpokládám, že už vědí, kdo z nich bude chytat a že tuto informaci pustíte ven až před zápasem, ale jak byste třeba Hanuše a Mihelka charakterizovali, jaká by ta charakteristika obou jablonských golmanů byla?
2: Tak začnu starším Honzou Hanušem, který vlastně je zkušený brankář. Myslím si, že za dva roky, co já jsem tady, nebo co tady pracujeme s trenérem Kozlem, tak si vybudoval super pozici a těch čistých kon, co nazbírá, je strašně moc a myslím si, že určitě jsme se o něj mohli v těch dvou sezónách opřít. Co se týká nějakých jeho nedostatků, nebo spíš bych vyzdvihl jeho klady, to sice určitě tou zkušeností, jak se dokáže koncentrovat, připravit na ty zápasy a určitě tomu týmu pomáhá. Co se týká Klemy Mihelaka, tam bych asi to zhodnotil, že je to prostě brankář, který k nám přišel teda před 2 roky, kterého jsme si vyskautovali ze Slovenska. Hrozně se nám líbil to, co vlastně dokázal předvést v některých zápasech, tak se nám jenom vlastně potvrzuje, že jsme ho nekupovali zbytečně a musím říct, že bohužel měl trošku smůlu, že Honza Hanuš se chytal a byl neotřesitelná jednička a proto, že do brány může jenom jeden, tak prostě chytal on. Musel si na ten svůj čas počkat a teď momentálně to řešíme trošičku jinak a máme nějaký koncept, nějaký plán, jak ty brankáře, protože jsou kvalitní oba dva, vytížit.
1: Čeká vás Riga, jak před zápasem pracujete při zkoumání soupeře třeba s videem a datovou analýzou. Co golmany s ohledem na hru Lotyšů čeká, dá se to říct?
2: Jednoznačně to, co jsme vypozorovali, tak ten soupeř je takový urostlý a výškově hodně dobře složený. A zaměřili jsme se v tréninku na centrované míče a centry do vápna a prostě vzdušné souboje, kterých si myslím, že jde očekávat hodně a proto jsme se tomu věnovali. Samozřejmě je to o tom, že ten gol může padnout z čehokoliv a člověk se jenom snaží připravit na ty rizika, které vlastně plynou z té jejich hry největší.
1: Říká trenér golmanů fotbalistu Jablonce Marek Čech. Rozhovor s ním bude pokračovat už za pár minut.

0: Luis Capaldi v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin a 17 minut. S trenérem golmanů fotbalistů Jablonce Markem Čechem si Pavel Petr povídá o přípravě brankářů před pohárovým zápasem s Rigou. Ten Severočeši rozehrají v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 18 hodin.
1: Co je v přípravě s golmany na pohárový zápas a vlastně i každý jiný nejdůležitější? Fyzická příprava, pilování techniky, jak už byla řeč, hra nohama, anebo práce s jejich psychikou?
2: Pokud brankář není v psychické pohodě, tak je to na něm strašně moc vidět a je to poznat de facto během 10-15 minut. Když se na toho brankáře člověk podívá v té bráně, tak vlastně vidí, jestli je v pohodě nebo není. A moje práce je ta, aby ten brankář v té psychické pohodě byl. Snažíme se o to, samozřejmě musíme taky trénovat, musíme makat, musíme být připraveni na různé situace, které v tom utkání můžou nastat. Snažíme se vědět co nejvíc informací o soupeři, ať už co se týká standardních situací a jejich zahrávání, od trestných kopů přes rohy a dlouhý auty. Prostě snažíme se vědět o všem, co nás může čekat. Samozřejmě soupeř taky nespí a snaží se každý na toho soupeře něco vymyslet, takže může se stát, že jim něco vyjde a něčím nás překvapí, ale snažíme se tyhle rizika eliminovat.
1: Když už byla řeč o té psychice, jak moc se na pohodě golmanů podepsali dvě ligové výhry a také pohárový postup přes Varaždín.
2: Tak já věřím samozřejmě, že kluci po těchto výsledkách by mohli být v psychické pohodě. Na druhou stranu každý zápas je jiný a jako za mě já se budu snažit je dostat. Aby prostě v té pohodě byli a aby se nerozhodili nějakou blbostí třeba v začátku utkání, nějakou špatnou rozhrávku nebo něčím takovým. Prostě já věřím tomu, že po tom úspěšném vstupu, který vlastně byl pro nás těžký a nevěděli jsme úplně, co od něho můžeme čekat. Já jsem prostě rád, že ten vstup nám vyšel a teď už jenom budeme muset potvrdit tu kvalitu nějakou, kterou jsme ukázali a věřím tomu, že i kluci golmaničtí budou vyladění a budou prostě tomu přispívat.
1: Rozebíráte s nimi odehrané zápasy hned po jejich skončení, nebo si to necháváte na klidnější dobu, třeba na druhý den?
2: Po zápase nikdy nic nehodnotíme, protože si myslím, že s horkou hlavou hodnotit zápas není dobrý a vždy si k tomu řekneme pár slov anebo ukážeme na video až druhý den, někdy i třetí, protože jak ty zápasy jdou po sobě, tak už mezi tím se zase jeden golman regeneruje, druhý se třeba chystá na zápas, tak se snažíme prostě, aby jsme si k tomu zápasu samozřejmě řekli, aby jsme si řekli, co jsme mohli udělat líp, aby jsme se pochválili za to, co jsme udělali dobře a si myslím, že by to tak nějak jako mělo být a nehodnotit úplně ten zápas hnedka po skončení, protože i ten brankář potřebuje svůj klid a myslím si, že on sám třeba i cítí, co mohl udělat líp a do toho ještě vnášet ten element toho, že si budeme říkat, jako co jsme mohli a nemohli, si myslím, že se to jako po tom zápase bezprostředně úplně nehodí.
1: Když se dostaneme k tomu zápasu, jak vy osobně ho jako trenér golmanů prožíváte? Nevěřím tomu, že by to bylo v klidu.
2: To můžu říct, že v klidu určitě vůbec nejsem, ale na druhou stranu klukům věřím. Věřím jim, že jsou natrénovaní a kvalitní natolik, že prostě tomu týmu pomůžou a prostě, že ten zápas jdeme vyhrát a postoupit. Prostě jsem vnitřně nastavený tak, že strašně věřím tomu, že ten zápas vládneme, ale samozřejmě emoce se mnou cloumají a jsem prostě na špičkách. Snažím se co nejvíc jako zachytit těch momentů nebo těch různých skutečností, co se v tom zápase děje a vnímat to, ale na druhou stranu, kdyby byl člověk úplně nějaký v panice a v největším stresu, tak si myslím, že by tam spoustu věcí přehlídnul. Asi spolehlivě mě dokážou rozhodit nějaké špatné výroky rozhodčího, ale i na tom se snažím zapracovat a snažím se to eliminovat.
1: Říká trenér jablonecký golmanů Marek Čech před utkáním třetího předkola konferenční ligy z Jablonce. Nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: weekends are.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
2: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
3: Karel Poborský.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
6: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
7: Strašně se to posunulo.
5: Neuvěřitelné.
7: Oni furtí
5: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
7: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
4: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
5: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
4: Pitomec se tady drží jak blázen.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
1: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
5: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
2: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 1:30 odpoledne. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
3: Z Ruska na Ukrajinu v noci na dnešek mířilo několik střel a přibližně stovka dronů. V charkovské oblasti po útocích podle místních úřadů zahynuli 3 lidé. Ruské údery zasáhly i další ukrajinské regiony, které informují o zraněných. Bezpilotní letouny na ruské území a anektovaný poloostrov Krym v noci vyslal i Kyjev. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany. O případných škodách se nezmínilo. Bourací firma začíná demolovat vyhořelý věžák číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě je těžká technika. Ulice Vavrečkova je pokrytá folií, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřeno. V Německu kvůli vysokým teplotám zemřelo v posledním červnovém týdnu 9600 lidí. Dnes o tom informoval vládní institut Roberta Kocha. Původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června byly v Evropě extrémně vysoké teploty. V Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Teď se extrémní vedra znovu opakují. V plzeňské zoo se poprvé narodila mláďata nosálů bělohubých. Pohlaví trojčat zatím ošetřovatelé neznají, protože si je chrání matka. Nosálové jsou medvídkovité šelmy, příbuzné mívalům. Zahrada pro ně připravuje novou expozici. Rodiče mláďat přivezli do Plzně loni na podzim z německé zoologické zahrady v Magdeburku a ze zoo Vídeň. Sport. Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je 8 hokejistů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehoda za Baranovem a kolona před Brnem. Na D1 z Brna do Prahy kus za Velkým Baranovem opatrně na kilometru 115,5. Srazila se tam dvě osobní auta, stojí v levém pruhu a právě teď s policejní hlídkou odjíždějí pryč. Kratší fronta se rozjíždí. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte za Ostrovačicemi kolonu na kilometru 179 v obou pruzích. Kousek za sjezdem na Kývalku, potom na 183. se osobní auta rozjedou, dál se tahnou kamiony pravým pruhem do zúžení u D2. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně za exitem 5 Rudná se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu, osobní auta jenom chvílemi přibrzdují. Kolona je potom čeká na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1, tam se pomalu sune od D5 k Ořechu 10 až 15 minut. Taky na okruhu opačně z D1 na letiště za tunely se tvoří kolona od sjezdu 15 Lochkov do zúžení na 17. za připojením od Barandova. To zabere asi 10 minut. A v Praze před Zúženou k Belskou čekejte kolony. Na příjezdu Ústeckou D8 je to z 2. kilometru před Zdiby, to hlavně kamiony, a před Belskou popojíždí i celá Novopatská. Od Černého mostu je to až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, k večeru se má částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku je slunečno, později se taky objeví přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Y'all still want me to come with you?

0: ZZ Top dohrávají ve 13:38. Příjemný čtvrtek, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes rozehrají utkání evropských soutěží. Severočeši nastoupí ve třetím předkole konferenční ligy proti lotyšskému RFS Riga. Hradec čeká ve stejném kole, ale vyšší evropské ligy favorizovaný Bešiktaš Istanbul. Víc nám nejenom o fotbale řekne ve sportovním přehledu Veronika Šlajzová. Přeju hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí k duelu v 19 hodin a trenér Východočechů David Horejš se bude muset obejít bez tří opor. Stopera Petráška, záložníka Víznera a ofenzivního středopolaře Vlkanovi. Pokračuje Horejš.
2: Tomáš Vízner jde v pátek na artroskopickou operaci, takže nám to bude asi na delší dobu. Co se týče Adama Vlkanovi, tak ten by měl v neděli dobrat antibiotika. Co se týče Tomáše Petráška, tam je po zápase s Bohemian svalový zranění a určitě si to vyžádá minimálně 14 dní.
1: Utkání Jablonec RFS Riga začne o hodinu dřív, tedy v 6 večer. Srbský kapitán domácích Nemanja Tekijašky zmínil, jestli bude těžší vyrovnat se s kvalitou soupeře nebo s nepříjemným vedrem.
3: Už jsme trošku zvykli, už jsme hráli zápasy v tom Worku i proti Varaždinu. Nebude to takový problém. Ale spíš s tom Rigou uvidíme, co nás čeká. Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme se ukázat, co nejlepším světlu.
1: Obě utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Odvety jsou na programu za týden.
0: Novým nejlepším střelcem v historii amerického League's Cupu se stal Lionel Messi. Argentinský fotbalista Interu Miami přispěl 2 góly k výhře 4-2 nad mexickým klubem Atletico St. Louis. Celkově má 39-letý Messi v této soutěži na kontě 14 branek. O gól tak překonal Denise Buangu z Los Angeles FC.
1: Fotbalový klub Legia Varšava má podle polského webu Meciki.pl zájem o 29-letého útočníka Sparty Jana Kuchtu. Podle informací webu se o českého reprezentanta zajímají taky další polské týmy a kluby z Kataru a Turecka. Trenér Sparty Bran Priske po úterní výhře 2-1 nad Lyonem naznačil Kuchtův odchod.
0: Česká juniorská štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na mistrovství světa v americkém Eugene. Sestava ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy americkými. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek k tomu pomohla finishmenka Linda Bodková. Právě o ní mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
4: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne 2 vteřiny, to jsem ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznal povedlo. Předat Sofie, co mi taky povedlo, takže fantazie ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
0: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hráč Bostonu si v minulé sezóně vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu.
1: Čeští hokejisté do 18 let budou hrát na Hlinka Grecky Cupu o 5. až 6. místo. Na závěr skupinové fáze podlehli Finsku 4-5 a kvůli tomu nepostoupili do play-off.
0: Tenistka Barbora Krejčíková nestačila na turnaji v Torontu na Rusku Samsonovovou, prohrála ve 2 setech. Stejným výsledkem skončil taky zápas úřadující wimbledonské šampionky Lindy Noskové proti Američance McNellyové. Jakub Menčík naopak do dalšího kola postoupil na turnaji kategorie Masters v Montrealu, ve 3 setech porazil Brita Fernleyho.
1: Juniorské kajakářky Ondráčková, Kočířová a Vaculová ovládly na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii závod hlídek. Na druhé Němky měli téměř 3sekundový náskok.
0: Beach volejbalista Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou podlehli na turnaji pro Tour Elite hvězdným Norům Molovi a Serumovi ve 3. setu. Druhý zápas skupiny C Češi odehrají dnes večer. Na konci srpna pak budou obhajovat zlato na turnaji nižší kategorie v Brně.
1: Basketbalista LeBron James by se mohl zúčastnit olympijských her v roce 2028. V podcastu The Hoop Collective to řekl specialista na kariéru historicky nejlepšího střelce NBA a dopisovatel ESPN Brian Windhorst. Podle něj právě s takovým scénářem počítá americký svaz USA Basketball. James ale už dřív zmiňoval, že další, svou už 5. olympiádu neplánuje.
0: Veroniko, ty jsi specialistka zase na basketbal, tak co plánuje nebo neplánuje a pojede LeBron James ještě ve svém věku na další olympijské hry?
1: Jestli to plánuje, nevím. V jednom podcastu fakt říkal, že neplánuje už další olympiádu, že na další už se bude jenom dívat. Nicméně pokud by jel, tak by byl nejstarším basketbalistou mezi ženami i muži, který kdy na olympiádě hrál. Zatím ten rekord drží Australanka Lauren Jacksonová, které bylo na olympiádě v Paříži v roce 2020, který kdy na olympiádě hrál. Zatím ten rekord drží Australanka Lauren Jacksonová, které bylo na olympiádě v Paříži v roce 2024, 43 let. LeBronovi by v době

0: Skupina je 13 hodin 48 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Už měsíc platí v tenisovém světě nové pravidlo. Pokud chtějí hrát tenisky na nejvyšším okruhu WTA, musí podstoupit test pohlaví. Teď se k tomu vyjádřila taky světová jednička Arina Sabalenková a hned se toho chytli uživatelé sociálních sítí. Víc k tomu přidá v naší pravidelné rubrice Tereza Cedidlová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Arina Sabalenková v reakci na dotaz ohledně testování odpověděla, že je pro ní důležité, aby na okruhu zachovali férovost a proti testování proto nic nemá. To vyvolalo různorodé reakce, třeba na síti X. Řada sledujících její stanovisko podporuje, další kritizují, někteří se ale pozastavují i nad tím, jak je celá kauza zarámovaná. Třeba kanadský deník Toronto Sun totiž napsal, že běloruská tenistka podporuje zákaz transgender sportovců, což Sabalenková takto ale sama nikdy neřekla a někteří

0: Uživatelé to proto popisují jako překrucování pravdy a žádají média, aby v tom nehledali zbytečnou senzaci.
1: U tenisu zůstaneme. Lidé na sociální síti X se baví videem francouzského tenisty Gaëla Monfise. To si myslím, že se lidé baví déle, než existuje sociální síť X. Čím přesně tenhle 39-letý sportovec fanoušky pobavil?
0: Ano, teďka naposledy tím, že se objevil na kurtu kanadského turnaje Masters v Montrealu, kde předvedl velmi atraktivní show, jak je u něj zvykem. V jednu chvíli třeba při odpalu míčku vyskočil tak vysoko, že mu někteří dali přezdívku tenisový Michael Jordan. Jeden z uživatelů sítě X ho pak popsal jako Michael Jordan z Temu. Jeho zábavný tenisový styl si získal, jak u něj bývá zvykem, i potlesk diváků přímo na kurtu. Tenista, který oznámil, že se v letošní sezóně loučí s kariérou, si nenechal zkazit radost z hry ani tím, že nastoupil proti favorizovanému Američanovi Tienovi, kterému nakonec podlehl ve třech setech. Někteří komentující psali, že právě tak to vypadá, když to hráči dělají, protože ten sport milují a ne kvůli výsledkům. No a celý ten zápas měl ještě dohru. Po jeho konci totiž 20-letý americký vítěz Tien přišel za Monfisem s tenisovým míčkem a s prosbou o jeho podpis. A i to zachytili fanoušci přímo na kurtu a sdíleli pak na sociálních sítích, kde video získalo tisíce lajků.
1: Tolik hity sociálních sítí připravila je Tereza Cdidlová. Moc děkujeme.
0: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Zprávu připravila Tereza Tomášková.
1: Hlavně na Moravě zůstává tropické vedro. Dál platí výstraha před extrémní zátěží. Německá vláda se zabývá incidenty s drony a výbušninou na letišti v Lipsku. Pachatel je neznámý. Fotbalisté Hradce se chystají na souboj s tureckým Bešiktašem Istanbul. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je uzavřený tunel Pohůrka v obou směrech. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě 36.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na Moravě stále zůstává tropické horko. I dnes tam teploty stoupají k 36 stupňům. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy, proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se mělo trochu ochladit. Maxima budou na většině území 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude místy až 30, potvrzuje meteoroložka Jana Hujslová.
3: Kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
1: Podle 3/4 lidí v Česku stát nedělá dost, aby se připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Podrobnosti chystáme hned na úvod této hodiny odpoledního Radiožurnálu. V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. U letiště v Lipsku se včera srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runwayi letiště další dron s výbušným zařízením. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok.
4: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Úřady podle něj kvůli tomu na letišti posílí nutná opatření. Opoziční zelení po vládě požadují, aby svolala Národní bezpečnostní radu kvůli vyšetřování možné hrozby. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800-gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů byla ale roznětka vadná. Letiště Lipsko-Halle slouží od začátku ruské invaze jako dopravní úzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Zemědělci mají po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Třeba v Pardubickém kraji je propad u obilí a řepky až 0,5 tuny na hektar. Podle Vandy Rektorisové z Krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí.
5: Každopádně minimálně o 20% unblock téměř u všech plodin. Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
6: Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport první utkání třetího předkola Evropské ligy. Za soupeře budou mít Bešiktaš Istanbul v čele s mnoha hvězdami. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje hradecký trenér David Horejš.
7: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od ní čeká, ale těch hráčů je tam spousty. Jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku. Jsou prostě na standardní skvělý hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře tím hráčům. Dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bežiktaše.
6: Od 18 hodin nastoupí Jablonec v předkole konferenční ligy proti lotyšskému RFS Riga. Odvety obou utkání jsou na programu za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pozastavený provoz na D3 u Budějovic a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D3 u Českých Budějovic teď každou chvíli nakrátko pozastaví provoz v obou směrech v tunelu Pohůrka. Budou tam sklízet omezení, očekává se asi 15 minut uzavírky. Zatím se ještě projíždí, ale bude to každou chvíli zavřené. Pak bude možné objíždět přes město, přes Budějice mezi exity 131 a 136. To jsou sjezdy na Písek Třeboň a Borovany Nové Hrady. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy hned za exitem 178 Ostrovačice začíná kolona v obou pruzích. Teď osobní auta se za popůvkami trochu rozjedou, i tak to mají do omezení u D2 zhruba na 3/4 hodiny. Na dálnici D8 se plní příjezd do Prahy směrem z Ústí. Kolona za sjezdem na Kralupy je ze 3. a 2. kilometru. Výrazně pomaleji se vlečou kamiony, i osobní auta to mají ale do Zužené Kbelské asi na 20 minut. Před Kbelskou počítejte s kolonou taky v Novopatské, od Černého mostu je to asi na 15 minut. A na Pražském okruhu kolony směr letiště je to od Lohkova do omezení za nájezdem od Barandova na 10 minut. Opačně na D1 se k Ořechu sunou osobní auta od D5 15 minut, kamiony déle z D5 od Rudné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, k večeru se částečně vyjasní. Na východní Moravě a ve Slezsku je slunečno, později se taky objeví přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 6 minut, čtvrtek 6. srpna. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Můžeme ještě jednou připomenout, že Legia Varšava je podle polských zdrojů odhodlaná získat českého fotbalového reprezentanta Jana Kuchtu. Web mečiky.pl uvedl, že klub z hlavního města má nicméně tvrdou konkurenci. O 29-letého útočníka pražské Sparty se podle jeho informací zajímají taky další polské kluby a týmy z Kataru a taky Turecka.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Martin.
1: Roky býval profesionálním biatlonistou, teď už je ale Jakub Čtvrtecký běžcem na lyžích a má za sebou první měsíce letní přípravy na novou sezonu. A tak může třeba i zhodnotit rozdíl tady ve vysílání Radiožurnálu Sport. Přejeme hezké odpoledne, Jakube.
2: Hezké odpoledne taky.
1: Tak když jsme s vámi domlouvali rozhovor, tak jste říkal, že dneska máte na programu hned dva tréninky, tak jak vypadají a co už máte za sebou?
2: Jo, tak vlastně teď máme takový odpočinkovější týden, kdy jsme se vrátili minulý týden ze soustředění v Itálii, ale trénovat se musí furt a dneska byl na programu dopoledne skate, odpoledne ještě půjdu běhat, takže taková klasika naše.
1: Na co říkáte třeba vy jako profesionální sportovec na to počasí, které panuje v posledních dnech a týdnech?
2: No je to hrůza, no naštěstí v Itálii, když jsme byli, tak tam bylo relativně příjemně, protože jsme byli v horách v 18 metrech nad mořem a tam bylo do 30 stupňů, takže tam se to dalo, ale v Česku teda to bylo zase nepříjemné překvapení, no.
1: Biatlonisté byli v červenci trénovat i na sněhu v tunelu v německém Oberhofu, tak i vy se v létě dostanete někde na sníh?
2: Ano, my jsme tam byli vlastně, myslím, 14 dní předem, před biatlonistama a je to super, takové zpestření a je to dobré na ty horka, no, že tam je vlastně -3, takže se člověk aspoň trošku schladí.
1: Jakub Čtvrtecký s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport, tak když to ještě úplně zobecníme, tak letní příprava běžců na lyžích, jak si to mám představit, kolečkové lyže, nějaké běhání, kolo?
2: Přesně tak, zejména ty kolečkové lyže, potom hodně hodin v běhu a taky jezdíme dost na kole, takže je to velice podobné jako v biatlonu, akorát nestřelíme.
1: No a co ty změny, Jakube? Je jasné, že už tedy nevozíte tu malorážku na zádech, ale nebudete muset střílet, je mi jasné, že tím pádem nemusíte trénovat střelbu, ale jaké jsou nějaké další rozdíly oproti tomu, co jste absolvoval v těch minulých sezónách?
2: Přesně tak, jsem teďka o 3,5 kg lehčí, ale trénuje se asi, řekl bych, víc než v biatlonu. Dává to i smysl tím, že nemusím trávit tolik času na střelnici, ale jinak je ten trénink velice, velice podobný, jen trénujeme více.
1: A není to nezvyk, nechybí vám na zádech ta malorážka?
2: Nezvyk to trošku je, ale myslím si, že jsem si zvykl relativně rychle a je to velice příjemné, když do toho kopce tu zbraň tahat sebou nemusím, takže v tomto je to super.
1: Jakube, lyžařský svaz informoval na svém webu, že jste ve své kategorii vyhrál takzvaný skiácký trojboj, tak o co jde?
2: Ano, to byly vlastně první závody sezóny, kdy v Bělomíci se vlastně konal takový trošku nezvyklé závody a bylo to o tom, že jsme měli 3 kilometry na dráze v běhu, potom jsme měli odpoledne sprint klasickou technikou a v neděli se jel závod skatem na 12,5 kilometrů, tak to už jsem znal, ale bylo to hezké, takový ukazatel formy a na čem se má zamakat do budoucna nebo v další části přípravy.
1: S Jakubem Čtvrteckým si povídáme v odpoledním Radiožurnálu Sport, mužem, který býval profesionálním biatlonistou, ale teď tedy nově je běžcem na lyžích, tak do zimy, Jakube, přece jenom ještě hodně daleko, i když věřme, že už žádné 40 nás nečekají, tak co čeká vás, než vám vlastně začne sezóna, než začnete naplno závodit?
2: Do zimy to je sice daleko, ale my říkáme vždycky, že přijde srpen a už jsme skoro na lyžích, takže ono to vždycky strašně rychle uteče, to léto nebo ten konec toho léta a už se jde na lyže, ale ještě nás čeká jedno vysokohorské soustředění a příští týden jedeme na soustředění do Slovinska a ještě nás čeká soustředění na Božím daru a potom vlastně už máme jenom vlastně dvoje závody, jedno mistrovství republiky a potom už jdeme na sníh, no, takže opravdu už to uteče relativně rychle.
1: Tak vám budeme držet palce, ať ta příprava dál probíhá podle vašich představ, hlavně ať jste zdraví a moc vám děkujeme za váš čas. Jakub Čtvrtecký v odpoledním Radiožurnálu Sport, mějte se hezky.
2: Moc děkuju a zdravím posluchače, mějte se.

0: Lenny Kravitz v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 18 minut. Jakub Čtvrtecký, se kterým jsme mluvili před chvílí, není zdaleka prvním, kdo mění biatlon za běžecké lyžování, anebo třeba naopak. Několik známých případů teď probereme s biatlonovým reportérem radiožurnálu Sport Janem Suchanem. Honzo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak přece jenom častější je přechod od lyžování k biatlonu, tak komu se povedl nejvíc?
1: Takovou průkopnicí byla ruská Anfisa Rezcovová, vedle Ester Ledecké jediná žena s olympijskými zlaty ze dvou různých sportů. Nejdřív se jí to povedlo v Calgary 1988 se štafetou běžkyní na lyžích, se kterou má tedy ostatně i dva tituly z mistrovství světa. A když byl ženský biatlon ještě v plenkách, tím bych nerad schazoval její úspěchy, tak se vydala právě touhle cestou. Z kraje 90. let dvakrát ovládla světový pohár a potom bojovala i vůbec první biatlonové zlato, o které ženy kdy závodily. To se vracíme do her v Albertville v roce 1992 a konkrétně ke sprintu. Později přidala v Lillehammeru i jedno štafetové zlato. A když půjdeme do přece jen nedávnější doby, kterou si naši posluchači budou spíš pamatovat, nerad bych je podceňoval tedy, tak nejvíc zářila Němka Denis Hermanová-Viková. Ještě bez té malorážky na zádech získala štafetový bronz z olympiády v Soči 2014. Ve stejné sezóně sbírala i úspěchy ve světovém poháru a když tedy tu zbraň přibrala, tak vyhrála hned první mezinárodní závod. Šlo o nižší pohárovou soutěž IBU Cup, ale stejně to bylo, myslím, velké překvapení pro Leckoho. Tím to zdaleka neskončilo, protože to tahle skoro neustále usměvavá dáma dotáhla i k individuálním olympijskému zlatu, titulům mistryně světa i malým křišťálovým glóbům. V něco podobného asi věří i Slovinka Anna Maria Lampičová, jenže ta se až moc pere se střelbou. Podle statistik, na které jsem se před chvílí díval, tak ji má jen lehce přes 60%, takže i když je opravdu super rychlá na lyžích, málo kdo jí poráží. Zatím z toho během stovky startů ve světovém poháru byly jen dvě medaile. A další bývalá úspěšná běžkyně na lyžích, olympijská vítězka Švédka Stina Nilssonová, už svou snahu úplně vzdala, biatlonovou kariéru ukončila a teď se zaměřuje na dálkové lyžařské závody. A že to nebyla asi špatná volba, ukazuje to, že loni vyhrála Vasův běh.
0: A vypíchl bys, Honzo, taky nějaký případ z Česka?
1: Tak ono se dá říct, že skoro všichni biatlonisti jsou bývalí běžci na lyžích, protože začínali bez zbraně, jenom s lyžemi a hůlkami, ale kdo tuhle změnu udělal až trochu později, než bývá zvykem, to je Lucie Charvátová. Snad si můžu dovolit teď trochu nadsázky, ale pravdivé. Ona v roce 2011 reprezentovala po boku našeho bývalého moderátora Davida Neče na Evropském olympijském festivalu mládeže v Liberci jako běžkyně na lyžích. Dva roky na to se dostala i na mistrovství světa dospělých a jako biatlonistka pak šokovala na světovém šampionátu v Anterselvě 2020 právě i Davida Niče, jako už tehdy našeho reportéra, bronzovou medailí. K tomu byla i několikrát nastupních vítězů ve světovém poháru jako členka ženské štafety.
0: Tak pak tedy v minulosti se taky objevili biatlonisti, kteří se rozhodli jít tedy tím opačným směrem a poměřit se specialisty v běhu na lyžích. Tak jak to dopadlo?
1: Teď tedy mám na mysli jenom takové, řekněme, odskočení nebo taková hostování, řekněme, v tom světě běžců na lyžích. No, ne pokaždé zrovna skvěle. Třeba Francouz Martin Fourcade nebo Němec Erik Lesser mezi lyžaři nějak zvlášť neoslnili, ale pár opačných případů zmínit můžeme nebo dokonce musíme. Opakovaně to zkoušel nejúspěšnější biatlonista historie Ole Einar Bjørndalen. Na olympiádě v Salt Lake City 2020 vyhrál všechny čtyři biatlonové závody, které se tam tehdy jeli. A ještě před nimi nastoupil do volné třicítky běžců na lyžích. Skončil pátý, když šesté místo bral mimochodem Lukáš Bauer. A od medaile Bjørndalena dělili necelé 2 sekundy. Do historie se přesto pár let na to zapsal, když jako první biatlonista zvítězil v závodě světového poháru v běhu na lyžích. A jeho norský krajan Lars Berger má dokonce zlato z mistrovství světa, když v Sapporo 2007 využil nízkého startovního čísla na volné 15 s intervalovým startem, protože když on běžel na lyžích, ještě nesněžilo, zatímco později favoriti tak příznivé podmínky neměli. Můžeme na to ostatně zaspomínat i s Kateřinou Neumannovou po 15. hodině, protože ona tehdy na tom šampionátu byla, taky tam získala zlatou medaili, tak by mě docela zajímalo, co na tenhle počin biatlonisty Bergera říkala.
0: Tak si to určitě nenechte v našem vysílání ujít a teď v našem povídání s Janem Suchanem se dostáváme tedy ke stejnému směru, kam se před pár měsíci vydal Jakub Čtvrtecký, tedy že odložil malorážku od biatlonistů, přistoupil k lyžařům, tak v kom může hledat inspiraci?
1: Jednoznačně v Norovi Einaru Hedegaardovi, ten ještě před 3 lety sbíral medaile na juniorském mistrovství světa v biatlonu, chvíli kombinoval oba sporty, ono to nejde úplně nejlépe. A v minulé sezóně, když už se teda rozhodl definitivně pro dráhu běžce na lyžích, tak na olympijských hrách získal už tedy jako lyžař 2 zlata a 1 bronz, ale ono se, Karle, nemusí od biatlonu odcházet jen k běhu na lyžích. Teď patří jeden bývalý biatlon ke špičce mezi cyklisty a o tom už nám můžeš víc říct právě ty.
0: Určitě krátce můžu, ty máš na mysli Floriana Lipovice, 25-letého německého cyklistu, teď už to tak můžeme říct, muže, který loni dokázal dojet na bedně, tedy konkrétně na 3. místě na Tour de France, tedy na tom vůbec nejnáročnějším a nejslavnějším cyklistickém závodě světa. A jak ty si naznačil, ano, je to vlastně bývalý biatlonista, který samozřejmě na kole toho najezdil moc a moc, i když ještě býval biatlonista. Ale tak, jak to u tohohle sportu bývá, tak často se člověk stane cyklistou, když se v tom původním svém sportu zraní. Protože cyklistika přece jenom je taková méně náročná, řekněme na ty klouby. No a u Floriana Lipovice to bylo přesně tak. On měl nějaké velké problémy s kolenem a přišel na to, že na kole mu to nevadí. A taky se postupem času přišlo na to, že nejenom, že mu to nevadí, ale že mu to na kole tedy docela taky jezdí. A vlastně v tuhle chvíli už je v jedné z těch nejbohatších a nejlepších stájí světa. Red Bull Bora Hansgrohe loni, jak jsem říkal, na Tour 3. Letos bohužel spadl při časovce, takže žádný takhle významný výsledek si v téhle sezóně nepřipsal, i když byl třeba 3., 2. a 2. na významných týdenních závodech, takže opravdu se jedná o jednoho z nejlepších cyklistů na světě, pokud jde o ty etapové závody.
1: Díky za doplnění.
0: Já moc děkuju za to původní povídání, které samozřejmě především bylo o běhu na lyžích a taky o biatlonu s Janem Suchanem. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den.

0: goes down on me. Tom Grennan v odpoledním radiožurnálu Sport, 14 hodin 29 minut. Pozvat vás můžu třeba ještě na půl hodinu po 17. hodině, to nabídneme tradičně větší rozhovor dnes s bývalou tenistkou Helenou Sukovou. Teď už ale aktuální zprávy.
1: Posloucháte radiožurnál, je půl třetí odpoledne. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
2: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Před nákazou chrání očkování a důsledná hygiena. Na železničním přejezdu mezi českými Velenicemi a Borovany na Českobudějovic se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda se obešla bez zranění a vlak nevykolejil. Hasiči ale evakuovali 30 cestujících. Provoz na jednokolejné trati z Nových Hradů do Jílovic je do odvolání zastavený a začalo vyšetřování nehody. Maroko vyšetřuje asi 100 lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu hranic, násilím a poškozováním veřejného majetku. Uvedla to marocká Asociace pro lidská práva. Do Ceuty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka. Asi 2 tisíce migrantů ale zůstávají v Ceutě. Přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představuje na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Dřív mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď přibývají autorské šperky od různých uměleckých ateliérů z celého Česka. Na programu jsou i koncerty nebo módní přehlídky. Sport. Stříbro z běhu na 4x400 metrů z atletického mistrovství světa juniorů si odveze česká smíšená štafeta. Sestava ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. K úspěchu pomohla nejrychlejším úsekem ze všech finalistek finišmanka Linda Bodková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda za Rosicemi a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Rosice na kilometru 176 opatrně dojíždějte do kolony. Sune se zatím 5 až 10 minut na kilometr 174,5. Tam se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Ostrovačice na 179. kilometru počítejte s kolonou v obou pruzích. Osobní auta místy potom za pobůvkami jedou plynuleji, ale za sjezdem k výstavišti zase výrazněji zpomalují a celý úsek, kde dvojice mají na 50 minut. Má to dva důvody. U exitu 194 v odbočovacím pruhu na Vídeňskou se srazil kamion a osobní auto a hlavně potom v omezení na 197 překáželo auto s defektem pneumatiky, teprve před chvílí z levého pruhu odjelo. A v Praze kolony mimo jiné před Zuženou k Belskou ze 2. kilometru Ústecké D8, taky z Novopatské od Černého mostu. Na okruhu se to vleče od D5 k Ořechu, taky opačně od Lohkova do omezení u nájezdu od Barandova. A kvůli ucpanému příjezdu k letišti Václava Havla jsou kolony z okruhu od Evropské i z D7 od sjezdu na Kněževes. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech bude i kolem 14. Zítra čekáme slunečno, na východě Moravy a Slezska bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Plzeňští futsalisté absolvují druhý týden letní přípravy na novou sezonu, která pro ně začne už za dva týdny předehrávkou na palubovce mistrovské Chrudimi. Kádr českého vicemistra se po odchodu trojice reprezentantů Němec, Holý a Vnuk do Ústí nad Labem výrazným způsobem omladil. Ve 28 letech je tak služebně nejstarším v kabině Interobalu odchovanec Dušan Kinstner, se kterým mluvil reportér Vladislav Janouškovec.
1: Kolikátá už je to letní příprava pro Dušana Kinstnera? Máte to spočítané? 9., 10. s týmem?
2: Asi to bude, no, nějaká 10. příprava, no. Půjčil jsem začal v 17. no. A po roce jsem šel do Ačka, takže to bude nějaká 10. příprava.
1: Po odchodu Tomáše Vnuka s Michalem Holým se dá říct, že jste služebně nejstarším hráčem v kabině Interobalu. Co to s vámi dělá, když si to takhle uvědomíte?
2: Já to, že už jsem starý hráč, když to vemu. A jinak to se mnou vlastně nedá nic, no. Teď bude na mě větší zodpovědnost, abych nějak tu kabinu kočíroval já, plus Lukáš Křivánek a Adam Knobloch, to bude na nás, aby jsme ty mladí nějak vedli.
1: Co jste se třeba naučilo od Michala Holého nebo Tomáše Vnuka nebo dalších person, působili tady Lukáš Rešetár, Michal Seidler a další, se kterými jste hrával?
2: Naučil jsem se hlavně hrát futsal, že jo. Skoro celou dobu jsem hrál tady s těma třema v lejně, takže ty mi předávali hodně zkušeností, což teď budu chtít předávat já tady těm mladším.
1: A co se týká třeba proslovu v kabině, tak tam taky nějaká inspirace byla?
2: No, Michal Holý ten moc nepovídal a Tomáš Vnuk občas něco promluvil, takže spíš od Tomáše nějaký ty proslovy. Vždycky, když jednou za čas nějaký měl, tak to stálo za to. No.
1: Změní se teď hra Interobalu po odchodu těchto zmíněných zkušených reprezentantů?
2: To je spíš otázka na Peťu Kozára, na trenéra, ale myslím si, že se to trošku změní, no, že to bude víc běhavý, jakož budeme sami mladí, takže to bude spíš hodně agresivní, běhavý a hodně rotující hra.
1: Změnil se systém ligy, vlastně se zredukoval počet účastníků na 8. Přispěje to ke zkvalitnění české nejvyšší futsalové soutěže?
2: To je otázka. Jako myslím si, že ta liga letos bude hodně vyrovnaná. Myslím si, že to bude třeba o 5 týmech. Jako s Chrudimi odešli lidi do Brna, takže Brno bude silný, Ústí bude silný a jako každý rok Liberec je silný, takže si myslím, že to bude o 5 týmech.
1: Takže letos bude tím hlavním úkolem dostat se do té horní čtyřky, která pak bude hrát nadstavbu mezi sebou a budou tam kvalitnější zápasy pravděpodobně.
2: To určitě, ale naše ambice jsou furt nejvyšší, takže my určitě budeme hrát letos znova o titul a uvidíme. Hned první kolo máme Chrudim, tak to nám asi hodně ukáže ten první zápas, no. Jaký budou naše ambice, jaký budou naše cíle, ale jak říkám, budeme chtít hrát určitě o titul znova.
1: Naposledy to nevyšlo, 1-3 jste prohráli to finále s Chrudimi, tak jak dlouho vy osobně jste se třásal to zklamání po finále?
2: Trvalo to dlouho, no, hodně mrzlo ten druhý zápas, když jsme vedli 1-0, tam si myslím, že kdyby jsme to zvládli, tak to finále zvládneme my vítězně, takže to mě hodně mrzlo, protože to bylo po mojí chybě, takže to jsem si hodně dlouho vyčítal.
1: O to větší motivace do té nové sezony, Chrudim se sadit a po 3 letech vrátit Plzni titul.
2: To určitě. Chtěl bych, mám to jako cíl, vyhrát ten titul, zvednout ten pár znovu nad hlavu.
1: Už jste se bavil o tom, kdo bude mít kapitánskou pásku vlastně?
2: Ještě ne. Jsou tady tak dva adepti.
1: Popisuje jeden z nich, Dušan Kinstner, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Jablonce mají před sebou třetí předkolo konferenční ligy. V 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport nastoupí na domácím hřišti proti celku RFS Riga. Soupeř Severočechů aktuálně kraluje nejvyšší lotyšské soutěži. Favoritem ale jsou hráči Jablonce.
1: Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
2: Zmínil jablonecký kapitán Nemanja Tekijašky. Trenér Luboš Kozel byl přeci jen opatrnější při otázce na favorita duelu.
3: Je to těžký takhle určit, protože ten soupeř vlastně ještě třeba teď úplně nebyl prověřený, že ty soupeři, kteří proti němu stáli, nedostali třeba takové kvality, ale zase, když se podíváme do minulosti, tak oni i v loni třeba v těch předkolech dvakrát postoupili, takže z tohoto pohledu prostě je to opravdu jako nevyzpytatelný.
2: Z trenérových slov je patrné, že dobrý výsledek zajistí týmu jen výkon na hranici možností.
3: Ono by se mohlo zdát, že tenhle tým může být tak jakoby slabší než ten Varaždín, ale určitě mají své přednosti, své kvality. A my musíme podat prostě zase výkon na nějaký hranici svých možností a pak se to třeba může projevit. Bude to o efektivitě, prostě budeme rád doma tady, když to zvládneme, vytvoříme si nějaký dobrý náskok nebo výsledek, tak pak třeba to může být jednodušší, ale když se to nepodaří, tak víme, že nás čeká absolutně těžká odveta.
2: Do úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy jablonečtí vykročí pozbuzení úspěšným vstupem do ligy a také zvládnutím pohárového dvojzápasu s Varaždinem.
1: Hlavně ten zápas se Sigmon první nám pomohl, když jsme prohrali ve Varaždinu, pak jsme se chytli proti Olomouci, sebevědomí máme dobrý a myslím si, že nám i pomohlo, co se týká fyzické stránky.
3: Tak jo, ono taky svým způsobem trošku takový nebezpečný, že ono vždycky od té pohody potom je trošku blíž k nějakému ukolébání se nebo k nějakému podcenění a to tady určitě není na místě.
2: Navázal na téma pohody v kabině jabloneckého týmu Luboš Kozel.
3: Ono se řekne lotyšský tým, ale ty základní sestavy jsou myslím dva nebo tři lotyši, jinak je to prostě zase směs zahraničních hráčů. Dneska už je to skoro všude stejný, takže opravdu jako nic lehkého nás nečeká. Ty evropské zkušenosti má soupeř určitě větší, třeba jako klub, jako když to vezmu, než máme třeba my.
2: Doplnil Luboš Kozel. Zápas třetího předkola konferenční ligy začne v 18 hodin. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

byli R.E.M. v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 50 minut. Mohamed Salah si po konci v Liverpoolu našel definitivně nové angažmá. Egyptský reprezentant se po 9 sezónách na Anfieldu stěhuje do tureckého Trabzonsporu. Ten Salahovi nachystal plat sahající k 17 milionům eur ročně a udělal z něj jednoho z nejlépe vydělávajících fotbalistů turecké ligy.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: to hold you one last time.
1: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
2: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. A to je čas na zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Základní úroková sazba zůstává 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Rusko oznámilo zneškodnění víc než 600 ukrajinských dronů. Zasažená je ropná rafinérie v Jaroslavli. Fotbalisty Hradce Králové a Jablonce čekají duely třetího předkola evropských pohárů. Kolona je na dálnici D1 za Brnem po nehodě u Rohlenky. A zítra bude většinou slunečno, teploty do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní od schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problém s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
7: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
5: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
8: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranili nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: V ostravském krevním centru můžou darovat krev i lidé po návratu ze zemí s výskytem západonilské horečky. Nově tam dárce na přítomnost viru testují. Podle primářky krevního centra Ostravské fakultní nemocnice Zuzany Čermákové mají zdravotníci nedostatek zásob krve kvůli většímu množství úrazů v letní sezóně.
9: My v podstatě jsme k tomu přikročili, protože musíme dárce vyřazovat z těch oblastí, kde je potenciálně riziko nákazy. Všechny ty země jsou vyjmenované na našich webových stránkách. Jsou to teda ty nejčastější vlastně evropské letní destinace. Zásoby krve máme na dolní hranici limitů.
10: Sport. Fotbalisté Hradce Králové rozehrají třetí předkolo Evropské ligy. V úvodním zápase nastoupí proti Bešiktaši Istanbul. Utkání začne v 19 hodin. O hodinu dřív odstartuje souboj Jablonce s lotyšským týmem RFS Riga ve třetím předkole konferenční ligy. Trenér Severočechů Luboš Kozel věří, že jeho svěřenci navážou na úspěšný vstup do sezóny, jak ten ligový, tak pohárový.
11: Zatím musím teda říct, že to zvládáme velmi dobře a říkám, že je dobře i to, že vlastně v tom zápřehu je dostatečný počet hráčů, že to nějaká šance na tu rotaci je a je to vlastně o dobrý regeneraci jenom a de facto o taktice. Jako je pravda, že není čas skoro na to hodnotit ty zápasy, spíš třeba nějak individuálně jenom nějakých pár věcí vždycky těm hráčům jako ukážeme nebo řekneme a už se vlastně od druhého nebo třetího dne připravujete na to následujícího soupeře.
10: Oba zápasy českých pohárových zástupců odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 kolona před Brnem a nehoda před Rhlenkou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s kolonou do omezení u D2. Teď od sjezdu na Popůvky dojíždí se kousek před exitem na 180. kilometru osobním autem celý úsek ke sjezdu na Bratislavu kolem 40 minut. A nová potíše na D1 za Brnem směrem na Vyškov a Ostravu. Kolona za Slatinou z 202. kilometru zatím na 10 až 15 minut k nehodě před Rhlenkou na 205. V levém pruhu se srazila dvě osobní auta. Na D1 za Brnem směrem na Prahu za sjezdem na Ostrovačice se jede pomalu ze 176. kilometru kolem 5 minut k nehodě na 174. a pultem je tam zabraný levý pruh. Na D8 před Prahou směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy čekejte kolonu ze 3. kilometru i v levém pruhu. Různě pomalu se to pak sune k zúžení ve Kbelské ulici. Osobním autem je to na 20 minut. Před Kbelskou stále kolona i v Novopatské od Černého mostu. Ta je čtvrthodinová. A v Praze odpolední kolony mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu, taky od Lohkova do omezení za nájezdem od Barandova a na městském okruhu popojíždí kolona z Barandovského mostu až půl hodiny k Mrázovce. Do té regulují vjezd, protože v tunelu v pravém pruhu řeší nehodu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech bude i kolem 14. Zítra čekáme slunečno, na východě Moravy a Slezska zpočátku ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy.
2: 15 hodin 6 minut, dál posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport. Real Madrid se nevzdává snahy udržet brazilského křídelníka Viniciuse Juniora, tomu do konce současného kontraktu. Zbývá posledních 12 měsíců, jednání o jeho prodloužení se v uplynulých týdnech dostalo ale do slepé uličky. Vedení Realu nicméně přišlo teď s novou nabídkou, kterou brazilský reprezentant údajně přijal pozitivně. V Madridu věří, že se podaří tu dohodu dotáhnout i díky návratu trenéra Joseho Mourinha. Pokud by však Vinicius novou smlouvu odmítl, tak je tu londýnský Arsenal, ten je připravený svůj zájem výrazně ještě zintenzivnit. Londýnský klub totiž brazilského hráče považuje za prioritní posilu na levé křídlo.
6: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.
13: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the pain.

0: Na Radiožurnálu Sport se dnes mimo jiné věnujeme přestupům mezi biatlonem a běžeckým lyžováním a taky obráceně. Před hodinou jsme si povídali s Jakubem Čtvrteckým, který před pár měsíci odložil pušku a zkusí se prosadit mezi elitou jen na lyžích, a taky jsme si připomněli nejznámější případy z minulosti. Teď tohle téma rozebereme s olympijskou vítězkou a mistryní světa v běžeckém lyžování a zároveň naší moderátorkou Kateřinou Neumannovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Když se odpíchneme právě od Jakuba Čtvrteckého, tak ten už na závěr minulé sezóny vyhrál mistrovství republiky mezi běžci na lyžích. Tak jakou mu Kateřina Neumannová předpovídá budoucnost v tomhle sportu?
1: Tak já jsem na to moc zvědavá. Já bych se úplně asi neorientovala podle mistrovství republiky v závěru sezóny na mísečkách, kde vlastně ta naše elita byla těsně po návratu z Ameriky a myslím si, že od ideální výkonnosti měli hodně daleko, ale já si myslím, že to bude určitě zajímavé sledovat a Jakub určitě se bude, nebo aspoň já tuším, lépe cítit v bruslení, které bylo vlastně během biatlonové kariéry jeho denodenním chlebem. A určitě pro štafetu strašně důležitý mít někoho, kdo je stabilně schopen jezdit, a potom, co ukončil kariéru Adam Fellner, tak vlastně v rámci toho českého běžeckého týmu, který není tak široký a ta špička není široká, bude určitě velkým přínosem.
0: A co je teď ze všeho nejdůležitější? Jaké jsou faktory, aby se takový přestup vlastně mezi sporty povedl?
1: No tak já samozřejmě neznám nějaké statistiky, ale myslím si, že daleko víc případů bychom našli tím obráceným směrem, to znamená z běžeckého lyžování do biatlonu. Takže já si myslím, že ten Jakub bude samozřejmě, ten trénink pro něj možná jako jednodušší v tom, že tam bude mít jenom tu jednu disciplínu, ale bude muset samozřejmě se zaměřit na ty intenzity, protože v biatlonu vzhledem ke střelbě, kterou závodníci musí vlastně jakoby absolvovat během závodu 2 až 4krát, tak jako třeba občas těch intenzit nemuselo být tolik. Minimálně ty první kola, dokud neodjedou naposledy ze střelnice, tak tam ty biatlonisti většinou musí mít nějakou lehkou rezervu, aby byli schopni potom snížit tepovou frekvenci na nějakou přijatelnou míru právě pro střelbu. A v tom běhu tam se do toho prostě šlape od začátku naplno. Takže to prostě bude pro něj takový asi jako nezvyk a bude muset více zaměřit na tohleto. Ale já ho jako závodníka neznám, kde má nějaké jakoby rezervy, ale myslím, že ten trénink bude jakoby pro ně jednodušší, protože nebude muset přemýšlet o té střelbě.
0: S Kateřinou Neumannovou si povídáme v odpoledním Radiožurnálu Sport. Když na to navážu, tak ty přechody od běžeckého lyžování k biatlonu, jak jste řekla, už přeci jenom častější jsou. U nás to před lety udělala Lucie Charvátová, v cizině Němka Hermanová, Slovinka Lampičová nebo kdysi třeba Ruska Rezcovová. Ta Kateřina Neumannová nikdy neuvažovala o podobném přesunu?
1: Já ne, protože přece jenom už je to nějakých pár let, co mám tu kariéru za sebou, a kdybyste se podívali do doby vlastně mé kariéry, tak v tu dobu byl vlastně biatlon trošku jako popelkou. On zaznamenal obrovský progres, nárůst, popularitě až vlastně po konci mé kariéry, takže vlastně v době, kdy já závodila, jsem to jako vlastně neměla zapotřebí. A pamatuju si třeba na jednu svoji soupeřku, Katy Wilhelm, která vlastně byla potom v biatlonu velmi úspěšnou, tak tý se ten přestup právě v době, kdy já jsem závodila, povedl velmi, a ona prostě v tom běhu o kousíček jí chybělo v té rychlosti na tu absolutní špičku. A tím, že se naučila dobře střílet, tak prostě v tom biatlonu potom uspěla. Ale ta doba se určitě od té doby změnila, protože ti špičkoví biatlonisté samozřejmě také musí běhat velmi rychle. Ale víc, jak jste už zmínili, si pamatuju těch přestupů směrem do biatlonu, protože prostě ten běh ve chvíli, kdy ten závodník mu chyběl kousíček do té elity, tak a naučil se střílet, tak to byla vlastně záruka úspěchu, ale znova zdůrazňuju, mluvím z doby, kdy biatlon byl trošku jiný než v současné době.
0: No, stávalo se ale za vašich závodních let, že si někteří biatlonisti občas odskočili na závody v běhu na lyžích a byli v nich úspěšní. Takový Ole Arne Bjørndalen vyhrál jeden světový pohár a další Nor Lars Berger má dokonce jedno individuální a dvě štafetová zlata z mistrovství světa, tak jak se vám třeba i tehdy taková fotbalovou terminologií hostování pozdávala?
1: Tak tady mluvíme skutečně o těch elitních norských závodnících, kteří a nakonec v loňské sezóně Hedegaard, jo, to prostě jsou fenomenální běžci, kteří mezi biatlonisty také vlastně zářili, i když Hedegaard zrovna ne, protože ten měl problémy se střelbou, ale Ole Einar Bjørndalen, to je prostě závodník světového jména nejenom mezi biatlonem a běžeckým lyžováním, ale to je prostě taková ikona, takže to jsou takový specialisté. A když jste vzpomněl na toho Larse Bergera, já vůbec nechci jako jeho výkon tenkrát, když se stal mistrem světa, snižovat, ale to byla opravdu kuriozní situace, která nastala v japonském Sapporu, kde on startoval vlastně hned na začátku závodního pole a zhruba po, já nevím, 20 minutách, půl hodiny toho závodu začalo extrémně sněžit, ale takovým způsobem, že všichni ty závodníci, kteří startovali později, měli na startu možná minutu, dvě navíc už vlastně přičtenou obrazně, protože ty podmínky se takovým způsobem změnily, že ti závodníci, kteří jeli vepředu, měli velkou výhodu a díky tomu tenkrát Lars Berger opravdu jako se stal mistrem světa, ale to byla jedna z těch kuriozních situací, která nastává opravdu jednou za čas. Ale samozřejmě bylo to zpestření. Na druhou stranu možná naráží na to, určitě ty běžci rádi nebyli, když je porazil biatlonista, ale myslím si, že to byly opravdu takové ta odskočení si do světa mezi běžce u těch elitních především norů.
0: Tak moc děkujeme i za tuhle vzpomínku a za tohle objasnění toho a připomenutí, jak se to vlastně tenkrát celé seběhlo. Povídal jsem si s Kateřinou Neumannovou, moc děkuju, hezké odpoledne.
1: Naschledanou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Imagine Dragons, 15 hodin 19 minut, čtvrtek 6. srpna, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalisti Hradce Králové nastoupí v 19 hodin na domácím hřišti k úvodnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Síly poměří s Bešiktašem Istanbul, v jeho řadách se to jen hemží mnoha reprezentanty svých zemí. To do léta platilo taky pro Václava Černého, který ale nedávno svoji reprezentační kariéru ukončil. O jeho kvalitách ví i hradecký trenér David Horejš.
1: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty, jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku, jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře.
2: Mimo jiné i na korejského reprezentanta Hoa, na kterého nemá moc dobré vzpomínky český národní tým. Na nedávném světovém šampionátu mu totiž vstřelil vítězný gól a byl u toho i kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida.
3: Negativní vzpomínky zkusíme zahnat, ať to dopadne lépe, a samozřejmě to velmi kvalitní útočník, který je nebezpečný, protože se na něm se dává pozor. V celém týmu Bešiktaš je spousty kvalitních hráčů a samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
2: Nesklání hlavu dirigent hradecké hry Darida, který už pozítří oslaví své 36. narozeniny. A není sám, dokonce přesně dnes, tedy v den utkání, je 26 let brankáři Adamu Zadražilovi.
3: Myslím, že asi to zůstane u toho, jak to bývá vždycky. Do kabiny samozřejmě dáme občerstvení, něco bude, ale nějak jsme to asi nespojovali a asi ani nebudeme spojovat s nějakým konkrétním zápasem.
2: Koncentrace všech fotbalistů, včetně oslavenců, půjde pouze do samotného utkání, protože si všichni uvědomují, o jak výjimečný zápas s Bešiktašem se jedná.
3: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas. Je vyprodaný stadion. Doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří, a samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
2: To fotbalisté Hradce Králové ukázali už v předchozím kole proti Tromsø. Tehdy trenér Horejš zmínil, že ho čeká největší zápas trenérské kariéry. Stačil jeden týden a něco podobného zažívá opět.
1: Tak ono to je tak rychlý, že o tom nestačíte ani přemýšlet, což je možná výhoda, protože ve čtvrtek zvládnete zápas a už musíte ten tým připravovat na tu neděli. Jo. Samozřejmě, když jsme se bavili a dělali jsme přípravu s těma klukama, tak jsme se tomu i několikrát zasmáli, že připravujeme ten tým prostě tady na Bešiktaš. Takže i pro mě je to něco výjimečného, ale si to nejde užít. Jdeme soutěžit. My prostě to chceme zvládnout.
2: Velká a důležitá bitva ve třetím předkole Evropské ligy začne východočechům v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
2: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam i Kauniek, vlastně bratr toho i Kauniek, se co hrát tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál posloucháte v 15:30 odpoledne. A taky zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Česká národní banka zhoršila výhled vývoje ekonomiky. Podle nové prognózy vzroste hrubý domácí produkt za celý rok o 2,2%. Minulá prognóza z května očekávala růst o 2,5%. Průměrná inflace za letošní rok bude 2%. Británie uvalila nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Británie od začátku ruské invaze v roce 2022 uvalila sankce na víc než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. V hranické propasti na Přerovsku se utopil jeskynní potápěč. Stalo se to včera při průzkumném ponoru. Jeho tělo našli v hloubce 185 metrů. Muž se účastnil mezinárodního projektu. Hranická propast je s hloubkou až 520 metrů nejhlubší zatopenou propastí na světě. Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání. Platí provodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i dál provodní nádrž Trnávka nebo rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Sport. O útočníka fotbalové Sparty Jana Kuchtu má podle webu Mečiky.pl zájem Legia Varšava. Českého reprezentanta by chtěli získat i další polské kluby a taky týmy z Kataru a Turecka. Trenér Sparty Brian Priske naznačil odchod Kuchty po úterní výhře 2-1 nad Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 před Rohlenkou, taky v Praze v Blance. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Rosice se tvoří kolona ze 179. kilometru, různě pomalu až do omezení u D2. Jedou osobní auta asi 3/4 hodiny, kamiony déle. A v zápětí na D1 další kolona na výjezdu z Brna na Vyškov od exitu 201 Slatina 1/4 hodiny před Rohlenku k nehodě na 205. kilometru.
5: V levém pruhu dvě auta, policajti na místě.
4: Na D5 před Prahou směrem z Plzně vzniká kolona za sjezdem na Rudnou, na 4. kilometru krátce brzdí i osobní auta, dál se táhnou hlavně kamiony. Potom na Pražském okruhu směr na D1 je ucpaný úsek od D5 k Ořechu 20 minut. Na okruhu opačně na letiště je kolona od exitu 15 Lochkov do zúžení na 17. kilometru za nájezdem od Barandova a předtím kolona i v ulici k Barandovu od odbočky na Holini. A v Praze na městském okruhu v tunelech směrem ze Smíchova na Troju 4 komplikace. V Mrázovce v pravém pruhu nehoda. Ve Strahovském tunelu směrem na na Břevno vstál porouchaný karavan, teprve před chvílí odjel. A v zápětí v Blance směr Troja nejdřív za výjezdem na Dejvice nehoda v pravém pruhu a potom porouchané auto ve výjezdu na Trojský most. Potrženo sečteno kolona před Mrázovkou z jižní spojky od McDonald's minimálně na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech bude i kolem 14. A zítra čekáme slunečno, na východě Moravy a Slezska bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a doznívající déšť a teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: John Bon Jovi v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15:37. Nižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub pod názvem AF Amari Roma. Ho zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jeho trénink se zašla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No, já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase. Jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: Radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, přesně tak.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačičko, já ti to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka má nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

Jehož tříleté působení skončilo vyřazením ve skupině na mistrovství světa. O jmenování nového kouče dnes informoval Národní fotbalový svaz. Forlán zároveň převezme vedení urugvajské reprezentace do 20 let. No a jeho trenérská kariéra zatím byla opravdu hodně skromná. V roce 2020 krátce vedl prvoligový Peñarol, v následujícím roce potom Atenas ve druhé lize. A teď tedy reprezentace.

0: mapě tuzemského fotbalu najdete jen jednu okresní ligu pro ženy. Na rozdíl od mužského sportu tady fungují jen 3 celorepublikové ligy a pak české nebo moravské divize. A to znamená složité cestování. Jedinou výjimku mají ženy v okrese Žďár nad Sázavou. Na konci srpna se rozběhne 3. ročník jejich ligy. Obhajovat titul budou fotbalistky Nového Města na Moravě.
1: Jako kopat penalty, to je dost ojedinělá věc, takže 1-2. No.
2: Takže se pak jako hraje čistě třeba italianský fotbal?
1: Ne, tak to zas ne.
2: Já teď stoupám do branky proti Karolíně Šimkové, která byla nejlepší střelkyní loni.

0: poslala mě úplně na opačnou stranu. Petra Kršková, která má spíš defenzivní povinnosti.
1: Sparo.
0: Tady jsem si šáhl, ale nakonec ze 4 penalt jsem 3x inkasoval. Dvě bývalé levé obránkyně. Teď tedy Karolína Šimková na krajích zálohy.
2: Kraj, ano.
0: Kdežto Petra Kršková ve středu zálohy. Obě dvě dámy zažily tady v Novém Městě na Moravě i ženskou první ligu.
2: Na Slávi, tam si pamatuju, že se kdysi vyhrálo 1-0, tak to bylo neskutečná atmosféra vůbec jako hrát na nějakém takovém stadionu velikánským.
0: V roce 2005 se stoupili z první ligy, o 10 let později tady ženský fotbal úplně skončil. Comeback přišel přes děti. Karolína, ty menší, i trénuje.
2: Když se znova tady objevil holčičí tým, tak jsem nenápadně se tam přifařila a už jsem tam zůstala.
3: Taky přes dítě, které chtělo hrát fotbal, ale nebavilo to tak, jak mě. A tak jsem se připojila k ženskému týmu. No.
2: Pojď, slunko.
4: Okresní soutěž je vlastně jediná v České republice. A ten moment byl přesně ten, nebudem dojíždět 50, 80, 100 kilometrů k soutěžním zápasům, můžeme mít v rámci 20-kilometrového dojezdu jednoduše dosažitelné.
0: Vysvětluje místopředseda novoměstského klubu Vrchovina Jiří Janeček. Bohumil Jandourek si trénování žen oblíbil.
5: Ženský za první mají teda chtít hrát, jako chcou hrát, hrajou férovějc a hlavně to simulování, že u ženských vlastně vůbec není. Tam by kolikrát se měli chlapi jít podívat klidně na utkání žen a tam to neexistuje skoro.
0: Okresní žďárská liga letos přibrala rezervu Jihlavy a Třebíče ze sousedních okresů a taky Krounu, dokonce z Pardubického kraje. Z Nového Města na Moravě, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Očekávaná demolice vyhořelé budovy 34 v Baťovském areálu dnes nezačne. Ukrajinské letadlo v Lipsku, u kterého se našel dron, bylo podle německých médií naložené municí. Fotbalisté Hradce a Jablonce nastoupí ve třetím předkole evropských pohárů. V Praze jsou kolony na městském okruhu kvůli nehodě v tunelu Mrázovka. A zítra bude většinou slunečno, teploty do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Demolice vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačne. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž zatím nebylo doručené všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněné všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma Torzo budovy rozebírat. Má k tomu připravený 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami. Odstranění nejnebezpečnější horní části by mělo trvat asi 25 dní. Pak bude následovat likvidace trosek a sutin. Pokračuje náměstí tak ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
3: Je potřeba, aby si převzali oznámení o zahájení těch demoličních prací i vlastníci sousedních pozemků. A úplně všem to doručeno nebylo, takže ta firma to musela pozdržet do zítřka.
1: Baťovská budova začala hořet 9. července. Hašení trvalo 2 týdny. Vyšetřování požáru stále není uzavřené. Ukrajinské letadlo, u kterého na letišti v německém Lipsku našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje to uvádí veřejnoprávní rozhlas NDR a VDR i list Süd Deutsche Zeitung. Úřady informace zatím nepotvrdily. Německá policie mezitím dál pátrá po zatím neznámém objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Zřejmě šlo taky o bezpilotní letoun. Letiště Lipsko-Halle slouží od začátku ruské invaze jako dopravní uzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Podezřelého pachatele z 15 let staré vraždy dopadli pražští kriminalisté. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu u 53-letého muže při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
4: Vražda se stala 11. listopadu 2000. 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
0: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s Bešiktašem Istanbul budou v roli outsidera. Pro východočechy to ale podle kapitána Vladimíra Daridy bude velká výzva.
5: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas na vyprodaný stadion. My se na ten zápas chystáme, co nejvíc můžeme a doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří. A samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
0: Už v 18 hodin začne utkání Jablonce ve třetím předkole konferenční ligy proti RFS Riga. Oba zápasy českých klubů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy. A urugvajské fotbalisty povede trenér Diego Forlán, který v minulosti odehrál v reprezentačním dresu 112 zápasů. Bývalý útočník nahradil u týmu Argentince Marcela Bielsu, který skončil po vyřazení ve skupině nedávného mistrovství světa. O jmenování Forlána informoval urugvajský fotbalový svaz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 v Brně, taky na D5 u Rudné. Na dálnici D1 v Brně směrem z Ostravy na Prahu. Čerstvá havárie kousek za sjezdem na Vídeň. Na kilometru 191 se srazilo osobní auto s motorkou. Záchranáři na místě, provoz stažený do levého pruhu. Kolona zatím od exitu 194 vídeňská. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona od exitu 178 Ostrovačice Rosice. Je to do omezení u D2. díky. Místy jedou osobně auta plynuleji, i tak celý úsek 40 minut. A potom na D1 za Brnem směrem na Vyškov, další kolo na Zaslatinou z 202. kilometru zhruba 10 minut před Rohlenku na 205. došetřují nehodu. Na D5 chce před Prahou z Plzně dlouhá kolona až na Pražský okruh k exitu 19 Ořech z 5. kilometru. Je to osobním autem asi na 3/4 hodiny a může se to horšit. Z té kolony je teď čerstvě ze 3. kilometru hlášená čerstvá nehoda se zraněním. V Praze řada odpoledních kolon, největší potíže na městském okruhu směrem ze Smíchova na Troju, v Blance dvě porouchaná auta a hlavně předtím v tunelu Mrázovka směr Strahovský tunel, nehoda v pravém pruhu, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác 3/4 hodiny a uspává se výjezd z Prahy na Příbram 4 od sjezdu na Lipence, kolona 25 minut do nového omezení u sjezdu na Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech bude i kolem 14. A zítra čekáme slunečno, na východě Moravy a Slezska bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej.
8: Ahoj, dobrý den.
7: A máme tady čtvrtek, to znamená, že Desítka je dneska z hostem, tak koho tu dneska máme?
8: Je to bývalý ligový hráč nejenom Zbrojovky Brno, Luboš Kalouda. A já jsem rád, že přijel, protože ta jeho cesta není jenom fotbalová a myslím si, že se dozvíme od něj spoustu zajímavých věcí. Tak ahoj, my tě tady vítám.
9: Ahoj a všichni zdravíme, děkuji za pozvání.
2: Host Desítky Pavla Horváta.
7: Vážíme si toho, že jste přijel. Luboš Kalouda, známe fotbalové jméno, ale přece jenom poslední roky možná jste lehce zmizel ze zřetele. Tak povězte, kde teď aktuálně žijete, pokud se nenacházíte zrovna ve studiu Radiožurnálu Sport.
9: Momentálně žijeme ve Španělsku úplně na jihu, užíváme si to, co jsem vždycky chtěl během té fotbalové kariéry, sluníčko, dobré počasí, dobré jídlo, což Pavel taky ocení.
8: Jednoznačně.
9: A vždycky na léto jsme i v České republice, takže vlastně celoročně žijeme na sluníčku.
7: To je krásná věc. A Luboš měl asi blízko k události, která se konala vlastně nedávno a měla se Španělskem dost společného, tak si můžeme trošku vzpomenout na to, co Španělé dokázali.
10: Teď pozor, španělský centr do pokutového území, tam Nikolim kvůd sebe a gól! Ferran Torres! První minuta druhé části prodloužení, jednoduchá akce, centr z pravé strany do pokutového území. Nico Williams z těžkého úlu nezakončoval, ale vrátil hlavou pod sebe a tam Ferran Torres z první napálil ten míč a propálil všechno, co bylo před ním. Tak to je vysvobození pro Španělsko.
7: Takhle emotivně komentoval kolega Mirko Vasič společně s Pavlem Horvátem, který tam teda nezněl.
8: Pustil ke slovu, Mirko.
7: Finále mistrovství světa, které vyhráli Španělé nad Argentinci. Pavle, vzpomeneš si, když jsi byl v zahraničí, zažil jsi nějaký třeba velký úspěch tamní země fotbalový, že by to tam prožívali fanoušci?
8: Já jsem šel do Portugalska těsně po tom skoro vydařeném šampionátu.
7: Mistrovství Evropy 2000.
8: A musím říct, že jsem přišel do té šatny, kde bylo asi 6 reprezentantů Portugalska konkrétně. A dělal jsem jako že nic, ale měl jsem jako lehce pootevřená ústa, kterými by se úplně v pohodě protáhla moucha, ale ty hráče, třeba Paulo Bento nebo Rui Jorge, Sapinto, João Pinto, tyhle ty jména, ty pamětníci znají, takže já jsem měl tu čest s nima hrát a musím říct, že to byla jako nálož. No.
7: A ve Španělsku zažít titul, byť to bylo teda už v pozdních hodinách, ale přece jenom asi to tam docela prožívali, ne?
9: Já musím říct, že jakýkoliv fotbalový svátek sleduje spoustu lidí. Musím teď třeba připomenout, po dlouhé době postoupila Malaga třeba do první ligy a vlastně davy lidí prostě slavili a musím říct, že to byly desítky tisíc lidí v ulicích a samozřejmě, když hraje španělská reprezentace, tak je to každé město, každá vesnice. Myslím, že jsem sledoval na sociálních sítích úplně všude. Ty lidi prostě jsou v ulicích, protože každá vesnice, každé město udělá plátno, prostě všichni tam sejdou. Dokonce se zrovna jedno viděl takové místo, kde tam zrovna jim přestalo jít plátno, tak tam musí prostě televizi, aby ty lidi o to nepřišli, z toho byli hotoví. Ne, je to nádherný a musím říct, že jsem si to užil, protože za ty poslední 4 roky hodně sleduju španělský fotbal a celkově ten příběh toho španělského nároďáku a toho, že se vlastně dostali až zase znovu na ten úplný vrchol, není náhoda, protože se vydali trošku jinou cestou, než to bylo dřív. Bylo to to, že vlastně změnili trenéra, Luis de la Fuente, který vlastně dneska trenér nároďáku, tak vlastně trénoval mládežnické kategorie, ze kterýma byl úspěšný a přišel s myšlenkou, že není úplně úspěch španělského nároďáku, nebo respektive oni se do toho, do těch finálových bojů vždycky dostávali, ale něco jim potom chybělo, že vlastně přišel takový útlum a vlastně on, když nastoupil, tak řekl, nemusí tady hrát jenom hráči Realu Madrid a Barcelony, protože Španělsko je obrovská země a můžou tady hrát hráči, kteří já, nebo které já znám vlastně v těch mládežnických kategoriích a chci hlavně charakter hráčů, chci, aby byli týmoví a chci, aby ten duch toho týmu byl prostě úplně jiný. A vlastně on, jak tohle to změnil, tak vlastně vidíte, že dneska v základní sestavě hrají hráči za San Sebastianu, z Atletico Bilbao. Nejsou to ty hvězdy. A třeba, když jsme poslouchali vítězný gól vlastně Ferrana Torrese, tak ten příběh taky je nádherný, protože ten měl psychické problémy, musel říct mentálního kouče, pracuje s ním dlouhodobě, neměl to jednoduchý, musím říct, že v té Barceloně jsou taky tlaky a tak dál. A vidím, že se prostě jako i tyhle ti hráči, kteří jsou v top klubech, tak jako pořádají, nemusí se vypořádat ze spoustou jiných věcí, které my třeba neznáme, ale potom, když vidíme, že se to vlastně nastaví i s tím trenérem, tak je to neskutečný a je to jako mašina, která funguje.
7: A identita toho nároďáku, která by se dala stáhnout pak na celý ten fotbalový národ, to je věc, kterou taky asi řešíme tady v Česku přece.
8: Mě jenom napadá, že samozřejmě jak v Barceloně, tak v Realu hraje prostě spousta cizinců, že i je logický, že ty, já nechci říct slabší hráči, ale ty jiný hráči musí hrát v těch jiných španělských týmech a asi špatný nebudou. Ojazabal prostě jasný příklad toho, že ten frajer prostě je úplně jinde a pravděpodobně, kdyby šel do Barcelony nebo do Realu, tak by tam asi taky hrál, ale tady se vypracoval ve hvězdu i nároďáků a je to zajímavý, samozřejmě těch talentů tam je asi několikanásobně víc než u nás a i jinak se s nima pracuje. No.
7: Luboši, vy tam žijete kde ve Španělsku?
9: Žijeme přímo za Malagou v Marbeje, takže vlastně máme ten celý jih, ta Andaluzie vlastně projetý a vlastně, když to řeknu, tak největší dva kluby jsou Sevilla a Betis Sevilla, vlastně do té doby, než teda teď Malaga postoupila znovu do ligy. A měl jsem tu možnost se tam samozřejmě jako vydat několikrát, vlastně jak do Betisu, tak vlastně do Sevilla. A jedna zvláštnost, což je jako zajímavý, že třeba celý Španělsko vlastně v mládežnických kategoriích nehrají vůbec na trávě, hrají jenom na umělé trávě. Do 15 let, aby se vyrovnali právě ty rozdíly, protože samozřejmě asi se jiný podmínky mají vlastně na to, aby si to pořídili ty kvalitní trávníky a můžeme říct ještě i jako podnebí, který v jihu, na severu je úplně jiný, tak se vlastně jako zhodli, že pojedou jednotnou filozofii, takže vlastně ty děti jako jedou vlastně jenom na umělé trávě do 15 let a pak, jak přechází do těch kategorií dorosteneckých, tak teda musím říct, že přechází do těch jako travnatých ploch a už zase jenom na travnatých plochách, protože třeba když jsem byl v Betisu Sevilla, který otevřelo před rokem nebo rokem a půl jako po dlouhý době nový tréninkový centrum, tak tam prostě třeba zase na druhou stranu ty děti sice trénují umělé trávě, ale pak přejdou do té 16, 17, 18, 19. A to jsou hřiště, že to chcete hrát. Už tam jako prostě ty děti podle mě i jako čekají na to, že vlastně chcou být v těch top klubech, protože potom ty podmínky jsou neskutečné. Ale samozřejmě i na těch umělých trávách jsou dobrý, ale chtěli vyrovnat prostě tyhle ty rozdíly, aby to nebylo vlastně různý místa, různý podnebí a tak dál. No a asi samozřejmě i kvůli tomu, aby ta technická stránka hráčů, která je tam samozřejmě na prvním místě, tak aby se prostě jako zdokonalovala už od nízkého věku, což se bavíme o tom, že tam právě dbají na to od 8 let.
8: Tak teď jsem zase v té situaci, jako když jsem přišel do té šatny v tom Sportingu s otevřenou působí, tohle slyším prvně. Jo. Vlastně je to logický, že tak já jsem začínal na Škváře, tak tam to bylo, taky to měli všichni stejný, občas byl šuter, u který si srosek koleno a vyskočil tě balon na břicho, ale je vlastně pravda, že na té umělce to neskáče, logicky neodskakuje, akorát je rozdíl, když je mokrá a suchá, ale pro všechny to je stejný. No. Jestli je tohle cesta, tak vlastně i finančně logicky je to dostupnější pro spoustu těch klubů. No, je to pro mě překvapivá novinka.
7: No, možná novinka pro posluchače bude vlastně Luboš Kalouda, totiž po kariéře, která skončila bohužel velmi brzy, se taky prezentoval jako expert České televize a vlastně jakou náplň máte teď teda vlastně, co vás zaválo do toho Španělska?
9: No, rozšiřujeme vlastně to naše působení, které jsme vybudovali tady v Česku s manželkou, a to vlastně, že máme soukromé anglické školky, organizovali jsme kroužky ve školách a ve školkách, pořádám vlastně svůj fotbalový kemp a věnujeme se eventové činnosti, takže jsme pořádali golfové turnaje a různé další. Takže jsme právě tuhle tu činnost rozšířili na jich Španělska, protože vlastně jsme si uvědomili, a znovu se vracím k tomu, vždycky jsem chtěl hrát fotbal, kde je sluníčko, kde je dobré počasí, dobré jídlo, móda. Měl jsem jít do Itálie, skončil jsem na východě. Takže jsem si to potom samozřejmě ten sen splnil, nebo jsme si splnili s rodinou a odešli jsme do Španělska, protože jsme věděli, že to je místo, které vlastně celoročně nabízí tohleto klima, a vlastně rozšířili jsme jenom naše podnikání vlastně z tohohle toho Česka na zimní měsíce vlastně do těch teplých míst, nebo do toho místa, kde vlastně vám to nabídne to, že vlastně i v zimě v Marbe, když neprší, tak je tam příjemných 20 stupňů a vlastně můžete dělat jakoukoliv činnost. Takže máme naši oficiální Kalouda Sport Agency, je to sportovně vzdělávací agentura, eventová agentura, a věnuje se vlastně těmhle těm sportovně vzdělávacím eventům i v Marbe nebo na jihu Španělska, převážně od října do dubna, když tady vlastně jako bohužel se ve venkovních prostorách nedá skoro nic dělat.
8: Proto většina českých týmů třeba jezdí
9: přesně
8: tam k vám.
9: Přesně, tam k nám.
7: Ano. Posluchači si vybaví jistě s jménem Luboš Kalouda taky jeden velký úspěch, od kterého příští rok, když Luboš oslaví 40, uplyne 20 let, my si ostatně můžeme tady pustit další zvukovou ukázku.
11: Po kterém letí míč až do pokutového území, tam ale kraluje hlavičkář Federico Facio. Ještě ale Kalouda s míčem. Přihrávka do pokutového území, Ferin se obtočil a dává gól! Martin Ferin dává v 60. minutě vedoucí gól českého týmu! Tak to byla parádní akce! Už to vypadalo, že to Luboš Kalouda přehrál s tou kličkou, že mohl přihrávat do pokutového území. Kalouda se ještě otočil zády k brance, až pak přihrál Feninovi, ten si zpracoval míč. Také stál zády k brance, ale z otočky napálil míč přesně k tyči.
7: Tohle byla připomínka tady stříbra dvacítky tehdy v roce 2007.
8: Musím říct, že samozřejmě já jsem o skoro generaci starší, že si tenhle zápas jaký pamatuju, a vůbec toho Fenina neznám, to byl nějaký jiný hráč.
7: Kolega Ondra Prokop, který komentoval, zřejmě narážel na to, že ta výslovnost třeba nebyla úplně zjednocená u Martina Fenina, kterého pochopitelně vy dobře znáte, a se kterým vy jste, Luboši, vlastně byl i nejlepším českým střelcem. 3 góly jste tam na tom turnaji dal. Nějaký zápas, který si vybavíte, že byl úplně váš nejpovedenější?
9: Já myslím, že zhrnu asi všechny zápasy týmovosti, to není ani...
7: A váš konkrétní se myslel
9: můj,
7: třeba?
9: Můj konkrétní, asi, když vezmu to, že to bylo smutný, tak to bylo finále.
7: Jo.
9: Myslím si, že do té 60. minuty, když jsme vedli 1-0, to bylo jako úplně jako, a hráli jsme proti teda budoucím mistrům světa, tak jsme jako, musím říct, že za celý turnaj jsme hráli tak jako, že hodně takticky, jo? Že jsme fakt věděli, že nejsme ani v jednom zápase favorité, takže jsme to hodně měli postavený takhle, no a vždycky jsme to urvali. Myslím si, že jeden z takových nebo klíčových momentů bylo osmifinále s Japonskem, kdy, to už teď můžeme říct, myslím si, že v prodloužení, nebo kdy to bylo, tam byla taková skrumáž, kdy Tomáš Okleštěk na lajně ten míč zastavil podle mě jasnou rukou. Měla být červená pokutový kop a už bychom tam vlastně dál nepostoupili, ale rozhodčí si toho nevšimli a na penalty jsme postoupili. No a v tom finále, řeknu to úplně upřímně, do 60. minuty jsem fakt jako věřil tomu, že mistři světa budeme. Protože, když to řeknu i teď jako zpětně, Argentina nevíme proč, ale dost často na těch finálových turnajích, nevím z jakého důvodu, ale jim prostě nadržováno. Jo? Je to prostě jako znát, jo? Je to prostě rozhodčí, fanoušci, rozlosování, soupeři a tak dále a tak dále. Samozřejmě bavíme se o tom, že jsou to několikanásobné mistři světa, třeba do 20 let, mistři světa ve velkém fotbale a tak dále, takže jasně, můžeme takhle říct. Ale v tom finále my jsme prostě věděli, že proti nám půjdou všichni. Na stadionu bylo asi 20 000 lidí a 17 000 Argentinců.
7: To bylo v Kanadě hráno.
9: V Kanadě, v Torontu, a my jsme tam neměli tu podporu a byli jsme tam fakt jako braní hodně velcí.
8: Trpaslíci.
9: Přesně, ale my jsme začali hrát, věděli jsme přesně, jakou taktiku na ně, a hlavně když jsme tu taktiku plnili, my jsme začali tam prodávat i tu fotbalovost, a myslím, že to byl důkaz a i ten gól, protože tam už toho v tom fotbale, a Pavel mě to potvrdí, rozhodují detaily to, že to někdo vezme na sebe, udělá něco jiného. A ono vlastně, když vezme ten gól, ano, mohl jsem to přidávat dřív, neudělal jsem, zasekávačka, přihrávka, Martin Fenin jako ta otočky, to je prostě nádherný gól, to už dneska moc nevidíme, že jo. Takže to rozhodovalo. Já jsem měl ještě třeba velkou šanci, ještě když jsme dali ten první gól, kde mě to chytl brankář, takže my jsme třeba mohli vést 2-0 klidně. A Argentinci nevěděli vůbec, co mají hrát, najednou utichli. utichl celý stadion, 17 tisíc vlastně nefandilo a najednou se ozývalo pár Čechů, kteří tam bylo. Takže jsme to vlastně jako úplně cítili. No a pak klasicky takový to český rozvolnění a my jsme asi za dvě minuty dostali na 1-1 a říkám, tak teď to zase bude těch těžkých 20 minut do konce.
8: Tak jenom nutno říct, že jako to nebyly žádný nazdárkové proti vám. 100%.
7: Jako. Angel Di Maria nebo Sergio Aguero jsou dost známí teda,
9: přesně.
7: V celém světě.
8: To už tenkrát vypadalo, jako, že budou dobrý člověk.
9: A myslím, že Sergio Aguero tehdy už vlastně přestupoval do Atletika Madrid asi za nějakých 20 milionů euro. Jako, jo. Takže jenom bychom věděli, že jako, kde jsme se jako pohybovali my a kde se pohybovali oni.
8: Tak tohle to je vlastně vždycky jako tradiční věta vždycky na nás Čechů, když proti někomu hrajeme. My jsme tady nedávno měli Milana Petrže, zmínili jsme Šachtar Doněck a tam byli ty frajeři, kteří pak šli do Anglie a to a my jsme proti ním hráli, ten mančaft stál víc jak celá Plzeň jako město, no a my jsme s nima hráli jako vyrovnaný partie, což tohle to je to samý. No.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
7: Ty v té době jsi to určitě sledoval, už Pavel Horvát v té době 2007 byl člen Sparty a vlastně asi měl na zřeteli to, jak těžké dostat se do toho profi fotbalu. Tahle generace, a ní se čekalo hodně, že to dotáhne právě do profi fotbalu, že potáhne jednou tu repre. Ta jména, která bychom mohli zmínit, ať je to Ondřej Mazuch, Jan Čimunek, Ondřej Kudela, Marek Suchý, z těch obránců třeba jako Marek Tomáš Pekhardt, ty jsme taky vídali pak na prvoligových trávnicích, třeba i venku, ale přece jenom je to těžké, to ukázala i tahle generace.
8: No, není to jednoduchý a fakt jako rozhodou maličkosti, tady bylo zmíněny ty detaily, to jsou fakt kousky, já jsem vlastně Honza Šimunek byl ve Spartě se mnou tu chvilku, pak šel do Německa hned a já nechci, že už jsme o něm potom neslyšeli, ale prostě ta cesta se vydala tak, že úplně třeba nejseš pak úspěšnej na to, že se dostane do toho repre Ačka a musíme zmínit zdraví, to asi tady budeme, mohli bychom si o zdraví povídat celý pořád, ale to zdraví je jedno z nejdůležitějších věcí vůbec, co se týká mimo toho sportu. Jako, když nemáš to zdraví, tak nemáš vlastně možnost trénovat naplno a potvrzovat ty výkony a růst vlastně. Když se dostaneš někam do lepšího mužstva, ať už na jih, nebo na východ, nebo na západ, tak prostě musíš trénovat a musíš ukazovat venku tu kvalitu každý víkend. A jak to neukazuješ, tak prostě tě to sežere a když se ty kluci vracejí potom, já nechci říct zhrzelí, ale seš trošku, že jsi měl ty dětský sny, že chceš hrát prostě za velkokluby a najednou seš zpátky a zase se zraníš, tak je to hrozný na hlavu a málo kdo se z toho vylíže. No.
7: To vlastně ukazuje příběh Luboše Kaluly, který probereme, jenom mě zajímalo, jestli někdy třeba ještě proběhla potom setkání toho úspěšného týmu, třeba i s panem Soukupem, který to tehdy vedl, jestli ty vazby třeba zůstaly nebo jestli se pak úplně přerušily.
9: 10 let poté, co jsme byli vicemistři světa, tak nám vlastně měla být vydaná knížka už 10 let poté, vlastně, ale ona byla vydána až o rok později, v roce 2018, kdy nás oslovil tehdejší spisovatel pan Beňák. A já jsem v ten moment už jsme vlastně jako měli vlastně naši práci a já jsem věděl, že by mě to hrozně lákalo. Takže my jsme se vlastně v roce 2018 sešli ve Zbrojovce na stadionu, kdy já jsem vlastně v roce 2017 řekl panu Beňákovi, hele, neuděláme jako jenom nějakou prostě jako v nějakém knihkupectví nějakou akci, pojďme to udělat hezky. No a to se tak sešlo hezky, že vlastně my jsme měli rok na to, abych připravil tuhletu celou akci, kdy vlastně my jsme v roce 2018 oslavili, připomněli si 40 let od posledního titulu Zbrojovky Brno a sešli jsme se všichni ve Zbrojovce a já jsem tím ukončil vlastně kariéru, protože já jsem nechtěl končit kariéru zraněním, protože jsem končil kariéru zraněním na Slovácku a vlastně na Zbrojovce na stadionu, kde jsem vyrůstal, kde jsem zažil ty krásné chvíle, tak jsem se vlastně nikdy už nevrátil. No a tak jsme to udělali a to bylo vlastně 2018 setkání, kdy tam vlastně byli úplně všichni a paradoxně jsem to udělal i tak, že tam byla největší jako plejáda hráčů Zbrojovky za třeba 40 let. Doletěl mě třeba Bonnie Wilfried, se kterým jsem vlastně byl ve Spartě Praha, takže musím říct, že Pavel, kdybych ho měl v kabině, tak by tam byl taky, protože já jsem takového kamaráda spoluhráče nezažil a strašně bych si to přál, protože věřím tomu, že to muselo být neskutečný ta jízda v té Plzni. Takže si myslím, že tehdy to byla taková akce, kdy jsme se tam sešli a moc rád na to vzpomínám. No a vlastně příští rok je to 20 let. Tak si jako říkám, že mám zase na to rok, jestli něco nevymyslím.
8: No, to už bych tam mohl být.
9: Přesně.
7: Tak už jste spolu ve studiu, že? Takže to už
8: určitě v záloze, budeme spolu v záloze.
7: No, rádi vzpomínáme, příští rok určitě taky budou asi četné připomínky toho 20 let, tedy už úspěchu stříbrných medailí a mistrovství světa 20. A jak už Luboš Kalouda zmínil v desítce Pavla Horváta, tak velkou spojitost má taky se Zbrojovkou Brno, tak si můžeme připomenout jeden Docela, myslím, povedený zápas právě i z toho roku 2007.
12: O posledním nedělním utkání mezi Brnem a Spartou informuje reportér Ivan Quirenc.
13: 10 let trvalo Brnu, než se mu podařilo porazit pražskou Spartu na vlastním hřišti ve 30. minutě Kalouda. Na 16. namířil po zemi k tyči 1-1. V 60. minutě z čista jasna z 18 metrů Kalouda vypálil z úhlu řízný projektil. Grigorova Robinsonáda byla marná. Potom Tomáš Došek zvýšil na 3-1. Slepička upravil na 3-2 a v nastaveném čase Polák upravil na konečných 4-2 pro první FC Brno.
7: To je vzpomínka tedy na tehdy památné vítězství zbrojovky nad Spartou. Bylo to v listopadu 2007, když už měl Luboš Kalouda zhruba rok, tedy v Ačku zbrojovky, ale i z toho hlediska, že předtím jste měli to úspěšné mistrovství, tak pro vás možná životní období?
9: No, ono se to vyvíjelo ne úplně tak jako hezky, jak se to tady dneska jako prezentuje, protože my jsme se vrátili z mistrovství světa, samozřejmě s euforií, ale docela vyčerpaní, protože jsme tam strávili měsíc, odehráli jsme spoustu zápasů, dostali jsme krátkou dovolenou a hned jsme doskočili do toho kolotoče. Vyměnil se i trenér, přišel tam tehdy Petr Uličný, protože vlastně tak nějak se zbrojovka chtěla vydat jinou cestou.
7: Tam byl předtím pan Mazura.
9: Ano, protože jsme hráli hodně defenzivní fotbal a vlastně jako dost často to bylo 1-0 nebo 0-0 a nám se nedařilo a teď ještě vlastně v tom byl ten trenér Soukup, který tam byl jako asistent, takže byl takový mezi, protože trenér Uličný taky v té době ještě nebyl úplně ten jako že by jo mladí a tak dál, jo, prostě byl ta stará škola. No a teď samozřejmě jsme to schytávali ještě od spoluhráčů, ale jako na druhou stranu je to dobře, protože my jsme vlastně věděli, že jako dobrý vícemistří světa super, ale ukáž to na hřišti.
8: Zadarmo nedá, přesně. No, to je jasný.
9: A vlastně ten první začátek byl hodně těžký. My jsme fakt, jako nám se nedařilo. A pak přišel zlom, a to musím taky říct, to byl takový hezký, jako hezká story. Přišel zlom v momentě, kdy jsme hráli doma Budějovice Liga, venku Budějovice Pohár a doma Bohemka Liga. A ten poslední zápas s tou Bohemkou, ten třetí, byl v televizi a my jsme měli 3 zápasy vyhrát, jinak by možná trenéra Uličného vyhodili. No a tak se nám to povedlo. Já jsem dal vlastně s Budějovicema doma gól vlastně, vyhráli jsme 2-1, tak jsem dal gól, pak jsem dal v Budějovicích znovu gól a hráli jsme doma zápas s Bohemkou. A tehdy, protože nás to jako začalo, jako úplně jsme se chytli a já jsem měl vlastně, jako, když to řeknu takhle, nejlepší vztah s Márem Střeštíkem a s Márem Holkem, protože jsme tam byli mít 3 mladí, tak Mára Střeštík měl takové jako domácí, takové jako rozchodové, jako každý chvilku něco. a volá mi v pátek před zápasem. A je to taková story, pojďme to říct, že hele, já to prostě jako nedávám to tamto. Já říkám, Mari, uklidníme se, jo, pojďme, máme důležitý zápas, musíme ho zvládnout. Ne, ale něco musíme podniknout. A já říkám, hele, klid, tohle dámhle. No tak nebudu prezentovat co, ale něco jsme podnikli.
8: Do kolika?
9: V pátek, bylo to velmi zajímavý. No ale zase, co si říkám, jednu věc, a já to samozřejmě řeknu, není to jako o tom, že ten profesionální sport je jenom o strojení a každý den a každý zápas a každý trénink. Je občas taky potřeba něco si jako vypnout, protože si myslím, že je to potom pro tu hlavu, pro toho sportovce strašně důležitý, ale...
7: To Pavel asi potvrzuje, že?
9: Ať se to děje, ale jenom jako v momentě, kdy víte, že jako můžete, ne? Třeba samozřejmě úplně před zápasem, jo? Ať to tady jako nevyzní blbě. No a my jsme pak vlastně hráli s tou Bohemkou v neděli ten zápas v televizi 20:00, si to pamatuju. A na rovinu, my jsme tam šli oba dva úplně čistá hlava. On to tam hlavně potřeboval, protože jako asi řešil doma něco, jak já jsem říkal, v tom parťáka nenechám. Musím říct, že jsem rád, že mě v tom děna trošku podpořila, že mě jako neřekla, hele, neblázni, takže jsem říkal dobrý. No a pak jsme dali gól. Já jsem vlastně dal gól na 1-0. On mě nahrával. A já říkám, hlavně nekřížme to do té kamery. Já jsem věděl, jak on běží přes celou tu šířku, protože on byl z levé záloji a z pravé. A teď jako takový to je dobrý, pojďme to zopakovat. A já říkám, kámo, ne, to ne. Pojďme si říct, že to bylo jednou a dost. A byl to zápas takový, kdy se to zlomilo. A vlastně nastartovali jsme jako tu pohodovou atmosféru, což si jako k tomu se chci dostat, že v tom týmu, když my jako mladí jsme se vrátili, nefungovalo nám to. Prostě nehráli jsme dobře. Dostávali jsme jako od těch starších to zežrat, od trenéra všechno. Ale zase to mě dneska hrozně jako se vytrácí, že si myslím, že i Pavel to potvrdí. V těch šatnách, když to funguje, tak je to ale nějaký hierarchie, nějaký řád. A věřím tomu, že když tahle ta jako hierarchie od těch nejmladších přes tu prostřední generaci až pro tu nejstarší, která ale by měla té mladší taky trošku dávat najevo, když to teda jako funguje, tak to funguje, ale když to nefunguje, tak je potřeba taky vědět proč. A když to ty mladí pochopí, tak je to potom super, protože my jsme samozřejmě jako ano, dávali ty góly a tak dál, ale taky ti starší nám na to nahrávali, že jo. Ale to je ono, to je to, co prostě potom fungovalo. A myslím si, že tehdy i potom trenér Uličník tomu dal to svoje. A myslím si, že kvůli tomu jsme tehdy taky měli ten tým, jaký jsme měli.
8: No, tak zase vždycky se něco buduje, jo. Vždycky to má nějaký strop, kam to dosáhne. Tady já jenom se vrátím k tomu zápasu. Já jsem hlídal Honzu Trousila na standardky, nevím proč.
7: K tomu zápasu z Budovky se Spartou.
8: K tomu zápase. A Honza Trousil vlastně, to bylo ze standardky přetažený bal, Honza Trousil to vrátil a Tomáš Polák trefil šibenici na 4-2. Jsem si říkal, oni nám tady dali čtyřku. Ale zaslouženě, jako zaslouženě, protože v tu dobu prostě jako to mužstvo bylo rozjetý a vlastně ušlo si nějaký svůj jako díl cesty, který byl nepříjemný, ale prostě jelikož ty kluci se takhle chovali, což pak vlastně postupem času stejně poznáš, kdo je zdravý a kdo není, kdo z toho kolektivu prostě vypadne nějakým způsobem, buď se vyřadí sám, nebo ho musíš jako vytlačit, a aby to mužstvo bylo zdravý, a když se to povede, tak pak se na to chodí ty lidi koukat a vidějí tam tyhle ty hráče. A v Brně prostě byli skvělí hráči.
7: No, výjimečné výhry nad Spartou asi v Brně chutnají v prvním kole té aktuální ligové sezony, to si vzpomenete, tedy Zbrojovka porazila Spartu 3-1, bylo to po 9 letech doma a o ty dva góly, to tam bylo po těch 19 letech, co u toho byl i Luboš Kalouda. Host desítky Pavla Horváta. Ale my se dostáváme vlastně k tomu zlomu vaší kariéry, který nejprve vypadal asi z hlediska veřejnosti velmi zářně, přece jenom 130 milionů za mladého hráče, které tedy dala nakonec ta moskevská CSKA. Tak to vypadalo skvěle. Z vašeho pohledu možná to ale takhle nebylo úplně.
9: No, tak,
7: vy jste věděl, že nějaký problém třeba, no?
9: Takhle, asi problém nastal v momentu, když jsme vlastně všichni řešili to, a já už jsem říkal hlavně, ať to dopadne, že přestupuju do Juventusu Turin. To je potřeba tady uvést na pravou míru, protože...
7: Chtěl vlastně, jste přestoupit do Juventusu?
9: Určitě.
8: Kdo by nechtěl?
9: Pavel Nedvěd byl typologicky jako mě hrozně blízký, byl to i nějaký můj vzor jako hráče, i tehdy táta mě učil, kopej pravou levou nohou, střílej pravou levou nohou, takže fyziologicky já jsem nebyl rychlostní hráč, byl jsem spíš ten kondiční, takže vlastně jako tohle to mě zdobilo a já jsem, že jo, Pavla měl hrozně rád, a pak když si vezmete, že se to najednou takhle sejde a teď vlastně já jsem byl povolaný, to bylo vlastně po té půlce sezóny, když jsme se vrátili z mistrovství světa, ze začátku se nám nedařilo, pak jsme to nakopli a samozřejmě jsme hráli velmi dobře a ta sezóna Zbrojovka vlastně potom končila, skoro hrála o titul a já jsem byl povolaný v zimě do nároďáku, na první jako reprezentační start a tehdy tam nebyl Pavel, nevím kvůli čemu, jestli už to bylo tak nějak přelom, že končil s kariérou nebo byl zraněný, ale byl tam Zdeněk Grigera, který vlastně hrál v Juventusu a ten mě na první den vlastně vzal bokem a říká, hele, to už je jasný. A já tak říkám, je.
8: A je to tady.
9: A je to tady, jo. Prostě jako splněný sen, jo. A úplně jako si říkáte, a vlastně v ten moment mě to bylo jedno. Já říkám, hele, sice přestupuji do Juventusu, to mě to vlastně bylo jedno. Samozřejmě byla nějaká cesta toho, jak tam bude fungovat příprava, všechno tohle, když se nechytneš, kam půjdeš. Prostě přesně nastavený plán, tak jak by to mělo být. Navazuji jenom na ty slova, že naše generace, spoustu těch hráčů, bohužel nemělo ve svých rukou asi to, kam by měli směřovat a proč. A upřednostnilo se jako úplně jiný věci, jako v mém případě teda asi jako ten profit, jo. No a tak samozřejmě, že jo, já na reprezentaci první sraz a teď vlastně, že jo, máte tam Kolery, Baroše, Petra Čecha, všechny, já jsem pomalu všem vykal, jo, mě pak Honza Polák musel říct, hele, tady nemusíš všem vykat, že jo, tam můžeš tykat, jako jediný Brňák za mnou došel na tom srazu, konečně tady zase někdo z Brna mě takhle říkal, takže super, no a byl první zápas, že jsme hráli jako dva zápasy, první jako takový neoficiální, tam jsme hráli my, jako co jsme jako byli tam jako povolání poprvé a pak hráli oficiální zápas, takže já vlastně na té síně slávy jako na Strahově nejsem, protože já jsem sice hrál za reprezentaci, ale v neoficiálním zápase, takže to je tady taky takový paradox.
7: Taká stěna s fotkami, no, abych
9: ano,
7: to doplnil.
9: Ano, s těma s fotkami, že vlastně každý, kdo nastoupí aspoň na jeden zápas, tak by tam měl mít tu svoji fotku. A vlastně jako v tom zápase jsem byl vlastně vyhlášený nejlepším hráčem, protože já jsem vlastně šel do toho zápasu zase úplně euforie tohle, takže jsem se vůbec nedíval, že je to první zápas nebo tohle. A vracím se zpátky, si tehdy pamatuju prostě reportáž z toho zápasu, jo, sice jsme prohráli 1-0, ale nejlepší hráč utkání Luboš Kalouda, první start 140 nebo 150 milionů. A teď vlastně to vidíte, Zdeněk Grigera vám to řekne, jo, to všechno je hotový, to je domluvený. No. A pak si myslím, že nastala ta chyba. Jsme se vrátili a najednou bylo ticho. Takový to jako, že si říkáte, a proč to teda nepokračuje? Jo? Proč teda jako najednou už nejsou ty kroky? Jako, jo? No a vlastně vznikly tady tyhle ty asi jako debaty, že teda tam byl asi hlavní problém v té přestupové částce, protože samozřejmě Zbrojovka chtěla z toho vytěžit co nejvíc a chápu to logicky, protože v ten moment, kdy vlastně já jsem přestupoval, tak přede mnou přestoupil vlastně už Mário Holek, který byl vlastně z té sestavy a Zbrojovka řekla, že nechce oslabovat a jestli jo, tak jenom za prostě astronomickou částku, nebo že někdo prostě dojde, nastavili tehdy 5 milionů euro a kdo přijde a dá to, tak ho prostě pustíme.
7: A je to jedno kam.
9: A je to asi, no, když jsme to viděli, kam jsem přestupoval, tak asi ano. No a, ale jako z momentu, nebo v tom momentu jako pro mě pro hráče vznikl obrovský problém, protože v médiích a ve všech denících pořád byl Kalouda, pořád Kalouda, pořád Kalouda a nic. A teď pro mě jako to bylo těžký, protože v té kabině, zase se vracíme k tomu, máte tam spoustu spoluhráčů, kteří jsou jiná generace starší a já už jsem prostě se cítil jako ne úplně v komfortní situaci, protože když v deníku je pořád Kalouda a už hodíte do autobusu, přesunujete se na nějaký trénink nebo zápas, zase ten Kalouda a říkají to vaši hráči, spoluhráči, tak se najednou to všechno hezký, co jsme spolu zažili za ten půl rok, převrátí úplně v něco jiného. Teď se soustředíte v tomhle jako na zápas, na trénink, na cokoliv, jako ve 19-20 letech. Myslím si, že už tehdy jsem mohl spolupracovat s nějakým mentálním koučem, když jsem zmíním třeba Ferrana Torrese, že prostě to řeší ty velcí hráči, a to my jsme vůbec neměli možnost.
8: Všichni od tebe čekají absolutní výkon.
9: Ano, absolutní výkon.
8: Jako
7: výkon. Ale jenom teď, když to stáhnu na Pavla, třeba představ si, že tvůj syn dostane nabídku takhle z Ruska, v dnešní době nemyslitelné, ale spíš prostě z nějakého klubu, který třeba sportovně není tak možná pro tebe v tvých očích tak prestižní nebo spíš tak dobrý pro ten rozvoj, ale ta částka je tak enormní. Jako jak se rozhodovat, víš, v tomhle ohledu?
8: To je hrozně individuální, tam hraje spousta okolností, budeš tam znát někoho v tom místě, samozřejmě ten svět se v úvozovkách dneska už zmenšil, není to, takže jako ti bude trvat cesta do, já teď plácnu do Madridu, ti nebude trvat 3 dny, ale seš tam za hodinu a půl, vystupuješ na letišti, takže to je hrozně individuální a ta doba, jak jsi to nakous, tak já jsem zažil spoustu spoluhráčů, který se nerozhodovali sami prostě, který bohužel jako byli pod vlivem těch agentů a ta hra těch lidí kolem těch kluků je tak silná, že ty hráči na to vlastně neměli, nevím jak to je teď, ale neměli na to žádný velký vliv bez ohledu na to, kam chtěli jít. No.
9: A já to jenom dokončím tu myšlenku a to bylo vlastně potom zásadní, když to teda nedopadlo. Nepřestoupil jsem do Juventusu. On mě tehdy vlastně i Zdeněk Grigera říká paradoxně, hele, všechno to směřuje k tomu, že přestoupíš už teď, ale možná to třeba nedopadne a v létě to dopadne, protože je delší doba a tak dál, když budeš hrát dobře. No a vlastně to teda nedopadlo to, já říkám OK, tak se pojď vrátit. Já jsem nepotřeboval vlastně přestupovat ze Zbrojovky. Mě bylo 19, 20 let, já jsem to moc neodehrál. A já jsem říkal, dobře, tak se pojď soustředit na ty zápasy. Znovu přišla liga, zaplať pámu, i když mě se třeba nedařilo po tajtěle té mediální jako kampani, tak se dařilo jiným hráčům, takže se nám hrálo dobře. A pak jsem začal se cítit líp a volá mi agent a říká, hele, chce tě koupit CSKA Moskva, má na to prostě jako nachystaný budget, oni to Zbrojovce zaplatí. Já říkám, já prostě nejdu. A řeknu vám to úplně na rovinu, jak to bylo. Dali jsme si na rozmyšlenou, pošlou vám návrh smlouvy, začnete samozřejmě vidět úplně jiný částky, jiný věci a tak dále, a tak dále. Ale v tom rozhodování byly dvě věci, v mém případě konkrétně. Já jsem se rozhodl tak, že prostě Zbrojovka, když já měl 18 let a mě vlastně jako tehdy se stalo první vážný zranění, když jsem měl před tohle křížový váz, tak jsem měl před podpisem první profesionální smlouvy, kterou vlastně v dorosteneckém věku vůbec Zbrojovka nedávala. Já jsem šel na operaci, která v té době, operace křížových vazů v roce 2005-2006, to předtím kamarád na to byl jako spoluhráč a skončil
8: konec,
9: s fotbalem.
8: Byl konec, no.
9: Takže vlastně oni po té operaci, která dopadla dobře, aniž by věděli vůbec, jak dopadne rehabilitace a tak dále, tak mi tu smlouvu dali podepsat. Takže to bylo jako v momentě pro kluka z vesnice, který teda jako tam prošel celou mládeží, něco já to tomu klubu chci jednou vrátit, že mě nehodili přes palubu. Takže to byl jeden faktor. A druhý faktor byl to, že vlastně jsem říkal, hele, tak tomu klubu vydělám 150 milionů, nebo já nevím, kolik to bylo. A já vlastně nevím, kam jdu, ale vlastně jako ve finále, v ten moment jsme hráli o titul, vlastně řešili jsme, že bude nový stadion, říkám, tak nakopnu tu éru. A když se tam nepovede, tak se za rok můžu vrátit.
8: Jasně, no.
9: A to se vlastně nestalo, protože bohužel v ten moment, kdy jsem odešel já, tak já jsem vlastně za ten paradoxní rok, když jsem potom teda řešil to hostování z toho CSKA Moskva, kde jsem potom měl zase ty problémy zdravotní a tak dále, tak vlastně Zbrojovka už hrála skoro o sestup. A CSKA Moskva už mě vlastně řeklo, že jako mě do Zbrojovky nepustí, protože jestli se stihne jednou vrátit do toho klubu, tak musím hrát minimálně aspoň v nějakým klubu, který hraje aspoň o poháry. A pak už jsem měl jenom Spartu na výběr od tehdejšího agenta, takže tam vlastně nebyl na výběr.
7: No to je samozřejmě příběh, který jenom dokumentuje, jak jsou složité ty cesty fotbalistů. Vlastně ty, když ses odstnul na tom angažmá, které považuji teda, Pavle, za tvé asi jako nejméně oblíbené, tak Turecku, tak tam ten kulturní šok, životní šok byl?
8: No, tam já jsem se rozhodoval sám, já jsem vlastně byl na represrazu a volal mi sportovní ředitel ze Sportingu, že je tam nabídka, že bych mohl jít do Galatasaray, že oni chtějí Jardela, který byl exkluzivní střelec, který už v Portugalsku hrál a vrátil by se do Sportingu a nabídli jako hráče, který by jako mohli jít místo něj mě a další dva moje spoluhráče. A já jsem samozřejmě jako tak trošku jako byl uražený, že mě vlastně nabídli, byť jsem já jsem první tři kola hrál, takže jsem to vlastně jako moc nechápal, ale musím říct, že ta ješitnost v tom sehrála určitě roli a samozřejmě zase na rovinu říkám, že v tom sehrály roli peníze, protože Galatasaray a Sporting Lisabon byl úplně jako...
7: Byli odskočeni finančně.
8: Řeknu čtyřikrát tolik prostě třeba. Jo, takže já jsem si říkal, hele, a já jsem Čech, já jsem si nedovedl představit, že bych žil jako někde v zahraničí. Říkal jsem si, no tak budu dva roky v Turecku a vrátím se a budu hrát někde v Jablonci zase a bude to super. Ale dopadlo to samozřejmě všechno jinak, ale prostě rozhodou maličkosti. I timing těch nabídek a přestupový okna prostě rozhodou o tom, jestli se to stane nebo nestane. No.
7: Ale věděli, že nepřivádí golmana, ne?
8: Teď nevím, kam míříš.
7: No tak, protože mám pocit, že Luboš už někde říkal, že trenér Gazájev úplně netušil, koho přivedl.
9: No, je to paradox.
7: Jako, jak je tohle možné?
9: No, jako je pravda, že potom jako... Tady vlastně žijete v nějaké jako bublině v Česku a vlastně
8: skoro hvězda
9: a vlastně jako top 5 nejdražších přestupů v historii českého fotbalu. A vlastně chápu to, že se to potom upeklo strašně rychle, což byl ten největší problém v tom mým přestupu do CSKA Moskva, protože jsem tam potom ušel jako po přípravě, takže vlastně jsem věděl, že asi jako ta šance hrát nebude úplně jednoduchý.
8: To je ten timing, no.
9: Ano, ale pak prostě přijdete do toho kabinetu toho trenéra a má tam takovou tu tabuli, jo, s tím rozestavením.
8: A měl si dres jedničku a rukavice.
9: A on se mě jako ptal vlastně jako a kde ti to teda vyhovuje hrát, jako spíš zprava nebo z prostředku a já říkám, to přece není možný, že trenér. No a pak si jako dozvíte, že v takových klubech rozhodují prostě skautové. Nějaká filozofie klubu, že tehdy nakoupili nás jako mladých asi 5 pro nějakou budoucnost klubu, ale nás 5 všech hrálo potom v juniorce. Jo. Prostě každýho z nás nakoupili za těch 5-6 milionů euro. A taky každý z nás potom taky tak dopadl jako špatně, jo, protože vlastně ta filozofie toho klubu byla hrozně jako zvláštní. No a ten trenér samozřejmě je stará ruská škola. No tak ten prostě jako vůbec, ten podle mě jako absolutně neměl šanci ani chuť, jako, že by to měl jako stavět na nějakých mladých hráčích, nebo aspoň nám dávat šanci.
8: Něco měnit.
9: No, takže vlastně jako půl roku tam vlastně jako chodíte, jo, fáčku nula šance, hrajete za tu juniorku, kdy prostě porážíte ty kluby, to hrajete proti 17 letým klukům, takže tam to prostě ta úroveň byla slabá, teď ještě když jsme tam šli hrát třeba 16, takhle, kteří už hráli jako tu, no ale hrajete na hrozné umělé trávě, jo, není to sledovaný. Ten trenér tam teda sice vždycky na ten domácí zápas došel, všechny nás plácel po ramení, že super, malaci, no a pak druhý den nominace a nula, že, na zápas, takže jako to sledujete půl roku jako z tribuny a volám potom agentovi, říkám, hele, ale to jako nejde. A navíc kvůli zdraví a kvůli všemu. Jako.
2: Host desítky Pavla Horváta.
7: No to zdraví se tam Lubošovi pak do toho taky připletlo, když odehrál tu jednu minutu první za Ačko CSKA, tak jsem pochopil, že teda jste se zase vyřadil, respektive tělo vás zradilo a tam už se dostáváme zase vlastně další rok, 2009 a zase to nějakým způsobem jsem pochopil, nelepšilo ta pozice, takže jste pak vybíral tedy z té nabídky, tedy jestli do Česka.
9: Já to ještě zhrnu z globálu je to, že já si myslím, že ještě v té době, když prostě dneska vidím to, jaký mají hráči servis, to my jsme vůbec neměli. Takže já paradoxně, když se mi stalo to zranění v 18 letech, tak si dokážete představit, že jsem chodil do posilovny úplně sám, bez žádného fyzioterapeuta, bez nikoho. Chodil jsem jako na ty posilovací stroje a mě nikdo neřekl, co mám dělat. Já jsem chodil v oberlích a vlastně jako cvič si, trénuj, hlavně to nějak naposiluj a vrať se nám. Tak takhle jenom byste věděli, že fungovalo moje rekonvalescence a návrat na to pod tak vážným zraněním, jako je jako úraz jako přetrhlýho křížového vazu. A ještě předtím jsem měl jako částečně nějak něco s meniskem.
7: Což značí, že teda už v tom prvopočátku...
9: Takže si myslím já, že možná jsem něco jako udělal ne úplně jako v pořádku, protože samozřejmě nemáte tu kontrolu, nevíte, co máte dělat. No a pak, když se to do toho vrátíte, já to jako zaťukám, že jsem se vrátil a zaplať pánbu se mohl hrát, že jsem je jako... Takže měl to štěstí, že jsem se jako vrátil. No ale možná jsem v tom procesu udělal něco špatně, že třeba jsem se vyosil a začal jsem zatěžovat jednu stranu třeba těla víc, protože paradoxně já měl potom už jenom problémy víceméně jenom s pravým kolenem, když neberu tyhle ty dvě jako třísla. Ale zase přestupoval jsem do CSKA Moskva a tehdejší doktor na té vstupní kontrole jako zdravotnické mě řekl, že budu mít problém s tříslama. A já tak na něho koukám a říkám, a kde jste jako na to přišli? Jo, ale vlastně on mě to řekl v tom CSKA Moskva. No a to se pak stalo vlastně paradoxně při tom prvním startu. Jo. Takže to, co jsou ty věci, které hrozně hrály roli. Podle mě v mém případě je tohleto, no, že jsem v tom momentu prostě tehdy, když jsem měl po tom vážném zranění, neměl kolem sebe nikoho a musel jsem se do toho jako dostat sám. No.
8: Já teda přidám ještě jenom, teď jsem připomněl, když jsem přijel do toho Lisabonu, tak vlastně jako u nás se tenkrát ještě byly zdravotní prohlídky neděle a tam najednou mě vezli. A protože já mám samozřejmě ty plochý nohy a vím, že jsem měl levej kotník a pravý koleno mě občas jako pobolívalo. Mě bylo 24 let a on mi udělal rezonanci na pravej kotník a levý koleno. Takže já jsem tu prohlídku v pohodě a říkám si, tak kdyby mi to udělali v obráceně, tak podle mě mi nemohli jako koupit.
9: Je, takže dobrý.
8: To je prostě, to jsou jako takový situace, kdy tak si říkám, to je fakt asi klika. No.
7: No. No a když se teda dostaneme k tomu, co máte společného, protože angažmá tedy v Rusku velmi složité, tak můžeme si připomenout ještě jednou zvukovou ukázkou právě k čemu došel Luboš Kalouda.
11: Tentokrát skutečně našel svého spoluhráče a Spartané jsou stále u míče. Kalouda proniká do pokutového území, rozhodl se pro střelu a dává gol. Luboš Kalouda se na Letné uvedl skutečně skvěle, poté co je na hřišti snad 5 minut, tak se dostal k míči na hranici pokutového území, zbavil se Lukase Vindrik a střelou o tyčku po levé ruce golmana Mária Galinoviče v 86. minutě zvyšuje vedení Sparty na 3-1 a z pohledu Sparty už je to zase veselější.
7: Dostali jsme se s Lubošem Kaloudou a Pavlem Horvátem v desítce do léta 2009, kdy Sparta vlastně ve třetím předkole Ligy mistrů porazila doma Panathinaikos 3-1 a pro vás to byl tehdy velmi vydařený začátek po příchodu právě na hostování. Zase si člověk říká, co se pak třeba zvrtlo, že jste ve Spartě nezůstal déle, z hlediska třeba toho angažmá?
9: No, tak já to vezmu od začátku. Myslím si, že to rozhodování o tom přestupu, co jsem tady zmiňoval, nebylo úplně jednoduchý, protože samozřejmě jsem z Brna, rivalita Brno-Sparta, i když já to tak nikdy neberu, tak prostě jsem to takhle tehdy vzal, že když se nemůžu vrátit do Brna, tak jsem říkal, OK, chci se někde rozehrát. Jiná varianta nebyla, tak byla prostě Sparta. Tak jsem říkal, než abych teda asi v CSKA Moskva, kde ta šance úplně nebyla, nebo chtěli mě poslat někde na rozehrání, tak jsem říkal, OK, jdeme do Sparty. Samozřejmě, že v ten moment už víte, že jdete do nějakého rizika, protože jsem rok nehrál. A ve Spartě samozřejmě konkurence je taky, že jo, prostě velká konkurence, takže jsem si říkal, hele, tak jo, ale asi to bude aspoň trošku lepší než v tom CSKA Moskva a zase to bude záležet jenom na mě na tom hřišti. Takže samozřejmě ta euforie, když potom vlastně jako po té přípravě, kdy víte, že asi nebudete úplně CSKA Moskva a zase to bude záležet jenom na mě na tom hřišti. Takže samozřejmě ta euforie, když potom vlastně jako po té přípravě, kdy víte, že asi nebudete úplně hned ze základní 11, tak potom je vlastně jako

0: ta euforie a úplně jsem si říkal, jo, jsem zpět. No a vlastně byl hned druhý zápas, víkend poté jsme hráli, myslím, doma s Bohemkou nebo s kým ligu. Tam jsem nastoupil v základní sestavě a ten zápas jsme prohráli, remizovali. A vlastně jsem si říkal, kdybych třeba dal jeden gól a vyhráli jsme, tak už jsem v té sestavě mohl zůstat a najet na takovej ten mod toho, co jsem potřeboval. Ne jednou na lavici, jednou hrát, jednou na lavici, jednou hrát, ale prostě to rozjet. To se nepodařilo, odveta na Panathinaikosu. Nehrál jsem, naskočil jsem, znovu příležitost, i když jsme prohrávali už 2-0, tak jsem mohl dát na 2-1, bohužel jsem nedal, prohráli jsme 3-0, vypadli jsme z Ligy mistrů a jako by to tak nějak tehdy vlastně, nebo takhle, my jsme nevypadli, my jsme pak hráli ještě...
1: Ale v Lize mistrů jste skončil
0: a hráli, jsme pak ještě jako Evropskou ligu. Ale nějak jako by to ve mně tehdy říkal jsem si, ty, to kdyby byl 3 zápasy takhle, tak si myslím, že možná třeba bych najel i já osobně na nějakou vlnu a vlastně jsem na to nenajel. OK, celý podzim se to nějak jako tak nějak hrál jsem, nehrál jsem, ale nebylo to úplně špatný. No a před zimní přestávkou vlastně jsem si jako udělal znovu druhý tříslo, kde jsem vlastně byl na operaci, což bylo už před tím odchodem vlastně z CSKA Moskva a vypadal jsem na celou zimní přípravu. A tam nastala zlom a myslím si, že to bylo jako klíčový v tom, že jsem se vlastně i ve Spartě potom bohužel neprosadil, protože jsem vlastně de facto celý jaro potom skoro nehrál, nebo jsem nastupoval za B tým a už to bylo takový to, že jste hráč jako na hostování jako ve Spartě bez obce.
2: Že do tebe úplně nechtějí investovat.
0: Tak.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: To angažmá Luboše Kaluly bylo tedy kratší, co se týče pobytu na hřišti, než by si představoval, ale myslím, že přece jenom přineslo ještě jeden moment, na který můžeme vzpomenout.
4: Fotbalisté Slavie přivítali v 10. kole Gambrinus ligy tradičního pražského rivala ze Sparty. Utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
5: 38. minuta, teď už tedy 39. Slavia prohrává se Spartou 0-1. Spartané vstřelili brankou stejně jako v dubnu po standardní situaci. Trestný kop zakroutil do pokutového území Kalouda. Hlavičku Kušníra ještě Vaňák zázračně vyrazil, jenomže ke smůle slávistů pouze k volnému Wilfriedovi, který tedy v 28. minutě poslal Spartany do vedení.
1: Tak jenom doklad toho, proč byl Bonny Wilfried na vaší rozlučce v roce 2018, ale počítáte si ten titul se Spartou? Protože ho máte napsaný.
0: Já jako to řeknu takhle, že si myslím, že každý ten úspěch by se měl počítat, i když samozřejmě jako hráč Pavel to potvrdí, nejlepší je to potom, že Pavel těch titulů zažil spoustu a byl hlavní roli, byl hlavním a klíčovým hráčem Plzně, tak je to jiný, že jo, je to samozřejmě jinak to vnímáte, ale když se mě na to někdo zeptá, tak samozřejmě říkám, jo, jasně, ten titul je, jsem rád za to, že ho mám, spoustu zážitků, ale z pozice jako sportovní určitě bych chtěl být větší součástí.
1: To je vlastně pravda, že Roman Hudník, který tady byl nedávno, taky má ten titul tak v úzovkách na půl, protože myslím, že on tam byl na ten rok 2009 a pak šel taky vlastně pryč na to jaro 2010, kdy to Sparta tehdy dotáhla. Ale teď ještě ten kontrast hrát před vyprodaným stadionem a pak někde třeba na menším stánku jako dlouhodobě. Pavle, nejsi tohle přímo zažil, protože v Kobe, když jsi přišel, tak tam bylo vždycky dost lidí, ještě na Stínadle, když se hrávali, taky ne. Kontrast třeba Turecko, Portugalsko, to nebylo. Ale...
2: No, tak je to rozdíl, samozřejmě ta motivace, když se na to zvykneš, tak je těžký pak přijít někam, kde chodí 2000 lidí na fotbal a...
1: Tak si představ ten kontrast třeba, když ti řeknu teda na Letné a pak v Astrachani, víš, že hraješ, že to působí jako trošku rozdílně.
2: Já samozřejmě tohle jméno musím říct, že jsem slyšel fakt prvně, já doufám, že se dozvíme o tom místě daleko víc teďka, ale samozřejmě ta představa pro mě je taková, že seš na vyprodaný Letní a dáváš gol v předkole Ligy mistrů a pak nastoupíš v Astrachaně. No.
0: No, jako musím říct, že ta zkušenost byla jako pro mě taky úplně stejná, jak pro vás. Takhle, jako musím říct, a tehdy to bylo jako mě oznámený.
2: Takže jsi neměl čas se tam jet podívat?
0: Ne, vůbec. Já paradoxně vlastně ani do CSKA Moskva jsem nejel, ani do Astrachaně, ani potom do Alexandrie, kde jsem vlastně všude přestupoval, tak jsem vlastně jako jediný, kam jsem přestupoval, co jsem znal, tak potom byla vlastně Sparta, že jo, a tyhle české kluby, takže pro mě to bylo spíš takový...
2: Když se jezdili v 90. rokeři na koncerty, tak je prostě naložili do tranzitu, vyhodili je před pódiem, oni to odehráli a jeli pryč zase.
0: A já to řeknu, my jsme se vlastně vrátili po té titulové sezóně teda ve Spartě, kde já jsem teda potom už jako moc nehrál. Myslím, že teda ještě kdybych jako chtěl, protože mě trenér Chovanec nabídl jako prodloužení, jako hostování, jo. Ale to hostování pořád je to hostování. Já jsem říkal, že to je tak ošidný. A ano, samozřejmě bavíte se o tom, že máte nějakou smlouvu podepsanou a už se začal takový ten koloběh. Neřešíte tu sportovní stránku paradoxně jako sportovec, ale řešíte teda tu finanční a tak dál, jestli mi to dává smysl, nedává mi to smysl a tak dál, tak dál. Takže jsem se vrátil do CSKA Moskva a oni řekli, hele dobře, tak Sparta ne, tak máme tady jako možnost, protože tam máme vazby, asi biznisový, to jako jinak nějak nefungovalo tehdy v té Rusku, že tam prostě jako oligarchové se

0: prostě znali. Astrachaň a paradoxně tehdy mě jako Sportinvest, který mě tedy zastupoval, tak mě ještě nabídl jako angažmá v Brightonu, to asi všichni znají, kteří dneska hrají Premier League.
1: Dneska už jo.
0: Ale v tehdejší době hráli League One.
2: To je třetí liga.
0: A já si myslím, jestli navážu na tvoje slova, že jsem se tam jako nejel nikde podívat, že kdyby tehdy já se rozhodl, že chci jet se podívat do Brightonu, protože mě to jako vykládali, že tam jako mají velký ambice a všechno, tak bych se možná rozhodl jinak.
3: Šlo ti to málo v tu chvíli.
0: Přesně. Prostě třetí anglická liga je najednou prostě hrozný zešup, když je vám 22 let. Nebo mě to tak připadlo tehdy. Jako. A vlastně furt s tou vidinou toho, že se chcete vrátit třeba někdy do toho CSKA Moskva. Takže potom jako vlastně jsem si říkal, hele, druhá ruská liga, pořád na očích, majitelé se znají a tak dál, tak dál, tak jako na to rozehrání pozraní asi dobrý. No hele, jako řeknu to, dolítli jsme do Astrachaně.
3: Dolítli.
0: Ano, a to je story, která se tím spojí.
1: Kde to je zhruba?
0: Je to na jihu Ruska, u Kaspického moře, takže vlastně jako asi zhruba...
3: Takže hezký místo. Ale.
0: No, jako hezký místo. Vlastně od toho místa se vlastně do celého jako Ruska vyváží jako ikry, takže ty, co jsou vlastně jako... Tak to se tam jako snídá obě dva večeří. No, to kdybych udělal biznisově, tak možná už tady jako se nebavíme dneska.
1: Ale v pořadu o potravinách.
0: Ano.
1: Chápu to dobře.
0: Ale ze začátku takový jako trošku jako skok, jo, protože ono v tom Rusku, když vlastně žijete v těch velkoměstech, tak je i pro jako lidi z Evropy je to ze začátku skok, jako je to jiný, je to takový trošku návrat do těch osmdesátek, protože ty autobusy s těma plynovými bombama tam fakt jako jezdí podle mě ještě dneska, ale jsou tam potom ty místa, které jsou evropský. Kdežto tady v těch menších městech tam není jako nic skoro evropského, ale bylo hezký to místo, jo, velká řeka Volha, teplo na jihu, jo, takže vlastně jako všechno tohle jako hrálo roli. A samozřejmě i hrálo roli to, že vlastně, když jsem tam potom přišel, tak ti hráči a celá ta kabina mě najednou připadlo, že tam jdete, jako ten hráč toho CSKA Moskva, tak vás okamžitě vzali mezi sebe. Jo. Takže já jsem tam jako cítil velmi dobře.
3: Dobrou pozici,
0: všechno na rovinu. Dali mě tam podmínky jako ještě lepší, než jsem měl ve Spartě. I s prémiem, i ze vším, takže si říkáte, ty hrajete druhou ruskou ligu. A teď oni vlastně jako nebyli úplně jako v top třeba 5, oni byli jako oni, že postupovali, pak byli se vždycky umístit třeba 12. 13. místo. A my, když jsme tam přišli, tak nám se začalo dařit, takže my jsme hráli reálně třeba 6. 7. flek, takže to bylo fakt jako úspěch pro ten fotbalový klub. A já jsem se tam cítil dobře, dával jsem tam góly, trenér mě měl rád tohle, takže jsem si najednou říkal, hele, jo, super, asi jo. My jsme se zhodli doma, že teda tam zůstaneme, to místo se nám líbilo. Paradoxně, jedna jediná věc, která mě trošku jako od toho odrazovala, bylo vlastně to cestování. Já to vám taky jako řeknu, že třeba normálním letem, když jsme letěli z Moskvy do Astrachaně Aeroflotem, jak dneska ČSA tady, tak vlastně letíte 2 hodiny. Ale my, když jsme letěli tím klubovým letadlem do té Moskvy a letali jsme jako dál, tak my jsme letěli letadlem, který tam letělo ne 2 hodiny, ale 4. Jako,
3: já bych tomu řekl mrcha.
0: Ano. A vlastně pak, když se stala tak tragédie, že jo, hokejistům v Jaroslavli, tak to, čím oni letěli a čím my jsme lítali, tak to my jsme lítali jako oproti ním jako úplně, jako, jak říkáš, ty mrchou. Takže vlastně jako pak si říkáte, jako jo, všechno tohle to hrálo taky potom roli, si jako rozhodujete. Ale v ten daný moment ne, v ten daný moment to všechno fungovalo. A pak vlastně, když jsem jako se vracel po tom hostování, který jsem tam měl v té Astrachani do toho CSKA Moskva a měl jsem tam prodlužovat, tak nastala se znovu zase jako jedna věc, kterou jsem neměl já ve svých rukou. Nebo možná jo, možná ne. Ale CSKA Moskva mě řeklo, že se mě jako daří a že mám nabídku, nebo že mají nabídku na mě, protože se ten klub mě vlastnil, z lepšího ještě týmu v té druhé ruské lize, Ural Jekaterinburg, obrovské město, velké možnosti, finanční všechno. A že jediný co, že musím s něma letět na soustředění, jak aby mě ten nový trenér jako tam jako jenom poznal a tak dál. A v ten moment prostě podle mě začal úplně sešup mý kariéry. Protože já jsem teda tomu ty Astrachani, kde jsem měl podepisovat smlouvu, protože tam tehdy přecházeli, že tam se hrálo jaro podzim a tehdy už přecházeli na ten evropský styl, takže se prodlužovala sezona o sezonu a půl. Takže já jsem řekl, OK, na sezonu a půl chci takový a takový podmínky. Oni říkali, hele, dobrý, no nevím, ale asi se jako domluvíme. Ale v ten moment CSKA mě řeklo, hele, máš tady ještě jako daleko lepší podmínky v Uralu, běž tam, prostě je tým, který bude top 3, bude chtít hrát o postup a všechno. No a já dolítl na to soustředění s tím Uralem a tam byl nějaký trenér, prostě asijský trenér. A ten vlastně paradoxně, zase vracím k CSKA Moskva, ten ani nevěděl, jako tak proč tady jsem.
3: Pořádně.
0: Dal mě do 2 zápasů na post, který jsem ani nehrál, na defenzivního záložníka a pakoval jsem se zpátky, že jo. No a pak samozřejmě jsem teda jako řekl v CSKA Moskva, co to je. No a oni jako absolutně nevěděli taky, co to je. No ale co jsme, kam jsme se vrátili, že? O 10 kroků zpátky, protože jsem musel volat do Astrachaně. Tam už trenér byl na mě naštvaný. Ještě mě dali horší podmínky, než jsem vlastně měl. A už jede takový ten koloběh, když si říkáte, tak ten sport úplně nemá logiku, že jo? Host
1: desítky Pavla Horváta. Luboši, pořád desítka Pavla Horváta má nějakou stopáž a my se musíme dostat zase přeci jenom k tomu, jakým způsobem jste se pak dostal zpátky do Čech. Angažma v Alexandrii pochopitelně přineslo spoustu příběhů, k těm se třeba někdy v budoucnu vrátíme. Byl jste na Dukle, byl jste na Slovácku, kde jste ve finále tu kariéru končil, ale přece jenom si říkám, když jsem tak chápal, ty znáš Pavle Sváťu Habance, trenéra.
3: Ano, samozřejmě.
1: To jakým způsobem člověk srdečného charakteru je, ne?
3: No je to Moravák, no. No.
1: Tak si říkám, jak si říká všechno dobré nakonec, tak možná setkání s panem Habancem přece jenom tu kariéru ještě nějakým způsobem vylepšilo, ne?
0: Já ať to zrychlím, ať se vejdeme do toho všeho. Já jsem vlastně po angažmá po návratu z Česka vlastně byl v Dukle, kde to nedopadlo úplně dobře a já jsem chtěl skončit s fotbalem. Jako úplně na rovinu jsem říkal, já už toho jsem plnej, tady toho prostředí a všechno a měl jsem odjet, tehdy mě v tom pomáhal Vítě Lavička do Austrálie, do klubu Perth, který vlastně hrál první australskou ligu. A kdybych to odjel, kdybych tam odjel, tak už se nikdy do Česka asi nevrátím, protože jsme toho měli úplně plnou hlavu. Ale vlastně v ten moment mě bylo nějakých 25 let, tak jsem říkal, já už ani fotbal hrát nechci. Dokážete představit, že v 19 letech přestupujete za 150 milionů a v 25 letech už vlastně nechcete hrát fotbal. A vlastně volal mě trenér Habanec, že teda jako mu prodali hráče středního záložníka, že ví všechno, co se na Dukle stalo, ale že prostě bych se mnou chtěl potkat, že by mě potřeboval. A já říkám, hele, tak se potkejme. Tak jsme se potkali a musím přiznat, že potom tohle to bylo takový jako očistec pro mě na konec kariéry, vlastně jako angažmá na Slovácku, kdy vlastně Svaťa Habanec, celý kádr, celý tým, všichni to říkají, že? Kdo dojde na Slovácko, tak prostě říká, že to je nádherný angažmá. Musím to potvrdit. Lidi skvělí, když jsme prohrávali, tak nám prostě pořád tleskali a to si myslím, že byl jako hlavní úspěch toho Slovácka, že tam jste se jako moc pod tlak nedostali. No a vlastně jako jediný, co zase to samozřejmě překazilo, jsem měl vlastně smlouvu na 3 roky. Po první sezóně, když jsme vlastně skončili 6. nebo 7., tak já dal 10 gólů v součtu s ligovýma i s pohárovýma zápasema. Byl jsem druhý nejlepší střelec Poliborovi do školy, který tehdy mi se byl králem střelců, že dal těch gólů strašně moc. Říkám, já jsem mohl být nejlepší střelec klubu, ale byl tam Libor.
1: Brankář, vej, Pavle.
0: No a vlastně v posledním zápase na Slávii jsem se zranil, když jsem si myslel, že to nebude tak vážný, protože už jsem toho prožil hodně, že jo, za tu dobu, ale bohužel to bylo velmi vážný, musel jsem jít na operaci a vlastně ty 2 roky poté jsem vlastně jednu sezonu se vlastně dával dokupy a tu třetí sezonu jsem se snažil vrátit, ale skončil trenér Habanec, vrátil se, nebo šel tehdy do zbrojovky, přišel trenér Levý, úplně šla prostě úplně jiná ta energie, prostě šla mimo a já jsem se rozhodl ukončit kariéru předčasně.
1: Luboši, moc děkujeme, že jste přijel do Radiožurnálu Sporta zase někdy naslyšenou.
0: Já vám moc děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemný a kdyby to bylo vyšlo ještě jednou v budoucnu, tak velmi rád přijdu.
1: Ano, děkujeme Pavlu Horvátovi, že byl s námi a drž se, Pavle.
3: Já jsem děkuju za pozvání ke mně.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají 3. předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
4: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniex, co hráteli v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
2: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
5: Poslouchej Sport.
6: Sport. Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte 7. hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
8: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Při útocích na Charkovskou oblast na Ukrajině zahynulo nejméně 5 lidí. Fotbalisté Jablonce rozehrají 3. předkolo konferenční ligy proti RFS Riga. Kvůli novému omezení je ucpaný výjezd z Prahy na Strakonice před Jílovištěm. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
10: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
8: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Rusko ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
11: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a Chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy 2 velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Policisté odpoledne zasahovali u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové určí až pitva.
12: Na místo vyjeli kriminalista i koronér, který na místě neshledal známky cizího zavinění. Zemřelý byl již ztotožněn, jedná se o 40-letého muže. Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
8: Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky.
9: Sport.
7: Fotbalisty Jablonce čeká za necelou hodinu vstup do třetího předkola konferenční ligy. Duel proti lotyšskému týmu RFS Riga odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu, stejně jako utkání Hradce Králové s tureckým Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy, které začne v 19 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte z obou zápasů pravidelné vstupy. České volejbalistky rozehrály přípravný duel 2 týdny před startem domácího mistrovství Evropy proti Rumunkám. Utkání sleduje v táboře Kamil Jáša.
13: Zápas se právě teď dostává do tempa, je za hráčkami první výměna neúspěšná pro českou volejbalovou reprezentaci. Šmídová nahrávala na hlavní kolu Mlejnkové, ta ale byla zablokovaná a Rumunky se tedy dostávají do vedení 1-0. Druhý útok české reprezentace ještě tedy také není úspěšný, ale český tým rozehrál tento zápas tady v táboře s Rumunskem. Z tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D5 za Berounem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do první části roztrhané kolony dojíždí u exitu 178 Rosice. Osobní auta mají celý úsek k D2 na půl hodiny. A následně je kolona i na D1 za Brnem směr Vyškov. Z 203. od Ostravské se jede pomalu do omezení za Rohlenkou k Holubicím asi čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy pozor za Berounem na 12. kilometru na překážku.
15: Pruhu, velký kus pneumatiky.
14: A potom dál na D5 se směr Praha, kolona od exitu 5 Rudná osobním autem čtvrt hodiny před Pražský okruh. Na samotném okruhu kolona od nájezdu z D5 k Ořechu dalších 20 minut. Na Pražském okruhu fronta i směrem na letiště od exitu 3 Vestec přes tunely do omezení za nájezdem od Barandova je to osobním autem zase kolem 20 minut. Výpadovka z Prahy na Příbram a Strakonice silnice 4 je plná před novým omezením u sjezdu na Jíloviště, sune se to od odbočky na Lipence skoro půl hodiny. A v Praze na městském okruhu kolona na jižní spojce od sjezdu do Vídeňské minimálně na 20 minut před regulovaný vjezd do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
15: Krásné odpoledne, krásný podvečer s Radiožurnálem Sport. Dnes to bude hodně fotbalové, budeme se věnovat totiž předkolům evropských pohárů, Evropské ligy a konferenční v podání Jablonce a Hradce Králové. Samozřejmě se vydáme také na volejbal, no ale už za chvíli vám nabídneme i náš podvečerní pravidelný rozhovor. No a jedna aktualita, fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém duelu proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš, ten dostal trest na zápas jeden.
9: Radiožurnál Sport
6: a Vojtěch Šafář.

0: 10 minut po 17. hodině a na řadu přichází náš pravidelný odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport. No a dnešním tématem bude tenis. Během nedávného turnaje Live Sport Prague Open na Štvanici se do našeho mobilního studia posadila mimo jiné také Helena Suková. 14-násobná grandslamová šampionka v deblu a v mixu se v rozhovoru s Davidem Prouzou bavila o tom, co pro ní štvanický areál vlastně znamená.
1: Tak já se přiznám, že já jsem si tady zažila už to, že jsem se tady narodila. Tady byla porodnice, takže na kurtě 3-4 jsem se narodila. Samozřejmě nejvíc člověk vzpomíná na ten pohár federace z roku 86, protože to byla taková největší událost, velká sláva našeho tenisu a samozřejmě už je to dávno, vlastně těch 40 let, což přijde úplně neuvěřitelné, ale já jsem hrozně ráda, že znova ten areál ožívá a moc je to tady pěkný.
2: K té příležitosti 40 let od vlastně finále Fed Cupu, tak se ještě vrátíme, pač tady vznikla i síň slávy, vy jste tam sama věnovala řadu věcí, ale ještě když se zastavím přímo u vás, jak to máte vy a sledování tenisu?
1: Tak já tenis pořád docela sleduju, hlavně naše holky, protože to je takový, přece jenom jsou mému srdci nejblíž, takže trošku přehled o tom, jak ty naše holky hrajou, mám. A když je čas, tak se i jako na to dívám, takže s klukama už trošku míň, ale samozřejmě tu špičku člověk zná.
2: Vy jste měla možnost i sledovat samozřejmě to české finále, vlastně jsme se o tom bavili i na Radiožurnálu Sport, kde jste byla host, tehdy na dálku, teď přímo osobně, tady v našem mobilním studiu si povídáme s Helenou Sukovou. Vy jste vyhrála obrovské množství grandslamových turnajů, já jsem to rychle přepočítával, 14 titulů v deblu a v mixu a 4 finále v singlu. Jak se tedy může teď cítit Karolína Muchová po tom, co právě to české finále nakonec ovládla Linda Nosková?
1: Tak samozřejmě, když prohráte, tak je člověk otrávený. Samozřejmě je lepší být ve finále, než tam vůbec nebýt. Nicméně já si pamatuju po tom prvním finále, říkali, jo, jsi ještě mladá, máš času dost a to se ti určitě podaří. Takže se mi to nikdy nepodařilo. Byly nakonec 4 a já jsem vždycky říká, že bych za jedno vítězství ve Wimbledonu ve dvouhře bych vyměnila všech těch 14 ze 4.
2: Až takhle to máte nastavené, že takhle prestižní prostě.
1: Pro mě vždycky bylo na prvním místě dvouhra a ta čtyřhra byla takové zpestření. Nemusela jsem tolik trénovat, tak se vlastně to otrénovalo při té čtyře, ale vlastně na prvním místě bylo vždycky dvouhra.
2: A vlastně jste trochu tou čtyřhrou trénovala i na toho singla, minimálně service return voleje.
1: Přesně, a já měla takovou celodvorcovou hru, takže ideální příprava.
0: Rozhovor s bývalou světovou tenistkou Helenou Sukovou bude pokračovat za chvíli.

0: Na radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s Helenou Sukovou, bývalou tenistkou a 14-násobnou grandslamovou šampionkou v dámské a smíšené čtyřhře. Rozhovor s ní natáčel na nedávném tenisovém turnaji na Štvanici, kde bude v budoucnu velká síň slávy českého tenisu, reportér David Prouza.
1: Chci se dostat k té síni slávy, která tady vzniká právě při příležitosti 40 let toho fedcupového utkání finálového mezi Československem a Spojenými státy. Vy jste tam dala řadu věcí, měla jste tam vlastně i komentovanou prohlídku, tak kdybyste teď třeba posluchačům mohla říci, co všechno tam můžou najít, protože kdokoliv, kdo přijde, tak se tam může podívat.
2: Tak ono, zatím to je výstava jenom opravdu pro ten pohár federace z roku 86 a celá taková ta síň slávy, to muzeum se teprve vytváří, takže plno těch věcí, které jsme dali jak z naší rodiny nebo i jenom ode mě, tak je tam na této výstavě jich zatím malinko a samozřejmě všichni se těšíme na to, až to muzeum vznikne, až to bude jako velký a samozřejmě doufáme, že plno těch našich bývalých hráčů nebo i těch současných, že dodá další artefakty a že to bude opravdu zajímavá věc pro naše lidi a myslím si, že je hezký, že to bude tady v areálu, protože přece jenom Štvanice je nejstarší klub v republice, řadí se ke stoletým klubům na světě, takže nostalgicky ideální místo, aby to muzeum bylo.
1: A když bych vás trochu ještě poprosil o to, co tam třeba od vás právě poputuje, nebo teď, co už tam je při té fedcupové výstavě a co tam třeba potom bude, protože těch věcí, které člověk nazbírá, a teď nemluvím jenom o trofejích samozřejmě, je spousta.
2: Tak já jsem tam dala, jak co jsme měli reprezentační oblečení, tepláky, dresy, všechny možné poháry. Vlastně jsme to probírali, na kterém poháru bylo něco napsané, tak ten jsem věnovala, na kterém nebylo napsané, jak jsme říkali, to tam dávat nemůžeme, protože to vypadalo, že jsem si to koupila někde v obchodě s křišťálem. A plno raket, tady teď je na té výstavě vidět raketa, důkazem je i na fotce z toho roku, že to je ta správná raketa, tak ta je tam teďko vystavená.
1: Já jsem někde četl, že i výstřižky z novin jste měla k dispozici.
2: Výstřižky dělal náš táta, protože on vlastně nejdřív byl předsedou Českého tenisového svazu, pak Československého a on vlastně skupoval všechny noviny, veškerý tisk, který vyšel u nás a cokoliv bylo o tenisu, ať už to byla zmínka dvouřádková, výsledek nebo cokoliv, tak to vystřihával, nalepoval a každý rok to svazoval. Takže
1: máte takový sborník vlastně takže tu sezónu.
2: Tohle tu jako obrovskou sbírku, co táta měl, tak tu jsme taky věnovali, takže ta tam bude k dispozici a myslím si, že to bude taková knihovna součástí té síně slávy.
0: Rozhovor s bývalou tenistkou Helenou Sukovou má ještě jednu část a tu nabídneme za chvíli.

0: Ještě jednou se na radiožurnálu Sport vracíme k rozhovoru reportéra Davida Prouzy s Helenou Sukovou. Ve třetí části přišla řeč i na možné inovace v tenise.
1: Nedávno jsem slyšel v jednom, nevím, jestli to byl podcast nebo přímo rozhovor, Martina Navrátilová mluvila o tom, že ten tenis všichni umí tak dobře, že někdy už to vlastně třeba na koukání není tak zábavné, že by třeba zmenšila rakety. Bavila by vás nějaká taková inovace třeba, nebo byste nechala tenis prostě tak, jak je?
2: No, ono asi kroky zpátky se úplně dělat nedají. Někdy se dělají takové zábavné exibice, kdy hrajou s dřevěnými raketami, s kterými se hrávalo, nebo my jsme s nima začínali. Já si myslím, že ten vývoj se nedá jako zastavit a jít zpátky. Jo. Takže některé ty inovace, které se dělají, aby se třeba zápasy byly rychlejší, kde se mažou výhody, schody výhody ve čtyřhrách, se mně vůbec nelíbí. To, že se místo třetího setu hraje super tiebreak, to se mi taky nelíbí. Takže některé ty věci, co jsou nové, aby to všechno zrychlili, tak úplně nejsem jejich příznivcem.
1: Nedivím se, vy jste si museli oddřít, že ty zápasy často opravdu dlouze, taky se hrálo na 5 setů. Připomínám třeba pro posluchače, kteří to nevědí, že i ženy hrály na 3 vítězné v minulosti.
2: To se hrálo jenom v finále turnaje mistryň a já myslím, že se to hrálo 2 nebo 3 roky. Já jsem bohužel spadla do tohohle roku, když jsem hrála proti Martině. A ono je to opravdu ani ne tak fyzicky, ale psychicky hrozně divné, když celý život hrajete jenom na 2 vítězné. Takže já se přiznám, že když jsem prohrávala 2-0 na sety, tak už v tom třetím jsem si říkala, no už aby byl konec.
1: Co vám nechtělo?
2: Divný to bylo.
1: Takže byste nebyla pro tuhle novinku, ono se o tom taky spekuluje, že by teoreticky mohly hrát třeba ženy v finále právě na 3 vítězné.
2: No, já úplně nechápu to, že na jednu stranu všechno se snaží zrychlovat a dávají tam super tiebreaky místo třetích setů a najednou budou vyprávět o tom, že se bude hrát na 3 vítězné, takže to je takový si protiřeči. Inovátoři.
1: Jak vy vzpomínáte na Martinu Navrátilovou? Ne nutně třeba na ty zápasy, protože těch jste odehrála samozřejmě hodně, ale třeba na to, jak jste byli lidsky na tom spolu.
2: Tak vzhledem k tomu, že naše máma ji i trénovala, protože byla naše máma státní trenérkou, tak já jsem se s Martinou znala ještě než odešla. Potom, když jsem hrála poprvé juniorku ve Wimbledonu, tak jsem ji po těch, teď nevím kolika říct, 6 letech viděla poprvé a vlastně bylo to, jako kdyby jsme se viděli nedávno. A naposledy tuším jsem ji viděla, když dostávala ocenění v Senátu, protože mě a sestřenici pozvala na tuto akci, takže občas jsme ve spojení.
1: Říká Helena Suková, která byla teď hostem i ve vysílání radiožurnálu Sport. Mockrát děkujeme za váš čas.
2: Děkuju.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Je 17.25, znamená to, že už za 35 minut čeká fotbalisty Jablonce rozehrávka třetího předkola konferenční ligy proti RFS Riga. Vy to uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu, ale teď se vydáváme do tábora. České volejbalistky rozehrály totiž svůj přípravný duel 2 týdny před startem domácího mistrovství Evropy, a to proti Rumunkám. Utkání sleduje Kamil Jáša.
1: Nejprve to nejpodstatnější a nejdůležitější v táborské hale ve výborné atmosféře. 22-18 v prvním setu hraje se velmi svěžný volejbal. Trenér Atanasopoulos si chce vyzkoušet nejrůznější varianty. Také už v prvním setu prostřídal hráčky, ale výborně hraje Šmídová nahrávačka. Teď je akorát v tuto chvíli na kurtu. Grabovská nahrála výborně, ta právě vystřídala Šmídovou, a dobrý útok české ženské volejbalové reprezentace 23-18. A právě Pavla Šmídová se teď vrací do sestavy, stejně tak jako Brancůská. Při dalším dvojstřídání trenér Atanasopoulos jasně ukazuje, že chce vyhrát i tento přípravný zápas, a právě Pavla Šmídová si bere míč, který je netradičně v bílo-červených barvách. Je to specifikum, míč, se kterým se bude hrát i evropský šampionát. Šmídová si nadhodila balon, posílá na kurt, kde hrají Rumunky. Dobrý útok středem sítě. 19. bod pro Rumunsko, 23-19 z pohledu české volejbalové reprezentace. Přidám ještě jednu zajímavost. Před zápasem byl představený oficiální maskot evropského šampionátu. Ta skupinová fáze se bude hrát v Brně a české hráčky už se na zápasy moc těší. Ten maskot, no snad ani to nebudu moc prozrazovat. Poslouchejte radiožurnál Sport, připravíme reportáž. Na zítřek není úplně lehké definovat, jaké představuje zvíře, ale uslyšíte to právě v reportáži radiožurnálu Sport v zítřejším vysílání. 23-19. Český tým teď bude útočit. Na přihrávce tuto chvíli výborně Jancová dává na Šmídovou. Šmídová za hlavu, a tohle to je Brancůská, která se toho nebála. Výborný útok znamená už 24. bod, 24-19. První setbol pro českou ženskou volejbalovou reprezentaci. Na servisu kapitánka Mlejnková na dresu číslo 16. Dívá se teď také na trenéra, ten jí ukazuje, kam by měla poslat servis. To je zajímavost z taktické kuchyně trenéra. Ta na Sopolu se opravdu zkrácené podání a český tým ani nemusí útočit v tuto chvíli. Naposledy dopadl balon do rumunského pole a první set vítězí česká ženská volejbalová reprezentace tady v táboře 25-19. Z tábora Kamil Jáša, radiožurnál.
2: Fotbal na radiožurnálu Sport.
3: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
4: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniex, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
3: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Jako tenistka získala 2 grandslamové tituly v deblu.
5: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
2: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
5: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
6: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
7: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
5: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
2: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Stále posloucháte radiožurnál Sport. Blíží se 17:30 a s ní také zprávy.
8: 17 hodin a 30 minut. Pavel Prouza a zprávy.
9: V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil radiožurnálu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Žalobce taky uzavřel 3 dohody o vině a trestu. Českému průmyslu se v červnu dařilo. Jeho produkce meziročně vzrostla o 4%, nejvíc od loňského prosince. Proti květnu byla vyšší asi o procento. Rostla přitom většina průmyslových odvětví, dařilo se hlavně výrobě dopravních prostředků, elektroniky nebo kovových výrobků. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Informoval o tom tamní ministr dopravy Steffen Belger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Tajvan zahájil každoroční vojenské cvičení proti hrozbám ze strany Číny. Simuluje během něj reakci na možnou invazi na ostrov, který Peking považuje za součást svého území. Desetidenní cvičení s ostrou střelbou prověří schopnost tajvanské armády udržet nepřetržité obranné operace po dobu 24 hodin. Sport. Fotbalista Jablonce za necelou půl hodinu rozehrají úvodní duel třetího předkola konferenční ligy proti RFS Riga. V 19 hodin pak začne souboj Hradce Králové s Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy. Obě utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech. České volejbalistky hrají v Táboře s Rumunskem. Přípravný duel dva týdny před startem domácího mistrovství Evropy vidí Kamil Jáša.
1: Přesně v tuto chvíli začíná druhý set. Ten první vyhrála česká ženská volejbalová reprezentace 25-19 a vede 1-0 na sety. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D5 za Rudnou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru plné oba pruhy, potom za sjezdem na Popůvky za 182. se rozjíždějí osobní auta, kamiony se sunou dál k D2. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně kolona od exitu 5 Rudná je na čtvrt hodiny na 3. kilometr, kde řeší nehodu.
11: Osobní auto v levém pruhu je označeno šipkou.
10: A následně se tvoří kolona pak na pražském okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu, je to skoro na půl hodiny. Na okruhu taky směrem opačně z D1 na letiště vázne provoz před omezením u nájezdu od Barandova, kolona od Lohkova, předtím regulace průjezdu tunely a zastavuje se chvílemi už u sjezdu na Písnici. Před Zuženou k Belskou kolony na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 od sjezdu na Zdiby, to hlavně kamiony, plná je před Belskou i celá Novopatská od Černého mostu. V Praze řada dalších odpoledních kolon, dlouhá je ta na jižní spojce od sjezdu na Pankrác z půl hodiny před regulovaný vjezd do Mrazovky a výjezd z Prahy 4 na Strakonice je plný od sjezdu na Lipence, je to až na půl hodiny do nového zúžení u odbočky na Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekejte jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš dostal jednozápasový trest. Víme to proto, že Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, každý čtvrtek vydává tiskovou zprávu právě s výsledky. Sparta ta dostala za výtržnosti fanoušků v Brně pokutu 300 tisíc korun, ale neunikla trestu ani domácí zbrojovka, ta zaplatí ale polovinu, tedy 150 tisíc. Musíme ještě jednou připomenout, že dnes se bude hrát předkolo evropských pohárů. Co se týče Jablonce, ten bude hrát proti RFS Riga v 18 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No a v 19 hodin se potom přidají také Votroci, tedy fotbalisté Hradce Králové, ti budou hostit na domácím stadionu Bešiktaš. Co se týče Východočechů, ti hrají v evropské lize, třetí předkolo. Jablonec, toho se týká třetí předkolo. O stupínek nižší soutěže, tedy ligy konferenční. Jsme rádi, že Radiožurnál Sport vám obě tyto utkání může přinést živě.

0: Česká ženská volejbalová reprezentace teď právě hraje přípravu na mistrovství Evropy, hraje proti Rumunsku, a to v táboře. My už jsme znovu ve spojení s naším kolegou přímo z místa, s Kamilem Jášou. Dobrý den.
1: Tak ještě jednou hezké odpoledne. Stav utkání aktuálně 10-8 a teď je to 11. bod 11-8 ve druhém setu.
0: No ano, to byla přesně otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. A další je, jestli sestava, se kterou trenér české reprezentace Yannis Athanasopoulos nastoupil proti Rumunsku, základní i pro ten šampionát, který se chystá za 2 týdny.
1: Tak já ještě doplním k tomu vývoji zápasu, že stav utkání je 1-0 na sety. První set vyhrála česká reprezentace 25-19. Myslím, že o základní sestavě v tuto chvíli nemůže být řeč, i když samozřejmě trenér Athanasopoulos zkouší nejrůznější varianty. Ten základ se možná, nebo ta osa týmu v prvním setu se může podobat tomu, co uvidí potom diváci na mistrovství Evropy, a třeba mi to i potvrdí nebo právě vyvrátí manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne a já tvoje slova musím potvrdit a je vidět, že jsi člověk na správném místě. Jedná se o přípravu, jak tady zaznělo, a i když jsme ten první set vyhráli, tak už došlo k nějaký rotaci na místě univerzálky, na místě libera, a myslím si, že o základní sestavě nemá ani zmíněný trenér českého výběru ještě úplně jasno.
1: Teď ale přichází právě k nám Pavla Šmídová, zkušená nahrávačka, je velkou posilou pro českou ženskou volejbalovou reprezentaci a ona by asi mohla plnit roli nahrávačské jedničky.
2: To je jeden z postů, který máme velmi silně obsazený v letošním roce. Pavla Šmídová se k nám připojila z důvodu zranění Kačky Valkový. Zapadla velmi dobře, ona si pamatuje jeho spolupráci Yannise a Pavly Šmídový, takže věděla, do jakého prostředí jde, a i když už asi ten vrcholový sport úplně opustila, samozřejmě hraje v dresu Šelem Brno, tak rozpomněla se velmi rychle a je velkou posilou.
1: Zaznělo tady jméno Kateřiny Válkové, viděl jsem ji, je tady připravená v dresu, jak je na tom, protože si prošla těžkým obdobím, pro každého sportovce těžká věc, zraněné koleno.
2: Zraněné koleno, určitě bych chtěl vyseknout pomklonu nejen Kačce, která během rehabilitace udělala obrovský penzum práce, a koleno vypadá, že je velmi stabilní, ona se připojila ke kolektivnímu tréninku až před 2 týdnama, a samozřejmě, když se řekne zranění kolena, tak tam jsou veliký otazníky, nicméně o tu nominaci bojuje a má ještě, řekněme, týden na to, aby se rozhodlo, a jestli se to tam dostane nebo ne, to opravdu teďka ještě nedokáže asi vůbec nikdo říct.
1: Tak snad ještě dorovnost programu, zítra zase tady v táboře v 17 hodin zápas s Rumunskem, jak to bude dál?
2: Dál to bude tak, že holky dostanou na víkend volno a sejdeme se opět v pondělí tady v táboře a ve středu brzo ráno odjedeme do Bělehradu na tu finální přípravu, generálku. Střetneme se s nesmírně silným Srbskem, jedním z favoritů na medaily na blížince Eurovoli, a potom už opravdu budeme vyblížet první zápasy v Brně. Příprava v Brně začíná 17. pondělí a všichni se tam těší, je to opravdu, není to fráze, a z těch holek je to cítit.
1: Říká manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek. Mimochodem před malou chvílí byl tady představený maskot, oficiální maskot šampionátu. Poznal byste, co je to za zvíře?
2: Já jsem ho ještě neviděl, takže si...
1: Tak si poslechněte zítra vysílání Radiožurnálu Sport, je to docela zajímavá věc. Miloslav Javůrek u mikrofonu Radiožurnálu Sport.
2: Mějte se hezky.
1: Z tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Mějte se hezky.
1: Z tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí se v Praze připravuje na další sezonu v Zámoří, pak se na týden podívá domů do Strakonic, než vyrazí do amerického Oregonu. Tam sídlí Portland, který se od jeho příchodu v únoru i dál hodně mění. Jiná by měla být role 26-letého Krejčího, protože se kvůli věku a letech v soutěži začíná řadit už mezi veterány.
1: Já mám úplně deprese z toho teďka. Já už jsem veterán. Třetí nejstarší v repre a Portlandu asi čtvrtý, pátý.
2: Jako cítím to určitě.
3: Průměrná doba v NBA je rok a půl. Teďka už se chystám na 7. sezónu, 6. hrací. Necítím to fyzicky, ale cítím to jako už i psychicky.
4: Říká v úvodu tak napůl ironický Vít Krejčí už s vážnější tváří. Do Spojených států amerických na první přípravný kemp se 26-letý basketbalový reprezentant vrací 17. srpna a je zvědavý. Město Oregon a tamní okolní příroda se mu hodně zalíbily. Příjemná jistota v jinak turbulentní době plné změn v klubu Portland Trail Blazers pod novým svérázným majitelem Thomasem Dantnem, kterému patří i Carolina Hurricanes v NHL, za kterou ne tak dávno ještě hrál Martin Nečas.
1: Aspoň, že já mám rád hokej a máme jako o čem se bavit. Jsme se bavili, že jo, o Nečím, který vlastně on byl ten, který ho vytradoval pak do Koloráda. Je to určitě

0: Člověk, ze kterého jde velký respekt.
1: I s americkým miliardářem se Krejčí už během letní ligy v zámoří setkal a povečeřel, stejně jako s novým trenérem Norim, se kterým se zná už angažmá v Minnesotě, ale také spoluhráči. I mezi nimi je nemálo nových tváří, ale hlavně jedna poutá pozornost, kontroverzní hvězda Ja Morant. Má slabost pro zbraně, za to už několikrát dostal od vedení NBA tvrdý trest a v létě s ním došla trpělivost představitelům Memphisu Grizzlies.
2: Na první pohled působí jako v pohodě člověk.
0: On potřebuje tady ten nový start.
2: Je to i to, co mi říkal. Věřím, že Damian Lillard a Ja Morant může udělat spoustu problémů. Myslím si, že bude hrozně důležitý právě jaký vztahy budou mezi ním a Damian Lillardem, mezi ním a Danny Avdijou.
1: Právě Američan Lillard je hrající legenda Portlandu Trail Blazers. 36-letý zlatý medailista z olympijských her v Tokiu v klubu strávil drtivou většinu kariéry a teď se vrací po operaci achillovy šlachy. Vít Krejčí měl možnost blíž ho poznat už v závěru minulé sezóny.
2: Já jsem vždycky trénoval ve stejný čas, trénoval on, takže vždycky byl na druhém koši. On prostě odstřílí třeba 500 trojek a jakože zápasový a střílí přes 90%, což je prostě neuvěřitelný, prostě nemine. Myslím si, že je po Karim jako druhý nejlepší střelec v historii NBA.
1: Krejčího teď čeká tradiční vyhlášení ankety basketbalista roku v Mariánských Lázních. Pak cesta domů za rodinou do jižních Čech, jestli se pak ze zámoří vrátí, aby pomohl národnímu týmu v předkvalifikaci mistrovství Evropy na konci srpna, ale ještě neví. Z pražských Butovic Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: 17 hodin 55 minut. Za 5 minut startuje třetí předkolo konferenční ligy na Jablonecké Střelnici. Fotbalista Jablonce hostí RFS Riga v tomhle prvním zápase třetího předkola. Vy tenhle zápas uslyšíte živě na radiožurnálu Sport, případně si ho můžete naladit také třeba na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. V 19 hodin se totiž do tohoto přenosu přidá ještě jeden. Bude se hrát totiž třetí předkolo Evropské ligy v Hradci Králové. V otroci hostí Bešiktaš Istanbul. A my se ještě teď vydáme do Tábora, kde hrají české volejbalistky přípravu před mistrovstvím Evropy proti Rumunkám, a je u toho Kamil Jáša.
1: V tuto chvíli se české hráčky seběhly v oslavném kolečku, ukončili druhý set. Pavla Šmídová servírovala tak nebezpečně, že Rumunky vlastně vůbec nestačily zpracovat ten balon. Ano, poslali míč ještě na polovinu kurtu, kde hrají české hráčky, ale do autu, a to znamená konec setu 25-17. První set 25-19, druhý 25-17. Česká ženská volejbalová reprezentace v tomto přípravném utkání vede 2-0 na sety. Přidáme jednu důležitou informaci do utkání. Po zranění kolena nastoupila také Kateřina Válková, a to je, myslím, dobrá zpráva. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Za hodinu a minutu nastoupí fotbalisté Hradce Králové proti Bešiktaši Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy. Tenhle zápas uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu, stejně jako ale třetí předkolo konferenční ligy, a to začíná už doslova za pár vteřin. Úvodní duel dvojzápasu z utkání jabloneckých fotbalistů proti RFS Riga sleduje na severu Čech Pavel Petr.
1: Dobrý večer z Jablonce, kde za pár okamžiků toto utkání skutečně začne. Vše už je připraveno, ve středovém kruhu už je připravený balon na rozehrávku. Tu budou mít na svých bedrech hosté, tedy RFS Riga. Kapitán Lipušček je tam připravený. Právě fotbalisté Rigy, tak u nich nastala komplikace při rozcvičení, kdy se zranil brankář Nerugals, a tak místo něj musí s číslem 1 nastoupit Matrevič, kterého pochopitelně známe z působení v České lize a také z dresu pražské Dukly. Když už jsem začal ty sestavy, tak hosté, tedy Matrevič, Filipovič, Prenga, Lipušček, Zelenkovs, před nimi Panič, Rakič, Odišária, Tigus a Ikauniex a vepředu Enžiky. Jablonec a vcelku předpokládaná sestava, v brance Hanuš, před ním Cedidla, Tekijašky, Pavlovič, Sláma, v záloze Okeke, Sedláček, Šanturišvili, Zoruan a Polidar, no a vepředu by měl působit Džavo. Úvodní, řekněme, výkop se nepodařil, teď už budou mít hosté k dispozici míč znovu, aby rozehráli. A tak ten začátek se tady nevydařil. No a vypadá to v podání hostí na dlouhý nákop míče na polovinu Jablonce. Možná, jak bývá zvykem, teď přímo do zámezí, aby se mohli případně dostat hráči ryského týmu k tomu, aby mohli napadat soupeře při rozehrávce. Na časomíře uběhlo už 37 sekund, ale stále se čeká na ten hvist, který by měl provést rozhodčí Frbomen z Belgie, a to se stalo právě teď. A jak jsem avizoval, dlouhý nákop končí fautu, je z toho vazování pro jablonecký tým, který se může dostat poprvé k útoku. Džavo, před ním tam ještě hlavičkovali také hosté, ale k míči už mají blíže právě jabloneční fotbalisté, kteří rozehrávají přes Slámu. No a také přes Cedidlo a Sedláčka. Sláma znovu u balónu. Je vidět, že časomíra se vynulovala, tak říkají, takže 32 sekund za námi. Stav utkání pochopitelně nerozhodný 0-0. Jabloneční v tomto zápase proti vedoucímu týmu lotyšské ligy v roli favorita, byť trenér Luboš Kozel to nerad slyšel na včerejší tiskové konferenci, ale přeci jen ta kvalita by měla být znát, ať už kvalita Jablonce, nebo také rozdíl mezi českou a lotyšskou ligou, ale možná nás ten zápas, který se hraje na jablonecké střelnici, vyvede z omylu. Co je jisté, domácí opět tady mohou spolehat na slušně zaplněné hlediště, mluví se o 4000 fanoušků, kteří by měli dorazit na tento duel. Na počet diváků si musíme počkat do druhé půle. No a co se týče fanoušků a týmu RFS Riga, tak v kotli bych napočítal zhruba 15 lidí, kteří přicestovali společně s týmem na tento zápas. Není bez zajímavosti, že nedorazil ani jeden novinář, jen pouze zaměstnanci klubu. Pochopitelně ale důležité je to, co se děje na hřišti, a tam si první zákrok připisuje domácí brankář Hanuš, který tady dostává příležitost před druhým golmanem, kterým je Mihelák. Oba golmani v jabloneckém týmu se střídají. Mihelák zatím nastoupil v obou zápasech. Co se týče ligové soutěže, no a Hanuš, ten jako zkušenější golman, nastupuje v pohárech. Už se hraje třetí minuta utkání, Jablonec Riga nerozhodně 0-0. Rozehrávka ve středu hřiště, Okeke, Sláma si říkal o míč, ale nakonec ho dostal Zorvan, pak tam byl ale Panič, který ho odzbrojil. A tak to budou muset zkusit jablonečtí znovu, hostující a Prenga u míče. Dlouhý nákop na polovinu hřiště, jabloneční zatím se nevypořádali s tou domácí rozehrávkou. Je tam také Odišária a po něm možnost pro break, do kterého se může dostat Enžiky. Jablonecká obrana si ale poradila. A tak z toho bude v tuto chvíli odkop od jablonecké branky. Kapitán domácích Tkyjašky, který byl hostem včerejší tiskové konference, a také on potvrdil, že ta kvalita je na domácí straně už jen proto, že jabloneckým fotbalistům se vydařil vstup do letošní sezóny. No a slyšet v ruchových mikrofonech můžete také fanoušky, kteří podporují. Teď to byl Javo, který se mohl dostat dopředu. Snažil se ještě vybojovat míč zpátky a ve své podstatě se mu to podařilo, protože a jelikož jablonečtí budou zahrávat out. To říkám už ve čtvrté minutě, kdy stále platí v tomto utkání třetího předkola konferenční ligy nerozhodný stav 0-0. Po levé straně to bude zkoušet Sláma, po něm už to byl Polidar a také Zorvan, který si ale došel pro faul. Byl to Rakič, který si tam připsal nedovolný zákrok jen pár metrů před zraky hlavního rozhodčího z Belgie a ten neváhal a odpískal. Další rozehrávka v zadních řadách, co se týče domácích, je to Pavlovič ve spolupráci s Tkyjaškym, poté už Zorvan, který si narazil míč se Slámou, je tam také Polidar, ale zatím je to tak říkajíc doplných, protože obrana hostujícího celku je připravena a byla připravena také v okamžiku, kdy se dopředu snažil protlačit Javo. Vybojoval ale pro jablonecké fotbalisty autové vhazování. Je tam Polidar, který může poslat míč do pokutového území. Dlouhý aut, který tam letí, možná první šance, do které se mohli dostat domácí, ale nakonec hostující obrana dokázala ten míč odvrátit. Teď už je to Čantorišvili a jeho centr. Jenže Tkyjašky to měl přeci jen trošičku daleko a také nechává teď příležitost pro brankáře Matreviče, aby rozehrál. To říkám v okamžiku, kdy pomalu a listě končí pátá minuta a stále tedy platí, že Jablonec hraje s ligou nerozhodně 0-0. Dlouhý nákop to nebyl, byla to přihrávka pouze před pokutové území z kopačky Matreviče. Hra ve středu pole, Okeketo zkoušel nůžkami a nakonec odvrátil do zámezí. Příležitost pro hosty, konkrétně to je Filipovič, který před jabloneckou střídačkou pošle míč do hry z autu. Už hlavní rozhodčí odpočítává vteřiny. Hrozilo, že by mohl hostující hráč o vazování přijít, ale to se nestalo, nakonec to zvládl v časovém limitu. No a co ale hosté nezvládli, to byla další rozehrávka, ke které se dostal Zelenkovs, poslal míč pouze do autu. Opět je tady vazování pro jablonecký tým, u míče Tkyjašky, no a po něm je to Pavlovič, který může rozehrát na levou stranu hřiště. Tu a zatím v úvodu zápasu a jablonečtí využívají častěji ke svým akcím, jenže ta aktivita končí před pokutovým územím a teď si pro míč v naprosté pohodě a nikým neatakovaný došel, nebo spíše lehce doběhl brankář Matrovič. Sedmá minuta utkání, zatím zápas bez šancí, stav 0-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
0: My se zase vrátíme co nevidět na jabloneckou střelnici, ale teď ještě další zprávy z aktualit ze světa sportu. Nizozemský cyklista Bart Lehmann vyhrál navzdory pádu zkrácenou čtvrtou etapu závodu World Tour kolem Polska a po prvním vítězství v kariéře se ujal vedení v průběžném pořadí. Ten závod byl hodně dramatický, jednak se tedy jelo v Krkonoších, i když na polské straně. Poté, co Lehmann dojel, tak vystřídal v čele vítěze úvodních tří sprinterských dojezdů Jonathana Milana, tohle Itala. No ale etapu hodně poznamenalo nepříznivé počasí. Zhruba 42 kilometrů před cílem došlo po silném dešti na mokré silnici k hromadnému pádu v pelotonu. Při něm skončil na zemi bohužel i jediný český účastník Petr Kelemen. Závod potom musel být neutralizován, po několika minutovém přerušení znovu restartován a pak už pořadatelé zbývající trasu raději zkrátili o jedno stoupání a sjezd. Zkrátka ubrali 15 kilometrů. No a Kelemen nakonec dojel do cíle se ztrátou víc než čtvrt hodiny hodiny a byl klasifikovaný na 133. příčce. No a v celkovém pořadí mu teď patří 128. místo. My dnes na Radiožurnálu Sport budeme kromě třetího předkola konferenční ligy sledovat živě také třetí předkolo Evropské ligy. Hradec Králové bude hostit Bešiktaš Istanbul. Bude to od 19 hodin a už známe sestavy a díky tomu víme, že Bešiktaš nastoupí v základní sestavě také s Václavem Černým, který bude připravený na pravém křídle istanbulského týmu. Co se týče sestavy Hradce Králové, tak žádná velká překvapení. Zadržel v brance Čech, Čihák, Uhrinčať, to je obranná trojice, Horák, Dancák, Darida s kapitánskou páskou, Kučera, to je záloha, no a vepředu Tom Slončík, Mihálik a také Van Buren, kterému to zatím v evropských pohárech pálí mimořádně. Ještě jednou připomínám, že zápas mezi Hradcem Králové a Bešiktašem uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě nebo případně také na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. No ale my se znovu vracíme na Střelnici do Jablonce. Tam totiž hrají domácí fotbalisté proti RFS Riga třetí předkolo konferenční ligy a u toho je Pavel Petr.
1: 9. minuta utkání 0-0, do obrovské šance se mohl dostat Zorvan, který by postupoval sám na branku, pokud by se zbavil jednoho z bránících hráčů, to se ale nestalo. A tak zůstává tady bezgólový stav. Mám takový pocit, že se u toho ještě Zorvan nepříjemně zranil, ale snad bude v pořádku tento, řekněme, záložník a tvůrce hry jabloneckého týmu. To by byla nepříjemná ztráta pro jablonecký tým vedený Lubošem Kozlem, kdyby právě o Zorvana přišel, ale už to vypadá, že Filip Zorvan bude v pořádku. Už si tam i nabíhá, hlásí se o slovo. Míš také dostal, prodloužil na Java, ale ten už se k balonu a nedostal. A tak je tady šance pro RFS Riga. Konkrétně to byl Odi Šária a jeho levačka přenáší hru z pohledu hostujícího týmu na levou stranu, jenže pouze do míst, kde neměl nikoho ze svých spoluhráčů, a tak dává zase příležitost domácímu Jablonci, aby se dostal směrem dopředu a směrem na polovinu soupeře. Hraje se za velkého Dusna. Jsou tady černé mraky nad jabloneckou Střelnicí, ale snad se nebudou zatahovat nad fotbalem, který tady diváci sledují a samozřejmě si užívají ten vstup do soutěží, do sezóny v podání Jablonce. Sedláček u míče, jeho pravačka a přízemní centr, který našel Cedidlu. Cedidla přenechává ještě dál na Čanturišviliho. Jeho přihrávka ale našla až v zadních řadách kapitána Tekijaškyho. Poté je to Pavlovič, ten se vydal na výlet, zkouší je přihrát na slámu, to se podařilo. Pak tam šel do dalšího souboje Polidar. A kdo bude vhazovat v tuto chvíli? Rozhodčí chvíli se nemohli dohodnout. Hostující trenér se domnívá, že by právě fotbalisté z Rigy měli vhazovat, ale je to všechno jinak. 11. minuta utkání, Jablonec Riga nerozhodně 0-0. Lavičkový souboj před pokutovým územím hostujícího celku. No a poté faul, takové lehké přistrčení odpískané Polidarovi. Řekl bych ale, že zatím tedy hodně úzkostlivý rozhodčí, protože píská sebemenší dotek. Na to jsme nebyli zvyklí v těch předchozích zápasech, které bylo možné sledovat, ať už to bylo tady v ligových soutěžích nebo v souboji Jablonce proti Varaždínu a nakonec i také v úterním zápase, kdy fotbalisté Sparty přehráli Lyon. Matrevič rozehrává, už dostává pokyn, aby tedy poslal míč do hry. To se také stalo. Souboj ve středu hřiště, ze kterého vzešel vítězně hostující Filipovič. Teď se domácí domnívají, že tam jeden z hráčů Ikauniex zahrál rukou, ale rozhodčí nic neviděli. A ta hra pokračuje. Pokračuje ve středu pole. Souboj, kde šel do něj Sedláček. No a brankář Matrevič poté musí až na hranici pokutového území, kde ukryl míč do své náruče, aby sklidnil hru. A teď už může sledovat rozehrávku svých spoluhráčů, konkrétně Filipoviče. Začíná 13. minuta utkání, Jablonec, RFS Riga, nerozhodně 0-0. Další rozehrávka z autu před jabloneckou střídačkou. Je to Sláma, po něm Okeke, znovu Sláma, no a také Sedláček. Je pochopitelné, že domácí fotbalisté nechtějí udělat nějakou chybu, inkasovaný gól v úvodu, i když už za pár okamžiků budeme moci hovořit, že aktéři zápasu mají čtvrthodinku za sebou, tak každá ta chyba by byla nepříjemná. Jablonec zatím v dosavadním průběhu sezóny hrozí zejména ze standardních situací, dokáže se střelecky prosadit v každém zápase. No a to samé si svěřenci trenéra Luboše Kozla přejí pochopitelně také tentokrát, na rozdíl od předchozího předkola, tak tentokrát jablonečtí začínají doma a pochopitelně chtějí si vytvořit nějaký ten slibný náskok do odvety. Centr, který letí do pokuty území, ale tam byl hostující golman Matrevič před Polidarem včas zasáhl a taky ve 14. minutě platí, že Jablonec hraje s Rigou nerozhodně 0-0.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na Jabloneckou Střelnici zase za pár minutek, dokonce bych se nebal říct, že doslova za dvě. Jenom krátká zpráva, spíše takové shrnutí toho, co se děje ve fotbale světovém. Vedení FIFA včera na mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Jak jinak, popravdě, protože své nejbližší spolupracovníky si Infantino do rabatu svolal sám. Mezinárodní fotbalová federace se taky omluvila prostřednictvím svého vedení za chyby týkající se budoucnosti. A tady musíme připomenout, že Infantino minulý týden vyvolal mimořádný odpor části fotbalové veřejnosti návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou, zkrátka třetím stranám. I když to potom v pátek od plánu dementoval, on od toho plánu oficiálně ustoupil, tak kritické hlasy na jeho adresu pokračují. Sílí odpor zejména v Evropě a tady je třeba říct, že přestože se Infantino a celé vedení FIFA omluvili, tak Evropskou fotbalovou unii žádné podobné řešení neuspokojilo a UEFA dál trvá na bojkotu všech soutěží FIFA. Podle vyjádření organizace totiž nebyly splněny podmínky pro jeho odvolání. Ještě než se vrátíme zpátky do Jablonce, krátká zastávka v Táboře, kde hrají české volejbalistky přípravu před mistrovstvím Evropy proti Rumunsku. Čistě telegraficky poprosíme o stav a čas Kamila Jášu.
3: Výborný dvojblok české ženské volejbalové reprezentace, to se povedlo, je to 15. bod, 2-0 na sety vede česká reprezentace a právě teď se dostává ve třetím setu do vedení 15-14 z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Děkujeme, no a můžeme se vydat na třetí předkolo konferenční ligy do Jablonce, tam hraje RFS Riga, je u toho Pavel Petr.
1: A hraje se 16. minuta, ta právě v tuto chvíli začala, stav je nerozhodný 0-0, kombinace hostí ještě na polovině hřiště, byť už před pár okamžiky se málem hosté dostali až před pokutové území a k možnému zakončení, to se ale nestalo, zatím kombinují na vlastní polovině hřiště přes Filipoviče, snaží se napadat rozehrávku Čanturišvili a také Zorván, no a to neumožňuje hostům nadechnout se případně k nějakému breaku a k tomu, aby zaskočili domácí obranu a také případně brankáře Hanuše. Džabo vepředu v útoku, zdálo se, že byl nedovoleně atakovaný, ale rozhodčí tentokrát nepíská, nechává pokračovat. Džabo se držel za hlavu, za obličej, ale v tuto chvíli už je zase na nohou a v plné zbroji, v plné síle připravený pokračovat pochopitelně ve hře a v tom možném napadání rozehrávky týmu RFS Riga. To se stalo, poté už je to kapitán Lipušček a jeho dlouhý centr, který odvracel s vypětím všech sil na domácí straně Sláma. Vysloužil si potlesk tribun a v 17. minutě stále platí, že Jablonec hraje s Rigou nerozhodně 0-0. Další odpočítávání rozhodčího při autu a to samozřejmě spěje k tomu, že hra má rychlý spát. Džabo vyvíjal míč a teď také auta pro jablonecké barvy, konkrétně pro Slámu, který ani nedá příležitost hlavnímu rozhodčímu, aby odpočítal sekundy. No a je tady také odpískaný faul hostujícího týmu a to znamená, že budou po zákroku Ikauniekse rozehrávat jablonečtí přímý kop, ale ještě z hlouby vlastní poloviny hřiště, což se stalo. Na pravé straně je to Cedidla, který může být u míče. Sebych si tam také Zorván, který pracuje na obrovském prostoru. Znovu se hlásí o přihrávku, nakonec ji dostal Sláma. po něm už je to Polidar a také Okeke, ten se ještě rozlídl, jestli ho bude někdo atakovat. No a pak právě Zorvana vyzval ke spolupráci. Jablonečtí už se dostávají před pokutou území. Centr, který tam letí. Čantrešvili, gól! Tak v 18. minutě jdou domácí do vedení. Centr z pravé strany, na který si naběhl Čantrešvili a hlavou otevírá skóre 1-0 pro Jablonec a v tuto chvíli troufnu si říct, že Čantrešvili je nejmenší hráč na hřišti, přesto dostal největší prostor k tomu, aby se dostal k zakončení. No a tuto příležitost pochopitelně využil. Hlavní sudí Ferbomen z Belgie už nechal postavit míč ve středovém kruhu na ten pomyslný puntík. Možná ještě bude zkoumat, jestli ten gol platil, ale myslím si, že by v tuto chvíli nemělo nic bránit tomu, aby jsme potvrdili vedení domácích. Rozhodčí zapískal a tak je potvrzené, že domácí Jablonec vede po brance Vachtana Čantrešviliho z minuty 18. nad Rigou 1-0. Další rozehrávka teď ale na straně hostí, konkrétně to kapitán Lipušček, který se může dostat k míči a znovu se k němu vrátil. Zatím taková bezradnost v podání hostujícího týmu směrem dopředu. No a navíc teď i další z nepřesných přihrávek na straně Rigi. Opět míč skončil v zámezí a tak rychle rozehráli fotbalisté Jablonce. Sláma po levé straně to zkouší. To už začíná 20. minuta. Vyzývá ke spolupráci Zorvana. Zorvan si nechal míč se běhnout do auta a poté centr do punktu území. Javo se tam mohl dostat k zakončení. Ale těsně před ním míč stačili hosté odkopnout. Opět do autu 20. minuta, Jablonec, Riga 1-0. Je jasné, že Jablonečtí se budou snažit navázat na tu úvodní trefu, chtějí si připravit co nejlepší pozici pro odvetu a jsou velice aktivní. V úvodu tohoto zápasu je tam Zorvan, po něm už náběh za obranu, centr Slámy, no a tentokrát si poradil brankář Matrevič, který tedy teď v tuto chvíli ukryl míč do své náruče a mohl rozehrát, jenže jako bumerang se k němu míč vrací, teď si musí pospíšit s tou rozehrávkou. Moc nechybělo, aby tu rozehrávku napadl Polidar, ale nestalo se. Jablonci trošku vyklidili pozice, dávají příležitost hostům, aby tedy rozehráli, konkrétně to bylo zase Odišária, jenže ten si neví rady a tak vrací zpátky na Filipoviče. Rozehrávka v zadních řadách, tedy týmu RFS Riga, je tam Panič, který byl u míče, no a v tuto chvíli také Prenga, poté už kapitán Lipušček, no a zase přihrávka do zadních řad. Teď nevím, jestli chtěli hosté vyzvat ke spolupráci brankáře Matreviče, ale nakonec se obránci ujali toho míče, konkrétně to byl Panič. Už stačil odcentrovat, poslat míč směrem dopředu na polovinu bránícího Jablonce v tuto chvíli. Je tam Odišária, který se snažil přelstít Okekeho. To se mu ale nepodařilo. Trefil právě Okekeho a od něj se míč odrazil do zámezí. Pohled na časomíru začíná minuta 22. na Jablonecké střelnici a je tady přece jen veselo, protože domácí tým se v 18. minutě dostal do vedení 1-0. Je tady ale první rohový kop, tak nakonec to nebude, auto je v hazování a ten rohový kop bude zahrávat Filipovič. Má to napravačku, to znamená, že v tomto případě se míč bude snášet od branky. Hosté se tam dostali k hlavičce, konkrétně to byl kapitán Lipušček, ale ta nebyla přesná a nedoletěla ani k brance, takže Hanuš nemusel zasahovat a myslím si, že golman Hanuš si ještě v tomto zápase nepřipsal jediný zákrok. Každopádně ale je z toho druhý rohový kop hostí na rohy, tedy hosté vedou 2-0 a znovu to bude Filipovič, který bude zahrávat rohový kop. Tentokrát už je jasné, že to je z opačné strany a tudíž, že se centr z jeho kopačky bude snášet směrem do pokutového území a směrem k brance. Golman Hanuš si tam ještě rovnal své spoluhráče, rozhodčí ještě uklidňoval situaci, menší strkanice, ale už dává znovu pokyn k tomu, aby hra mohla pokračovat. Byl tam Čavo, který se zapojil do obranné činnosti, a poté také Zorvan, který se snaží napadat rozehrávku hostujícího celku. A co z toho bude? Pořadí třetí rohový kop. V tuto chvíli tedy si připsali tři rohy, hosté v krátkém sledu, ale zatím z nich nic nevytěžili. Zelenkovs tentokrát bude mužem, který se ujme zahrání této situace. Brankář Hanuš už je zase připravený, zatím řadám opět vypomáhá. Až téměř na brankové čáře Džavo. A kdo vyskočí nejvýš, tak je to brankář Hanuš, který stačil ten míč vyboxovat. Poté ale odpískaný útočný faul a tak žádné nebezpečí z tohoto rohového kopu pro domácí celek nehrozí. Podíváme se na časomíru, 24. minuta začíná, Jablonec Riga 1-0. Rozehrávka od branky jabloneckého týmu. Hanuš si staví míč přesně na střed a poté už volí přihrávku směrem na Tekijaškyho. Ten si vybírá levou stranu, ale poté už zase může kombinovat s míčem Pavlovič, poté je to Zorván, který se rozlíží ještě ve středu pole s tím, že by si míč narazil, nakonec ho vrací zpátky na Pavloviče, poté už je to Tekijašky, no a také Cedidla, který měl trošku složitou situaci, byl tam napadán, ale poradil si s tím, poslal míč na polovinu soupeře, tam už je to ale Prenga, který byl připravený a který také mohl rozehrát. Učinil také tak, i Kauniex se mohl dostat k míči, ale poté to byli domácí, kteří blesku rychle získali míč do svého držení a došli si také pro faul. V tomto případě to bylo faul na Zorvana a tak mohou zahrávat jablonečí přímý kop. Už jsou na polovině soupeře, ale je to možná jakých...
0: Jablonec stále vede nad RFS Riga ve třetím předkole konferenční ligy 1-0. Dnes budeme na Radiožurnálu Sport sledovat živě také třetí předkolo ligy evropské. V něm nastoupí Hradec Králové proti Bešiktaši Istanbul. Na místě už je teď 35 minut před začátkem tohoto utkání připravený i Tomáš Borovec. Tomáši, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, hezký podvečer.
0: Speciálně jsme se spojili s hradeckým malšovickým stadionem proto, abychom ještě jednou a detailněji probrali, v jakých sestavách nastoupí jednak český zástupce a potom také ten slovutný soupeř Bešiktaš Istanbul. Tak můžeš, prosím.
4: Přesně tak, začnu tedy, jak se to sluší a patří, hostujícím týmem, který vede nový trenér Ital Vincenzo Italiano, 48-letý zkušený strateg a od něj si slibují v Bešiktaši hodně. Co se týče sestavy, tak neudělal téměř žádnou změnu, pokud bychom to porovnávali s předchozím kolem, kdy turecký tým vyřadil Midtjylland. V brance tak bude německý reprezentační gólman Alexander Nibl, který v létě přišel z Bayernu, stoperská řada a čtveřice Ilmaz, Topču, Djalu, Murillo. Před nimi bude operovat jako taková spojka mezi ofenzivní částí týmu Salih Esjan, 29-letý defenzivní středopolař, který má spoustu zkušeností. No a pokud se podíváme tedy na ty útočné hráče hostujícího týmu, tak mezi nimi nebude chybět v základní sestavě také Václav Černý, český, teď už bývalý reprezentant, protože reprezentační kariéru během léta ukončil a tak se tedy orientuje především nebo hlavně na tu klubovou. No a ten bude hrát klasicky na té pravé straně. Vedle něj budou Olejtan, Kekče a Fakili. No a vepředu hrotový útočník českému národňáku, dobře známý Hyun Chiwai Oh, což je Korejec. Je to takový Korejec, který dal české reprezentaci vítězný gól na nedávném světovém šampionátu. No a toho rozhodně si bude pamatovat kapitán hradeckého týmu Vladimír Darida, který právě proti němu na mistrovství světa nastoupil a odcházel se skloněnou hlavou. Ten bude doufat, že dnes to bude rozhodně pozitivnější. No uvidíme. Jak jsem zmínil, David Horejš, trenér hradeckého celku, také neudělal žádnou změnu. Pokud bych to porovnal s víkendovým zápasem ligovým proti Bohemce, tak vlastně v té základní sestavě, jak se tak dívám, nechybí vůbec nikdo. Ano, je tam jenom Matěj Valenta. Tak Matěj Valenta, nová posila Hradce, ta je na lavičce, takže v brance bude Zadražil, trojice stoperů Čech, Čihák, Uhrinčať, protože Tomáš Petrášek je zraněný, středová řada Horák, Darida, Kučera a Dancák, před nimi dvojice Slončík, Van Biren, Adam Vlkanová je zase nemocný, ten dobírá antibiotika, takže s ním trenér nemohl počítat. No a vepředu hrotový Ondřej Mihálik. Tak toto tedy vypadá, dá se říci, sestavy, které se daly očekávat.
0: Budeme se těšit, Hradec Králové rozehraje svůj zápas třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši v 19 hodin, což je za 30 minut a to je také doba, kdy se znovu uslyšíme s Tomášem Borovcem. Tomáši, zatím děkujeme.
4: Hezký podvečer z Malšovické arény.
0: No ještě předtím, než se znovu vrátíme na třetí předkolo konferenční ligy do Jablonce, vydáme se do tábora české volejbalistky, tam totiž hrají a možná, že dokonce se dá říct i hráli přípravu před mistrovstvím Evropy proti Rumunsku a je u toho Kamil Jáša.
3: Přesně v tuto chvíli české hráčky oslavují společně s diváky proměněný mečbol 25-23 a česká reprezentace vítězí 3-0 na sety. Ne, že by to byl kdo ví jak důležitý výsledek, ale dobrá nálada určitě před mistrovstvím Evropy a vlastně i zítra se hraje tady v táborské hale další přípravné utkání zase s Rumunskem. Z tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Děkujeme, to bylo pro dnešek z volejbalu. Všechno alespoň co se týče živých vstupů, teď už se budeme věnovat pouze fotbalu. Ještě než se vrátíme na Jabloneckou střelnici, ještě připomenu, že oba zápasy před kol evropských pohárů můžete poslouchat jednak v našem vysílání Radiožurnálu Sport, ale také nerušeně jednotlivý zápas, ten, který si vyberete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vracíme se do Jablonce, tam hraje RFS Liga, Riga a sleduje to Pavel Petr.
1: No a za pár okamžiků budou mít aktéři zápasu a za sebou 30 minut, stav zůstává 1-0 pro domácí a Jablonec, nepříjemný zákrok hostí, konkrétně Filipoviče ve středu hřiště a rozhodčí z Belgie Frbomen napomíná, ale pouze ústně zatím hostujícího Filipoviče. Hraje se velice slušně zatím, nebyl důvod udělit na jedné či druhé straně žlutou kartu, na co si ale teď hráči Jablonce musí dát pozor, to je, aby rozehráli až v okamžiku, kdy balon je v klidu, což se předtím nestalo, a tak si rozehrávku přímého kopu museli svěřenci trenéra Luboše Kozla zopakovat. Sláma centruje, snaží se najít na Java, proti mu vystartoval mimo pokutové území ještě Matrevič, ale nakonec vednutý praporek pomezního rozhodčího a tak Matrevič vlastně zasahovat nemusel a mohl zůstat v klidu. Na hřišti se v tuto chvíli objevily dva míče, jeden pochopitelně musel ze hry ven, Matrevič ale rozhodně ne, protože ten bude rozehrávat. No a připomenu, že Matrevič nebyl mužem, který byl určený do začátku zápasu, a byl to Nerugas, který měl zahájit tento duel, jenže při rozcvičení se zranil. No a tak právě bývalý golman pražské Dukly dostal tedy příležitost hájit branku Rigi. Další offsideová situace, kterou si nepohlídal domácí Javo. Bylo to tak, viděli jsme to i z tribuny, takže se ani Javo nezlobí. Pouze by to chtělo se rychleji vracet směrem od branky soupeře. Je to tedy nepřímý kop, který rozehrál Filipovič a to už se hraje minuta 32. Platí tedy od minuty 18., že Jablonec vede nad Rigou 1-0. Poté už je to tekijašky a Filipovič zasáhl před sedláčkem a tak mohou dopředu hosté, konkrétně to je Odišária, už je před pokutovým územím, stopku mu vystavil svým zákrokem Okeke. Odišária sice zůstává na hrací ploše, ale rozhodčí ukazuje, viděl jsem, nic se pískat nebude, bylo to v souladu s pravidly. Nicméně je tady autové vazování v tuto chvíli pro jablonecký tým. No a také pro ně varování, že si musí pospíšit s touto činností. Jinak by také o aut mohli přijít. Rozehrávka teď po pravé straně hřiště. Vrací se míč k Tekijaškimu a na druhé straně znovu je to Pavlovič. 33. minuta startuje Jablonec Riga 1-0. Další rozehrávka směrem přes brankáře Hanuše, který alespoň v tuto chvíli může rozehrát nohou, zapojit se do hry. Možná jste v odpoledním rozhovoru s Markem Čechem, trenérem golmanů, a slyšeli, jak právě dnes je důležitá rozehrávka. Přitáhnutá třetí minuta, trefil se Čantelišvili, domácí vedou 1-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro Radiožurnál a po něm centr z pravé strany, do kterého se hlavou opřel Polidar, jenže našel pouze připraveného Matreviče. Rozhodčí teď odpískal faul. Můžeme se podívat na nějaké ty statistiky. Na rohy hosté vedou 3-0. No a střely na branku, tam je to 1-0. To znamená, že jediná střela na straně domácích zamířila mezi tyče. To už v minutě 18. kdy se tedy prosadil Čantorišvili. Hostující kapitán Lipušček se teď jen těžko zvedá z hrací plochy po odpískaném faulu. To bylo ještě na polovině lotyšského celku. Jsme zvědaví, jestli bude nutné ošetření, protože samozřejmě od zavedení pravidla, kdy při vstupu lékařů na hrací plochu musí pak ošetřovaný hráč minutu strávit mimo hrací plochu, tak k tomu ošetřování prakticky nedochází. V tomto utkání jsme zatím žádné ošetření neviděli a to už sledujeme konec 34. minuty. V okamžiku, kdy tedy Jablonec drží nejtěsnější vedení v souboji s Rigou, a to 1-0. Rozehrávka lotyšského celku po levé straně a Lipušček už je na nohou a může pokračovat. Je tam také Enžiky, který si zbíhá pro míč. Ten hodně zlobí domácí obranu, ale ke střele se zatím nedostal. Na opačné straně to může zkusit Zorván. Otvírá se prostor pro break, ale Zorván dlouho otálel s tou rozehrávkou a tak si z této situace žádné přečíslení jablonečtí fotbalisté nevypracovali, nevytěžili. Kapitán domácích Tekijašky, Sedláček na sebe láká Rakiče, ale to se nepodařilo, nicméně jablonečtí byli u míče. Řada nepřesností také na jejich straně, teď se to snaží napravit Zorván, ale neuspěl a tak je tady opět Odišária, který rozehrává. Lipušček si říká znovu o míč. Kapitán lotyšského celku rozehrál, udržel míč na kopačkách hostujícího týmu. 36. minuta. Jablonec Riga 1-0. No a teď i Kauniex ve středu hřiště, možná mě to připadalo jak steky. Kopl do míče a poslal ho směrem na vlastní branku, jako kdyby si nevěděl rady právě v té útočné fázi. Možná jinak na tom bude Odišária, který už může odcentrovat, to se mu také podařilo. Centr, do kterého šel Ikauniex, ale cedidla si poradil, byl důraznější v tom souboji v malém brankovém území a ta hlavička nakonec postrádala razanci, stala se snadnou kořistí pro domácího brankáře Hanuše. Další rozehrávka teď je přes Slámu a také Pavloviče, tedy klasická kombinace v zadních řadách, opět snaha spíše o jistotu, než o nějaký překvapivý moment. Sedláček, Sláma, míč má na levačku, snaží se najít Java, to se mu podařilo, ten stačil zpracovat, poté Polidar, Sedláček může pálit, ještě volil přihrávku, nabíhal si tam Čantorišvili, pro ně už by to byl druhý zásah, ale hosté si poradili, byť jen za cenu toho, že odkopli míč do zámezí, ale Lipušček už nestačil zareagovat. Drobný déšť teď zdá se mi se snáší tady nad Jabloneckou Střelnicí, ale to myslím, i kdyby to tak bylo, tak spíše hráči osvěží, než aby to bylo nepříjemné. Uvidíme, co to udělá s komentátorským stanovištěm, ale samozřejmě důležité je to, co se odehrává na hrací ploše. Čantorišvili byl faulován, kapitán Lipušček se diví, ukazuje hlavnímu rozhodčímu, ne, já jsem nefauloval, ale hlavní sudí z Belgie byl jiného názoru a přisoudil míč fotbalistům Jablonce. Zorvan se ujal rozehrávky, poté Sláma, po levé straně Polidar a to na levačku stačilo centrovat, je tam Matrevič. No a právě golman hostujícího celku byl mužem, který se nakonec prosadil v tom souboji o balón a získal ho pro své barvy. 38. minuta, Riga ale prohrává v Jablonci 0-1.
2: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
0: Stále posloucháte Sport a konkrétně fotbal, třetí předkolo konferenční ligy Jablonec RFS Riga 1-0. My se znovu vrátíme do Jablonce za malou chvíli, ale vy můžete klidně nerušeně poslouchat dál, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našich webových stránkách. Teď ale z fotbalu, tedy k fotbalu světovému. V Argentině například tenhle sport berou hodně vážně. Tamní fotbalová asociace teď ustanovila nový státní svátek a ten bude už navždy připomínat výhru nad Anglií. 15. červenec bude oficiálně dnem národních fotbalových týmů a bude to přímý odkaz na nedávné vítězství argentinské reprezentace nad Anglií v semifinále letošního mistrovství světa. Argentina, připomeňme, v Atlantě vyhrála až po velkém obratu v závěru 2-1. A je tady také důležité říct, že tahle výhra přišla 40 let po předchozím velkém vítězství Argentiny nad Anglií na mistrovství světa v roce 1986. Tehdy to také skončilo 2-1. Anglie ale postoupila do Argentina postoupila do čtvrtfinále a bylo to i díky boží ruce Diega Maradony. Snad se dnes budou nadále trefovat fotbalisté v Jablonci jinými částmi těla než rukama, třeba hlavou, tak jako střelec prvního gólu. Vracíme se zpátky na Střelnici na utkání Jablonec RFS Riga za Pavlem Petrem.
1: Na konci 39. minuty stále platí těsné jablonecké vedení 1-0. Ano, je to pravda, hlavou se v 18. minutě prosadil domácí Čantorišvili, který měl ještě jednu příležitost, ale tentokrát se přímo do zakončení nedostal. A taky jablonečtí teď mohou sledovat akci, kterou má na svých kobačkách Odišária, už je před pokutovým územím. Proti mu dva bránící hráči, přece Odišária stačil odcentrovat, ale pouze do míst, kde byli pouze hráči bránící u Jablonce. Teď dlouhý nákop na polovinu a soupeře. Kapitán hostí Alipušček tam svádí souboj s Javem. Rozhodčí ukazuje, že všechno bylo v pořádku. Až v tuto chvíli je odpískaný zákrok Polidara. Souboj Javo a Alipušček tedy proběhl v rámci pravidel. Polidar ale poté podle rozhodčího, který se usmívá na hráče, tak tam už ten zákrok byl v rozporu s pravidly. Rozehrávka tedy na vlastní polovině hřiště, je tam připravený Filipovič, no a pochopitelně také Prenga, který mohl rozehrát 41. minuta, Jablonec Riga 1-0. Další je teď kombinace ještě na polovině hostujícího celku. Rakič se snaží poslat dopředu Enjikiho, ten byl faulovaný, Okeke si připsal nedovolený zákrok, přibrzdil útočnou aktivitu hostujícího celku a poté blesku rychlé rozehrání, ale to už je okamžik, kdy se jablonecká obrana dokázala sformovat, ale musí čelit dalšímu nájezdu hostující družiny. Teď konkrétně to byl Filipovič, těmu se míč vrací, je tam také Prenga a na levé straně dirigent hry hostujícího celku kapitán Lipušček. K němu se míč vrací, hodně často ho má na kopačkách. Tento kapitán, tedy celku RFS Riga. 42. minuta už začíná. No a stav utkání tedy 1-0, ale pozor na šanci, do které se mohou dostat hosté. Jenže pozorná domácí obrana v čele s Tekijaškým asi v tuto chvíli poradila. Je tady ale další příležitost, dokonce ke střele za hranici pokutového území, byl to Kigurs, který ji vyslal. Ale Hanuš nemusel zasahovat, ta rána z kopačky lotyšského fotbalisty nebyla přesná, mířila vysoko nad. Rozehrávka od branky Jablonce, Poté už Nákop, kterým hledají domácí Java, poté je to Okeke, no a také ve středu hřiště teď pracující a rozehrávající Čanturišvili. No, jsem zvědavý, jestli trenér Kozel nepošle do druhé pole místo Java zkušeného Jana Chramostu. Javo, přestože má k tomu výškové parametry, tak se zatím v té útočné fázi příliš nedokázal prosadit. Ale to už je samozřejmě věc pro trenéra. 43. minuta, 1-0 pro Jablonec, souboji s lotyšskou Rigou. A také další rozehrávka na straně domácích, a konkrétně to Zorván, poté už Sláma, který si naběhla, také Polidar, který pracuje velice aktivně, stačilo centrovat, ale je z toho pouze autové vhazování, protože jeden z hráčů hostí, a konkrétně to byl Prenga, se vložil do toho centru a odvrátil míč tedy do zámezí. Polidar už si musí pospíšit, má odpočítáván čas pro autové vhazování, poté centr Slámy, který se snášel do bok do území, ale bohužel pro domácí ne na hlavy jabloneckých fotbalistů. Přesto ale Cedidla vybojoval míč a centr, který se snášel do bok do území, tak byl odvrácen ostující obranou a je z toho první rohový kop, který budou také v tomto zápase zahrávat jabloneční fotbalisté, konkrétně to Sláma, říkám to ve 44. minutě, kdy právě Sláma půjde za pár okamžiků k rohovému praporku, už má také míč na svých kopačkách, položí si ho do toho rohového čtvrtkruhu v těsné blízkosti kotle hostujících fanoušků, i když nevím, jestli v případě 15 příznivců, kteří přiletěli s lotyšským celkem, se dá mluvit od kotly. Sláma už se rozbíhá, načechral ten míč, ale přímo do náruče brankáře Matreviče. No, za minutku a půl se dozvíme, kolik že se bude nastavovat, takže to si samozřejmě pak tady stopneme, aby jsme věděli, jak to bude vypadat. Poté už další rozehrávka. V případě domácích je to Polidar, je to Okeke, ale nepřesnost teď si nerozuměl s Tekijaškým, který se rozeběhl, který se vydal z těch zadních řad až na hrot útoku, ale vydal se tam zbytečně, protože přihrávku nedostal. 45. minuta, Jablonec Riga 1-0, no a nedá se předpokládat, že by hlavní rozhodčí je příliš nastavoval, žádné zdržování tam nebylo, ani ten gól, který padl do hostující sítě, se neskoumal příliš dlouho, a tak možná minutka, možná dvě, tolik asi přidá hlavní sudí k první půli. Teď taková hlavičkovaná, asi 3-4 hráči se už na polovině Jablonce zapojili do hlavičkování, ale poté už je míč zase na hrací ploše, má ho na kopačkách Cedidla a po něm taky Jašky. Reklamné znamení toho, že ten závěr první půle chtějí s míčem na kopačkách odehrát fotbalisté Jablonce, jenže to by se s ním nesměl dostat do zámezí Polidar, který bude tedy teď čelit vhazování hostujícího Filipoviče. No a to vhazování, pouhá jedna minutka, přesně podle předpokladu, a nastavení začalo právě v tuto chvíli. Zatím tedy stále platí, že Jablonec vede 1-0. No a teď nepříjemný zákrok tam do Filipoviče, možná trošku zbytečně letěl Zorván, ale vypadá to, že Filipovič bude v pořádku. Hlavní rozhodčí tam ještě Zorvanovi domlouvá. Možná kdyby odpískal faul, tak to měl v tuto chvíli belgický sudí jednodušší. Filipovič, jeho dlouhý, v tuto chvíli belgický sudí jednodušší. Filipovič, jeho dlouhý aut před pokutovým zemí, Enžiky sice odhlavičkoval,

0: ten náskok trošku navýšit. Poslední hvězd první půle, teď je dobojováno po 45 minutách, který platí Jablonec Riga 1-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme příjemný podvečer s radiožurnálem Sport. Teď už je po prvních 45 minutách v prvním dnešním živém utkání v rámci třetího předkola konferenční ligy hraje Jablonec proti RFS Riga. Jablonec vede po prvním poločase 1-0, no a za 10 minut, ani ne, za 9 se rozehraje třetí předkolo Evropské ligy, a to konkrétně v Hradci Králové, kam přijel i turecký Bešiktaš. No a také je přímo na místě Tomáš Borovec. Tomáši, ještě jednou tě vítám ve vysílání.
1: Ještě jednou hezký podvečer všem posluchačům radiožurnálu Sport.
0: Přijel klub z Turecka, což je země, kde je fotbal skoro náboženstvím. Turečtí fanoušci bývají divocí, proto se tě ptám, kolik jich je na stadionu, kolik je tam konec konců celkově diváků a jaká je tam atmosféra?
1: Atmosféra vypadá velmi dobře, právě teď zní klubová hymna a už od

0: Dělí je jasné, že tenhle zápas bude vyprodaný. Dívám se do sektoru hostů, tak zatím mi přijdou Turci dnes poměrně krotcí, protože se chovají slušně, jdou přesně tím vstupem, kterým mají jít do arény. Teď už jsou ve svém sektoru, fandí, střídají se s kotlem domácího týmu. Takže myslím si, že taková dobrá atmosféra, dobrá nálada před úvodním výkopem. Teď se dívám na tu stranu, kde je kotel domácího týmu a ten je vyzbrojen takovými nafukovacími bílými dlouhými obdélníky. A bílé a černé jsou tam také, takže ty klubové barvy černá a bílá budou teď výraznější v malšovické Finep aréně. No a teď už všichni zvedli právě tyhle pomůcky nad hlavu, protože hlasatel už teď začal vyjmenovávat základní sestavu. Takže klasicky příjmení zní z kotle domácího týmu. Jak jsem tedy zmínil, vyprodáno, dobrá atmosféra, lepší počasí než v posledních dnech, tak si myslím, že ještě zbývá ten dobrý fotbal.
1: Budeme se na něj těšit, přímý přenos začne už za necelých 7 minut a já se jenom zeptám, to, že jsou zatím Turci na stadionu krotcí, to je dobré vědět, ale jestli pak jich přijelo ještě na východ všech třeba i víc a nezlobili ve městě?
0: Byly z toho obavy. Já jsem si šel udělat procházku během dne do města na Velké náměstí. Všude byl klid, pár fanoušků jsem potkal v hospůdkách, s některými jsem se i popovídal. Teď myslím, ty turecké příznivce byly úplně v pohodě. Věří samozřejmě, že tady vyhrají. Kdo by nevěřil, když fandí svému klubu. No a tady byly obavy, jestli nepřijedou Turci v těch skupinkách obávaných, například z Německa, navíc ti, co nemají lístky a nebudou se snažit nějakým způsobem tady získat. A chovat se trochu neumále, ale musím říct, že nějakou hodinu kolem arény, když jsem byl hodinku před začátkem zápasu, ještě mimo ten novinářský sektor, tak byl úplný klid, policisté připravení, rozestoupení kolem celé arény, ale vůbec neměli práci výraznou, tak snad to tak zůstane.
1: Budeme se těšit zejména na to, jak nakonec bude vypadat ten turecký projev na hřišti. Budeme se těšit také na výkon v Otroku, tedy Hradce Králové, utkání mezi Hradcem Králové a Bešiktašem v rámci třetího předkola Evropské ligy. Začíná už za 5 minut, Tomáši. Děkujeme za 5 minut, to zase bude tvoje. Teď se s tebou ještě na chvíli loučíme.
0: Ano, za chvíli naslyšenou.

0: Ještě než se na Radiožurnálu Sport znovu vrhneme na fotbal, tak se teď naučíme jedno málo známé, nebo si aspoň připomeneme málo používané slovo, a to slovo je veduta. A celkem nečekaně totiž zasahuje také do světa sportu, a to přesto, že veduta je speciální druh obrazu nebo rytina, která zachycuje město z boku. Většinou je širokoúhlá, a když se zkusíte zamyslet, co jste naposledy viděli na nějakém hradu nebo zámku, tak si možná nějakou vedutu vybavíte. Veduty vznikaly hojně od 17. do 19. století a někde dodnes slouží jako předloha toho, jak město kdysi vypadalo a jak by třeba také mohlo vypadat do budoucna. No a teď, jak taková veduta souvisí se sportem? Konkrétně v Brně teď veduta zabrzdila stavbu fotbalového stadionu. Nový stadion za Lužánkami měl mít totiž podle návrhu výšku 37 metrů a to je podle památkářů moc. Jak už asi tušíte, taková výška by totiž narušila panorama města, tak jak ho známe z historických vedut. Znamená to, ne že by se tedy stadion nakonec nepostavil, ale město zkusí ještě prověřit návrhy na výšku 31, 32, 33 a 34 metrů, jestli by to u památkářů přeci jenom nemohlo něco změnit. Vy na Radiožurnálu Sport nejenom, že se učíte nová slova, ale také sledujete sport. České volejbalistky dnes dokázaly zvítězit v přípravném utkání nad Rumunskem 3-0. Fotbalisté Jablonce ve třetím předkole konferenční ligy vedou v poločase nad RFS Riga 1-0, no a Hradec Králové, ten se chystá rozehrát zápas třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši a u toho je Tomáš Borovec.
1: Hezký podvečer v tuto chvíli z Malšovické arény, kde jsme těsně před úvodním výkopem v rámci třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul. Takže zdravím vás, kteří jste se rozhodli poslouchat přímou reportáž, ať už ve vysílání Radiožurnálu Sport, anebo přes webové rozhraní stejné stanice, nebo snad díky aplikaci Můj rozhlas. V tuto chvíli tedy už byl rozehrán první zápas, který bude řídit co by hlavní sudí rumunský arbitr Horáciu Fešník. No a pojďme se v úvodu podívat za sestavami obou týmů. Nejprve hostující Bešiktaš Istanbul, kde je v brance německý reprezentační gólman Alexander Nibl. Kvarteto stoperů Ilmaz, Topču, Džalu, Murilo. Před nimi bude operovat takový defenzivní středopolař Ozžan a útočné kvarteto Fakili, Kekče, Olajtan. Samozřejmě také nechybí český útočník na pravé straně Černý, no a tím, kdo bude operovat na hrotu, je Jihokorejec Oh. Dá se říci, že italský trenér, nový kouč tohoto klubu Vincenzo Italiano, tak neudělal téměř žádnou změnu, pokud to porovnáváme s tím druhým zápasem druhého předkola Evropské ligy proti Midtjyllandu. No a podobně také volil sestavu i hradecký kouč David Horejš. Takže v brance je Adam Zadražil, stoperská trojice Čech, Čihák, Uhrinčať, chybí zraněný Tomáš Petrášek, teď ta záložní osa Horák, Dancák, Darida, Kučera. Tady udělal jednu drobnou změnu trenér Hradce oproti víkendovému utkání proti Bohemians. Na lavičce nechal novou posilu Matěje Valentu a místo něj je tedy v sestavě Dancák. Před nimi dvojice Solončík, Van Biren a na hrotu Ondřej Mihálik. Teď se už delší dobu nehraje, protože po srážce mezi fotbalisty Bešiktaše zůstal teď ležet v trávníku jeden z nich, ale lékaři už ho staví na nohy. Je to konkrétně Tiago Djalu, 26-letý portugalský obránce, který je v Bešiktaši druhou sezonu, přišel z Juventusu, už je na nohou, ani neopouští hřiště a budeme tedy pokračovat. Hráči hostujícího týmu mají míč na vlastní polovině a bude rozehrávat právě konkrétně Djalu. Třetí minuta zápasu, Hradec Králové, Bešiktaš Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Během vstupu pro posluchače stanice Radiožurnál teď se snažili zaútočit hosté takovým vysokým balónem poslaným až do velkého vápna, ale tam byl připraven osamocený golman Adam Zadražil. Hned nelenil, vykopl na pravou stranu a viděli jsme dobrý náběh Ondřeje Mihálika, který se trefil v tom minulém zápase, kdy si Hradec definitivně došel pro postup, když v obou utkáních porazil norské Tromsø. Tak první tedy akce Východočechů zapsána. Byl to centrovaný míč, který proletěl pokutovým územím na pravou stranu a na balonu jsou teď tedy fotbalisté Bešiktaše. Dlouhý nápok volí Topču. Topču na levé straně se mu rozběhl Fakili. Ilhan Fakili po zemi někam do území penaltového puntíku. Tam si ale seběhl František Čech, sebral balon, nakopl ho dopředu. Výborně teď vyhrál souboj proti dvěma Van Buren a díky tomu Mihálik snaží se strčit balon kolem jeho strážce Jalua, ale zrovna v ten moment, kdy se snažil nasadit jesličky, tak Jalu dělal přišlap a neměl tak mezi kopačkami žádné místo, kudy by ten balon prošel. No, pokud by se tak stalo, tak Mihálik mohl upalovat na golmana Nýbla. Takže teď také se roztesklalo publikum ve vyprodané malšovické Finep aréně. Teď ale tady jsme mohli sledovat technickou dovednost a krásný individuální kousek ze strany hostujícího Olajtana, který už se dostával přes dva hráče, potom ho tam lehce, ale ještě stačil jeden z domácích hráčů, konkrétně Tom Slončík, přidržet, přibrzdit, je z toho tedy nedovolený zákrok, ale je to ještě poměrně dálka k hradecké brance, takže tady rozhodně to nebude přímé ohrožení, ale i ten centr může být hodně nebezpečný. Staví si tam balón kapitán Bešiktaše Orkun Kekçe. Kekçe, teď jeho centr do pokutového území, tam byl ho a dostal se nad všechny ostatní hráče, ale ta jeho hlavička nebyla příliš výrazná. Ještě za ním zkoušel druhou v pořadí právě Topču, který je vysokým stoperem a při standardních situacích hodně často pomáhá právě v prostoru před soupeřovou brankou. Odkop od domácí svatyně, na který reagoval Salih Özcan, 29-letý vynikající defenzivní středopolař, rodák z Německa, který ale reprezentuje Turecko, to je poměrně běžný jev. U postraní čáry teď výtečně Mick van Buren, věří se, je to na něm vidět po té, co v posledních čtyřech zápasech dal 3 góly a zapsal i jednu asistenci. Teď ví, že mu to lepí a snaží se do toho také dokonale využít. A teď tady náběhu Kučera. Do souboje s Topčem, toho se zbavil Kučera. Přihrávka před branku. No to byla škoda, Mihálik se nedostal k míči, už by byl sám. Tak metr a půl od brankové čáry mohl by zakončovat, ale ještě mu tam dokázal Murilu vložit nohu, takže ten pas neprošel, ale jinak velmi pěkná akce. Trenér domácího týmu David Horejš mluvil o tom, že je soupeř velmi silný, ale že také vnímá nějaké věci, které by mohl Hradec využít, a to především do někdy ne úplně přesně kompaktní a dobře hrající defenzivy. Uvidíme. 7. minuta, Hradec Králové. Zatím hraje s Bešiktašem Istanbul 0-0. Teď se musí bránit u levého rohového praporku. Tam kombinuje kapitán Kekçe spolu.
0: Na Radiožurnálu Sport posloucháte přímý přenos utkání mezi Hradcem Králové a Bešiktašem, ale zároveň se také věnujeme třetímu předkolu konferenční ligy mezi Jabloncem a RFS Riga.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Pokud byste kterýkoliv z těchto zápasů chtěli poslouchat nerušeně, je to možné na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. My se budeme dívat tu chvíli na Malšovický stadion, tu chvíli zase na Jabloneckou střelnici a teď míříme právě na sever Čech. Utkání Jablonec RFS Riga sleduje Pavel Petr.
3: 51. minuta stále platí a situace z 18. minuty, kdy se prosadili domácí, vedou 1-0. Připomenu ten gól, dal Čantorišvili hlavou po předchozím centru Zorvana. Žádná změna na domácí straně v případě tedy sestavy, kterou vyslal do souboje třetího předkola konferenční ligy trenér Luboš Kozel. Pravdou ale je, že v úvodu druhé půle jsou daleko aktivnější hosté. Lotyšský celek se usazuje znovu před pokutovým územím. Je tam Enžiky, který mohl centrovat, ale nakonec zvolil zpětnou přihrávku a centr, na který si nabíhá Ikauniex, ale je tam také brankář Hanuša, který rozpoznal tu situaci a poté dlouhým nákupem hledá Java, ale ten se zatím v tomto utkání s příliš dobrou formou nepotkal, ještě neměl prakticky příležitost. Tak už jsem zmínil v prvním poločase, že bych si na jeho místě uměl představit Jana Chramostu, ale samozřejmě trenérovi Kozlovi do toho hovořit v žádném případě nebudeme. 52. minuta, Jablonec, Riga 1-0 před vlastním pokutovým územím. Teď vybojoval míč pro domácí Cedidla. Poté už je to Zorvan a také ve středu pole Sedláček. Cedidla nevypadá po tom předchozím faulu, že by byl úplně 100% fit, ale zatím žádný pokyn ke střídání nepřichází. Rozehrávka už na polovině lotyšského celku, teď v podání kapitána Tekijaškyho, zmíněný Cedidla u míče a po něm také Čantorišvili. Znovu je to Cedidla, Čantorišvili, zatím taková vyčkávaná, možná aby jablonečtí na sebe nalákali soupeře a poté udeřili nebo se dostali do volného prostoru, zatím se jim to ale nedaří, už se dostali s míčem dokonce na vlastní polovinu hřiště, ale Blesku rychle se vrací zpět, přihrávka na Cedidlu, jeho centr z pravé strany, hlavička, gól! Takové uspávání a nakonec je to gól, který v tuto chvíli přílí domácí v 53. minutě. Centr z pravé strany, hlavička v pokutovém území. Přelec je teď schován za svými spoluhráči, ale každopádně jeho jméno se včas dozvíte. Každopádně Jablonec do vedení 2-0 a to říkám v minutě 53. Druhý gol, to už je paráda a měl by to být Polidar, který se zapsal tedy do listiny střelců v tomto zápase. Zdraví tribuny a nejvíce raduje právě z tohoto gólu. Po něm se domácí rozběhli ke střídačce, aby se občerstvili. Ale to se nelíbí hlavnímu rozhodčímu z Belgie, kterým je pan Nathan Verbommen. Už svolává hráče k rozehrávce.
0: Jak jsme samozřejmě říkali, i tenhle zápas můžete nerušeně poslouchat na Radiožurnálu Sport, tedy na našich webových stránkách, případně v aplikaci Můj rozhlas, ale na druhou stranu, proč byste to dělali, když jste v našem vysílání u všeho nejdůležitějšího, jak u gólu Čantorišviliho, tak Matěje Polidara. Jsme byli Jablonec vede nad RFS Riga 2-0 v 53. minutě a my se můžeme zase vydat na východ Čech. Hradec Králové hraje třetí předkolo Evropské ligy proti Bešiktaši a u toho je Tomáš Borovec.
1: Hazovat aut. 11. minuta utkání. Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0 a hradečtí teď rozehrávají na vlastní polovině. Poslední 3-4 minutky byly o něco nebezpečnější fotbalisté Bešiktaše, ale zatím až na tu jednu příležitost, kterou měli zhruba v 7. minutě, se k výraznějšímu slovu nedostali. Také Hradec naznačil jednou slibnou akcí, že by se mohl dostávat do nějakého zakončení. Momentálně ale hra plyne ve středu pole. Výborně teď Kučera pomohl, vyběhl dopředu, přiťukává Slunčíkovi. Tom Slunčík, jeho pravačka spoza vápna a míč těsně proletěl vedle levé tyčky. Tentokrát je to nová posila hradeckého týmu, která už ale pod lízátky v minulosti hostovala. Zkusila technické zakončení pravačkou k té vzdálenější tyči. Brankář Nýbl nedosáhl, ale chybělo pár centimetrů, takových 15-20. A tak teď zkouší Jatara, Kasum Jatara na levé straně, podporovaný Fakilim, drobnější postavou Fakily, ale výborný technik. Teď souboj jeden na jednoho raději zařadil zpátečku a vidíme souboj dvou kapitánů, ze kterého se snažil vytěžit Kekče přihrávku po zemi do vápna na Oha. To sice vyšlo, ale Oh tam z jedničky přiťukával pod sebe na Fakiliho, ale ten stál, vůbec nečekal takovouto reakci, takže balón se pouze vykutálel z hrací plochy a fotbalisté domácího týmu rozehrávají od vlastní branky na levé straně. Nakopnutý míč na polovinu soupeře, ale tam nebyl nikdo. Tom Slončík ještě, jak před chvílí bránil, byl upozaděný, takže jenom odevzdaný balón soupeři ve 13. minutě, která bude za chvíli končit za stavu 0-0 v prvním utkání třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul. Hosté na balónu, konkrétně Emirhan Topçu, zatím nejčastěji znějící jméno v těch úvodních necelých 15 minutách dnešního utkání. Topču tentokrát rozehrál zpátky dozadu, stejně tak činí na pravé straně Dejalu, to znamená s oběma si vyměnil míč Alexander Nýbl, co by brankář Bešiktaše, no ale teď zase hosté jenom odevzdali balón. A to se nelíbí kapitánovi Kekčemu, který tam rozhazoval rukama, takhle to přece nejde. A pak se Kekče sprintem rozhodl napadat soupeře, konkrétně Jakuba Uhrinčatě, ten to ustál a raději také volil rozehrávku na brankáře Zadražila. Teď Slončík se uvolnil na levé straně, míč mu ale utekl do autu. Škoda, protože už ten měl před sebou místo, jak se zbavil Tiaga Jalua. Teď je to balón tedy pro Bešiktaš. Za středovým kruhem osamocený Jatara, Kasum Jatara. Jeho pokus o přejítí přes dva hráče zůstal jenom u pokusu. Hradeští zkouší teď takovou brejkovou situaci na hrotového útočníka Ondřeje Mihálika, ale ten byl zdvojen a Emirhan Topçu sebral balón vedle něj, nenechal hrát hradeckého forwarda a teď už poklidu rozehrává se svými spoluhráči z defenzivní řady na vlastní polovině. Gestem rukou Jalu naznačuje, že bude posílat dlouhý míč. Také se tak stalo, přesně dosadl na nohu na levé straně na Fakiliho. Fakili se dokázal uvolnit kličkou doprava do lepšího střeleckého úhlu. Zkoušel technické zakončení podobně jako před pár minutami Tom Slončík, ale i když ta rána by se pravděpodobně vešla do branky, míč by letěl mezi tři tyče, brankář Adam Zadražil zasahovat nemusel, protože ten pokus byl zblokovaný na další rohový kop, takže Orkun Kekçe zase si staví míč na pravé straně a zase uvidíme roh s tou rotací směrem od domácí branky, protože Kekçe, i když je obou nohým fotbalistou, má silnější tu pravou, kterou rozehrává standardky. Dobrá hlavička od Murila, poslala ale balón nějaké 2 metry nad břevno, přece jenom Murilo musel trochu dozadu udělat krok a půl a to už nebylo ideální na to, aby hlavu poslal přesnějším způsobem. Rozehrávat se tak bude od domácí branky. Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul v 16. minutě 0-0. Odkop na polovinu soupeře, kde vyhrál hlavičkový souboj Salih Özcan. Díky tomu teď může přebírat přihrávku běhu Olaitan. Zvládl to výborně, po něm Černý. Černý dělá kličku Františkovi Čechovi, uvolňuje se, předává kapitánovi Kekčemu. Kekče ale už potom nedokázal přesně poslat míč mezi třemi hráči domácího týmu. Přece jenom, ale potom tam byla chyba v rozehrávce hradeckých a centr do pokutového území na balón nedosáhl Ilhan Fakili, takže míč proletěl do autu a bude z toho pouze odkop od domácí branky. Adam Zadražil už má v pravé ruce balón a staví si ho na rozehrávku.
0: Pár vteřinek se teď ale nehraje a máme tedy čas zase zkontrolovat, jak se vyvíjí třetí předkolo konferenční ligy v Jablonci, kam přijela RFS Riga. Tam to sleduje Pavel Petr.
3: 60. minuta utkání platí 2-0 pro domácí. Připomenu střelce v 18. minutě, to byl Čantorišvili, a v minutě 53. Polidar. Oba střelci na jablonecké straně se prosadili hlavou. No ale teď se musí jablonečtí bránit, protože hosté budou zahrávat rohový kop před skupinou 15 fanoušků, kteří dorazili pozbudit svůj tým. No a v zápětí po obraném zákroku domácích to bude rohový kop s pořadovým číslem 5. Rozehrávka, kterou bude mít na svých bedrech Zelenkovs a bude posílat míč tedy za pár okamžiků do hry, což se stává právě v tuto chvíli. Nikdo z hráčů hostí se zatím k zakončení nedostal a už míč doputoval před pokutové území, kde Zorvan nic nevymýšlel, poslal ho na polovinu soupeře Javo se snaží tam ještě zabojovat, ale přeci jen k míči měl daleko dál než Rakič. No a ten ve spolupráci s brankářem Matrevičem celou situaci vyřešil. Teď už na opačné straně bránit se musí a Jablonec, ale brání se velice úspěšně. Javo si doběhl pro míč, ale pak nepřesně přihrál na Čantulišvilio. Ten se nevzdal v tom souboji, možná tam utrpěl ještě nějaký šráb, po kterém zůstává ležet na hrací ploše, ale už se zvedá, byť to není asi 100%, ale vrací se do místa na zadních řadách, kde to je jeho. Snaží se dirigovat teď hru, se rozebíhá, ale nejde mu to moc dobře. Tomuto středopolaři v sestavě Jablonce snad to bude všechno bez problému a bez toho aniž by musel střídat. Začíná 62. minuta, Jablonec, RFS Riga 2-0.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: My jdeme zpátky do Hradce Králové, kde hraje Bešiktaš třetí předkolo Evropské ligy. Sleduje to Tomáš Borovec.
1: 19. minuta zápasu. Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0 a teď se východočeši především snaží co nejlépe seřadit ty defenzivní šiky, protože aktivita hostujícího týmu začíná stoupat. 19. minuta. V tuto chvíli skončila. Hradec Králové hraje s Bešiktašem Istanbul 0-0. Už jsme viděli šance na obou stranách. Častější držení míče na svých kopačkách mají hosté z Turecka, ale to se dalo očekávat. Zatím ale tedy gól fanoušci neviděli, takže 20. minuta. Hradec Králové, Bešiktaš Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Pokračujeme tedy ve sledování tohoto zápasu a na balónu jsou stále hosté. Teď Kasum Jatara čím dál častěji využíván právě díky tomu, jaké má schopnosti uspět souboji jeden na jednoho, jak umí vytvořit dobré příležitosti i pro své spoluhráče. Teď dobře bránil u lajny Jakub Kučera, který nenechal hrát Oha, ten se ještě potom pustil do stíhání balónu, nicméně u Hrinčáť byl důsledný. Tak po delší době je balón také na polovině hostujícího týmu, ale držení míče opět na straně Bešiktaše. Marně se tam snaží Tom Slončík spolu s Mihálikem atakovat, napadat, být aktivní. Teď si to v klidu se svým golmanem otočili fotbalisté Bešiktaše na levou stranu. Ještě před pan Birenem raději přibrzdil aktivitu Topču a dává po své pravé ruce na parťáka Džalua. Teď se kombinace nakrátko fotbalistům hostujícího celku nepovedla. Hradečtí z toho mohou trochu těžit, co Slončík. Dostal se do volného prostoru, Van Biren ale hned obsazený. Nicméně dobře věděl o svých spoluhráčích a za potlesku domácích fanoušků teď fotbalisté Hradce Králové drží balón o něco déle. Konkrétně vidíme, jak je tady Čihák, co by dirigent defenzivní formace východočeského týmu, urostlý, vysoký, dobře pohybující se fotbalista a při neúčasti Tomáše Petráška právě na tyto jeho schopnosti východočeši musí spoléhat. Zatím Čihák, dá se říci, v každém utkání zasluhuje absolutorium a to platí i pro dnešní zápas, ze kterého uteklo něco málo přes 21 minut. Teď kolmá přihrávka, je tady Kučera. Kdyby ještě nechal míč, tak by možná Tom Slončík mohl jít úplně sám. Jak tam proklouzl mezi hráči, ale možná by to také byl offside. Tak toto rozhodně nebylo offsideové postavení, takže hradečtí mohou pokračovat. Teď už ne, byla tam nastřelená ruka, nebo repetičeno hraní rukou, tak rozhodčí zastavují aktivitu východočechů a po delší době se teď zase předvedli domácí fotbalisté a vysloužili si potlesk od fanoušků ve Finep aréně, protože jsme měli tady takovou desetiminutovou pasáž, kdy se hrálo z 90% na polovině domácího týmu. Tak rozhodčí ještě teď posílají míč o pár metrů dozadu při rozehrávce Bešiktaše. Teď už se dostal balón do pohybu, má ho Džalu. Džalu a po něm Murillo. Murillo. Už u něj byl Slončík, takže Murillo rozehrál zpátky na Alexandra Nýbla. německý reprezentační golman, který přišel z Bayernu Mnichov v létě jako posila. Teď přesně rozehrává na levou stranu, ale tam jeho spoluhráči neuspěli, takže co u Hrinčáč? U Hrinčáč výborně zpracoval balón do volného prostoru, přiťuknutí na Dancáka. Dancák viděl, jak mu tam nabíhá. Dobrá rána, kdo to byl? Byl to Jakub Hrinčáč, novida. Tak se vydal ze své pozice pravého obránce až před pokutové území soupeře a z voleje odtamtud vypustil ránu, která šla sice 2 metry vedle levé tyčky, ale každá akce, když je zakončená, tak je to dobře pro hradecký tým, protože ten si ověřuje, že přece jen se může dostat k něčemu nebezpečnému pro silného protivníka. Teď už ale zase hráči Bešiktaše, konkrétně to byl Topču, no kdo jiný na vlastní polovině, když rozehrává. Výborně se vrátil Mick van Buren, který teď ubránil aktivitu Jatara, ale hradečtí neudrželi míč dlouho, už ho má Salih Esjan na pravé straně rozběhnutý, také Murillo, který přihrál po zemi k postraní čáře, tam odtud přišla další přihrávka před pokutové území, ale to bylo pouze na hráče hradeckého týmu. Teď v souboji Van Buren ztratil stabilitu, spadl, když se tam trošku sťuknul s Kasumem Jatarem, rozhodčí ale ukazoval pokračujte dál, to znamená, teď jsou nebezpečné vzdálenosti od domácí branky fotbalisté Bešiktaše. Tady už musel zasahovat Adam Zadražil, protože Fakili po té, co vstoupil do velkého vápna, i hned pohotově vypálil. Nebyla to tak prudká rána, ani ne úplně dobře umístěná, takže Zadražilovi stačilo zakleknout a pohlídat si tuhletu situaci a teď už může odkopávat na levou stranu, kde viděl rozběhnutého Toma Solunčíka, ale ten se neprosadil. Salih Esjan sprintoval vedle něj, zasáhl balón.
0: V zápase třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem a Bešiktašem se zatím neprosadil nikdo v 25. minutě. Je to bez branek. Když se znovu na Radiožurnálu Sport vydáme na sever Čech, tak zjistíme, že Jablonec stále vede nad RFS Riga. Jaký je konkrétní stav a aktuální situace, to řekne přímo z místa Pavel Petr.
3: Aktuální situace drobně prší, ale každopádně 2-0 pro domácí v 68. minutě, kdy Sláma bude navíc zahrávat rohový kop, rozehrál ho nakrátce na střídajícího Nebilu a ten v zápětí o míč přišel a tak se tady otevírá prostor pro rychlý break hostujícího celku. Jak se s ním poradí domácí kapitán Tekijašky, poradil si výtečně, opřel se do míče hlavou, poslal ho do zámezí a tak zbrzdil tu akci hostí. Teď to byl ale Zelenkov, který rozehrál, míč má na svých kopačkách, vrací a zpět do zadních řad, jenže daleko se hosté přes teď aktuálně paniče nedostali. Navíc faulovali ve středu hřiště, konkrétně Ruska, a tak z toho bude přímý kop. Už 69. minuta, Jablonec Riga 2-0 po trefách Čanturišviliho a Polidara. Domácí Čanturišvili mohl rozehrát a také tak činí kapitán Tekijašky ve spolupráci s ním. Vrací teď na Sedláčka, Sedláček na Pavloviče a znovu Tekijašky, který se ještě rozhlédl kolem sebe, aby viděl, kolik že má prostoru a na tu rozehrávku. Poté už je to Sedláček, další rozehrávka. Tekijašky se snaží přenést hru na pravou stranu, tam už je příjemcem jeho přihrávky Cedidla, poté také Rusek. No a znovu je to v tomto případě Tekijašky, který rozehrál, přihrávka do zadních řad. No a také další kombinace přes Slámu. Svítí sluníčko, ale zároveň tady se snáší déšť, který nabízí hráčům takové příjemné osvěžení v tom letním vedru a hlavně dusnu, který je tady na stadionu Jablonecké Střelnice. 70. minuta utkání, Jablonec Riga 2-0.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Znovu půjdeme na Malšovický stadion do Hradce Králové. Tam se hraje třetí předkolo Evropské ligy. Votroci hrají proti Bešiktaši. A u toho je zase Tomáš Borovec.
1: 28. minuta, Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0. Teď už jsme viděli náznaky takových slibných akcí po delší době i na straně Východočechů, ale chyběla tomu přesnější finální přihrávka do dobrého zakončení. Když už to zakončení přišlo, jako třeba u Toma Slončíka, tak zase chybělo pár centimetrů, ale nevadí, stále je čas na toto doladit a třeba v tomhle utkání ještě a třeba nejenom jednou udeřit. Teď ale se musí především Východočeši zaměřit na defenzivu, protože dopředu jde Bešiktáš, je tam Emirhan Topču na levé straně, přenesený míč na pravou stranu, ale tam byl připraven Horák, který hlavičkou jenom posunul na před sebou stojícího Slončíka. Slončík přenáší teď přihrávku na střed, kde si vybral do spolupráce kapitána Daridu, ten mu z první hnedka vrátil Slončík, ale teď moc nemá komu, i když tady se hlásí náběhem za obranou Kučera, také dostává přihrávku. Kučera už je v pochutovém území, přihrává na malé vápno, ale tam byl pouze Emirhan Topču. Ten má obrovský přehled a je zatím tam, kde má být. I hned po jeho odehrání dopředu se za balónem vydal Och a tady to bude žlutá karta, protože Och by mohl jít volným prostorem směrem dopředu a tenhle ten zákrok tedy rozhodčí z Rumunska poprvé v průběhu zápasu odměňují a žlutou kartu tak vidí Jakub Uhrinčáč. A v tuto chvíli se tedy ve 29. minutě zase pokračuje a je tady Černý. Černý v barvách Bešiktaše, jediný český zástupce před pokutovým územím na levé straně Jatara. Jatara vidí Oha, Och, ale už byl obklopen třemi hráči Východočechů, takže jenom zkusil přihrát na velké vápno. Teď ještě z brankové čáry takový oblouček směrem na branku, kolem břevna, ale pouze do rukavice brankáře Adama Zadražila, který balón má a pravděpodobně z toho bude v tuto chvíli dlouhý výkop. Ano, protože dva fotbalisté Bešiktaše necouvli a hlídali si případnou krátkou rozehrávku, ta se tak nekonala. Zadražil poslal balón až na Mihálika, ale i když ten zasáhl míč hlavičkou, poslal ho jenom do rukavic brankáře Nibla. Nibla už rozehrál. Je tady Topču, který často spolupracuje s Džalem. Také v tuto chvíli jsme viděli výměnu balónu mezi oběma. Další centr na Jatara už nebyl tak dobrý, protože Jatar musel jít do souboje, který nakonec přihrál a potom tam přišlo přišlápnutí Van Birena, takové nepříjemné, protože Topču byl hned vedle něj a reagoval na míče, jak došlápl, tak přišlápl špičku nohy domácímu fotbalistovi, který tak se svalil na zem, trochu gestikuloval, že tam nějaká bolest bude, ale hned po odpískání už se postavil na nohy a teď si hledá místo při standardní situaci pro Východočechy Darida a jeho centr. Takový nízký, prudší nákop před pokutové území, ale tam nenašel nikoho ze svých spoluhráčů. Och, teď zkouší dopředu vyslat rozběhnutého Václava Černýho. Černý teď už je v pokutovém území, ale na poslední chvíli poctivě se s ním vrátil Jakub Uhrinčáč a čistě mu ten balón sebral z nohy v momentě, kdy se už 28letý záložník Bešiktaše snažil zakončit. Takže z tohoto nic nakonec nebylo. 31. minuta zápasu. Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Do Hradce Králové zase za chvíli vy můžete dál nerušeně poslouchat na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Jenom připomínám, že české volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy zvládly. Tenhle zápas porazili Rumunsko 3-0 po setech 25-19, 25-17 a 25-23. Možná, že někdo by řekl v suchém triku. Hladce 25-16 potom vyhráli i dodatečný vložený set, ten se hrál po dohodě trenérů, zkrátka tři sety bylo málo. Do utkání v Táboře se navíc zapojila i nahrávačka Kateřina Válková a ta se vrací po vleklém zranění kolene, naposledy hrála před tím zraněním v květnu. Jak už jsme říkali, vy můžete poslouchat dnešní fotbalové zápasy nerušeně na streamu, tedy na našich webových stránkách, případně také v aplikaci Můj rozhlas. Teď se znovu vydáváme na sever Čech na třetí předkolo konferenční ligy Jablonec, Riga a Pavel Petr.
3: 75. minuta pomalu ale jistě končí a platí, že domácí fotbalisté vedou nad RFS Riga 2-0. Musí se ale bránit při akci, kterou teď má Zelenkov na svých kopačkách, jenže je to takové hodně statické v podání hostujícího týmu, naštěstí tady pro domácí Jablonec. Střídání na straně hostí, kdy půjde na hřiště Sajdy, no a přenechá, nebo místo mu přenechá Rakič. Zatím jsme neviděli další střídání v domácím týmu, jen v 62. minutě, kdy přišli na hřiště Rusek a Nebyla. Takže v tuto chvíli ještě samozřejmě trenér Luboš Kozel má k dispozici i další střídání. Kombinace na straně hostí, kapitán Lipušček rozehrává, no a získal také míč pro své barvy, jenže nezískal nějaký volný prostor, sám se diví spoluhráčům, že se víc nenabízejí, možná teď po centru před pokutovou zemí, ale ten míč doletí až k brankáři domácího celku Janu Hanušovi a ten ho ukryl do své náruče, no a poté už také byl oznámen počet diváků, který vám samozřejmě za pár okamžiků řekneme, kolik jich bylo tady na stadionu. 3911. Tolik fanoušků tedy přišlo na tento duel. No, pravdou je, že na Varaždin v předchozím a předkole přišlo něco málo přes 4000, tuším 4500 fanoušků. Takže to je drobný pokles, ale každopádně jisté je, že ti, co přišli, tak vidí zase opět velmi dobrý výkon na straně domácích a také jablonecké vedení 2-0. Další příležitost může přijít teď po střele z dálky, kterou vyslal Polidar. Sám už se jednou prosadil v tomto duelu, když zvyšoval na 2-0, ale tentokrát se neprosadil. A tak 2-0 platí ten stav pro Jablonec, souboj s Rigou i na konci 77. minuty.
0: Samozřejmě, že si nebudeme chtít nechat ujít závěr tohoto zápasu, zatím to vypadá dobře pro jablonecký klub, ale bude nás teď také zajímat, jak se bude dohrávat poločas na východě Čech. Hradec Bešiktaš, třetí předkolo Evropské ligy a Tomáš Borovec.
1: 35. minuta zápasu Hradec Králové, Bešiktaš Istanbul 0-0. Teď se hradečtí brání, ale brání se velmi dobře, moc k nebezpečným akcím se hostující fotbalisté nedostávají a jakmile východočeši teď získávají míč, tak se snaží co nejrychleji reagovat, spíše rychlejší náběhy a delší rozehrávky, ale také jsme už tady mohli vidět, jak David Horejš, trenér Hradce, je teď mnohem aktivnější a je vidět, že není spokojený s některými segmenty hry svých svěřenců. Teď nepovedený odkop, kdy trefil balón holení nepřesně Kučera, ale na druhé straně zase přesně kombinovali hosté, kdy tam podklouzl Fakili a balón mu tam proletěl mezi nohama do zámezí, takže Kučera už si sbírá balón a bude z toho hrozně dlouhý aut, ano, přesně tak, za vyskočeného Jatara, který nečekal, že to proletí až takhle daleko za něj na Mihálika, ovšem Ondřej Mihálik byl také dobře bráněn a teď Jatara naznačoval, že si má Fakili naběhnout za obranu Hradce, pouštěl tam na hranu velkého vápna takový oblouček, ale nebylo to dostatečně přesné. Darida, tohle bylo na hraně, jestli nezahrál rukou, ale dali včas k tělu, tak rozhodčí byl blízko. Nechávají pokračovat ve hře. Na levé straně Horák. Horák, proti němu tam je rychle Murilo a zavřel mu prostor, aby Horák nemohl postupovat směrem dopředu, tak to teď zkouší na novo ve spolupráci s Daridou, ale kapitánová přihrávka sražená do autu a ještě navíc zpátky přes jeho nohu, takže vhazují fotbalisté Bešiktaše v začínající 37. minutě, kdy hrají v malšovické Finep aréně zatím 0-0. Teď komunikace mezi fotbalisty hostujícího týmu, docela dlouho to trvalo, než Murilo vhodil aut a ještě ho hodil špatně, takže Slončík se zmocnil balónu, teď tam víří pohybem kolem dvou hráčů do takového obloučku, hledá tam skulinku, našel ji při spolupráci s Horákem, Horák po jednom ze zákroků spadl, hned po něm také další fotbalista, vypadá to na Daredu. A je z toho žlutá karta, tentokrát je pro soupeře, takže dva zákroky za sebou. Ano, je to Vladimír Darida, který sedí na trávníku a ukazuje na postižené místo. Teď je tam u něj i jeden z hráčů hostujícího týmu.
0: Doufejme, že to s kapitánem Otroku nebude nijak vážné, že se brzy zapojí do hry, ale máme teď čas, dokud se nehraje na východě Čech, podívat se na Čech, na sever Čech, ano, na utkání Jablonce proti Rize, který sleduje Pavel Petr.
3: 80. minuta, pomalu a jistě končí stav 2-0 pro domácí, kteří se ale v tuto chvíli musí bránit, byl to Enžiky, ale v té finální fázi přeci jen hráčům lotyšského celku něco schází, moment překvapení, a tak prakticky v průběhu celého zápasu hosté brankáře Hanuše, který je jabloneckou jedničkou a pro poháry, nepřekonali. A Lipušček to může změnit. A nejen, že ho nepřekonali tedy Hanuše, ale prakticky během celého zápasu neohrozili. Poté už je to Lipošček, který rozehrává Prenga u míče, kombinace Lotyšů, ale na jejich polovině hřiště, odkud samozřejmě to mají k brance ještě hodně, hodně daleko. Navíc jsou v té rozehrávce hned blesku rychle napadání, jako teď se o to snažil střídající Suchan, poté už ale Enžiky, který je směřil nebo sprintoval směrem dopředu, ale před ním si domácí tu situaci pohlídali, a tak z toho bude odkop od branky, byl to Pavlovič.
0: Jablonec tedy vede nad Rigou stále 2-0 v třetím předkole konferenční ligy. Co se týče evropské ligy, ve stejné fázi tam už se hraje v Hradci Králové, ten hraje proti Bešiktaši a nejenom, Otroci mají i šance, pokračuje Tomáš Borovec.
1: Daniel Horák teď byl kousíček od zmíněny skóre, protože 2 metry před brankovou čárou se mu balón zamotal mezi kopačky, ale teď pozor na druhé straně, teď vidíme šanci Kekčeho, který spoza velkého vápna zakončoval těsně vedle. Už tu je tak 2-3 minuty, co fotbalisté Bešiktaše útočili v momentě, kdy stále domácí fotbalista Daniel Horák leží v malém vápně před soupeřovou brankou, mává rukou, že nemůže pokračovat. Daniel Horák měl v minulosti problémy zdravotní s nohou, tak teď už rozhodčí se přišel podívat a volal lékaře před mou chvílí, kteří se teď sklánějí nad domácím fotbalistou. No ale nevím, jestli tam došlo k situaci, kdy by byl trošku možná za jednu nohu, až jsem se divil, že ten balon netrefil, no byla to první obrovská příležitost pro hradecký tým na to, aby se v dnešním utkání ujal vedení. Trochu skoprnělá obrana, kdy tam byly 3-4 fotbalisté Hradce v pokutovém území, přihrávka po zemi šla krásně na Horáka, ale ten balon možná i jemně dotečoval, proto ho nezasáhl a prošel mu míč mezi kopačkami, když stál metr před brankovou čárou, před brankou, která byla, dá se říct, úplně prázdná, protože golman Nýbl byl u pravé tyčky. No, nepovedlo se. Teď už je i Daniel Horák za brankovou čárou a protože jde za pomocí lékařů, no, jde, odkulhává. Dá se očekávat, že přijde brzy na řadu střídání. Tady to nevypadá, že by hradecký fotbalista byl s to pokračovat v dnešním utkání. Takže už také trenér David a pokyn na lavičku fotbalistům, svým svěřencům, kdo se má rozehrávat, rozcvičovat, kdo se má rozhýbat. Pravděpodobně k tomu střídání dojde ještě před koncem prvního poločasu. Přichází tam v úvahu Ludvíček z domácího týmu, kdo by mohl jít do akce, možná také Matěj Valenta, uvidíme. Mezitím ale 41. minuta. V tuto chvíli pomalu končí a je tady šance. Ho, to je dobrá rána! Břevno teď pomohlo hradeckému týmu. Poté, co se Jončivaj Och uvolnil, Půmelici vypálil a jenom se břevno zaklepalo a fanoušci hradeckého týmu si mohou oddechnout. A teď už tedy přichází na řadu avidované střídání, kdy tedy přišel do akce David Ludvíček. Bude tedy pokračovat za...
0: Na Radiožurnálu Sport teď zase na chvíli vyměníme stadion, jdeme do Jablonce, kde hraje Riga, kde je Pavel Petr.
3: Hraje tady Riga a Riga právě bude zahrávat rohový kop. 85. minuta, domácí ale vedou 2-0. Byť se v posledních okamžicích převážně brání, bude to Filipovič, který pošle míč do hry. Ještě předtím samozřejmě, než dojde k dalšímu dvojnásobnému střídání na domácí straně, ale pochopitelně, když rohový kop zahrávají hosté, tak k tomu nedojde. Je tam tedy Filipovič, který to má na pravou nohu. Míč pošle směrem do puktovou zemí, ještě signalizuje svým spoluhráčům. Jenže hlavní rozhodčí bude ještě domlouvat uvnitř pokutové území. Došlo tam k drobné strkanici. Pravdou je, že se hraje velice slušně, zatím bez jediné žluté karty, která by provázela tento zápas. Rohový kop právě teď Filipovič dostal pokyn k tomu, aby rozehrál. Hosté se ale dopustili útočného faulu a tak se bude kopat ještě uvnitř pokutovou zemí, ale směrem na branku lotyšského celku. Faulujícím byl Prenga. 86. minuta, Jablonec, RFS Riga 2-0.
0: No děkujeme, a zase se vydáme za Pavlem Petrem. Co nevidět, ale teď se vracíme za Tomášem Borovcem na utkání Hradec Králové Bešiktaš.
1: Bešiktaš je úspěšný, 43. minuta končí, teď se individuálně neprosadil Kacum Jatar a tak toho využívá Mick van Biren, Ludvíček si ukazuje za obranu, kam se dostat míč, ale Biren si vybral Dancáka, teď už je to Ludvíček, vrací mu van Biren, další přidávka doleva, další se vynutí rána a z brankové čáry vykopával míč. Jeden z hráčů Bešiktaše po nádherné akci a po zakončení Daniela Horáka, jeho levačka ve chvíli, kdy se z levé strany úplně sám vřítil do pokutového území. Míč mu šel naproti, pálil velmi dobře, ale na brankové čáře byl připraven Emirhan Topču. Asi kdybyste typovali, tak byste nejčastěji typovali tohoto stopera, protože ten opravdu má obrovský přehled a zatím stále je přesně tam, kde má být, aby pomohl svému týmu. V závěru prvního hradečtí fotbalisté velice blízko tomu, aby se dostali do vedení. Ale sledujme teď standardní situaci. Rohový kop, pokud tvému zemí zpracovával balon neúspěšně, Mihálik byl na zemi, podklouzl, tam ještě dostal jednu ránu nechtěnou za ucho od soupeře a pozor, Bešiktaš, teď Ulička, tam je Černý si posouvá míč před golmana domácího týmu, ale Adam Zadražil vyběhl a přesným pádem pod nohy teď zlikvidoval velkou šanci hostujícího týmu. No tak hra se teď přileva z jedné strany na druhou, vidíme pěkné momenty na obou stranách, tleská se v Malšovické Finep aréně a fandí se, sečtode. Závěr prvního poločasu už přináší fotbal, který chtějí příznivci vidět. Samozřejmě ty hradečtí především chtějí vidět dobrý fotbal ze strany domácího týmu, případné i vítězství, ale teď je tady další kombinace. Ludvíček měl to na dlouhou nohu, už byl tak 4 metry před levou tyčí ze strany, se snažil zakončit, ale dlouhá noha nevyslala přesný balón, nicméně ta rána byla zablokovaná na roh. No tak Ludvíček, co přišel, tak velmi aktivní, oprve na velkém prostoru. Další rána, další zakončení, Slončík, ale do náruče připraveného golmana Nibla, který balón vyrazil, ten potom vypadl na roh, ale rozhodčí tam viděli nedovolený zákrok jednoho z hradeckých fotbalistů při té útočné snaze, takže ve chvíli, kdy bylo oznámeno nastavení jedné minuty, se bude rozehrávat tedy od hostující branky, už tak učinil Alexander Nibl a po něm Topču, který může být zatím se svým výkonem hodně spokojený, hodně týmu pomohl, především před malou chvílí, kdy vykopával balon při zakončení Horáka z brankové čáry. Takže Topču teď už se může dít směrem dopředu a je blízko poloviny hřiště. Centr, pokus o rozehrávku za obranu, kam ale marně sprintoval Och. Už po několikáté rozhazuje rukama a v tuto chvíli už neuvidíme nic, co se týče prvního poločasu, který právě končí. No, byly tam segmenty velmi zajímavé, šance na obou stranách, ale blíž k brance byli rozhodně fotbalisté Hradce Králové. Nicméně možná chybělo i trochu víc štěstí. Po prvním poločase hraje Hradec Králové s Bešiktašem Istanbul 0-0.
2: Radiožurnál Sport.
0: Děkujeme, to byl Tomáš.
1: Králové s Bešiktašem Istanbul 0-0.
2: Radiožurnál Sport.
0: Děkujeme, to byl Tomáš Borovec za 15 minut, tedy

0: Tak to je obrovská škoda. Brankář Matrevič jeho střelu vyrazil, ale nakonec stejně, i kdyby to byl gól, tak v tomto případě to byl offside. Obecní rozhodčí to viděl, odmával a hlavní také odpískal. 3 minuty se bude dohrávat ještě tento zápas, tedy minimálně 3 minuty, jak se správně říká. No a Jablonec, který má nakročeno k tomu, aby si do Lotyšska za týden odvezl slibný dvoubrankový náskok, ale pochopitelně také vědomý, že ještě zdaleka nic v případě postupu do play-off není rozhodnuto. Připomenu, že vítěz tohoto dvojzápasu narazí na poraženého z dvojice Jagiellonia Bialystok Rangers FC. To je tedy velké lákadlo, samozřejmě jak pro Jablonecké, ale pochopitelně i pro lotyšský tým, který se rozhodně nechce smířit s tím, že by byl už dopředu pasovaný do role vyřazeného celku. Navíc bude mít výhodu domácího prostředí v tom druhém duelu. Stále platí, že hosté se prakticky žádné vážnější akci nedostanou nebo nedostávají. Rozehrávají na vlastní polovině, nikam nespěchají, přitom ten výsledek těžko říct, jestli s ním budou spokojeni. Každopádně pochopitelně to hratelné. Teď už se hraje druhá z avizovaných 3 nastavených minut. Stále tedy platí jablonecké vedení 2-0. Připomenu, že v 18. minutě se prosadil Čanturišvili. V minutě 53. to byl Polidar. Oba góly domácího celku padly po centrech a padly hlavou, což určitě potěší domácího trenéra, ale pozor na střelu, kterou vyslal hostující Ikauniex. Pál z otočky na hranici pokuty území, ale jabloneckou branku minul. No tak je tady příležitost také pro domácího golmana Hanuše, aby mohl pokračovat ve hře. Zatím se jim to poměrně daří v nastaveném čase, zhruba ještě minutka a půl se bude hrát, tak vedou 2-0, už v 18. minutě se prosadil Čanturišvili, v minutě 53. to byl Polidar, který navýšil na 2-0, domácí se v obou případech prosadili hlavou, teď se ale musí bránit, je tady dlouhý odkop, který končí v zámezí, 3911 fanoušků si našlo cestu na tento zápas, který se zatím tady pro jablonecké vyvíjí velice slibně. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál. No a my se můžeme vrátit do vysílání Radiožurnálu Sport v okamžiku, kdy už jenom půl minutka zbývá do vypršení základní hrací doby. Kombinace hostí, nebo ne základní hrací doby, ale toho nastaveného času. Enžik ještě před pokutovým územím, ale Cedidla ho odzbrojil od míče a ještě se snaží burcovat domácí tribuny, aby pozbuzovali. No ale v tuto chvíli už se blíží samotný závěr tohoto duelu, ve kterém tedy Jablonec vede 2-0. Vytvořil si slibnou výchozí pozici pro odvetu a v tuto chvíli je dobojováno i za potlesku tribun, za nadšení domácích fanoušků. Ve třetím předkole konferenční ligy tedy Jablonec poráží RFC Sariga 2-0. Prosadili se Čanturišvili a Polidar.
1: Děkujeme, to byl Pavel Petr, samozřejmě, že teď už ho můžeme propustit, aby šel natočit i rozhovory pozápasové během večera, nejpozději během noci a zítřka. Uslyšíte více o téhle slavné výhře, je to skvělý základ pro odvetu, která se bude hrát příští týden zase na hřišti soupeře. A jenom pro jistotu připomínám, že Hradec Králové ve třetím předkole Evropské ligy zatím hraje po prvním poločase v domácím zápase s Bešiktašem 0-0.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.
4: Chce se mi čekat, chci na tebe psát poetická slova.

0: Pro ty z vás, kteří zasedli k přijímačům až teď, připomínáme na Radiožurnálu Sport, že Jablonec zvítězil v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy nad RFS Riga 2-0 v domácím zápase. Odveta se bude hrát za týden v přímém přenosu naší stanice. No a za pár minut začne také druhý poločas třetího předkola Evropské ligy. Hradec Králové zatím po 45 minutách hraje s Bešiktašem bez branek, ale zatím bylo šancí na obou stranách poměrně dost. Už v úterý čeká hokejisty Olomouce první přípravný zápas, do něj ještě zřejmě nezasáhne jedna z nových posil, útočník Matuš Spodňák. Ten totiž v lehčím režimu rehabilituje po operaci zápěstí. Loni se vrátil do Evropy po 11 letech, které hokejově strávil v zámoří.
1: Keď som bol malý, mne to bol taký môj sen sa vždy do tej Ameriky dostať, akože, alebo do tej Kanady. Keď som vyrastal, tak vždy tí najlepší hráči boli z tej Ameriky alebo Kanady, tak už odjak živa som tak ako chcel odísť do tej Ameriky. No a vyskytla sa mi možnosť, myslím, že to bolo v 16 rokoch a tak som si povedal, že to budem vyskúšať. No a hral som tam 10 rokov v podstate. Ale bolo to krásne. Aj tá škola, aj všetko, ten troška profesionálny hokej, že som si zahral, bolo to super.
2: Spomína teď už olomoucký hokejista Matuš Spodňák, ktorý po 4 letech v americké junior v Evropské lize vstoupil na univerzitní cestu. Své 5leté vysokoškolské období rozdělil mezi American International College ve Springfieldu v Massachusetts a Adrian College v Michiganu.
1: S tým hokejom sa to dá veľmi ľahko skombinovať, tak ráno máme nejakú posilku, o 6 sa začínalo, dajme tomu, a on sa išlo do školy na 2-3 hodiny a obed, potom bol tréning od 2 do 5 a niektoré večery si mal večernú školu od 6 do 9. Takže prvý rok bol veľmi náročný, lebo nevieš, do čoho ideš. Ani angličtinu som nevedel na takej ako vysokej úrovni, by som povedal. No ale potom ten druhý, tretí už to bolo ľahšie, už som vedel, čo mám očakávať a ako si urobiť program. Už to bolo ľahšie a začal som si to troška aj viac užívať, ten školský život.
2: A nyní 28-letému útočníkovi to nakonec šlo náramne. Studium úspešne dokončil a odvezl si z Ameriky 2 diplomy.
1: Chcem niečo aj po hokeji ešte robiť a ja som si tam urobil aj bakalára, aj potom a magistra som si urobil v športovom manažmente. Keď skončím s hokejom, dúfam, že by som mohol dostať pri hokeji ako manažera, lebo aj toho agenta robiť, to je ako taký môj cieľ, ako ten šport ma baví v podstate a chcel by som pri ňom zostať ako pri hokeji alebo nejakom športe v podstate.
2: A kromě titulu na papíře jich získal Matuš Spodňák pár i na ledě. V nejvyšší divizi prestižní univerzitní soutěže NCAA dvakrát a následně také dvakrát v divizi nižší. V posledním roce byl navíc nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem celé soutěže a získal cenu pro nejlepšího hráče ligy.
1: Tam se play-off hra na jeden zápas, takže můžete být v nejlepším týme, ale brankář se postaví jeden ten den na hlavu a nedáte gól a prehráte aj proti 30. škole, čo je v Amerike, takže celou sezónu můžete být nejlepší a potom přijde ten jeden zápas a neukážete a je po všetkom, hej. A nám sa to našťastie nestalo a vyhrali sme to celé, ale tu vyhrá ten lepší, by som povedal, tých 7 zápasov. Tam to neznamená, že vyhral ten najlepší vždy.
2: Loni Matuš Spodňák po 11 sezónách ve Spojených státech zamířil späť na Slovensko a prožil úspěšný 35-bodový ročník v Michalovcích. A nyní, až se plně zotaví po operaci zápěstí, bude chtít něco podobného předvést i v Olomouci. Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Ještě jednou na Radiožurnálu Sport připomínáme výsledek prvního přímého přenosu dnešního. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili RFS Riga 2-0 poté, co branky dali Čanturišvili a Polidar, a před odvetou příští týden se výrazně teď jablonečtí přiblížili k postupu. Kdyby je chtěli napodobit také fotbalisté hradeckého klubu, to by vůbec nevadilo pro český fotbal. Utkání třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem. To za chvíli čeká i druhý poločas, dál komentuje Tomáš Borovec.
1: Po první poločase panuje dobrá nálada v malšovické Finep aréně, protože domácí otroci rozhodně nepředvedli špatný první poločas, spíše naopak, ustáli to vzadu v defenzivě proti silnému soupeři a dostali se i sami do slibných šancí. Asi ta největší přišla v samotném závěru, kdy po krásném zakončení Daniela Horáka vykopával míč z brankové čáry hostující Topču. Takže teď už začala tedy druhá půle za stavu 0-0. Čtyřicátá šestá minuta utkání a Hradec Králové hraje s Bešiktašem Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. 46. minuta tedy a hradečtí teď mají míč na svých kopačkách. Už jsem to zmiňoval v průběhu prvního poločasu. Pokud jste ale přišli o něco později, tak vězte, že David Horejš musel udělat jednu změnu v závěru první půle, protože se zranil při pokusu o zakončení Jakub Kučera. Pravděpodobně si tam špatně došlápl na nohu, možná podvrtnutý kotník, musel za pomocí lékařů opustit hřiště, takže místo něj šel do akce David Ludvíček a popravdě řečeno Ludvíček pokračuje v tom, co předváděl Kučera, to znamená spolehlivost dozadu, ale jakmile přijde nějaká příležitost, tak hurá s podporou na opačné straně hřiště. Teď to byl právě Ludvíček, který se podle rozhodčího dopustil nedovoleného zákroku v souboji už blízko rohového praporku na straně soupeře, takže teď rozehrávají hosté a rozehrávají se svým brankářem Alexandrem Niblem, který poslal míč nakrátko na Topča, po něm hraje Esžan. Žán moc neměl komu, až nakonec tedy se otočil za sebe, kde byl Topča připraven míč vzít zpátky na své kopačky a teď ho vrací i brankáři Niblovi. Po jeho rozehrávce se snaží Bešiktaš něco vymyslet po pravé straně, ale zase Džalu už byl atakován aktivitou hráčů domácího týmu, takže raději zase zvolil pas na brankáře hostujícího týmu. Teď je tady ale po dobré kombinace volný prostor ve středu pole, čehož využíval také Tiago Džalu. Džalu a na levé straně Olejtajn, dobrá dorážka, která nekončí v síti, skončila v síti z boční strany a za hlavu se chytá Václav Černý. Takže velká příležitost z ničeho nic pro Bešiktaš Istanbul, kdy jsme viděli krásnou přihrávku, průnikový pas ze strany Olajtana juniora, 24letého záložníka z Beninu, který našel rozběhnutého spoluhráče. Och tam vypálil po jeho ráně. Adam Zadražil míč vyrazil před sebe, kde stál nikým nebráněný Václav Černý, ale dorážka letěla jenom do boční sítě. Tak to si fanoušci Hradce Králové před malou chvílí oddechli, na rozdíl od Černého, který se tam držel za hlavu. A teď zase drží praporek nad hlavou pomezní rozhodčí na polovině hradeckého týmu. Viděli tam faul ze strany Van Birena. Úplně tak dobře ho neviděli hradečtí fanoušci, nebo ho neviděli stejným způsobem, protože hned v zápětí, kdy přišlo a dovoleného zákroku, tak hlasitě bučet a nesouhlasně pískat. Mezitím Emirhan Topču už se zvedá, protože na chvilku zůstal v takovém pokleku a Bešiktaš už rozehrál. 49. minuta, za pár vteřinek skončí. Hradec Králové hraje s Bešiktašem Istanbul stále 0-0. A hosté to zase zkoušejí teď středem rozehrávkou po zemi, nicméně Olajtan byl zahnán až k postraní čáře. No a po jeho rozehrávce na brankáře Niblovi vůbec nesedl ten míč na kopačku a jenom ho odkopl vysokou svící do hlediště po své pravé ruce, takže autové vhazování se bude muset zopakovat, protože na hrací ploše v daný moment byly dva hrací předměty. To znamená, že si Daniel Horák zopakuje aut, je to tedy on, který teď bude především na té útočné polovině rozehrávat na místo zraněného Jakuba Kučery, který musel už ze hřiště pryč. Takže teď Horák viděl Čiháka, Čihák to měl na dlouhou nohu před pokutovým územím a balon byl poměrně vysoko, takže ho jenom tak nakopával dopředu, ani to nebyl pokus o zakončení a stoper Džalu ten balon ještě stihl zpracovat před vlastním gormanem a odkopnout zase míč na polovinu Hradce Králové. V začínající 51. minutě začnou Východočeši svou kombinaci až od golmana Adama Zadražila, který zatím drží v tomto utkání čisté konto, stejně tak ale na druhé straně i Alexander Nibl. Teď pozor na tenhle ten kolmý pas do běhu Korejce Oha, ale chyběly mu tak 2 metry, aby balón měl na kopačce. Takhle byl rychlejší Adam Zadražil, který hned rozehrál a teď Čihák vybízí své spoluhráče, postupuje dopředu Dancák, ale při zpracování nebyl úplně úspěšný, balon mu odskočil a tak teď zkouší dlouhý pas za obranu na černého hosté. Černý byl ale ubráněn Čechem. Horák po levé straně už sprintuje k rohovému praporku. Nakonec si vybral Daridu, přihrávka pod sebe Slončík. Slončík se snažil mezi dvěma hráči Bešiktaše teď přihrát na Van Birena, ale rychlý byl se svou reakcí Salih Esjan, ještě tam dal nohu včas a balon zachytil, takže teď už hraje právě Esjan na polovině soupeře, přihrává Kekče prodlužuje na levou stranu, tam už je míč před pokutovým územím, ale dobrá práce teď v defenzivě Jakuba Uhrinčatě, který balon zablokoval, zblokoval ho a odrazil zase o něco dál od pokutového území, ale zase na kopačky hostujícího týmu. Je tam Orkun Kekče, včera mu zemřela babička, smutno zprávu přebíral už tady v České republice, takže rozhodně dnešní zápas asi nehraje úplně s čistou hlavou a jenom se 100% zaměřením na kopanou. Ale do základní sestavy samozřejmě patří a nemohl tam chybět jako, dá se říct, největší současná hvězda, účastník světového šampionátu, nemohl chybět na trávníku a hraje zatím velice dobře. Teď špatná rozehrávka Východočechů před vlastním pokutovým územím, co vymyslí Murillo. Murillo se snažil projít mezi 4 hráči, tak to už bylo příliš velké sousto, že balon teď se odrazil do autu, hned Murillo také vhodil míč do hry zpátky za sebe, kde byl Džalu. Thiago Džalu, francouzský fotbalista, dává nakrátko. Esjan zase má ten mezi tou útočnou řadou a mezi stoperskou čtveřicí velké pole působnosti pro tohoto fotbalistu, který reprezentuje také Turecko na mezinárodní úrovni a v létě přišel, co by posila z Dortmundu. Co teď vymyslí Kekče? Kekče vymyslel rozehrávku po zemi na levou stranu, před pokutové území. Tam přišlo uvolnění a sražený míč na rohový kop po aktivitě Ilhana Fakiliho, který také je novým mužem v týmu. V létě přišel z Clermontu a podepsal smlouvu na 4 roky. Fakili je rodák z Francie, ale reprezentuje Turecko. Přišel z Francie, kde působil v nižší soutěži. 53. minuta, standardní situace pro hostující tým, rohový kop. A rohový kop přijde z levé strany, Jatara si bere míč a ten ho bude kopat levou nohou. Takže s rotací od golmana Adama Zadražila, který bedlivě sleduje tuhle situaci. Stejně tak David Ludvíček, který udělal 2 kroky za sebe a balón odhlavičkoval před pokutové území. Další centr tam vystoupal vysoko Topču. Ale míč přece jenom o pár centimetrů minul a tak je tady další centr, tentokrát z pravé strany od Černého a připraven byl Uhrinčák. Pozor, ale pokus o zakončení ze střední vzdálenosti, levačkou si navedl míč Kekče a vypálil, ovšem byl zblokován, tak teď série pokusů ze strany hostujícího týmu, ať už o zakončení nebo o centrovaný míč do velkého vápna. Co myslí Černý? Černý a proti němu teď připravený Slončík. Černý se ho snažil pohybem nějak rozhodit, ale Slončík ještě stihl s ním vyběhnout. Pozor, teď je tady krásná technická rána Kekčeho a ještě lepší zákrok Adama Zadražila. opora mezi tyčemi hradeckého týmu. To platí zápas co zápas. Spousta momentů, kdy díky němu hradečtí vyhrávali, získávali potřebné body. Teď to zkusil Kekče technicky pod břevno, ale zadržel se tam, ještě stačil rukou vyšponovat a balón přehodit přes břevno na rohový kop. Ten už rozehrál Černý a je tady opět aktivní Kekče. Černý, jeho levačka, zakroucený míč do území penalty. Ale tam byl připraven František Čech, odlavičkoval. No tak teď to byla 3-4 minutovka, kdy Bešiktáš bušil na hradeckou bránu, na defenzivu, testovali, zatím ale ta obrana domácího týmu drží. 55. minuta, Hradec Králové, Bešiktáš Istanbul 0-0. Dobře se teď vrátil Dancák, zabral dozadu a sebral ten míč, ale potom přihrávka Solončíka byla na obsazeného spoluhráče. Solončík ale vybojoval míč zpátky. Po souboji s Kekčem se kapitán Bešiktaše ocitl na kolenou. Na rozhodčího se nechápavě díval, že neodpískal tenhle zákrok, ale pokračujeme dál. Teď východočeši chybují v rozehrávce. Konkrétně to byl Uhrinčať, který jenom odevzdal balón a ještě to bylo na vlastní polovině, takže Bešiktaš se teď dostal zase zadarmo poměrně do držení balónu a na pravé straně tady je Murillo. No, byla taková pomalinká přihrávka na stopera Džalu a moc nechybělo, aby míč stačil vypíchnout Ondřej Mihálik, ale nakonec se na balón nedostal. Uvidíme, teď to zkoušejí hosté středem, je tam Olajtan roztahuje hru na pravou stranu, čím dál aktivnější Václav Černý, zase jeho technická ekvilibristika, přihrávka před brankou, tam je ho, ale nedostal se k zakončení. 25-letý šikovný Korejec dlouho vyčkával, hledal tu pozici na pravou nohu, kterou má mnohem silnější. Je také výborný v hlavičkových soubojích v pokutovém území a tak dlouho váhal, až tam přiběhl Čihák a ten balón mu ukopl. Tak, ale byl to zase náznak nebezpečné šance pro hostující Bešiktaš Istanbul. 57. minuta, teď mají mnohem častěji míč ve svém držení favorizovaní hosté. Kekče, přes něj se vede spousta protiútoků, to je hráč, který dává kombinaci hostujícího týmu myšlenku. Přihrávka z první předpokutové území, tam je připravený opět Och, ale Čihák zase byl za jeho zády a teď na levé straně se nedostal ani o kus dál Jatara, kterého tam dokázal ubránit Uhrinčať. Van Biren, jeho patička pod sebe, přihrávka, no jo, ale teď byl na polovině soupeře úplně sám Ton Solončík a proti sobě měl tři hostující hráče, tak tady se prosadit nemohl, ale východočeši to alespoň náznakem zkusili. Už se ale zase musí vracet zpátky a stavějí se do obraných pozic, protože Bešiktáš připravuje další útok. Ve středovém kruhu se rozjíždí od Kekčeho. Teď Kolmice na Oha. Och se otočil kolem své osy, chtěl pohotově vystřelit, ale byl tam Filip Čihák, který mu tam postavil nohu a od ní se balon odrazil do autu. Vhazování pro hostující tým, který začíná trochu stupňovat svou aktivitu. Tak uvidíme, jestli tohleto Hradec zvládne a jestli bude mít i příležitost na to pomýšlet na nějaké protiútoky, na to, aby dostal hru o něco dál od své branky a ohrozil svatyni soupeře. Zatím se to ale nedaří. Centr na levou stranu, předpokutové území, tam balon zpracovává Jatara. Jatara si teď nerozuměl s Ohem, ale Oh zase bojovný a zase vypálil jedovatá rána. Tentokrát do 8. a 9. řady Malšovické arény. Nebylo to tak povedené jako v průběhu prvního poločasu, kdy bombou orazítkoval břevno domácí branky. Bude se střídat. Vidíme, že ze hry půjde Mick van Biren, který toho odběhal hodně, vyhrál spoustu soubojů v průběhu prvního poločasu, takže mu teď fanoušci tleskají. Odchází také Samuel Dancák ze středové řady, takže toho nahrazuje Matěj Valenta, jeho druhý start za nový tým po přestupu z Plzně, poté co si debut odbyl v ligovém souboji na Bohemce. No a druhým hráčem, který přichází do hry, je talentovaný Abdullahi Umar, 19-letý záložník z Nigérie, člen toho zlatého královéhradeckého dorostu, který vyhrál v minulé sezóně titul. Stihl během 16 zápasů nasázet 24 gólů. Samozřejmě tohle je trochu jiný level, ale je dobře, že David Horejš dává příležitosti ochutnat i takovéto velké zápasy mladým talentovaným fotbalistům klubu. Hradečtí teď tedy rozehrávají z vlastní poloviny vysoký míč za středovou čáru. Ondřej Mihálik. Mihálik dobře udržel míč, ale teď trochu zahnal k postraní čáře na levé straně Slončíka. Slončík a proti němu Džalu. Slončík zkusí něco vymyslet. Patičkou viděl, jak mu tam nabíhá Darida. Darida se pokusil poslat balón do pokutového území. Nicméně Topčů srazil míč na rohový kop. I to je dobré, standardní situace pro východu Čechy a potlesk z hlediště v momentě, kdy probíhá 60. minuta tohoto utkání, takže zhruba půl hodinka do konce prvního zápasu třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul. Ty šance jsou zatím stále 50-50, protože se hraje 0-0. Darida rychle rozehrál po zemi na Mihálika, který se přiblížil k rohovému praporku. Teď Darida zase zpětně přihrává míč a takový zkrácený roh, letí balón na malé vápno, ale tam byl pouze Alexander Nibl. Jeho lepivé rukavice rychle stáhly balón a hned také založil akci na levé straně. Se tam řítil dopředu Orkun Kekče. Nepřesprintoval ovšem bránícího Davida Ludvíčka, hlásil se tam potom také o roh, ale rozhodčí byli opačného názoru, takže se rozehrává od královéhradecké branky. Zadražil už má proti sobě Černého, tak si musí dát pozor na rozehrávku. Raději poslal míč doleva vzduchem, aby tam Černý nenatáhl nohu a nezachytil balón, tak to bylo naprosto v pohodě, co Ludvíček v tomhle souboji zasáhl balón, potom sice soupeře, který mu připadl přes koleno, ale balón šel první a do toho zákroku si potom spíše Esžan naběhl, tak to je po dlouhé době, kdy Esžan prohrál takovou tu minibitvu jeden na jedno. Hradečtí teď dobře napadají u rohového praporku, tak má balón nový muž na hřišti, ale nakonec mu nebylo umožněno něco vymyslet, protože rozhodčí tam viděli nedovolený zákrok právě na Abdullaho Umara a tak je tady, dá se říci, stejná standardní situace jako rohový kop, protože míč je nějakých 10 cm před tímto bodem pro zahrávání. 62. minuta, centr do pokutového území, srazený míč, ale má ho gólman Alexander Nibl. Šedesátá třetí minuta, protiútok Bešiktaše. Pozor, tady je volnější území, ale nakonec tam byl včas Horák. 63. minuta, teď pokus o zakončení Bešiktaše. Je tam Černý v pokutovém území, zpracovává si balón, ale zatím během té chvíle už to Hradečtí zaplnili. Takže v tuto chvíli Hradec Králové stále hraje s Bešiktašem Istanbul 0-0. Velké šance jsme viděli už v prvním poločase. Nejprve to byl hostující Hyun Jiwai Oh, jihokorejský reprezentant, razítkoval břevno domácí branky a potom těsně před koncem první půle obrovská šance na druhé straně, kdy Daniel Horák pálil už do opuštěné klece, ale stoper Bešiktaše dokázal na brankové čáře ten balon zvednout a poslat ho mimo tři tyče. Takže v 63. minutě Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tak po vstupu pro posluchače Radiožurnálu sledujeme odkop o východočeské branky, kdy jeden z hráčů Bešiktaše odhlavičkoval míč do autu, takže východočeši budou vhazovat stále ještě na vlastní polovině, zhruba 4 metry před půlící čárou. Přihrávka nakrátko, nahození na nohu Vladimíra Daridy, který hned vrátil Ludvíčkovi a ten ukazuje, aby se hra otočila přes gólmana Zadražila. Také se tak stalo, Zadražil teď už hledá nákopem levou nohou nohou rozběhnutého Umara, ale 19-letý talent nebyl tak rychlý, ta přihrávka nebyla úplně přesná, takže míč nedostihl na hřišti a vhazují hosté. Teď pokračují zatím postupně na vlastní polovině, předávají si tam Topču a Džalu balón a vzali si ještě do spolupráce na pravé straně Murila, ke kterému si seběhl Esjan, vrátil mu z první a potom Murila zase přinesl hru víc na levou stranu. Teď už se dostali hosté na polovinu soupeře, ale jenom na okamžik hradečtí byli aktivní u Hrinčatěm. Potom souboj jeden proti dvěma neuspěl. Mihálik ztratil balón a toho hned využívají hosté k nebezpečnému protiútoku. Byla tady technická střela ze strany Václava Černého. Jeho levá noha teď otestovala pozornost Adama Zadražila a ta pozornost byla 100%, takže Zadražil teď vykopává dlouhý nákop na polovinu soupeře. Mihálik tam byl úplně odstaven od balónu a pozor, tohle to byl ale podle názoru nedovolený zákrok na hranici pokutového území, kam se už řítil Abdullahi Umar, čerstvý hráč na hřišti, si krásně pokopl balón vzduchem před sebe a těsně před velkým vápnem byl sražen, takže tohle bude zajímavá standardka. Není to úplně na ose, je to zhruba 3 metry od pravého rohu pokutového území. Uvidíme, teď si sice Darida s Slončíkem ten míč dávají trochu víc na střed, ale rozhodčí to sleduje a dávají balon tam, kam patří, do toho bodu, ale no rozhodně tohle to je pozice na možnost velmi nebezpečné střely a přímého ohrožení hostující branky. 66. minuta, tak kdo to veme na sebe? Je tam Tom Slončík, je tam také Darida, přichází i Čihák, ale ten se půjde jenom poradit se svými spoluhráči. Rozhodně nebude on tím, kdo bude rozehrávat. Možná bude on tím, který se pokusí zakončit uvnitř velkého vápna. Tak, je tam Slončík, možná jeho pravačka, možná Horáková levačka. Mezitím ještě rozhodčí ukazuje, jak se má stavit ze přímé ohrožení. Slončík to zkouší, ale sražený balon, který se zvedl nahoru, pokračoval směrem na branku, ale tohle byla lahůdka pro Alexandra Nibla. Německý gólman balon bez problémů chytil a už ho také blesku rychle rozehrál. Škoda. Rozhodně tohle mohlo mít ještě lepší parametry na přímé ohrožení branky, ale zeď byla dobře postavená a Slončíkovi se nepodařilo obstřelit tak, jak si to představoval. Až už na polovině soupeře Michael Murillo, 30-letý obránce s Panamy na pravé straně, se snaží co by winback podporovat hru i směrem dopředu a rozhodčí na té druhé vzdálenější straně teď viděli nedovolenou hru domácího Davida Ludvíčka, takže rozehrávají hosté, rozehráli po zemi kombinačně, takže musí teď se snažit prosadit přes tu defenzivu Hradce Králové, která je dobře postavená před vlastním pokutovým územím. Teď také trefil Murillo do nohy Horáka, od které se balon odrazil, ale zase na kopačky hráčů hostujícího týmu. Čím dál víc dopředu se teď posouvají stopeři Topču s Džalem, co by poslední dvojice na hřišti před brankou hostujícího už víceméně operují na Hradce Králové, takže utahuje. Ale Hradec Králové a defenziva domácího týmu stále drží. Co teď František Čech? Ten má možnost vyvést balón o něco víc dopředu, dává ho pod sebe na Horáka, ten se dívá kolem sebe, nikdo se nenabízel, tak musel to vzít vzduchem, dobře, našel hlavu Toma Slunčíka, ten za sebe neviděl a Mihálik na tu hlavičku si nestačil seběhnout pod něj včas, takže opět to jsou fotbalisté Bešiktaše na levé straně, zase hrátky s míčem, kolem tří hráčů tam tancoval Ilhan Fakil, až se utancoval v tomhle představení a balon ztratil. Pozor, teď Slončík nechtěně poslal balon na Černého. Tady je skluz před brankou jednoho z hráčů hostujícího týmu. Výborně Zadražil. Tak, teď trochu nedorozumění a hostující útočník Černý měl najednou nabito na zakončení momentě, kdy to vůbec nečekal, ale naštěstí to nevyužil. Teď si opět Václav Černý říká o přihrávku, kam se rozbíhal za obranu, ale ten pas šel daleko od něj a navíc na brankáře Zadražila. Na levé straně už je tady Horák. Horák postupuje dopředu, Černý se s ním vrací, měl dobrý odhad, že Horák bude rozehrávat zpátky pod sebe, ale od balónu, od té dráhy míče byl hráč Bešiktaše daleko, opět Horák u postraní čáry udržel balón ve hře, z první Vladimír Darida centruje dopředu, Mihálik se natahoval, Darida ukazuje Slončíkovi, dám ti to do levé strany, také mu to dal Slončík, teď má před sebou, dá se nic nikoho, krásný centrale, proletěl za zary, ještě Umar stahovačka, střela, to byla šance par excellence, jak si ji tenhle mladík vypracoval, ale bylo také pro Alexandra Nibla, který se vrhl dopředu a znemožnil mu zakončit do branky. Tohle byl krásný moment, zase Královéhradecké souhry směrem dopředu. Jsou to takové momenty, kdy se snaží Východočeši především dokonale bránit. A pak najednou z ničeho nic přijde akce, která zvedne fanoušky v Malševické aréně ze sedadel, tak jako teď a Umar. Opravdu, na to, jak je mladý, jak to zkušeně celé sehrál, jak vycukal obránce, zasekl si na levou nohu i ještě jednou to udělal. Vlastně podobně jako Mick van Biren v zápase v Tromse, ale to zakončení už nevyšlo, protože Alexander Nibl, 29-letý německý reprezentační golman, ukázal své kvality. Ale je z toho rohý kop, 71. minuta. Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0. Horák centruje z levé strany míče, zakroucený solem na branku a tam zase byl připravený Nibl, který vyboxoval. Ještě trošku závar, ale u balonu byli jako první jeho spoluhráči. Ale je tam jenom odkopnutí do autu, takže Hradeští zůstávají na míči. Teď to berou postupně a zezadu. Rozehrávka zpátky až na Františka Čecha, který teď je posledním hráčem před brankářem Zadražilem a diriguje rozehrávku. Ta se teď moc nepovedla, lépe řečeno, tam byl ledovolný zákrok. Ano, Umar byl sražen v tomhle souboji a rozhodčí uděluje žlutou kartu, kterou tedy dostává 21-letý Francouz. Jatama je z toho červená, takže pozor, je tady zajímavý moment tohoto zápasu, jeden možná z klíčových okamžiků, protože v 65. minutě Jatara už viděl žlutou kartu a protože tenhle jeho zákrok byl také na žlutou, následovat červená karta a znamená to tedy, že Jatara opouští hřiště a tohle utkání budou dohrávat fotbalisté Bešiktaše o 10. A to je šance pro hradecký tým. Samozřejmě budou dohrávat od 10, pokud čty nebudou ještě v průběhu utkání jiné, pokud nedojde k dalším vyloučením, to se stát může pochopitelně, ale teď je to tak, jak to je. Hradec v 11, Bešiktaš v 10. Turecký tým tohle to zažil v prvním i ve druhém utkání předchozího kola v duelu s Mytinlendem, ale v opačném gardu. V obou případech se vyfauloval hráč soupeře. Teď tedy Bešiktaš v 10. A sám jsem zvědav, jak se budou snažit Východočeši tohoto nepoměru sil na hřišti využít. 73. minuta. Hradeční mají pár metrů od poloviny hřiště z pravé strany. Ještě se ale čeká na to, až Jatara definitivně odejde za hrací plochu. Moc se mu pochopitelně nechtělo, teď už je ale pryč.
0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport. Bohužel se nám spojení mezi Hradcem Králové a naším Vinohradským studiem na chvilku přerušilo. Budeme doufat, že se co nejrychleji znovu vylepší. Mezitím můžeme shrnout to nejdůležitější, co se zatím odehrává ve třetím předkole Evropské ligy. Hradec Králové hraje zatím s Bešiktašem ve 73. minutě bez branek. No a důležité je, že obránce istanbulského týmu Ouattara před malou chvílí dostal druhou žlutou kartu a tím pádem Bešiktaš hraje posledních 10, 11, možná 12 minut o 10 hráčích velká šance pro hradecké fotbalisty k tomu, aby dokázali ještě v tom prvním zápase třetího předkola třeba i zvítězit. To se povedlo jabloneckým fotbalistům, kteří vyhráli 2-0 proti RFS Riga, domácí zápas třetího předkola konferenční ligy. Odveta se bude hrát v Rize za týden, na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte také přímý přenos. Musíme také ještě připomenout, že české volejbalistky dokázaly v přípravě na mistrovství Evropy porazit Rumunsko v Táboře 3-0, dokonce 4-0, i když to není úplně běžné ve volejbale, protože poté, co Češky zvítězili 25-19, 25-17 a 25-23, tak se oba trenéři dohodli, že si střihnou ještě jeden extra set a v něm Češky zvítězili také. Každopádně odveta se bude hrát v Táboře ještě zítra, ale důležité je, že se vrátila nahrávačka Válková, která laborovala od května se zraněním kolena a že bude možná, doufejme, snad i připravená za 14 dní, až právě začne mistrovství Evropy, které se bude hrát v Brně, no a Radiožurnál Sport samozřejmě bude také u toho. My stále nemůžeme potvrdit, že spojení s Hradcem Králové je obnoveno a tak se to pokusíme ještě vyřešit. Zůstaňte ale s námi, přímý přenos bude pokračovat, co nevidět.
2: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
3: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
4: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
2: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
3: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
2: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
5: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů, to budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
3: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
2: Ta bude v této sezóně i s dvěma nováčky z Brna, s Brojovkou a Artisem.
6: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té Lize, to bude prostě jednoznačný cíl.
7: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
3: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
2: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Přesně to právě teď děláte, 20 hodin a 34 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Už jste dnes slyšeli v přímém přenosu, že fotbalisté Jablonce porazili RFS Riga 2-0 a hodně se přiblížili postupu do závěrečného předkola konferenční ligy. No a zajímá je samozřejmě také, jak se hrálo v dalších zápasech. Fotbalisté polského Bialystoku zdolali v úvodním utkání stejné fáze, tedy předkola Evropské ligy po dvou trefách Kajetána Schmidta Glasgow Rangers 2-1. Neúspěšný tým z téhle dvojice přejde totiž do závěrečné fáze kvalifikace konferenční ligy a tam by mohl narazit na Jablonec, tedy pokud Jablonec zvládne i tu odvetu, která se bude hrát příští týden v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. V Bialystoku padly všechny branky v prvním poločase, skotský Celek se sice ujal vedení už ve čtvrté minutě, vlastní gol si dal Montoya, polští mistři z roku 2024, ale brankami ve 13. a 21. minutě otočili skóre, kdo přišel po minutě 22, tak vlastně už si mohl vychutnávat jenom dlouhou bezbrankovou dohru celého zápasu. Schmidt nejdřív srovnal, následně stál na konci rychlého breaku a z dorážky rozhodl o výhře Jagiellonie Bialystok. Odveta se tak jako v případě RFS Riga a Jablonce hraje také za týden, no a na Radiožurnálu Sport vás o tom budeme rozhodně informovat. Máme také informace z fotbalového Realu Madrid. Vinicius Junior tady prodloužil smlouvu až do roku 2032. 26-letý Brazilec hraje za bílý balet už od 18 let, což je dlouhé. Dosud byl vázán do roku 2027 a teď prodloužil. Dále ještě je třeba říct, že Real Madrid teď také udělal rekordní biznis z útočníka Jana Diomandého. Udělal rekordní posilu v klubové historii za teprve 19-letého reprezentanta Pobřeží slonoviny a hráče Lipska zaplatí podle médií 105 25 20 milionů eur a k tomu ještě může přibýt dalších 15 milionů na bonusech, což je v přepočtu přes 3,5 miliardy korun, tak gratulujeme. No a naše spojení s Hradcem Králové už je v pořádku a proto se vracíme k předkolu Evropské ligy. Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul a Tomáš Borovec.
1: 79. minuta zápasu. Technické problémy vyřešeny, takže pojďme sledovat to, jak se Hradec Králové snaží dobývat soupeřovou branku. A ta snaha by měla pokračovat, protože od 71. minuty je hostující tým pouze o 10. Jatara viděl druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. Na to pochopitelně reagoval trenér Vincenzo Italiano, který stáhl ze hry Václava Černého, co by útočníka, také Fakiliho z levé strany, tam dělal trochu neplechu v obraně hradeckého týmu, musel se teď víc zaměřit na posílení obranných řad, takže přišla trojice Kilčej, Ilmaz a Ndidi. Teď ale hrají právě fotbalisté Bešiktaše, pozor na tuhletu kombinaci, Olajtan se uvolnil v pokutovém území, je tady centr a je to gól! Je to gól, Kiliš, 20-letý útočník Bešiktaše byl po téhle akci, kterou začal Olajtan z pravé strany. Na ten jeho centr nešťastně reagoval František Čech, který ten balón nadzvedl za sebe, překvapil tak i gólmana Adama Zadražila. No a využívá toho tedy mladý útočník Semih Kilicsoy, který před pár minutami přišel na hřiště a po 5 minutách pobytu na trávníku dostává Bešiktaš do vedení. No tak to je moment, se kterým rozhodně východočeští fanoušci ani fotbalisté nepočítali. V momentě, kdy je soupeř o 10, tak Hradec začal více útočit, ale teď jakoby trochu zapomněl na tu precizní obranu. K tomu ještě ta trochu smůlovatá teč, no a dílo bylo k radosti hostujícího celku dokonáno. 1-0 v 81. minutě, střídá také David Horejš, Tom Slončík odchází z hrací plochy a na jeho místo půjde zkušený záložník Daniel Trubač. Děkujeme. Tom Slončík se snažil, naběhal určitě kilometry v dnešním utkání. Byl aktivní a teď už toho měl asi ve svých nohách dost, tak okysličuje sestavu David Horejš. No a hradečtí fotbalisté mají zhruba 10, tak možná 14 minut s nastavením na to, aby alespoň tenhle zápas dotáhli do remízového stavu, protože i to by bylo docela slušné výchozí skóre pro odvetu. Stát se může cokoliv, ale dotahovat ztrátu na tureckém území, pokud by v tom prvním utkání otroci prohráli, to už by bylo asi hodně obtížné. Takže Filip Čihák už je na polovině soupeře ve chvíli, kdy hlasatel oznamuje 9300 diváků, to znamená, jak už jsem avizoval, je vyprodáno. Teď se tady rýsuje příležitost Trubáča, po něm přihrávka na Čecha, ale ten byl spolu s Daridou teď vyhnán aktivitou Bešiktaše dál od pokutového území, ale Čihák to teď zkusí znova. Snažil se přenést hru na levou stranu, ale trefil před sebou stojícího Oha, který vlastně jako jediný z těch útočně laděných fotbalistů zůstal na trávníku a teď se snaží sprintovat dopředu. Och se dostává do pokutového území, obhazuje si, soupeře padá, zlobí se, že rozhodčí jeho myšlenku vzal úplně jinak a za tuhletu aktivitu, za ten nafilmovaný pád vidí hostující Jihokorejec žlutou kartu. Tak tohle si myslím, že rumunský sudí Horáciu Fešník viděl úplně přesně. Sice ten náběh byl velmi dobrý, obhození obránce u Hrinčatě také, ale potom, když se přes jeho nohy, jak ho obskakoval zezadu, zřítil zemi, jako kdyby tam měl na kotníku nějaký ostnatý drát nebo obrubník, tak to rozhodně nekorespondovalo s tím, jaká byla realita. Takže odměna a teď zase budou zkoušet Hradečtí rychle rozehrát. Bude to od vlastní branky, Zadražil si běží pro balón a posílá ho po zemi na Čiháka. Čihákovi se na levé straně rozbírá Horák, také ho František Čech vidí, který přebral od Čiháka přihrávku, ale nakonec si vybral Matěje Valentu, teď zase Čihák je ve středovém kruhu, na pravé straně vybídl u Hrinčatě, zatím je to kombinace, ale daleko od soupeřovy branky, navíc sražený míč do autu, takže Východočeši rychle vhazují. 84. minuta, Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-1. Co tenhle pas, velká nepřesnost, teď to nejsme zvyklí vídat od Vladimíra Daridy, aby takhle pokazil přihrávku, takže se Bešiktaš osvobodil odkopnutím až k domácímu golmanovi, ten pochopitelně spěchá a rychle rozehrává. Na pravé straně další souboj, zvládnutý a Umar už je u rohového praporku, Umar teď se snaží, zase si to navádí na levou nohu, je tady šance, střela po zemi k tyči, ale brankář Alexander Nýbl po pokusu Matěje Valenty spadl včas na svůj pravý bok a balón zachytil. No, je to i velká zásluha tohoto 29-letého brankáře, který se neprosadil v Bayernu za těch 5 let, tam odehrál, pokud se nepletu, 3-4 zápasy, jinak hostoval v jiných týmech, teď už tedy přestoupil do nového týmu z německého velkoklubu a tady je v Bešiktaši jasnou jedničkou. A dnes tedy je to jeho velká zásluha, že hostující tým zatím neinkasoval. Inkasovali Hradečtí a snaží se ještě s tím utkáním číslo 1 něco udělat. Rozběhla se 86. minuta, fanoušci v Malšovické aréně mohutně teď skandují a už hrane se před branku soupeře, ale Daridovi se teď nedaří. Nejprve špatná rozhrávka na pravé straně, teď zkoušel centr zleva technický, ale byl vysoký a balón letěl nad břevnem takových 5-7 metrů. Ale je potřeba makat dál. 86. minuta a hosté připravují další střídání. Obrané řady by měl posílit Emanuel Agbadu z pobřeží Slonoviny, ale k tomu dojde, až když nastane přerušení hry. To se teď neděje, Horák postupuje dopředu, Mihálik. No, jsou to Hradeští, co teď útočí do plných, trochu se změnil ten obraz hry, dařily se jim ty pokusy do otevřenější obrany, kdy získali míč a rychle otáčeli hru, zkoušeli ty bleskové kontry, ale teď, když mají míč na vlastních kupačkách, útočí sice proti 10, ale těch 10 brání opravdu bedlivě, těžko se hledá nějaký prostor, nějaká skulina. Co teď Ludvíček? Ludvíček byl nucen otočit se. Trubač přehazuje si to na pravačku. Ještě posílá balón. Dobrá rána u Hrinčatě. No a kdo myslíte? Alexander Nýbl. K levé tyči skočil právě včas, aby ten balón chytil. Takže stále platí stav 0-1. 87. minuta zápasu. Nýbl odkopl balón daleko, si snažil míč posunout přes Horáka, metr nad trávníkem, ale Horák tam postavil svůj bok a tak míč získal a Hradečtí jdou dopředu. Ve středu teď tam dobře rozehrál Matěj Valenta, na pravé straně Umar. Umar zase zasekává, dává pod sebe Ludvíčku v centr přetažený, ale byl tam vysoký obránce s panami Michael Murillo, který před Daridou balón poslal na rohový kop. A to je teď tedy ten moment, kdy mohou hosté střídat v 88. minutě.
8: 88. minutě střídají hosté, dohrál.
1: Už dohrál, před malou chvíli jsme viděli tedy jeho aktivitu. Byl vidět na hřišti, také ale schytal žlutou kartu za trochu nafilmovaný faul. Nafilmovaný pád, tak faul to rozhodně nebyl. A ze hry odchází také Salih Esjan, ten také naběhal obrovskou porci metrů a byl hodně vidět právě, když propojoval tu zadní a útočnou řadu. Teď už ale podívejme se na to, co se odehrává před hostující brankou, protože Východočeši se zase snaží dobývat tohleto území, ale balon byl zblokovaný k Ludvíčkovi. Ludvíček to zkusí teď z pravé strany spolu s Danielem Trubačem, ale ten byl zahnán k postranní lajně, vrací Ludvíčkovi. Teď je na středu hřiště připravený František Čech, samozřejmě vysoký stoper Filip Čihák teď operuje na hraně pokutového území, aby mohl reagovat na nějaké centrované balony. Co teď tahle ulice? Darida dobře viděl, jak se rozbíhá Umar po pravé straně do velkého vápna, ale neprošlo to přes jednu kopačku hostujícího hráče. Tady si na odskočený balón musí dát pozor Matěj Valenta ve středu hřiště, zvládl to hlavou i nohou a Hradečtí tedy zase postupují dopředu. Hekimoglu a Akbadu, to je dvojice nových čerstvých hráčů hostujícího Bešiktaše, která před malou chvílí přišla na hrací plochu a bude bránit. A teď je tady Darida. Co vymyslí kapitán Hradce? Jenom zpětnou rozehrávku na Čiháka. Ten si zase teď už vrátil na svou tradiční pozici. Darida, Kolmice do velkého vápna na jeho hranu, ale tam zase byli hustě poskládání fotbalisté tureckého velkoklubu. Už nám běží 90. minuta. Udělovaly se karty, ošetřovalo se, myslím si, že minimálně 4 minuty by dnes měl hlavní rozhodčí Fešník nastavit. To uvidíme za malou chvíli. Mezitím Umar zkoušel centr, ten je sražený, rohový kop. Každá standardní situace teď může Hradci Králové pomoci a přinést nějaký zisk. Už si Horák vzal náhradní balón za brankou a rychle běží k rohovému praporku. Umar se rozběhl k němu, ale jeden z hráčů Bešiktaše šel poctivě s ním. No, čekal jsem víc než nastavené 3 minuty, ale je to tak, nad rámec normální hrací doby. Bude mít v akci přesně tenhle čas, to znamená 3 minuty. Horák

0: chybělo více razance. On byl lehce v zákonu, takže to bylo obtížné a právě ten delší časový úsek, kterým letěl balón, stačil gólmanovi Bešiktaše, aby na místě zpátky u levé tyčky byl včas. Bešiktaš odkopl, Hradečí ale zase mají balón. Mají balón na svých kopačkách, první minuta nastaveného času za malou chvíli skončí, ale stále je tady ten čas na to, aby Hradečtí zkusili vybojovat z prvního domácího utkání remízu, ale nedaří se teď moc kombinačně, je to všude zahuštěné, těžko se hledá místečko na dobrý střelecký pokus z dobré... Ty centry, které tam létají, si obrana hostujícího týmu hlídá velmi dobře. Tak teď Umar a další centr. To je hlavička, která má golové parametry a Turubač se chytá za hlavu, protože 4 metry před brankovou čárou poslal prudkou hlavičkou balón jenom doprostřed brány, kde byl pochopitelně Alexander Nýbl. No tak v nastaveném čase mohlo přijít hodně radosti do hradeckých řad, ale nestalo se. Ještě je zhruba minuta a čtvrt, co se týče nastaveného času. Takže hurá dopředu. František Čech na levé straně. Darida. Darida u postraní čáry. Z té druhé strany u postraní čáry poskakuje Vincenzo Italiano, trenér hostujícího týmu. Jako by byl na baterky a teď své svěřence diriguje maximálně, kam mají jít, jak mají bránit. Je tady další centr, nepovedený, až do světelné tabule poslal balón na levé straně Horák. No a možná to už byl poslední náznak, poslední útok. No uvidíme, ještě něco málo přes půl minuty. Rozhodčí vybízí Nibla, aby rozehrál od vlastní branky, bude to dlouhý odkop, všichni jeho spoluhráči jsou daleko od něj. Nibl posílá balón na levou stranu, tam neuspěl v souboji hostující Kilič Soy, ale ten uspěl při své gólové příležitosti. Co tenhle zákrok? Bohužel rozhodčí viděli faul ze strany hradeckého týmu na hraně velkého vápna soupeře, takže se bude rozehrávat proti Východočechům a to už nám v tuhletu chvíli vypršely nastavené 3 minuty. No a protože hostující hráč stále leží na hřišti, nechce se mu stavět na nohy, tak ten čas plyne dál, rozhodčí stále čeká, ale myslím si, že už jenom nechá rozehrát a ukončí první zápas. Už i tak gestikuluje rukou, pojďme rozehrávat, už je čas, takže brankář Nýbl zase dlouhý odkop a v tuhletu chvíli první utkání třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul Kolčí. Vypadalo to nadějně, protože Hradečtí měli své příležitosti. Hosté odkopávali balon z brankové čáry, viděli jsme i další možnosti, ale v momentě, kdy možná všichni Východočeši tady doufali, že Hradec by mohl tu defenzivu prolomit, protože od 71. minuty hrál Bešiktaš o 10, tak o 9 minut později, právě i když jich bylo méně na hřišti, dokázali udeřit a při takovém šťastném gólu se i zaradovat. Kilič Soy dostal tedy Bešiktaš do vedení 1-0, no a s tímhletím skóre pojedou v otroci příští týden do Istanbulu k odvetě, takže tohle utkání nemají rozehrané úplně ideálně, nicméně, jak víme, ve fotbale je možné vše a rozhodně v otroci pojedou příští týden bojovat. Tolik tedy dnes z malšovické Finep Areny, z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Dnes se hrály první zápasy třetího předkola evropských pohárů. Pojďme si to ještě jednou shrnout. Slyšeli jste to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola evropské ligy nakonec podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1, ale je třeba říct, že posledních 20 minut hráli přesilovku poté, co soupeř dostal červenou kartu. No a fotbalisté Jablonce, těm se povedlo úvodní utkání třetího předkola konferenční ligy, porazili RFS Riga 2-0 a přiblížili se k postupu. Branky dávali Čanturišvili a Polidar.

0: Pěkný večer, je 9 hodin. Jsou tu zprávy a Pavel Prouza. Některé obce v Česku mají málo vody, státní hmotné rezervy jim půjčují cisterny. Na Tchaj-wanu začalo 10denní vojenské cvičení, má prověřit připravenost armády, ale i civilních složek. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy s istanbulským Bešiktašem 0-1. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ze státních zásob hmotných rezerv si můžou obce s vyschlými studnami půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní taky obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé osad Bedlno a Chotěšov. Pokračuje předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
2: Ve studních mají díky suchu málo vody, proto jsme vlastně městu Jesenice, pod které tyto části spadají, půjčili kontejner na 3 kubíky pitné vody. Tento kontejner mají zatím půjčený do konce září letošního roku.
0: Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. Na Tchaj-wanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov se letos výrazně zaměřuje i na civilní obyvatele. Podle tamního ministerstva obrany je klíčové, aby běžní Tchaj-wanci věděli, co v prvních hodinách případné invaze dělat.
3: Ostré střelby rezervistů na plážích a obsluha minometů, ale i zautomatizování toho, jak se chovat v prvních hodinách, pokud pevninská Čína skutečně zaútočí na ostrov. To jsou nejdůležitější části letošního nácviku. Civilisté si zopakují, jak mají vypadat nezbytně nutné zásoby pro přežití, kam je sebou vzít, co naopak nikdy nebrat, nebo jak řešit výpadky či úplné přerušení elektřiny. Po celé zemi během cvičení zpomalí internet, protože speciální jednotky armády zkoušejí různé varianty, jak komplexně řídit obranu, právě v případě, že by Peking zaútočil i kyberneticky. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Přes 50 výrobců bižuterie se představuje na výstavě Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Lidé ji můžou navštívit v tamním Eurocentru. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď je trend opačný, říká místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
4: V současné době jablonecké firmy ubývají, zatímco přibývají autorské šperky od různých ateliérů. Jsou tady osvistovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy.
0: Součástí programu jsou podle pořadatelů i koncerty nebo módní přehlídky.
5: Sport. Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1. Odvetu odehrají v Turecku za týden. To Jablonec rozehrál třetí předkolo konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 po brankách Čanturišviliho a Polidara. Trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
6: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř, a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, že jo, tak rázem je tam nervozita, prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
5: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nebezpečí na čtyřce před Prahou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále počítejte s kolonou. Začíná za mostem Hvězdonice a pokračuje až do zúžení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Je to stále zhruba na půl hodiny. Na D11 čekejte překážku před Prahou ve směru z Hradce Králové. Na kilometru 2,5 stojí porouchané osobní auto. Je v odstavném pruhu, ale není označené. Na silnici 4 směrem ze Strakonic do Prahy opatrně za Jílovištěm. Za odbočkou k Cukrá na 7. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D5 z Prahy do Plzně se pracuje mezi Loděnicí a Berounem. Mezi 11. a 13. kilometrem opravují vodorovné značení. Silničáře čekejte v levém pruhu. A v Domažlicích pozor na silnici 22 do Gdyně. A na výjezdu z města v Masarykově ulici policisté vyšetřují nehodu osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, na západní Moravě ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky, kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
8: 5 minut po 21. hodině, ještě aktualita z golfu, totiž Češky Sára Kousková a Kristýna Napoleová teď obě figurují po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Londýně na děleném 19. místě. Obě zvládly úvodní kolo na 72 ran, to znamená jednu ránu pod par. Dalším Češkám se příliš nedařilo, ale je třeba říct, že česká jednička Sára Kousková je sice na děleném 19. místě na 5. jamce, ale útočila na průběžné 5. místo, ale zahrála špatně na poslední 18. jamce. Třeba bude mít zítra větší štěstí, vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.

0: Na radiožurnálu Sport se tento týden věnujeme sportům, které byly donedávna hlavně mužskou záležitostí, ale postupně se v nich začínají prosazovat také ženy. Dnes bude řeč o skocích na lyžích, ve kterých závodnice začaly profesionálně soutěžit teprve před 20 lety.
1: V roce 2023 předvedla Slovinka Emma Klinecová led dlouhý 226 metrů, což byl tehdy světový rekord mezi ženami. Není to přitom tak dávno, co se na podobné vzdálenosti dostávali muži. To jen ukazuje, jak rychle se ženy v tomto sportu posouvají. Zároveň je ale potřeba poznamenat, že mezi mužskou a ženskou kategorií je ve skocích na lyžích určitý rozdíl, jak vysvětlovala česká závodnice Karolína Indráčková.
2: Největším rozdílem mezi mužským a ženským skokem je nájezdová rychlost. Tu my ženy máme vyšší, protože nemáme takovou sílu v nohách, jako mají muži, a tudíž musíme jezdit z vyšší nájezdové lavičky, abychom skákali stejné vzdálenosti, co oni. A rozdílem je také nevyrovnanost startovního pole. Nejlepších 30 mužů ve světovém poháru skáče na velkém můstku od 120 do 135 metrů, zatímco ženy od 90 do 130 metrů.
1: Říká Karolína Indráčková, česká reprezentantka, která v loňském roce přerušila kvůli těhotenství kariéru. Skoku na lyžích se začala věnovat už v roce 2004.
2: Od té doby se náš sport velmi proměnil a posunul vpřed. Začalo skákat více žen a dívek a hlavně začala stoupat i kvalita těch skoků. A díky tomu se ženský skok začal brát vážněji. V roce 2009 bylo první mistrovství světa, poté následoval světový pohár a v roce 2014 byla premiéra na olympijských hrách.
1: 9 let po olympijském debutu ženského skoku na lyžích, tedy v roce 2023, se ženy poprvé představily na mamutích můstcích a právě tam padl rekord Slovinky Klinecové 226 metrů. Karolína Indráčková tehdy mluvila o tom, že se hodnota světového rekordu bude posouvat.
2: Pořadatelé byli dost opatrní s nastavením nájezdové lavičky, protože to pro ně bylo taky nové a dbali na bezpečnost, ale věřím, že ženy budou létat dál a myslím si, že postupem času těch 250 metrů reálných bude.
1: A výpověď Karolíny Indráčkové z roku 2023 se téměř potvrdila. Na konci letošní sezóny skočila jiná Slovinka Nika Prevcová doma v Planici 242,5 metrů. David Prouza, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

12členou nominaci na světový šampionát dnes oznámilo vedení ženské basketbalové reprezentace Spojených států. No a tím pádem znají Češky, s kým přesně se utkají v září. S nastupující hvězdou Caitlin Clarkovou nebo se zkušenými oporami AJ Wilsonovou nebo Briennou Stewartovou přijedou totiž na zářijové mistrovství seta basketbalistky Spojených států, americké obhajkyně titulu, kterým v Berlíně půjde o páté zlato v řadě, budou soupeřkami české reprezentace. V základní skupině ten zápas vychází přesně na 7. září. Na radiožurnálu Sport budeme u toho, i když zbývá ještě celý měsíc.

0: Ještě jednou připomínáme, že dnešní večer byl především fotbalový, třetí předkolo Evropské ligy Hradec Králové, Bešiktaš Istanbul 0-1. Jablonec ve třetím předkole konferenční ligy vyhrál nad RFS Riga 2-0. Odvety se budou hrát za týden a Radiožurnál Sport bude u toho. A přesto se teď vydáme na sporty, které nejsou úplně letní. Přestupu od běžeckého lyžování k biatlonu bylo v posledních letech několik, ale opačným směrem to zase tolik časté není. Teď už jeden takový případ, ale i v Česku máme. Medailista z juniorského mistrovství světa Jakub Čtvrtecký odložil malorážku a už má za sebou i první měsíce letní přípravy na novou sezonu. Teď si o tom popovídáme s Františkem Kunou. Dobrý den.
1: Hezký večer.
0: Tak proč se vlastně Čtvrtecký rozhodl pro tuhle změnu?
1: On dlouhodobě patřil mezi velmi dobré běžce, v tomhle obstál i v mezinárodním srovnání, ale srážela ho střelba a i proto se už v posledních sezonách objevoval ve světovém poháru jen sporadicky. V březnu navíc vyhrál na lyžích mistrovství republiky a tak teď už se právě s touhle reprezentací chystá na novou zimu a může porovnávat tréninky.
2: Jsem teďka o 3,5 kg lehčí. Myslím si, že jsem si zvykl relativně rychle a je to velice příjemné, když do toho kopce tu zbraň tahat sebou nemusím, takže v tomto je to super. Ale trénuje se asi, řekl bych, víc než v biatlonu. Dává to i smysl tím, že nemusím trávit tolik času na střelnici.
1: Podle Čtvrteckého jsou mimo střelby prý tréninky podobné, tedy běh na kolečkových lyžích, jízda na kole, klasický běh a k tomu posilovna. Reprezentanti v běhu na lyžích už byli před pár týdny i na sněhu v hale v německém Oberhofu.
0: No a jak to zatím jde Jakubu Čtvrteckému?
1: Zdá se, že dobře. V Jilemnici vyhrál i kontrolní závody, kterým se říká skijácký trojboj.
2: 3 kilometry na dráze v běhu, potom jsme měli odpoledne sprint klasickou technikou a v neděli se jel závod skejtem na 12,5 kilometrů, tak to už jsem znal, ale bylo to hezké, takový ukazatel formy.
0: To říká Jakub Čtvrtecký. Jaké jsou vlastně ambice bývalého biatlonisty a teď tedy lyžaře?
1: Moc o nich mluvit nechce, je opatrný, protože mezinárodní srovnání zatím nemá. Olympijská vítězka v běhu na lyžích a moderátorka Radiožurnálu Sport Kateřina Neumannová si myslí, že bude důležité, jak zvládne jet ve vysokém tempu od začátku závodů.
3: Minimálně ty první kola, dokud neodjedou naposledy ze střelnice, tak tam ty biatlonisti většinou musí mít nějakou lehkou rezervu, aby byli schopni potom snížit tepovou frekvenci na nějakou přijatelnou míru právě pro střelbu. A v tom běhu tam se do toho prostě šlape od začátku naplno. Takže to prostě bude pro něj takový asi jako nezvyk a bude muset více zaměřit na tohleto.
1: Říká Kateřina Neumannová, na ostro se to ukáže na konci listopadu, kdy pro Jakuba Čtvrteckého i další běžce na lyžích začne světový pohár.
0: Už se těšíme, a to s Františkem Kunou. Díky.
1: Hezký den.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A Pavel Prouza má přehled zpráv. Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí taky inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Ve všech 27 velkých italských městech platí nejvyšší červený stupeň varování před vysokými teplotami. Tamní úřady ho letos vyhlásili poprvé. Současná vlna veder podle meteorologů potrvá nejméně 10 dní. Extrémní teploty sužují hlavně centrální a jižní regiony. V Neapoli je skoro 50 stupňů Celsia. Policisté zasahovali u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti určí až pitva. Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky.
0: Sport.
11: Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Auto v protisměru na D10 a zavřená D6. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy velmi opatrně za Benátkami nad Jizerou. Na 21. kilometru policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete od Boleslavy do Prahy, jste v okolí Benátek, zpomalte, držte se raději vpravo. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je obousměrně uzavřená mezi odbočkami na Kněževes a Žatec. Na 54. kilometru zasahují záchranáři u mimořádné události. Úsek mezi 51. a 62. kilometrem se dá objet po souběžné silnici 606 přes Hoře Sedly a Hořovičky. Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz omezení na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu. Kolona z kilometru 26,5 je na více než 20 minut. A na D11 čekejte překážku před Prahou ve směru z Hradce Králové. Na kilometru 2,5 stojí porouchané osobní auto. Už je tam šipka, uzavřený je pruh pro pomalá vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: V noci bude oblačno až zataženo, na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Tenisová část sezony pokračuje na tvrdém povrchu v Severní Americe, konkrétně v Montrealu, kde hrají muži, a také v Torontu, kde zase hrají ženy. Co se týče české účasti, tak dnes se můžeme těšit na to, že se právě v Torontu představí Nikola Bartuňková, ta si zahraje proti Američance Anji Šimovové, bude to ale až po 23. hodině, a to ještě říkáme velmi s důrazným takovým otazníčkem, protože zápas mezi Pegulovou a Rachimovou, který je aktuálně v dění na hřišti v Torontu, kde jen tak mimochodem Pegulová vede 6-4 a 4-0, je ve druhém setu přerušen kvůli počasí. Takže zdali Nikola Bartuňková nastoupí vůbec ještě dnes, to je velkou otázkou. Vy ale o nic nepřijdete. Radiožurnál Sport to pro vás bude sledovat.

0: Třetí ročník legendárního Ironmana 70,3 v Hradci Králové už se blíží. Do startu triatlonu zbývá posledních 11 dní a organizátoři už mají dávno kapacitu naplněnou. Na startu nebude chybět ani česká reprezentantka Petra Kuříková, která při prvním ročníku mezi ženami dominovala.
1: V roce 2024, kdy byla olympiáda, jsem byla ve velké formě. Teď stále ještě nejsem v takové fyzické kondici, v jaké jsem byla před 2 roky, přesto se do Hradce moc těším.
2: Výpadek kondice je u 34-leté triatlonistky pochopitelný. Před necelými 10 měsíci se jí totiž narodil syn.
1: Sice jsem během těhotenství mohla trénovat a vlastně jsem trénovala až úplně do poslední chvíle, ale zároveň po tom porodu jsem se cítila dost oslabeně a hlavní prioritou bylo miminko, takže vlastně nezbývalo tolik času na trénink a především nezbývalo moc času na odpočinek.
2: Popisuje Petra Kuříková návrat k tréninkovým dávkám, který nebyl vůbec jednoduchý. Teď už jí ale vše vychází podle plánu.
1: Máme najetý už pěkný režim, zvládám už trénovat 2x až 3x za den. Střídáme se s mým manželem a vlastně vnímám týden od týdne, že se cítím lépe a v lepší kondici.
2: Přesto nemá česká olympionička před Královéhradeckým Ironmanem vysoká očekávání. Půjde spíš o test, jak na tom s formou aktuálně je. Do Hradce Králové, kde jí bude čekat 1,9 km plavání, 90 km na kole a půlmaraton, se ale hodně těší.
1: Především na tu atmosféru doufám, že bude podobná, jako byla před 2 roky, kdy přišlo spousta diváků. Cítila jsem se tam vážně skoro jako doma a taky se i těším, že po delší době budu mít čas se dostat do Čech.
2: V posledních letech totiž Petra Kuříková se svou rodinou žije a trénuje ve Švýcarsku, odkud vyráží na jednotlivé závody. Sama věří, že se zvládne připravit na ty nejdůležitější, které si ještě po svém návratu k závodění vysněla.
1: Mám pořád v hlavě vizi olympijských her v Los Angeles. Ta olympijská kvalifikace v krátkém triatlonu už se teď pomaličku rozbíhá, už je možnost získávat body. Na podzim bych chtěla stihnout ještě pár závodů a pak příští sezóna už by snad měla být bez omezení a doufám, že zůstanu zdravá, abych se zase vrátila zpátky na pozici nejlepší české triatlonistky.
2: Už za 11 dnů si možná česká triatlonistka bude moci říct, že je na správné cestě. Do třetího ročníku Královéhradeckého Ironmana se Petra Kuříková pustí 16. srpna. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

Cyklistická Tour de France už je sice dojetá, teď se ale právě jede její ženská verze, no a v ní dnes také bylo k vidění drama. Kim Lecourtová-Pienaarová nakonec vyhrála ve spurtu osmičlenné skupinky uprchlic. Šestou etapu Tour de France Femme před tou zítřejší královskou etapou, která má dojezd na Mont Ventoux, drží vedení v celkovém pořadí, ale Švýcarka Madeleine Reusserová, co se týče jediné české zástupkyně v pelotonu, Nicole Noskové, ta se dnes hodně starala spíš o to, aby sbírala body do vrchařského pořadí, takže se snažila bojovat v úniku. V tom vrchařském pořadí drží celkově druhé místo za Puk Petersovou z Nizozemska, jenomže peloton ji dostihl na 67. kilometru před cílem a nakonec dojela Nicola Nosková ve skupině s Mankem přes 25 minut a byla klasy v 7. kilometru před cílem a nakonec dojela Nicola Nosková ve skupině s Mankem přes 25 minut a byla klasifikovaná až na stém sedmé místě. V průběžném

0: Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma je zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jeho trénink se zašla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase. Jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo. Jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: To je takovou z toho radost.
3: Radost.
2: Dělám to, co mě baví.
3: Já taky.
2: Cítím se u toho dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Mary Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně tak.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačičko, já to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka mají nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.

0: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy připravil Pavel Prouza.
9: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Vyšetřování incidentu na letiště v Lipsku přebralo německé spolkové státní zastupitelství. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec zvítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ni má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejmíň o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
10: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
9: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Informuje o tom agentura DPA s tím, že úřad převzal případ kvůli zvláštnímu významu. Existuje podle něj podezření na pokus o detonaci výbušnin a na nebezpečné narušení letového provozu. V noci na středu se u letiště srazilo nákladní letadlo s neznámým objektem a u ukrajinského letounu na ploše našli zaměstnanci dron s výbušninou. Podle spolkové prokuratury to byla profesionální trhavina. Úřad dodává, že letadlo se pravděpodobně srazilo taky s dronem. Některá německá média s odvoláním na své zdroje napsala, že ukrajinský letoun, u kterého dron s výbušninou našli, byl naložený vojenskou municí. Agentura DPA uvedla, že ministerstvo vnitra toto tvrzení interně zatím neoficiálně popřelo. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
11: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem.
0: Sport.
9: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. Naopak Jablonec v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili lotyšský RFS Riga 2-0. Na gól Vachtana Čanturišviliho ve druhé půli navázal trefou Matěj Polidar. Toho těšilo, že Severočeši duel odehráli bez inkasované branky.
12: Každá nula je podle mě jako důležitá ve fotbale i pro tu obranu, vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0 a je to znovu, je to sladší. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, by to bylo 5-0, ale tam je větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jeden tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
9: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D5 u Plzně a kolona na D1 za Chocerady. Na dálnici D5 pozor na nehodu u Plzně ve směru do Prahy. Před sjezdem na Bory a Klatovy na kilometru 81,5 havarovalo osobní auto. Následky blokují levý pruh, projíždí se pomaleji. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí za mostem Hvězdonice. Od kilometru 26,5 kolona až na opravovaný most Šmejkalka. Na 24. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu. Zdržíte se tam přes 20 minut. Dálnice D6 je už mezi sjezdy na Kněževes a Žatec průjezdná, zasahovali tam záchranáři. Už se dá projet jak na Prahu, tak na Karlovy Vary. Bezpečně průjezdná je i D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Policie prověřovala hlášení o vozidle v protisměru, nebezpečí už podle ní nehrozí. U Plzně se vyhněte překážce za Plzní ve směru do Žatce. V lesním úseku na silnici 27 před Třemošnou leží na vozovce sražená zvěř. A na příjezdu do Karviné po silnici 59 z Ostravy u Šikmého kostela havarovalo osobní auto. Na místo jede policie. Čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: V noci bude oblačno až zataženo, na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
15: Jsme rádi, že i po 10. hodině posloucháte Radiožurnál Sport. Krátce z beach volejbalu. V Hamburku se hraje turnaj pro Elite Tour, tedy světového okruhu. No a naši nejlepší beach volejbalisté Jiří Sedlák a Jakub Šepka měli obrovskou smůlu. Dvakrát prohráli, zítra budou hrát o udržení v celém turnaji proti domácí dvojici Ellersovi a Vistovi. Více si o tom řekneme za chvíli.
13: Radiožurnál Sport
16: a Vojtěch Šafář.

0: Beach volejbalisté Jiří Sedlák a Jakub Šepka byli dva body od vítězství nad hvězdami tohoto sportu, nad Nory Andersem Můlem a Christianem Serumem, ale nakonec na Pro Tour Elite v Hamburku podlehli čeští hráči právě Severanům ve třetím setu 14-16. Po téhle třísetové bitvě večer potom prohráli i druhý zápas ve skupině C. Tentokrát měli v rozhodujícím dějství v poměru 15-11 smůlu proti Francouzům Eluanu Šukimu Barbézovi a Joanu Gardokovi a tím pádem Sedlák se Šepkou budou muset hrát zítra o udržení v turnaji. Čeká na ně německá dvojice Nils Elders a Louis Wüst.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a teď už se zvrhneme na náš odpolední rozhovor, respektive na jeho reprízu. Budeme se věnovat tenisu. Během nedávného turnaje Live Sport Prague Open na Štvanici se do našeho mobilního studia posadila mimo jiné i Helena Suková. 14-násobná grandslamová šampionka v deblu a mixu se v rozhovoru s Davidem Prouzou bavila o tom, co pro ní štvanický areál vlastně znamená.
2: Tak já se přiznám, že já jsem se tady zažila už to, že jsem se tady narodila. Tady byla porodnice, takže na kurtě 3-4 jsem se narodila. Samozřejmě nejvíc člověk vzpomíná na ten pohár federace z roku 86, protože to byla taková největší událost, velká sláva našeho tenisu a samozřejmě už je to dávno, jak vlastně těch 40 let, což přijde úplně neuvěřitelné, ale já jsem hrozně ráda, že znova ten areál ožívá a moc je to tady pěkný.
3: K té příležitosti 40 let od vlastně finále Fed Cupu, tak se ještě vrátíme, pač tady vznikla i síň slávy, vy jste tam sama věnovala řadu věcí, ale ještě když se zastavím přímo u vás, jak to máte vy a sledování tenisu?
2: Tak já tenis pořád docela sleduju, hlavně naše holky, protože to je takový, přece jenom jsou mému srdci nejblíž, takže trošku přehled o tom, jak ty naše holky hrajou, mám. A když je čas, tak se i jako na to dívám, takže s klukama už trošku míň, ale samozřejmě tu špičku člověk zná.
3: Vy jste měla možnost i sledovat samozřejmě to české finále, vlastně jsme se o tom bavili i na Radiožurnálu Sport, kde jste byla host, tehdy na dálku, teď přímo osobně, tady v našem mobilním studiu si povídáme s Helenou Sukovou. Vy jste vyhrála obrovské množství grandslamových turnajů, já jsem to rychle přepočítával, 14 titulů v deblu a v mixu a 4 finále v singlu. Jak se tedy může teď cítit Karolína Muchová po tom, co právě to české finále nakonec ovládla Linda Nosková?
2: Tak samozřejmě, když prohráte, tak je člověk otrávený. Samozřejmě je lepší být ve finále, než tam vůbec nebýt. Nicméně já si pamatuju po tom prvním finále, říkali, jo, jsi ještě mladá, máš času dost a to se ti určitě podaří. Takže se mi to nikdy nepodařilo. Byly nakonec 4 a já jsem vždycky říká, že bych za jedno vítězství ve Wimbledonu ve dvouhře bych vyměnila všech těch 14 ze 4.
3: Až takhle to máte nastavené, že takhle prestižní prostě.
2: Pro mě vždycky bylo na prvním místě dvouhra a ta čtyřhra byla takové zpestření. Nemusela jsem tolik trénovat, tak se vlastně to otrénovalo při té čtyře, ale vlastně na prvním místě bylo vždycky dvouhra.
3: A vlastně jste trochu tou čtyřhrou trénovala i na toho singla, minimálně servis return voleje.
2: Přesně, a já měla takovou celodvorcovou hru, takže ideální příprava.
0: Rozhovor s bývalou skvělou tenistkou Helenou Sukovou bude pokračovat za chvíli.

0: Na radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s Helenou Sukovou, bývalou tenistkou, 14-násobnou grandslamovou šampionkou v dámské i smíšené čtyřeře. Rozhovor s ní natáčel na nedávném tenisovém turnaji na Štvanici, kde bude v budoucnu i velká síň slávy českého tenisu. Reportér David Prouza.
1: Chci se dostat k té síni slávy, která tady vzniká právě při příležitosti 40 let toho fedcupového utkání finálového mezi Československem a Spojenými státy. Vy jste tam dala řadu věcí, měla jste tam vlastně i komentovanou prohlídku, tak kdybyste teď třeba posluchačům mohla říci, co všechno tam můžou najít, protože kdokoliv, kdo přijde, tak se tam může podívat.
2: Tak ono, zatím to je výstava jenom opravdu pro ten pohár federace z roku 86 a celá taková ta síň slávy, to muzeum se teprve vytváří, takže plno těch věcí, které jsme dali, jak z naší rodiny nebo i jenom ode mě, tak je tam na této výstavě jich zatím malinko a samozřejmě všichni se těšíme na to, až to muzeum vznikne, až to bude jako velký a samozřejmě doufáme, že plno těch našich bývalých hráčů nebo i těch současných, že dodá další artefakty a že to bude opravdu zajímavá věc pro naše lidi a myslím si, že je hezký, že to bude tady v areálu, protože přece jenom Štvanice je nejstarší klub v republice, řadí se ke stoletým klubům na světě, takže nostalgicky ideální místo, aby to muzeum bylo.
1: A když bych vás trochu ještě poprosil o to, co tam třeba od vás právě poputuje, nebo teď, co už tam je při té fedcupové výstavě a co tam třeba potom bude, protože těch věcí, které člověk nazbírá, a teď nemluvím jenom o trofejích samozřejmě, je spousta.
2: Tak já jsem tam dala, jak co jsme měli reprezentační oblečení, tepláky, dresy, všechny možné poháry. Vlastně jsme to probírali, na kterém poháru bylo něco napsané, tak ten jsem věnovala, na kterém nebylo napsané, jak jsme říkali, to tam dávat nemůžeme, protože to vypadalo, že jsem si to koupila někde v obchodě s křišťálem. A plno raket, tady teď je na té výstavě vidět raketa, důkazem je i na fotce z toho roku, že to je ta správná raketa, tak ta je tam teďko vystavená.
1: Já jsem někde četl, že i výstřižky z novin jste měla k dispozici.
2: Výstřižky dělal náš táta, protože on vlastně nejdřív byl předsedou Českého tenisového svazu, pak Československého a on vlastně skupoval všechny noviny, veškerý tisk, který vyšel u nás a cokoliv bylo o tenisu, ať už to byla zmínka dvouřádková, výsledek nebo cokoliv, tak to vystřihával, nalepoval a každý rok to svazoval. Takže
1: máte takový sborník vlastně takže tu sezónu.
2: Tohle tu jako obrovskou sbírku, co táta měl, tak tu jsme taky věnovali, takže ta tam bude k dispozici a myslím si, že to bude taková knihovna součástí té síně slávy.
0: Třetí část rozhovoru s bývalou tenistkou Helenou Sukovou nabídneme za chvíli.

0: Ještě jednou se před půl jedenáctou na Radiožurnálu Sport vrátíme k rozhovoru reportéra Davida Prouzy s Helenou Sukovou. Ve třetí části s touhle bývalou vynikající tenistkou přišla řeč i na možné inovace v tenise.
1: Nedávno jsem slyšel v jednom, nevím, jestli to byl podcast nebo přímo rozhovor, Martina Navrátilová mluvila o tom, že ten tenis všichni umí tak dobře, že někdy už to vlastně třeba na koukání není tak zábavné, že by třeba zmenšila rakety. Bavila by vás nějaká takováhle inovace třeba, nebo byste nechala tenis prostě tak, jak je?
2: No, ono asi kroky zpátky se úplně dělat nedají. Někdy se dělají takové zábavné exibice, kdy hrajou s dřevěnými raketami, s kterými se hrávalo, nebo my jsme s nima začínali. Já si myslím, že ten vývoj se nedá jako zastavit a jít zpátky. Jo. Takže některé ty inovace, které se dělají, aby se třeba zápasy byly rychlejší, kdy se mažou výhody, schody výhody ve čtyřhrách, se mně vůbec nelíbí. To, že se místo třetího setu hraje super tiebreak, to se mi taky nelíbí. Takže některé ty věci, co jsou nové, aby to všechno zrychlili, tak úplně nejsem jejich příznivcem.
1: Nedivím se, vy jste si museli oddřít, že jo, ty zápasy často opravdu dlouze, taky se hrálo na 5 setů. Připomínám třeba pro posluchače, kteří to nevědí, že i ženy hrály na 3 vítězné v minulosti.
2: To se hrálo jenom v finále turnaje mistryň a já myslím, že se to hrálo 2 nebo 3 roky. Já jsem bohužel spadla do tohohle roku, když jsem hrála proti Martině. A ono je to opravdu ani ne tak fyzicky, ale psychicky hrozně divné, když celý život hrajete jenom na 2 vítězné. Takže já se přiznám, že když jsem prohrávala 2-0 na sety, tak už v tom třetím jsem si říkala, no už aby byl konec.
1: To vám nechtělo.
2: Bylo to divný to bylo.
1: Takže byste nebyla pro tuhle novinku. Ono se o tom taky spekuluje, že by teoreticky mohly hrát třeba ženy v finále právě na 3 vítězné.
2: No, já úplně nechápu to, že na jednu stranu všechno se snaží zrychlovat a dávají tam super tiebreaky místo třetích setů a najednou budou vyprávět o tom, že se bude hrát na 3 vítězné. Takže to je takový si protiřeči inovátoři.
1: Jak vy vzpomínáte na Martinu Navrátilovou? Nenutně třeba na ty zápasy, protože těch jste odehrála samozřejmě hodně, ale třeba na to, jak jste byli lidsky na tom spolu.
2: Tak vzhledem k tomu, že naše máma ji i trénovala, protože byla naše máma státní trenérkou, tak já jsem se s Martinou znala ještě než odešla. Potom, když jsem hrála poprvé juniorku ve Wimbledonu, tak jsem ji po těch, teď nevím, kolika říct, 6 letech viděla poprvé a vlastně bylo to, jako kdyby jsme se viděli nedávno. A naposledy tuším jsem ji viděla, když dostávala ocenění v Senátu, protože mě a sestřenici pozvala na tuto akci, takže občas jsme ve spojení.
1: Říká Helena Suková, která byla teď hostem i ve vysílání Radiožurnálu Sport. Moc krát děkujeme za váš čas.
2: Děkuju.

0: Radiožurnál 2230. Jsou tu krátké zprávy s Martinem Matějkou.
1: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zpronevěry nebo maření spravedlnosti. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Maroko vyšetřuje necelou 100 lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu do hranice násilím a poškozováním veřejného majetku. Do Ceuty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Informoval o tom tamní ministr dopravy Stefan Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. A ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a současné sucho poničily 80% švestek a 75% meruněk. A podle České ovocnářské unie by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v prvním duelu třetího předkola Evropské ligy prohráli s Bešiktašem Istanbul 0-1. Turecký celek hrál po červené kartě v 10, ale i tak v závěru utkání vstřelil rozhodující gol. Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0 po brankách Čanturišviliho a Polidara. Odvety odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u Plzně a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy vyšetřují nehodu u Plzně. Před sjezdem na Bory a Klatovy na kilometru 81,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. A provoz je pomalejší, ale bez dlouhého zdržení. Na D1 z Brna do Prahy ale stále počítejte s kolonou. Začíná za mostem Hvězdonice na 26. kilometru a pokračuje až do zúžení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Je to asi na půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy ještě před kolonou nepřehledněte odstavené vozidlo u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru zastavilo nákladní auto. A v Kladně vyšetřují nehodu v Kročehlavech. V křižovatce Unhoštické a Vodárenské ulice havarovala 2 osobní auta. Na místě záchranáři a průjezd křižovatkou je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Páteční teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Praze probíhá asi největší florbalová akce na našem území, tedy Prague Open, Czech Open v Praze. Tam se po 7 letech přihlásili také florbalisté Mladé Boleslavy. Zatím to pro české kluby ale není vůbec dobrý turnaj. Tak Mladá Boleslav, ta prohrála se švédským Pixbem 4-5 po nájezdech. Bylo to ve skupině B, kde hrají také Vory Bohemians, ty podlehli švýcarskému Cugu 3-9. No a potom ve skupině A prohrál i třetí český zástupce Tatran Střešovice, a to s Falunem 0-3.

0: Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí se v Praze připravuje na další sezonu v Zámoří, potom se na týden podívá domů do Strakonic, než vyrazí do amerického Oregonu. Tam sídlí Portland, který se od jeho příchodu v únoru i dál hodně mění. Jiná by měla být také role 26-letého Krejčího, protože kvůli věku a letech v soutěži už se začíná řadit mezi veterány.
1: Já mám úplně deprese z toho teďka.
2: Já už jsem veterán.
1: Třetí nejstarší v repre a Portlandu asi čtvrtý, pátý.
3: Jako cítím to určitě.
4: Průměrná doba v NBA je rok a půl.
5: Teďka už se chystám na sedmou sezónu, šestou hrací. Necítím to fyzicky, ale cítím to jako už i psychicky.
6: Říká v úvodu tak napůl ironický Vít Krejčí už s vážnější tváří. Do Spojených států amerických na první přípravný kemp se 26-letý basketbalový reprezentant vrací 17. srpna a je zvědavý. Město Oregon a tamní okolní příroda se mu hodně zalíbily. Příjemná jistota v jinak turbulentní době plné změn v klubu Portland Trail Blazers pod novým svérázným majitelem Thomasem Dantnem, kterému patří i Carolina Hurricanes v NHL, za kterou ne tak dávno ještě hrál Martin Nečas.
7: Aspoň, že já mám rád hokej a máme jako o čem se bavit.
8: Jsme se bavili, že jo, o Nečím, který vlastně on byl ten, který ho vytradoval pak do Colorado. Je to určitě člověk, ze kterého jde velký respekt.
6: I s americkým miliardářem se Krejčí už během letní ligy v Zámoří setkal a povečeřel, stejně jako s novým trenérem Norim, se kterým se zná už angažmá v Minnesota, ale také spoluhráči. I mezi nimi je nemálo nových tváří, ale hlavně jedna poutá pozornost, kontroverzní hvězda Ja Morant. Má slabost pro zbraně, za to už několikrát dostal od vedení NBA tvrdý trest a v létě s ním došla trpělivost představitelům Memphisu Grizzlies.
9: Na první pohled působí jako v pohodě člověk.
10: On potřebuje tady ten nový start.
9: Je to i to, co mi říkal. Věřím, že Damian Lillard a Ja Morant může udělat spoustu problémů. Myslím si, že bude hrozně důležitý právě jaký vztahy budou mezi ním a Damian Lillard mezi ním a Danny Avdijou.
6: Právě Američan Lillard je hrající legenda Portlandu Trail Blazers. 36-letý zlatý medailista z olympijských her v Tokiu v klubu strávil drtivou většinu kariéry a teď se vrací po operaci achilovy šlachy. Vít Krejčí měl možnost blíž ho poznat už v závěru minulé sezóny.
9: Já jsem vždycky trénoval ve stejný čas, trénoval on, takže vždycky byl na druhém koši. On prostě odstřílí třeba 500 trojek a jakože zápasový a střílí přes 90%. Což je prostě neuvěřitelný, prostě nemine. Myslím si, že je po Karim jako druhý nejlepší střelec v historii NBA.
6: Krejčího teď čeká tradiční vyhlášení ankety basketbalista roku v Mariánských Lázních. Pak cesta domů za rodinou do jižních Čech. Jestli se pak ze Zámoří vrátí, aby pomohl národnímu týmu v předkvalifikaci mistrovství Evropy na konci srpna, ale ještě neví. Z pražských Butovic Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Výhrou 2-0 nad lotyšským RFS Riga vstoupili fotbalisté Jablonce do třetího předkola konferenční ligy. Prosadili se Čanturešvili a Polidar. Trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
1: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
0: Odveta mezi RFS Riga a Jabloncem se bude hrát za týden v Lotyšsku.
2: Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
3: Kušej ostrým skluzem dohrál teplického Jakubka a červenou kartu dostal už po 48 sekundách hry. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si po vyloučení nezahraje jedno utkání. Disciplinární komise zároveň potrestala Zbrojovku a Spartu za výtržnosti fanoušků v úvodním kole nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 tisíc korun, Pražané dostali pokutu 300 tisíc korun. Zbylá 2 utkání z 8-zápasového trestu pak komise podmíněně prominula slavistovi Davidu Mousesovi, který v minulé sezóně zlomil čelist libereckému Hodoušovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: O útočníka fotbalové Sparty Jana Kuchtu má podle webu mečiky.pl zájem Legia Varšava. Českého reprezentanta by chtěli získat taky další polské kluby a týmy z Kataru nebo Turecka. Trenér Pražanů Brian Priske po úterní výhře 2-1 nad Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů naznačil odchod Kuchty, který chyběl ve spartianské nominaci.
0: Fotbalový Real Madrid získal nejdražší posilu v klubové historii. Španělský velkoklub přivedl Jana Diomandeho z Lipska s bonusy v přepočtu za necelé 3,5 miliardy korun. Píše to deník Marca. Real oznámil, že reprezentant Pobřeží slonoviny podepsal 7letou smlouvu. Vedení klubu zároveň řeklo, že s předstihem prodloužilo kontrakt s Brazilcem Viniciusem Juniorem až do roku 2032.
2: Egyptský fotbalista Mohamed Salah podepsal v Trabzonsporu smlouvu na 2 roky. Po úspěšných letech v Liverpoolu jeho příchod oznámil turecký klub už ve středu a dnes informoval o délce spolupráce.
0: Uruguayské fotbalisty povede trenér Diego Forlán, který v minulosti odehrál v reprezentačním dresu 112 zápasů. Bývalý útočník nahradil u týmu Argentince Marcela Bielsu, který skončil po vyřazení ve skupině nedávného mistrovství světa. O jmenování Forlána informoval uruguayský fotbalový svaz.
2: Evropská fotbalová unie UEFA dál trvá na bojkotu soutěží Mezinárodní federace FIFA. Vedení organizace totiž není spokojené s omluvou světového fotbalu za plán na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Podle vyjádření UEFA nebyly splněny podmínky pro jeho odvolání. Zástupci FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřili podporu kritizovanému prezidentu Gianni Infantinovi a zároveň se právě za zmíněný plán omluvili. Informovali o tom agentury AFP a Reuters.
0: A od fotbalu zase někam jinam. Čeští atleti slaví na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaily. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila 2. za suverénními Spojenými státy. Do posledního úseku vbíhala Bodková až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. Také o jejím výkonu mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
4: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne 2 vteřiny, to jsem ani já nevěřil, ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznamená povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
2: Česká ženská volejbalová reprezentace zvítězila v táboře nad Rumunskem 3-0 na sety. Do přípravy na mistrovství Evropy se po těžkém zranění kolene vrátila nahrávačka Kateřina Valková.
5: Převažují pozitivní pocity. Je zatím vlastně mega práce fyzio doktorů a všech okolo mě, kteří mě vlastně v tom podporovali a pomáhali. Chvílema to bylo opravdu náročné, hlavně asi psychicky. Netvrdíme nikdo, že jsme ve 100% formě. Je vidět, že ta noha sílí každý den a prostě jsme v tom správném procesu asi tak, aby ta 100% momentální nejlepší mohla být.
0: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku časopisu Forbes už 3. rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů a 2 fotbalisté, Patrik Šik a Tomáš Souček.
2: České golfistky Sára Kousková a Kristýna Napoleová jsou po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Londýně na děleném 19. místě. Obě zvládly úvodní kolo na 72 ran, tedy jednu

0: pod normu hřiště. A cyklistka Kim Lecourtová Pienárová z Mauricia vyhrála ve Spurtu 6. etapu ženské Tour de France. Před páteční královskou etapou drží vedení v celkovém pořadí Švýcarka Marlene Reusserová.
1: To byl sportovní přehled s Davidem Prouzou, děkujeme.
0: Krásný večer.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle za
3: poslední
4: se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je s vámi ve 23 hodin. Martin Matějka a další zprávy.
8: Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. V italských Alpách zemřela při túře s rodinou česká dívka. Fotbalista Jablonce na úvod třetího předkola konferenční ligy porazil tým RFS Riga 2-0. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. A problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švager.
9: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
8: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června a pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
10: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
8: Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů a podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz a domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. V italských Alpách zemřela dívka z Česka, potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku vážným zraněním, ale podlehla. Případ teď úřady vyšetřují. Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců. Jeskyní Potápeč se utopil v Hranické propasti na Přerovsku. K tragédii v této nejhlubší zatopené propasti na světě došlo ve středu při průzkumném ponoru. Pokračuje policejní mluvčí Miloše Zajícová.
11: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil. Pátrání po potápěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
8: Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání, platí pro vodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt senice, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i nadále pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybníka Kachlička na Havlíčkobrodsku. Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeře závěrečných 20 minut o 10. Brankář Hradce Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
5: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
8: Odvety obou zápasů se budou hrát za týden.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Stržení na D1 před Šmejkalkou a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zlepšila situace za chodce rady. Na mostě Šmejkalka se kvůli noční opravě projíždí od 24. kilometru jen jedním pruhem. Kolona od 25. kilometru a zdržíte se v ní kolem 10 minut. Na D11 počítejte s omezením u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je ve směru do Prahy zúžení do jednoho pruhu. Jde o přípravy na opravu dálnice. Zpomaluje se, kolona se tam ale netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy se pracuje u Berouna. Mezi 16. a 15. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Čekejte je v levém pruhu. A na nehodu pozor při průjezdu Kladnem na silnici 61 do Unhošti. V Kročehlavech se v křižovatce Unhoštské a Vodárenské střetla dvě osobní auta. Museli přijet záchranáři, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Noc bude oblačná i zatažená na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Ochladí se na 21 až 17 stupňů na západě a severu Čech naměří kolem 14, na horách 13 stupňů. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť a páteční teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zpráv.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
13: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej.
14: Ahoj, dobrý den.
13: A máme tady čtvrtek, to znamená, že Desítka je dneska s hostem, tak koho tu dneska máme?
14: Je to bývalý ligový hráč nejenom Zbrojovky Brno, Luboš Kalouda. A já jsem rád, že přijel, protože ta jeho cesta není jenom fotbalová a myslím si, že se rozvíjí od něj spoustu zajímavých věcí. Tak ahoj, my tě tady vítám.
15: Ahoj a všichni zdravíme, děkuji za pozvání.
16: Host Desítky Pavla Horváta.
13: Vážíme si toho, že jste přijel. Luboš Kalouda, známe fotbalové jméno, ale přece jenom poslední roky možná jste lehce zmizel ze zřetele. Tak povězte, kde teď aktuálně žijete, pokud se nenacházíte zrovna ve studiu Radu žurnálu Sport.
15: Momentálně žijeme ve Španělsku úplně na jihu, užíváme si to, co jsem vždycky chtěl během té fotbalové kariéry, sluníčko, dobré počasí, dobré jídlo, což Pavel taky ocení.
14: Jednoznačně.
15: A vždycky na léto jsme i v České republice, takže vlastně celoročně žijeme na sluníčku.
13: To je krásná věc. A Luboš měl asi blízko k události, která se konala vlastně nedávno a měla se Španělskem dost společného, tak si můžeme trošku vzpomenout na to, co Španělé dokázali.
17: Teď pozor, španělský centr do pokutového území, tam Nikolajem kvůd sebe a gól! Ferran Torres! První minuta druhé části prodloužení, jednoduchá akce, centr z pravé strany do pokutového území. Nico Williams z těžkého úlu nezakončoval, ale vrátil hlavou pod sebe a tam Ferran Torres z první napálil ten míč a propálil všechno, co bylo před ním. Tak to je vysvobození pro Španělsko.
13: Takhle emotivně komentoval kolega Mirko Vasič společně s Pavlem Horvátem, který tam teda nezněl.
14: Pustil ke slovu, Mirko.
13: Finále mistrovství světa, které vyhráli Španělé nad Argentinci. Pavle, vzpomeneš si, když jsi byl v zahraničí, zažil jsi nějaký třeba velký úspěch tamní země fotbalový, že by to tam prožívali fanoušci?
14: Já jsem šel do Portugalska těsně po tom skoro vydařeném šampionátu
13: mistrovství Evropy 2000.
14: Hmm. A musím říct, že jsem přišel do té šatny, kde bylo asi 6 reprezentantů Portugalska konkrétně. A dělal jsem jako, že nic, ale měl jsem jako lehce pootevřená ústa, kterými by se úplně v pohodě protáhla moucha, ale ty hráče, třeba Paulo Bento nebo Rui Jorge, Sapinto, João Pinto, tyhle ty jména, ty pamětníci znají, takže já jsem měl tu čest s nima hrát a musím říct, že to byla jako nálož. No.
13: A ve Španělsku zažít titul, byť to bylo teda už v pozdních hodinách, ale přece jenom asi to tam docela prožívali, ne?
15: Já musím říct, že jakýkoliv fotbalový svátek sleduje spoustu lidí. Musím teď třeba připomenout, po dlouhý době postoupila Malaga třeba do první ligy a vlastně davy lidí prostě slavili. Já musím říct, že to byly desítky tisíc lidí v ulicích a samozřejmě, když hraje španělská reprezentace, tak je to každé město, každá vesnice. Myslím si, že jsem sledoval na sociálních sítích úplně všude. Ty lidi prostě jsou v ulicích, protože každá vesnice, každé město udělá plátno, prostě všichni tam sejdou. Dokonce se zrovna jedno viděl takové místo, kde tam zrovna jim přestalo jít plátno, tak tam museli pustit televizi, aby ty lidi o to nepřišli, z toho byli hotoví. Ne, je to nádherný a musím říct, že jsem si to užil, protože za ty poslední 4 roky hodně sleduju španělský fotbal a celkově ten příběh toho španělského nároďáku a toho, že se vlastně dostali až zase znovu na ten úplný vrchol, není náhoda, protože se vydali trošku jinou cestou, než to bylo dřív. Bylo to, že vlastně změnili trenéra, Luis de la Fuente, který vlastně dneska trenér nároďáku, tak vlastně trénoval mládežnické kategorie, ze kterýma byl úspěšný a přišel s myšlenkou, že není úplně úspěch španělského nároďáku, nebo respektive oni se do toho, do těch finálových bojů vždycky dostávali, ale něco jim potom chybělo, že vlastně přišel takový útlum a vlastně on, když nastoupil, tak řekl, nemusí tady hrát jenom hráči Realu Madrid a Barcelony, protože Španělsko je obrovská země a můžou tady hrát hráči, které já znám vlastně v těch mládežnických kategoriích a chci hlavně charakter hráčů, chci, aby byli týmoví a chci, aby ten duch toho týmu byl prostě úplně jiný. A vlastně on, jak tohle to změnil, tak vlastně vidíte, že dneska v základní sestavě hrají hráči ze San Sebastianu, z Atletico Bilbao. Jsou to ty hvězdy. A třeba, když jsme poslouchali vítězný gól vlastně Ferrana Torrese, tak ten příběh taky je nádherný, protože ten měl psychické problémy, musel říct mentálního kouče, pracuje s ním dlouhodobě, neměl to jednoduchý, musím říct, že v té Barceloně jsou taky tlaky a tak dál. A vidím, že se prostě jako i tyhle ti hráči, kteří jsou v top klubech, tak jako pořádají, nemusí se vypořádat ze spoustou jiných věcí, které my třeba neznáme, ale potom, když vidíme, že se to vlastně nastaví i s tím trenérem, tak je to neskutečný a je to jako mašina, která funguje.
13: A identita toho nároďáku, která by se dala vztáhnout pak na celý ten fotbalový národ, to je věc, kterou taky asi řešíme tady v Česku přece.
14: Mě jenom napadá, že samozřejmě jak v Barceloně, tak v Realu hraje prostě spousta cizinců, že je logický, že ty, já nechci říct slabší hráči, ale ty jiní hráči musí hrát v těch jiných španělských týmech a asi špatný nebudou. Ojazabal prostě jasný příklad toho, že ten frajer prostě je úplně jinde a pravděpodobně, kdyby šel do Barcelony nebo do Realu, tak by tam asi taky hrál, ale tady se vypracoval ve hvězdu i nároďáků a je to zajímavý, samozřejmě těch talentů tam je asi několikanásobně víc než u nás a i jinak se s nima pracuje. No.
13: Luboši, vy tam žijete kde ve Španělsku?
15: Žijeme přímo za Malagou v Marbeje, takže vlastně máme ten celý jih, ta Andaluzie vlastně projetý a vlastně, když to řeknu, tak největší dva kluby jsou Sevilla a Betis Sevilla vlastně do té doby, než teda teď Malaga postoupila znovu do ligy. A měl jsem tu možnost se tam samozřejmě jako vydat několikrát vlastně jak do Betisu, tak vlastně do Sevilla. A jedna zvláštnost, což je jako zajímavý, že třeba celý Španělsko vlastně v mládežnických kategoriích nehrají vůbec na trávě, hrají jenom na umělé trávě. Do 15 let, aby se vyrovnali právě ty rozdíly, protože samozřejmě asi se jiný podmínky mají vlastně na to, aby si to pořídili ty kvalitní trávníky a můžeme říct ještě i jako podnebí, který v na severu je úplně jiný, tak se vlastně jako zhodli, že pojedou jednotnou filozofií, takže vlastně ty děti jako jedou vlastně jenom na umělé trávě do 15 let a pak, když přechází do těch kategorií dorosteneckých, tak teda musím říct, že přechází do těch jako travnatých ploch a už zase jenom na travnatých plochách, protože třeba když jsem byl v Betisu Sevilla, který otevřelo před rokem nebo rokem a půl jako po dlouhý době nový tréninkový centrum, tak tam prostě třeba zase na druhou stranu ty děti sice trénují umělé trávy, ale pak přejdou do té 16, 17, 18, 19. A to jsou hřiště, že to chcete hrát. Už tam jako prostě ty děti podle mě i jako čekají na to, že vlastně chcou být v těch top klubech, protože potom ty podmínky jsou neskutečné. Ale samozřejmě i na těch umělých trávách jsou dobrý, ale chtěli vyrovnat prostě tyhle ty rozdíly, aby to nebylo vlastně různý místa, různý podnebí a tak dál. No a asi samozřejmě i kvůli tomu, aby ta technická stránka hráčů, která je tam samozřejmě na prvním místě, tak aby se prostě jako zdokonalovala už od nízkého věku, což se bavíme o tom, že tam právě dbají na od 8 let.
14: Tak teď jsem zase v té situaci, jako když jsem přišel do té šatny v tom Sportingu s otevřenou působem, tohle slyším prvně. Jo. Vlastně je to logický, že tak já jsem začínal na Škváře, tak tam to bylo, taky to měli všichni stejný, občas byl šutr, u který si srosek koleno a vyskočil tě balon na břicho, ale je vlastně pravda, že na té umělce to neskáče, logicky neodskakuje, akorát je rozdíl, když je mokrá a suchá, ale pro všechny to je stejný. No. Jestli je tohle cesta, tak vlastně i finančně logicky je to dostupnější pro spoustu těch klubů. No, je to pro mě překvapivá novinka.
13: No, možná novinka pro posluchače bude vlastně Luboš Kalouda, totiž po kariéře, která skončila bohužel velmi brzy, se taky prezentoval jako expert České televize a vlastně jakou náplň máte teď teda vlastně, co vás zaválo do toho Španělska?
15: No, rozšiřujeme vlastně to naše působení, které jsme vybudovali tady v Česku s manželkou, a to vlastně, že máme soukromé anglické školky, organizovali jsme kroužky ve školách a ve školkách, pořádám vlastně svůj fotbalový kemp a věnujeme se eventové činnosti, takže jsme pořádali golfové turnaje a různé další. Takže jsme právě tuhle tu činnost rozšířili na jich Španělska, protože vlastně jsme si uvědomili, a znovu se vracím k tomu, vždycky jsem chtěl hrát fotbal, kde je sluníčko, kde je dobré počasí, dobré jídlo, móda. Měl jsem jít do Itálie, skončil jsem na východě. Takže jsem si to potom samozřejmě...
14: Tam se dostaneme ještě.
15: Takže jsem si to potom samozřejmě ten sen splnil, nebo jsme si splnili s rodinou a odešli jsme do Španělska, protože jsme věděli, že to je místo, které vlastně celoročně nabízí tohleto klima, a vlastně rozšířili jsme jenom naše podnikání vlastně z tohohle toho Česka na zimní měsíce vlastně do těch teplých míst, nebo do toho místa, kde vlastně vám to nabídne to, že vlastně i v zimě v Marbeji, když neprší, tak je tam příjemných 20 stupňů a vlastně můžete dělat jakoukoliv činnost. Takže máme naši oficiální Kalouda Sport Agency, je to sportovně vzdělávací agentura, eventová agentura, a věnuje se vlastně těmhletěm sportovně vzdělávacím eventům i v Marbeji nebo na jihu Španělska, převážně od října do dubna, když tady vlastně jako bohužel se ve venkovních prostorách nedá skoro nic dělat.
14: Proto většina českých týmů třeba jezdí
15: přesně,
14: tam k vám.
15: Přesně, tam k nám.
13: Ano. Posluchači si vybaví jistě s jménem Luboš Kalouda taky jeden velký úspěch, od kterého příští rok, když Luboš oslaví 40, uplyne 20 let, my si ostatně můžeme tady pustit další zvukovou ukázku.
18: Po kterém letí míč až do pokutového území, tam ale kraluje hlavičkář Federico Facio. Ještě ale Kalouda s míčem, přihrávka do pokutového území, Fenin se obtočil a dává gol! Martin Fenin dává v 60. minutě vedoucí gol českého týmu! Tak to byla parádní akce! Už to vypadalo, že to Luboš Kalouda přehrál s tou kličkou, že mohl přihrávat do pokutového území. Kalouda se ještě otočil zády k brance, až pak přihrál Feninovi, ten si zpracoval míč. Také stál zády k brance, ale z otočky napálil míč přesně k tyči.
13: Tohle byla připomínka tady stříbra dvacítky tehdy v roce 2007.
14: Musím říct, že samozřejmě já jsem o skoro generaci starší, že si tenhle zápas jaký pamatuju, a vůbec toho Fenina neznám, to byl nějaký jiný hráč asi.
13: Kolega Ondra Prokop, který komentoval, zřejmě narážel na to, že ta výslovnost třeba nebyla úplně zjednocená u Martina Fenina, kterého pochopitelně vy dobře znáte, a se kterým vy jste, Luboši, vlastně byl i nejlepším českým střelcem. 3 góly jste tam na tom turnaji dal. Nějaký zápas, který si vybavíte, že byl úplně váš nejpovedenější?
15: Já myslím, že zhrnu asi všechny zápasy týmovosti, to není ani...
13: A váš konkrétní jsem myslel třeba.
15: Můj konkrétní, asi když vezmu to, že to bylo smutný, tak to bylo finále.
13: Jo.
15: Myslím si, že do té 60. minuty, když jsme vedli 1-0, to bylo jako úplně jako, a hráli jsme proti teda budoucím mistrům světa, tak jsme jako, musím říct, že za celý turnaj jsme hráli tak jako, že hodně takticky, jo? Že jsme fakt věděli, že nejsme ani v jednom zápase favorité, takže jsme to hodně měli postavený takhle, no a vždycky jsme to urvali. Myslím si, že jeden z takových nebo klíčových momentů bylo osmifinále s Japonskem, kdy, to už teď můžeme říct, myslím si, že v prodloužení, nebo kdy to bylo, tam byla taková skrumáž, kdy Tomáš Okleštěk na lajně ten míč zastavil podle mě jasnou rukou. Měla být červená pokutový kop a už bychom tam vlastně dál nepostoupili, ale rozhodčí si toho nevšimli a na penalty jsme postoupili. No a v tom finále, řeknu to úplně upřímně, do 60. minuty jsem fakt jako věřil tomu, že mistři světa budeme. Protože, když to řeknu i teď jako zpětně, Argentina nevíme proč, ale dost často na těch finálových turnajích, nevím z jakého důvodu, ale jim prostě nadržováno. Jo? Je to prostě jako znát, jo? Je to prostě rozhodčí, fanoušci, rozlosování, soupeři. a tak dále a tak dále. Samozřejmě bavíme se o tom, že jsou to několikanásobné mistři světa, třeba do 20 let, mistři světa ve velkém fotbale a tak dále, takže jasně, můžeme to takhle říct. Ale v tom finále my jsme prostě věděli, že proti nám půjdou všichni. Na stadionu bylo asi 20 000 lidí a 17 000 Argentinců.
13: To bylo v Kanadě hráno.
15: V Kanadě, v Torontu, a my jsme tam neměli tu podporu a byli jsme tam fakt jako braní hodně velcí.
19: Trpaslíci.
15: Přesně, ale my jsme začali hrát, věděli jsme přesně, jakou taktiku na ně, a hlavně když jsme tu taktiku plnili, my jsme začali tam prodávat i tu fotbalovost, a myslím, že to byl důkaz a i ten gól, protože tam už toho v tom fotbale, a Pavel mě to potvrdí, rozhodují detaily to, že to někdo vezme na sebe, udělá něco jiného. A ono vlastně, když vezme ten gól, ano, mohl jsem to přidávat dřív, neudělal jsem, zasekávačka, přihrávka, Martin Fenín jako ta otočky, to je prostě nádherný gól, to už dneska moc nevidíme, že jo. Takže to rozhodovalo. Já jsem měl ještě třeba velkou šanci, ještě jsme dali ten první gól, kde mě to chytil brankář, takže my jsme třeba mohli vést 2-0 klidně. A Argentinci nevěděli vůbec, co mají hrát, najednou utichl celý stadion, 17 000 vlastně nefandilo. A najednou se ozývalo pár Čechů, kteří tam bylo. Takže jsme to vlastně jako úplně cítili. No a pak klasicky takový to český rozvolnění, a my jsme asi za 2 minuty dostali na 1-1 a říkám, tak teď to zase bude těch těžkých 20 minut do konce.
19: Tak jenom nutno říct, že jako to nebyly žádný nazdárkové proti vám. 100%.
13: Jako. Angel Di Maria nebo Sergio Aguero jsou dost známí.
15: No, přesně.
13: V celém světě.
19: To už tenkrát vypadalo, jako, že budou dobrý.
15: A myslím, že Sergio Aguero tehdy už vlastně přestupoval do Atletika Madrid asi za nějakých 20 milionů euro. Jako jo. Takže jenom bychom věděli, že jako kde jsme se jako pohybovali my a kde se pohybovali oni.
19: Tak tohle to je vlastně vždycky jako tradiční věta vždycky na nás Čechů, když proti někomu hrajeme. My jsme tady nedávno měli Milana Petržeho, zmínili jsme Šachtar Doněck a tam byli ty frajeři, kteří pak šli do Anglie a to, a my jsme proti ním hráli, ten mančaft stál víc jak celá Plzeň jako město. No a my jsme s nima hráli jako vyrovnaný partie, což tohle to je to samý. No.
20: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
13: Ty v té době jsi to určitě sledoval, už Pavel Horvát v té době 2007 byl člen Sparty a vlastně asi měl na zřeteli to, jak těžké dostat se do toho profifotbalu. Tahle generace, a ní se čekalo hodně, že to dotáhne právě do profifotbalu, že potáhne jednou tu repre. Ta jména, která bychom mohli zmínit, ať je to Ondřej Mazuch, Jan Čimunek, Ondřej Kudela, Marek Suchý, z těch obránců třeba jako Marek Tomáš Pekhardt, ty jsme taky vídali pak na prvoligových trávnicích, třeba i venku. Ale přece jenom je to těžké, to ukázala i tahle generace.
19: No, není to jednoduchý a fakt jako rozhodou maličkosti. Tady bylo zmíněny ty detaily, to jsou fakt kousky. Já jsem vlastně, Honza Šimůnek byl ve Spartě se mnou tu chvilku, pak šel do Německa hned a já nechci, že už jsme o něm potom neslyšeli, ale prostě ta cesta se vydala tak, že úplně třeba nejseš pak úspěšnej na to, že se dostaneš do toho repre Ačka, a musíme zmínit zdraví, to asi tady budeme, mohli bychom si o zdraví povídat celý pořád, ale to zdraví je jedno z nejdůležitějších věcí vůbec, co se týká mimo toho sportu. Jako, když nemáš to zdraví, tak nemáš vlastně možnost trénovat naplno a potvrzovat ty výkony a růst vlastně. Když se dostaneš někam do lepšího mužstva, ať už na jih nebo na východ nebo na západ, tak prostě musíš trénovat a musíš ukazovat venku tu kvalitu každý víkend. A jak to neukazuješ, tak prostě tě to sežere, a když se ty kluci vracejí potom, já nechci říct zhrzelí, ale seš trošku, že jsi měl ty dětský sny, že chceš hrát prostě za velkokluby a najednou seš zpátky a zase se zraníš, tak je to hrozný na hlavu a málo kdo se z toho vylíže. No.
13: To vlastně ukazuje příběh Luboše Kaloudy, který probereme, jenom mě zajímalo, jestli někdy třeba ještě proběhla potom setkání toho úspěšného týmu, třeba i s panem Soukupem, který to tehdy vedl, jestli ty vazby třeba zůstaly, nebo jestli se pak úplně přerušily.
15: 10 let poté, co jsme byli vicemistři světa, tak nám vlastně měla být vydaná knížka už 10 let poté vlastně, ale ona byla vydána až o rok později, v roce 2018, kdy nás oslovil tehdejší spisovatel pan Beňák. A já jsem v ten moment, už jsme vlastně jako měli vlastně naši práci, a já jsem věděl, že by mě to hrozně lákalo. Takže my jsme se vlastně v roce 2018 sešli ve Zbrojovce na stadionu, kdy já jsem vlastně v roce 2017 řekl panu Beňákovi, hele, neuděláme jako jenom nějakou prostě jako v nějakým knihkupectví nějakou akci, pojďme to udělat hezky. No a to se tak sešlo hezky, že vlastně my jsme měli rok na to, abych připravil tuhle tu celou akci, kdy vlastně my jsme v roce 2018 oslavili, připomněli si 40 let od posledního titulu Zbrojovky Brno a sešli jsme se všichni ve Zbrojovce a já jsem tím ukončil vlastně kariéru, protože já jsem nechtěl končit kariéru zraněním, protože jsem končil kariéru zraněním na Slovácku, a vlastně na Zbrojovce na stadionu, kde jsem vyrůstal, kde jsem zažil ty krásné chvíle, tak jsem se vlastně nikdy už nevrátil. No a tak jsme to udělali a to bylo vlastně 2018 setkání, kdy tam vlastně byli úplně všichni. A paradoxně jsem to udělal i tak, že tam byla největší jako plejáda hráčů Zbrojovky za třeba 40 let. Doletěl mě třeba Bonnie Wilfried, se kterým jsem vlastně byl ve Spartě Praha, takže musím říct, že Pavel, kdybych ho měl v kabině, tak by tam byl taky, protože já jsem takového kamaráda spoluhráče nezažil a strašně bych si to přál, protože věřím tomu, že to muselo být neskutečný ta jízda v té Plzni. Takže si myslím, že tehdy to byla taková akce, kdy jsme se tam sešli a moc rád na to vzpomínám. No a vlastně příští rok je to 20 let. Tak si jako říkám, že mám zase na to rok, jestli něco nevymyslím.
19: No, to už bych tam mohl být. To
15: přesně.
19: Už
13: tak už jste spolu ve studiu, že? Takže to už
19: určitě záloze, je spolu záloze.
13: No, rádi vzpomínáme, příští rok určitě taky budou asi četné připomínky toho 20 let, tedy už úspěchu stříbrných medailí a mistrovství světa 20. A jak už Luboš Kalouda zmínil v desítce Pavla Horváta, tak velkou spojitost má taky se Zbrojovkou Brno, tak si můžeme připomenout jeden docela, myslím, povedený zápas právě i z toho roku 2007.
6: O posledním nedělním utkání mezi Brnem a Spartou informuje reportér Ivan Kvírenc.
21: 10 let trvalo Brnu, než se mu podařilo porazit pražskou Spartu na vlastním hřišti. Ve 30. minutě Kalouda na 16. namířil po zemi k tyči 1-1. V 60. minutě z čista jasna z 18 metrů Kalouda vypálil z úhlu řízný projektil. Grigorova Robinsonáda byla marná. Potom Tomáš Došek zvýšil na 3-1. Slepička upravil na 3-2 a v nastaveném čase Polák upravil na konečných 4-2 pro první FC Brno.
13: To je vzpomínka tedy na tehdy památné vítězství Zbrojovky nad Spartou. Bylo to v listopadu 2007, když už měl Luboš Kalouda zhruba rok, tedy v Ačku Zbrojovky, ale i z toho hlediska, že předtím jste měli to úspěšné mistrovství, tak pro vás možná životní období?
15: No, ono se to vyvíjelo ne úplně tak jako hezky, jak se to tady dneska jako prezentuje, protože my jsme se vrátili z mistrovství světa, samozřejmě s euforií, ale docela vyčerpaní, protože jsme tam strávili měsíc, odehráli jsme spoustu zápasů, dostali jsme krátkou dovolenou a hned jsme doskočili do toho kolotoče. Vyměnil se i trenér, přišel tam tehdy Petr Uličný, protože vlastně tak nějak se Zbrojovka chtěla vydat jinou cestou.
13: Tam byl předtím pan Mazura.
15: Ano, protože jsme hráli hodně defenzivní fotbal a vlastně jako dost často to bylo 1-0 nebo 0-0 a nám se jako nedařilo. A teď ještě vlastně v tom byl ten trenér Soukup, který tam byl jako asistent, takže byl takový mezi, protože trenér Uličný taky v té době ještě nebyl úplně ten jako že by jo, mladí a tak dál, jo, prostě byl ta stará škola. No a teď samozřejmě jsme to schytávali ještě od spoluhráčů, ale jako na druhou stranu je to dobře, protože my jsme vlastně věděli, že jako dobrý vícemistři světa super, ale
19: no,
15: ukaž to na hřišti.
19: Zadarmo nedá, přesně. No, to je jasný.
15: A vlastně ten první začátek byl hodně těžký. My jsme fakt, jako nám se nedařilo. A pak přišel zlom, a to musím taky říct, to byl takový hezký, jako hezká story. Přišel zlom v momentě, kdy jsme hráli doma Budějovice Liga, venku Budějovice Pohár a doma Bohemka Liga. A ten poslední zápas s tou Bohemkou, ten třetí, byl v televizi a my jsme měli 3 zápasy vyhrát, jinak by možná trenéra Uličného vyhodili. No a tak se nám to povedlo. Já jsem dal vlastně s Budějovicema doma gól vlastně, vyhráli jsme 2-1, tak jsem dal gól, pak jsem dal v Budějovicích znovu gól a hráli jsme doma zápas s Bohemkou. A tehdy, protože nás to jako začalo, jako úplně jsme se chytli a já jsem měl vlastně, jako, když to řeknu takhle, nejlepší vztah s Márem Střeštíkem a s Márem Holkem, že jsme tam byli mít 3 mladí, tak Mára Střeštík měl takové jako domácí, takové jako rozchodové, jako každý chvilku něco a volá mi v pátek před zápasem. A je to taková story, pojďme to říct, že hele, já to prostě jako nedávám to tamto. Já říkám, Mari, uklidníme se, jo, pojďme, máme důležitý zápas, musíme ho zvládnout. Ne, ale něco musíme podniknout. A já říkám, hele, klid, tohle dámhle. No tak nebudu prezentovat co, ale něco jsme podnikli.
19: Do kolika?
15: V pátek. Bylo to velmi zajímavý. No ale zase, co si říkám, jednu věc. A já to samozřejmě řeknu. Není to jako o tom, že ten profesionální sport je jenom o strojení a každý den a každý zápas a každý trénink. Je občas taky potřeba něco si jako vypnout, protože si myslím, že je to potom pro tu hlavu, pro toho sportovce strašně důležitý. Ale
13: to Pavel asi potvrzuje, že?
15: Ať se to děje, ale jenom jako v momentě, kdy víte, že jako můžete, ne? Třeba samozřejmě úplně před zápasem, jo? Ať to tady jako nevyzní blbě. No a my jsme pak vlastně hráli s tou Bohemkou v neděli ten zápas v televizi 20:00, si to pamatuju. A na rovinu, my jsme tam šli oba dva úplně čistá hlava. Jak on to tam hlavně potřeboval, protože jako asi řešil doma něco, jak já jsem říkal, v tom parťáka nenechám. Musím říct, že jsem rád, že mě v tom děna trošku podpořila, že mě jako neřekla, hele, neblázni, takže jsem říkal dobrý. No a pak jsme dali gól. Já jsem vlastně dal gól na 1-0. On mě nahrával. A já říkám, hlavně nekřížme to do té kamery. Já jsem věděl, jak on běží přes celou tu šířku, protože on byl z levé záhly a z pravé. A teď jako takový to je dobrý, pojďme to zopakovat. A já říkám, kámo, ne, to ne. Pojďme si říct, že to bylo jednou a dost. A byl to zápas takový, kdy se to zlomilo a vlastně nastartovali jsme jako tu pohodovou atmosféru, což si jako k tomu se chci dostat, že v tom týmu, když my jako mladí jsme se vrátili, nefungovalo nám to. Prostě nehráli jsme dobře. Dostávali jsme jako od těch starších to zežrat, od trenéra všechno. Ale zase to mě dneska hrozně jako se vytrácí, že si myslím, že i Pavel to potvrdí. V těch šatnách, když to funguje, tak je to ale hierarchie, nějaký řád. A věřím tomu, že když tahle ta jako hierarchie od těch nejmladších přes tu prostřední generaci až pro tu nejstarší, která ale by měla té mladší taky trošku dávat najevo, když to teda jako funguje, tak to funguje, ale když to nefunguje, tak je potřeba taky vědět proč. A když to ty mladí pochopí, tak je to potom super, protože my jsme samozřejmě jako ano, dávali ty góly a tak dál, ale taky ti starší nám na to nahrávali, že jo? Ale to je ono, to je to, co prostě potom fungovalo. A myslím si, že tehdy i potom trenér Uličník tomu dal to svoje. A myslím si, že kvůli tomu jsme tehdy taky měli ten tým, jaký jsme měli.
19: No, tak zase vždycky se něco buduje, jo? Vždycky to má nějaký strop, kam to dosáhne. Tady já jenom se vrátím k tomu zápasu. Já jsem hlídal Honzu Trousila na standardky, nevím proč.
13: K tomu zápasu Zbrojovky se Spartou.
19: K tomu zápase. A Honza Trousil vlastně, to bylo ze standardky přetažený bal, Honza Trousil to vrátil a Tomáš Polák trefil šibenici na 4-2. Jsem si říkal, oni nám tady dali čtyřku. Ale zaslouženě, jako zaslouženě, protože v tu dobu prostě jako to mužstvo bylo rozjetý a vlastně ušlo si nějaký svůj jako díl cesty, který byl nepříjemný, ale prostě, jelikož ty kluci se takhle chovali, což pak vlastně postupem času stejně poznáš, kdo je zdravý a kdo není, kdo z toho kolektivu prostě vypadne nějakým způsobem, buď se vyřadí sám, nebo ho musíš jako vytlačit, a aby to mužstvo bylo zdravý, a když se to povede, tak pak se na to chodí ty lidi koukat a vidějí tam tyhle ty hráče a v Brně prostě byli skvělí hráči.
13: No, výjimečné výhry nad Spartou asi v Brně chutnají v prvním kole té aktuální ligové sezony, to si vzpomenete, tedy Zbrojovka porazila Spartu 3-1, bylo to po 9 letech doma a o ty dva góly, to tam bylo po těch 19 letech, co u toho byl i Luboš Kalouda.
16: Host desítky Pavla Horváta.
13: Ale my se dostáváme vlastně k tomu zlomu vaší kariéry, který nejprve vypadal asi z hlediska veřejnosti velmi zářně, přece jenom 130 milionů za mladého hráče, které tedy dala nakonec ta moskevská CSKA, tak to vypadalo skvěle. Z vašeho pohledu možná to ale takhle nebylo úplně.
15: No, tak,
13: vy jste věděl, že nějaký problém třeba, no?
15: Takhle, asi problém nastal v momentu, když jsme vlastně všichni řešili to, a já už jsem říkal hlavně, ať to dopadne, že přestupu do Juventusu Turin. To je potřeba tady uvést na pravou míru, protože...
13: Chtěl jste přestoupit do Juventusu?
15: Určitě.
19: Kdo by nechtěl.
15: Pavel Nedvěd byl typologicky jako mě hrozně blízký, byl to i nějaký můj vzor jako hráče, i tehdy táta mě učil, kopej pravou levou nohou, střílej pravou levou nohou, takže fyziologicky já jsem nebyl rychlostní hráč, byl jsem spíš ten kondiční, takže vlastně jako tohle to mě zdobilo a já jsem, že jo, Pavla měl hrozně rád, a pak když si vezmete, že se to najednou takhle sejde a teď vlastně já jsem byl povolaný, to bylo vlastně po té půlce sezóny, když jsme se vrátili z mistrovství světa, ze začátku se nám nedařilo, pak jsme to nakopli a samozřejmě jsme hráli velmi dobře a ta sezóna Zbrojovka vlastně potom končila, skoro hrála o titul a já jsem byl povolaný v zimě do nároďáku, na první jako reprezentační start a tehdy tam nebyl Pavel, nevím kvůli čemu, jestli už to bylo tak nějak přelom, že končil s kariérou nebo byl zraněný, ale byl tam Zdeněk Grigera, který vlastně hrál v Juventusu a ten mě na první den vlastně vzal bokem a říká, hele, to už je jasný. A já tak říkám,
19: A je to tady.
15: A je to tady, jo. Prostě jako splněný sen, jo. A úplně jako si říkáte, a vlastně v ten moment mě to bylo jedno. Já říkám, hele, sice přestupuji do Juventusu, to mě to vlastně bylo jedno. Samozřejmě byla nějaká cesta toho, jak tam bude fungovat příprava, všechno tohle, když se nechytneš, kam půjdeš. Prostě přesně nastavený plán, tak jak by to mělo být. Navazuji jenom na ty slova, že naše generace spoustu těch hráčů bohužel nemělo ve svých rukou asi to, kam by měli směřovat a proč. A upřednostilo se jako úplně jiný věci, jako v mém případě teda asi jako ten profit, jo. No a tak samozřejmě, že jo, já na reprezentaci první sraz a teď vlastně, že jo, máte tam Kolery, Baroše, Petra Čecha, všechny, já jsem pomalu všem vykal, jo, mě pak Honza Polák musel říct, hele, tady nemusíš všem vykat, že jo, tam můžeš tykat, jako jediný Brňák za mnou došel na tom srazu, konečně tady zase někdo z Brna mě takhle říkal, takže super. No a byl první zápas, že jsme hráli jako dva zápasy, první jako takový neoficiální, tam jsme hráli my, jako co jsme jako byli tam jako povolání poprvé a pak hráli oficiální zápas, takže já vlastně na té síně slávy jako na Strahově nejsem, protože já jsem sice hrál za reprezentaci, ale v neoficiálním zápase. Aha. Takže to je tady taky takový takový paradox.
13: Taká stěna s fotkami, no, abych
15: ano,
13: to
15: ano, stěna s fotkami, kde vlastně každý, kdo nastoupí aspoň na jeden zápas, tak by tam měl mít tu svoji fotku. A vlastně jako v tom zápase jsem byl vlastně vyhlášený nejlepším hráčem, protože já jsem vlastně šel do toho zápasu zase úplně euforie tohle, takže jsem se vůbec nedíval, že je to první zápas nebo tohle. A vracím se zpátky, si tehdy pamatuju prostě reportáž z toho zápasu, jo, sice jsme prohráli 1-0, ale nejlepší hráč utkání Luboš Kauda, první start 140 nebo 150 milionů a teď vlastně to vidíte, Zdeněk Grigera vám to řekne, jo, to všechno je hotový, to je domluvený. No a pak si myslím, že nastala ta chyba. Jsme se vrátili a najednou bylo ticho. Takový to jako, že si říkáte, a proč to teda nepokračuje? Jo, proč teda jako najednou už nejsou ty kroky? Jako jo? No a vlastně vznikly tady tyhle ty asi jako debaty, že teda tam byl asi hlavní problém v té přestupové částce, protože samozřejmě Zbrojovka chtěla z toho vytěžit co nejvíc a chápu to logicky, protože v ten moment, kdy vlastně já jsem přestupoval, tak přede mnou přestoupil vlastně už Mário Holek, který byl vlastně z té sestavy a Zbrojovka řekla, že nechce oslavovat a jestli jo, tak jenom za prostě astronomickou částku nebo že někdo prostě dojde, nastavili tehdy 5 milionů euro a kdo přijde a dá to, tak ho prostě pustíme.
3: A je to jedno kam.
15: A je to asi, no, když jsme to viděli, kam jsem přestupoval, tak asi ano. No a, ale jako z momentu, nebo v tom momentu jako pro mě pro hráče vznikl obrovský problém, protože v médiích a ve všech denících pořád byl Kalouda, pořád Kalouda, pořád Kalouda a nic. A teď pro mě jako to bylo těžký, protože v té kabině, zase se vracíme k tomu, máte tam spoustu spoluhráčů, kteří jsou jiná generace starší a já už jsem prostě se cítil jako ne úplně v komfortní situaci, protože když v deníku je pořád Kalouda a už hodíte do autobusu, přesunujete se na nějaký trénink nebo zápas, zase ten Kalouda a říkají to vaši hráči, spoluhráči, tak se najednou to všechno hezký, co jsme spolu zažili za ten půl rok, převrátí úplně v něco jiného. Teď se soustředíte v tomhle jako na zápas, na trénink, na cokoliv, jako ve 19-20 letech. Myslím si, že už tehdy jsem mohl spolupracovat s nějakým mentálním koučem, když jsem zmíním třeba Ferrana Torrese, jo, že prostě to řeší ty velcí hráči, a to my jsme vůbec neměli možnost.
19: Všichni od tebe čekají absolutní výkon. Ano, absolutní výkon. Jako výkon.
13: No, přesně. Ale jenom teď, když to stáhnu na Pavla, třeba představ si, že tvůj syn dostane nabídku takhle z Ruska, v dnešní době nemyslitelné, ale spíš prostě z nějakého klubu, který třeba sportovně není tak možná pro tebe v tvých očích tak prestižní nebo spíš tak dobrý pro ten rozvoj, ale ta částka je tak enormní. Jako jak se rozhodovat, víš, v tomhle ohledu?
19: To je hrozně individuální, tam hraje spousta okolností, budeš tam znát někoho v tom místě, samozřejmě ten svět se v úvozovkách dneska už zmenšil, není to, takže jako ti bude trvat cesta do, já teď plácnu do Madridu, ti nebude trvat 3 dny, ale seš tam za hodinu a půl, vystupuješ na letišti, takže to je hrozně individuální a ta doba, jak jsi to nakous, tak já jsem zažil spoustu spoluhráčů, který se nerozhodovali sami prostě, který bohužel jako byli pod vlivem těch agentů a ta hra těch lidí kolem těch kluků je tak silná, že ty hráči na to vlastně neměli, nevím jak to je teď, ale neměli na to žádný velký vliv bez ohledu na to, kam chtěli jít. No.
15: A já to jenom dokončím tu myšlenku a to bylo vlastně potom zásadní, když to teda nedopadlo. Nepřestoupil jsem do Juventusu. On mě tehdy vlastně i Zdeněk Grigera říká paradoxně, hele, všechno to směřuje k tomu, že přestoupíš už teď, ale možná to třeba nedopadne a v létě to dopadne, protože je delší doba a tak dále, když budeš hrát dobře. No a vlastně to teda nedopadlo to, já říkám OK, tak se pojď vrátit. Já jsem nepotřeboval vlastně přestupovat ze Zbrojovky. Mě bylo 19, 20 let, já jsem to moc neodehrál. A já jsem říkal, dobře, tak se pojď soustředit na ty zápasy. Znovu přišla liga, zaplať pámu, i když mě se třeba nedařilo po této mediální jako kampani, tak se dařilo jiným hráčům, takže se nám hrálo dobře. A pak jsem začal se cítit líp. A volá mi agent a říká, hele, chce tě koupit CSKA Moskva, má na to prostě jako nachystaný budget, oni to Zbrojovce zaplatí. A říkám, já prostě nejdu. A řeknu vám to úplně na rovinu, jak to bylo. Dali jsme si na rozmyšlenou, pošlou vám návrh smlouvy, začnete samozřejmě vidět úplně jiný částky, jiný věci a tak dál, ale v tom rozhodování byly dvě věci, v mým případě konkrétně. Já jsem se rozhodl tak, že prostě Zbrojovka, když já měl 18 let a mě vlastně jako tehdy se stalo první vážný zranění, když jsem měl před tohle křížovej vás, tak jsem měl před podpisem první profesionální smlouvy, kterou vlastně v dorosteneckém věku vůbec Zbrojovka nedávala. Já jsem šel na operaci, která v té době, operace křížových vazů v roce 2005-2006, to předtím kamarád na to byl jako spoluhráč a skončil
19: konec,
15: s fotbalem.
19: Byl konec, no.
15: Takže vlastně oni po té operaci, která dopadla dobře, aniž by věděli vůbec, jak dopadne rehabilitace a tak dále, tak mi tu smlouvu dali podepsat. Takže to bylo jako v momentě pro kluka z vesnice, který teda jako tam prošel celou mládeží, něco, já to tomu klubu chci jednou vrátit, že mě nehodili přes palubu. Takže to byl jeden faktor. A druhý faktor byl to, že vlastně jsem říkal, hele, tak tomu klubu vydělám 150 milionů, nebo já nevím, kolik to bylo. A já vlastně nevím, kam jdu, ale vlastně jako ve finále, v ten moment jsme hráli o titul, vlastně řešili jsme, že bude nový stadion, říkám, tak nakopnu tu éru. A když se tam nepovede, tak se za rok můžu vrátit.
19: Jasně, no.
15: A to se vlastně nestalo, protože bohužel v ten moment, kdy jsem odešel já, Tak já jsem vlastně za ten paradoxní rok, když jsem potom teda řešil to hostování z toho CSKA Moskva, kde jsem potom měl zase ty problémy zdravotní a tak dále, tak vlastně Zbrojovka už hrála skoro o sestup a CSKA Moskva už mě vlastně řeklo, že jako mě do Zbrojovky nepustí, protože jestli se stihne jednou vrátit do toho klubu, tak musím hrát minimálně aspoň v nějakém klubu, který hraje aspoň o poháry. A pak už jsem měl jenom Spartu na výběr od tehdejšího agenta, takže tam vlastně nebyl na výběr.
13: No to je samozřejmě příběh, který jenom dokumentuje, jak jsou složité ty cesty fotbalistů. Vlastně ty, když ses odstnul na tom angažmá, které považuji teda, Pavle, za tvé asi jako nejméně oblíbené, tak Turecku, tak tam ten kulturní šok, životní šok byl?
19: No tam já jsem se rozhodoval sám, já jsem vlastně byl na represrazu a volal mi sportovní ředitel ze Sportingu, že je tam nabídka, že bych mohl jít do Galatasaray, že oni chtějí Jardela, který byl exkluzivní střelec, který už v Portugalsku hrál a vrátil by se do Sportingu a nabídli jako hráče, který by jako mohli jít místo něj mě a další dva moje spoluhráče. A já jsem samozřejmě jako tak trošku jako byl uražený, že mě vlastně nabídli, byť jsem já jsem první tři kola hrál, takže jsem to vlastně jako moc nechápal, ale musím říct, že ta ješitnost v tom sehrála určitě roli a samozřejmě zase na rovinu říkám, že v tom sehrály roli peníze, protože Galatasaray a Sporting Lisabon byl úplně jako...
13: Byli odskočeni finančně.
19: Řeknu čtyřikrát tolik prostě třeba. Jo, takže já jsem si říkal, hele, a já jsem Čech, já jsem si nedovedl představit, že bych žil jako někde v zahraničí. Říkal jsem si, no tak budu dva roky v Turecku a vrátím se a budu hrát někde v Jablonci zase a bude to super, ale dopadlo to samozřejmě všechno jinak, ale prostě rozhodou maličkosti, i timing těch nabídek a přestupový okna prostě rozhodou o tom, jestli se to stane nebo nestane. No.
13: Ale věděli, že nepřivádí golmana, ne?
19: Teď nevím, kam míříš,
13: no tak, protože mám pocit, že Luboš už někde říkal, že trenér Gazájev úplně netušil, koho přivedl.
15: No je to paradox.
13: Jako, jak je tohle možné?
15: No jako je pravda, že když potom jako tady vlastně žijete v nějaké jako bublině v Česku a vlastně
19: skoro hvězda
15: a vlastně jako top 5 nejdražších přestupů v historii českého fotbalu. A vlastně chápu to, že se to potom upeklo strašně rychle, což byl ten největší problém v tom mým přestupu do CSKA Moskva, protože jsem tam potom ušel jako po přípravě, takže vlastně jsem věděl, že asi jako ta šance hrát nebude úplně jednoduchý.
19: To je ten timing, no.
15: Ano, ale pak prostě přijdete do toho kabinetu toho trenéra a má tam takovou tu tabuli, jo, s tím rozestavením.
19: A měl si dres jedničku a rukavice.
15: A on se mě jako ptal vlastně jako a kde ti to teda vyhovuje hrát, jako spíš zprava nebo z prostředku, a já říkám, to přece není možný, že trenér. No a pak si jako dozvíte, že v takových klubech rozhodují prostě skautové. Nějaká filozofie klubu, že tehdy nakoupili nás jako mladých asi 5 pro nějakou budoucnost klubu, ale nás 5 všech hrálo potom v juniorce. Jo. Prostě každý z nás nakoupili za těch 5-6 milionů euro. A taky každý z nás potom taky tak dopadl jako špatně, jo, protože vlastně ta filozofie toho klubu byla hrozně jako zvláštní. No a ten trenér samozřejmě je stará ruská škola. No tak ten prostě jako vůbec, ten podle mě jako absolutně neměl šanci ani chuť, jako, že by to měl jako stavět na nějakých mladých hráčích, nebo aspoň nám dávat šanci.
19: Něco měnit.
15: No, takže vlastně jako půl roku tam vlastně jako chodíte, jo, fáčku nula šance, hrajete za tu juniorku, kdy prostě porážíte ty kluby, to hrajete proti 17letým klukům, takže tam to prostě ta úroveň byla slabá. Teď ještě, když jsme tam šli hrát třeba 16, takhle, kteří už hráli jako tu, no ale hrajete na hrozné umělé trávě, jo, není to sledovaný. Ten trenér tam teda sice vždycky na ten domácí zápas došel, všechny nás plácal po ramení, že super, malaci, no a pak druhý den nominace a nula, že, na zápas, takže jako to sledujete půl roku jako z tribuny a volám potom agentovi, říkám, hele, ale to jako nejde. A navíc kvůli zdraví a kvůli všemu. Jako.
3: Host desítky Pavla Horváta.
13: No to zdraví se tam Lubošovi pak do toho taky připletlo, když odehrál tu jednu minutu první za Ačko CSKA, tak jsem pochopil, že teda jste se zase vyřadil, respektive tělo vás zradilo, a tam už se dostáváme zase vlastně další rok, 2009, a zase to nějakým způsobem jsem pochopil, nelepšilo ta pozice, takže jste pak vybíral tedy z té nabídky, tedy jestli do Česka.
15: Já to ještě zhrnu z globálu je to, že já si myslím, že ještě v té době, když prostě dneska vidím to, jaký mají hráči servis, to my jsme vůbec neměli. Takže já paradoxně, když se mi stalo to zranění v 18 letech, tak si dokážete představit, že jsem chodil do posilovny úplně sám, bez žádného fyzioterapeuta, bez nikoho. Chodil jsem jako na ty posilovací stroje a mě nikdo neřekl, co mám dělat. Já jsem chodil v oberlích a vlastně jako cvič si, trénuj, hlavně to nějak naposiluj a vrať se nám. Tak takhle jenom abyste věděli, že fungovalo moje rekonvalescence a návrat na to pod tak vážným zraněním, jako je jako úraz jako přetrhlýho křížového vazu. A ještě předtím jsem měl jako částečně nějak něco s meniskem.
13: Což značí, že teda už v tom prvopočátku.
15: Takže si myslím já, že možná jsem něco jako udělal ne úplně jako v pořádku, protože samozřejmě nemáte tu kontrolu, nevíte, co máte dělat. No a pak, když se do toho vrátíte, já to jako zaťukám, že jsem se vrátil a zaplať pánbu se mohl hrát, že jsem je jako. Že měl to štěstí, že jsem se jako vrátil. No ale možná jsem v tom procesu udělal něco špatně, že třeba jsem se vyosil a začal jsem zatěžovat jednu stranu třeba těla víc, protože paradoxně já měl potom už jenom problémy více mi jenom s pravým kolenem, když neberu tyhle ty dvě jako třísla. Ale zase přestupoval jsem do CSKA Moskva a tehdejší doktor na té vstupní kontrole jako zdravotnické mě řekl, že budu mít problém s tříslama. A já tak na něho koukám a říkám, a kde jste jako na to přišli? Jo, ale vlastně on mě to řekl v tom CSKA Moskva. No a to se pak stalo vlastně paradoxně při tom prvním startu. Jo. Takže to, co jsou ty věci, které jo, hrozně hrály roli. Podle mě v mém případě je tohleto, no, že jsem v tom momentu prostě tehdy, když jsem měl po tom vážným zranění, neměl kolem sebe nikoho a musel jsem se do toho jako dostat sám. No.
19: Já teda přidám ještě jenom, teď jsme přijeli, když jsem přijel do toho Lisabonu, tak vlastně jako u nás se tenkrát ještě byly zdravotní prohlídky neděle a tam najednou mě vezli. A protože já mám samozřejmě ty plochý nohy a vím, že jsem měl levej kotník a pravý koleno mě občas jako pobolívalo. Mě bylo 24 let a on mi udělal rezonanci na pravý kotník a levý koleno. Takže já jsem tu prohlídku v pohodě a říkám si, tak kdyby mi to udělali v obráceně, tak podle mě mi nemohli jako koupit.
2: To je taky dobrý.
19: To je prostě, to jsou jako takový situace, kdy tak si říkám, to je fakt asi klika. No.
13: No. No a když se teda dostaneme k tomu, co máte společného, protože angažmá tedy v Rusku velmi složité, tak můžeme si připomenout ještě jednou zvukovou ukázkou právě k čemu došel Luboš Kalouda.
18: Tentokrát skutečně našel svého spoluhráče a Spartané jsou stále u míče. Kalouda proniká do pokutového území, rozhodl se pro střelu a dává gól. Luboš Kalouda se na Letné uvedl skutečně skvěle, poté co je na hřišti snad 5 minut, tak se dostal k míči na hranici pokutového území, zbavil se Lukase Vindrik a střelou o tyčku po levé ruce golmana Mária Galinoviče v 86. minutě zvyšuje vedení Sparty na 3-1 a z pohledu Sparty už je to zase veselější.
13: Dostali jsme se s Lubošem Kaloudou a Pavlem Horvátem v desítce do léta 2009, kdy Sparta vlastně ve třetím předkole Ligy mistrů porazila doma pana Tenek jako 3-1 a pro vás to byl tehdy velmi vydařený začátek po příchodu právě na hostování. Zase si člověk říká, co se pak třeba zvrtlo, že jste ve Spartě nezůstal déle, z hlediska třeba toho angažmá?
15: No, tak já to vezmu od začátku. Myslím si, že to rozhodování o tom přestupu, co jsem tady zmiňoval, nebylo úplně jednoduchý, protože samozřejmě jsem z Brna, rivalita Brno-Sparta, i když já to tak nikdy neberu, tak prostě jsem to takhle tehdy vzal, že když se nemůžu vrátit do Brna, tak jsem říkal, OK, chci se někde rozehrát. Jiná varianta nebyla, tak byla prostě Sparta. Tak jsem říkal, než abych teda asi v CSKA Moskva, kde ta šance úplně nebyla, nebo chtěli mě poslat někde na rozehrání, tak jsem říkal, OK, jdeme do Sparty. Samozřejmě, že v ten moment už víte, že jdete do nějakého rizika, protože jsem rok nehrál. A ve Spartě samozřejmě konkurence je taky, že jo, prostě velká konkurence, takže jsem si říkal, hele, tak jo, ale asi to bude aspoň trošku lepší než tom CSKA Moskva a zase to bude záležet jenom na mě na tom hřišti. Takže samozřejmě ta euforie, když potom vlastně jako po té přípravě, kdy víte, že asi nebudete úplně hned ze základní jedenáctce, tak potom je vlastně jako první předkolo Ligy mistrů a vy nastupujete jako střídající hráč a dáte gól na 3-1. Tak se to prostě úplně najednou jako změní. Pak nastal takový moment, který musím tady zmínit, že doteď jako fanouškům zbrojovky musím objasnit, že jsem nikdy nelíbal spartianský znak, ale že jsem prostě po tom gólu běžel do rohu a klepal jsem si na srdíčko a ukazoval jsem na hlavu a to bylo vlastně v momentě pro mě jako osobně to, že vyjádření, že fotbal hraju srdcem a rozumem. Že jsem se rozhodl tak, že nebudu jako sedět na lavici CSKA Moskva za peníze, ale že chci jít ráznou fotbal a chci ukázat, že na to mám. Takže to je to asi vyjádření, že doufám, že mě brněnští fanoušci poslouchají. Ale znovu říkám, pak nastala ta euforie a úplně jsem si říkal, jo, jsem zpět. No a vlastně byl hned druhý zápas, víkend poté jsme hráli, myslím, doma s Bohemkou nebo s kým ligu. Tam jsem nastoupil v základní sestavě. A ten zápas jsme remizovali a vlastně jsem si říkal, kdybych třeba dal jeden gól a vyhráli jsme, tak už jsem v té sestavě mohl zůstat a najet na takovej ten mod toho, co jsem potřeboval. Ne jednou na lavici, jednou hrát, jednou na lavici, jednou hrát, ale prostě to rozjet. To se nepodařilo, odveta na Panathinaikosu, nehrál jsem, naskočil jsem, znovu příležitost, i když jsme prohrávali už 2-0, tak jsem mohl dát na 2-1, bohužel jsem nedal, prohráli jsme 3-0, vypadli jsme z Ligy mistrů. A jako by to tak nějak tehdy vlastně, nebo takhle, my jsme nevypadli, my jsme pak hráli ještě...
13: Ale v Lize mistrů jste skončili.
15: V Lize mistrů, ale hráli jsme pak ještě jako Evropskou ligu. Ale nějak jako by to ve mně tehdy, říkal jsem si, ty, to kdyby byl 3 zápasy takhle, tak si myslím, že možná třeba bych najel i já osobně na nějakou vlnu a vlastně jsem na to nenajel. OK, celý podzim se to nějak jako tak nějak hrál jsem, nehrál jsem, ale nebylo to úplně špatný. No a před zimní přestávkou vlastně jsem si jako udělal znovu druhý tříslo, kde jsem vlastně byl na operaci, což bylo už před tím odchodem vlastně z CSKA Moskva a vypadal jsem na celou zimní přípravu. A tam nastala zlom a myslím si, že to bylo jako klíčový v tom, že jsem se vlastně i ve Spartě potom bohužel neprosadil, protože jsem vlastně de facto celý jaro potom skoro nehrál, nebo jsem nastupoval za B tým a už to bylo takový to, že jste hráč jako na hostování Spart, jako ve Spartě bez obce.
19: Že do tebe úplně nechtějí investovat.
15: Tak.
20: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
13: To angažmá Luboše Kaluly bylo tedy kratší, co se týče pobytu na hřišti, než by si představoval, ale myslím, že přece jenom přineslo ještě jeden moment, na který můžeme vzpomenout.
2: Fotbalisté Slavie přivítali v 10. kole Gambrinus ligy tradičního pražského rivala ze Sparty. Utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
4: 38. minuta, teď už tedy 39. Slavia prohrává se Spartou 0-1. Spartané vstřelili brankou stejně jako v dubnu po standardní situaci. Trestný kop zakroutil do pokutového území Kalouda. Hlavičku Kušníra ještě Vaňák zázračně vyrazil, jenomže ke smůle slávistů pouze k volnému Wilfriedovi, který tedy v 28. minutě poslal Spartany do vedení.
13: Tak jenom doklad toho, proč byl Bonny Wilfried na vaší rozlučce v roce 2018, ale počítáte si ten titul se Spartou? Protože ho máte napsat.
15: Já jako to řeknu takhle, že si myslím, že každý ten úspěch by se měl počítat, i když samozřejmě jako hráč Pavel to potvrdí, nejlepší je to potom, že Pavel těch titulů zažil spoustu a byl hlavní roli, byl hlavním a klíčovým hráčem Plzně, tak je to jiný, že jo, je to samozřejmě jinak to vnímáte, ale když se mě na to někdo zeptá, tak samozřejmě říkám, jo, jasně, ten titul, jsem rád za to, že ho mám, spoustu zážitků, ale z pozice jako sportovní určitě bych chtěl být větší součástí.
13: To je vlastně pravda, že Roman Hudník, který tady byl nedávno, taky má ten titul, tak v uvozovkách na půl, protože myslím, že on tam byl na ten rok 2009 a pak šel taky vlastně pryč na to jaro 2010, kdy to Sparta tehdy dotáhla. Ale teď ještě ten kontrast hrát před vyprodaným stadionem a pak někde třeba na menším stánku jako dlouhodobě, Pavle, nejsi tohle přímo zažil, protože v Kobe, když si přišel, tak tam bylo vždycky dost lidí, ještě na Stínadle, když se hrávali, taky ne. Kontrast třeba Turecko, Portugalsko, to nebylo. Ale...
19: No, tak je to rozdíl, samozřejmě ta motivace, když se na to zvykneš, tak je těžký pak přijít někam, kde chodí 2000 lidí na fotbal a...
13: Tak si představ ten kontrast třeba, když ti řeknu teda na Letné a pak v Astrachani, víš, že hraješ, že to působí jako trošku rozdílně.
19: Já samozřejmě tohle jméno musím říct, že jsem slyšel fakt prvně. Já doufám, že se dozvíme o tom místě daleko víc teďka, ale samozřejmě ta představa pro mě je taková, že seš na vyprodaný Letní a dáváš gól v předkole Ligy mistrů a pak nastoupíš v Astrachani. No.
15: No, jako musím říct, že ta zkušenost byla jako pro mě taky úplně stejná, jak pro vás, že takhle, jako musím říct, a tehdy to bylo jako mě oznámený.
19: Takže jsi neměl čas se tam jet podívat?
15: Ne, vůbec. Já paradoxně vlastně ani do CSKA Moskva jsem nejel, ani do Astrachani, ani potom do Alexandrie, kde jsem vlastně všude přestupoval, tak jsem vlastně jako jediný, kam jsem přestupoval, co jsem znal, tak potom byla vlastně Sparta, že jo, a tyhle vždycky potom do Alexandrie, kde jsem vlastně všude přestupoval, tak jsem vlastně jako jediný, kam jsem přestupoval, co jsem znal, tak potom byla vlastně Sparta, že jo, a ty český kluby, takže pro mě to bylo spíš takový...
19: Ale...

0: finanční a tak dál, jestli mi to dává smysl, nedává mi to smysl a tak dál, tak dál. Takže jsem se vrátil do CSKA Moskva a oni řekli, hele dobře, tak Sparta ne, tak máme tady jako možnost, protože tam máme vazby, asi biznisový, to jako jinak nějak nefungovalo tehdy v té Rusku, že tam prostě jako oligarchové se prostě znali. Astrachaň a paradoxně tehdy mě jako Sportinvest, který mě tehdy zastupoval, tak mě ještě nabídl jako angažmá v Brightonu, to asi všichni znají, kteří dneska hrají Premier League. Ale v tehdejší době hráli League One.
1: To je třetí liga.
0: A já si myslím, jestli se navážu na tvoje slova, že jsem se tam jako nejel nikde podívat, že kdyby tehdy já se rozhodl, že chci jet se podívat do Brightonu, protože mě to jako vykládali, že tam jako mají velký ambice a všechno, tak bych se možná rozhodl jinak.
2: Přišlo ti to málo v tu chvíli.
0: Přesně. Prostě třetí anglická liga je najednou prostě hrozný zešup, když já mám 22 let. Nebo mě to tak připadlo tehdy. Jako. A vlastně furt s tou vidinou toho, že se chcete vrátit třeba někdy do toho CSKA Moskva. Takže potom jako vlastně jsem si říkal, hele, druhá ruská liga, pořád na očích, majitelé se znají a tak dál, tak dál, tak jako na to rozehrání, pozraní asi dobrý. No hele, jako řeknu to, dolítli jsme do Astrachaně.
2: Dolítli.
0: Ano, a to je story, která se tím spojí.
1: Kde to je zhruba?
0: Je to na jihu Ruska, u Kaspického moře, takže vlastně jako asi zhruba...
2: Takže hezký místo, ale.
0: No, jako hezký místo. Vlastně od toho místa se vlastně do celého jako Ruska vyváží jako ikry, takže ty, co jsou vlastně jako... Tak to se tam jako snídá obě dva večeří. No, to kdybych udělal biznisově, tak možná už tady jako se nebavíme dneska.
1: Ale v pořadu o potravinách.
0: Ano.
1: Chápu to dobře.
0: Ale z začátku takový jako trošku jako skok, jo, protože ono v tom Rusku, když vlastně žijete v těch velkoměstech, tak je i pro jako lidi z Evropy je to z začátku skok, jako je to jiný, je to takový trošku návrat do těch osmdesátek, protože ty autobusy s těma plynovýma bombama tam fakt jako jezdí podle mě ještě dneska, ale jsou tam potom ty místa, které jsou evropský. Kdežto tady v těch menších městech tam není jako nic skoro evropského, ale bylo hezký to místo, jo, velká řeka Volha, teplo na jihu, jo, takže vlastně jako všechno tohle jako hrálo roli a samozřejmě i hrálo roli to, že vlastně když jsem tam potom přišel, tak ti hráči a celá ta kabina mě najednou připadlo, že tam jdete, jako ten hráč toho CSKA Moskva, tak vás okamžitě vzali mezi sebe, takže já jsem tam jako cítil velmi dobře.
2: Dobrou pozici,
0: všechno na rovinu. Dali mi tam podmínky jako ještě lepší, než jsem měl ve Spartě. I s prémiemi, i ze vším, takže si říkáte, ty hrajete druhou ruskou ligu. A teď oni vlastně jako nebyli úplně jako v top třeba 5, oni byli jako oni, že postupovali, pak byli se vždycky umístit třeba 12. 13. místo. A my, když jsme tam přišli, tak nám se začalo dařit, takže my jsme hráli reálně třeba 6. 7. flek, takže to bylo fakt jako úspěch pro ten fotbalový klub. A já jsem se tam cítil dobře, dával jsem tam góly, trenér mě měl rád tohle, takže jsem si najednou říkal, hele, jo, super, asi jo. Když jsme se zhodli doma, že teda tam zůstaneme, to místo se nám líbilo. Paradoxně, jedna jediná věc, která mě trošku jako od toho odrazovala, bylo vlastně to cestování. A to vám taky jako řeknu, že třeba normálním letem, když jsme letěli z Moskvy do Astrachaně Aeroflotem, jak dneska ČSA tady, tak vlastně letíte 2 hodiny. Ale my, když jsme letěli tím klubovým letadlem do té Moskvy a letali jsme jako dál, tak my jsme letěli letadlem, který tam letělo ne 2 hodiny, ale 4. Jako,
2: já bych tomu řekl mrcha.
0: Ano. A vlastně pak, když se stala tak tragédie, že jo, hokejistům v Jaroslavli, tak to, čím oni letěli a čím my jsme lítali, tak to my jsme lítali jako oproti ním, jako úplně, jako, jak říkáš, ty mrchou. Takže vlastně jako pak si říkáte, jako jo, všechno tohle to hrálo taky potom roli, si jako rozhodujete. Ale v ten daný moment ne, v ten daný moment vlastně to všechno fungovalo. A pak vlastně, když jsem jako se vracel po tom hostování, který jsem tam měl v té Astrachani do toho CSKA Moskva a měl jsem tam prodlužovat, tak nastala se znovu zase jako jedna věc, kterou jsem neměl já ve svých rukou. Nebo možná jo, možná ne. Ale CSKA Moskva mě řeklo, že se mě jako daří a že mám nabídku, nebo že mají nabídku na mě, protože se ten klub mě vlastnil, z lepšího ještě týmu v té druhé ruské lize, Ural Jekaterinburg, obrovské město, velké možnosti, finanční všechno. A že jediný co, že musím s něma letět na soustředění, jak aby mě ten nový trenér jako tam jako jenom poznal a tak dál. A v ten moment prostě podle mě začal úplně sešup mý kariéry. Protože já jsem teda tomu ty Astrachani, kde jsem měl podepisovat smlouvu, protože tam tehdy přecházeli, že tam se hrálo jaro podzim a tehdy už přecházeli na ten evropský styl, takže se prodlužovala sezona o sezonu a půl. Takže já jsem řekl, OK, na sezonu a půl chci takový a takový podmínky. Oni říkali, hele, dobrý, no nevím, ale asi se jako domluvíme. Ale v ten moment CSKA mi řeklo, hele, máš tady ještě jako daleko lepší podmínky v Uralu, běž tam, prostě je tým, který bude top 3, bude chtít hrát o postup a všechno. No a já dolítl na to soustředění s tím Uralem a tam byl nějaký trenér, prostě asijský trenér. A ten vlastně paradoxně, zase vracím k CSKA Moskva, ten ani nevěděl, jako tak proč tady jsem. Pořádně. Dal mě do 2 zápasů na post, který jsem ani nehrál, na defenzivního záložníka a pakoval jsem se zpátky, že jo. No a pak samozřejmě jsem teda jako řekl v CSKA Moskva, co to je. No a oni jako absolutně nevěděli taky, co to je. No ale kam jsme se vrátili, že? O 10 kroků zpátky, protože jsem

0: musel volat do Astrachaně, tam už trenér byl na mě naštvaný, ještě mě dali horší podmínky, než jsem vlastně měl a už jede takový ten koloběh, když si říkáte, tak ten sport úplně nemá logiku, že jo.
1: Host desítky Pavla Horváta.
2: Luboši, pořád desítka Pavla Horváta má nějakou stopáž a my se musíme dostat zase přece jenom k tomu, jakým způsobem jste se pak dostal zpátky do Čech. Angažma v Alexandrii pochopitelně přineslo spoustu příběhů, k těm se třeba někdy v budoucnu vrátíme. Byl jste na Dukle, byl jste na Slovácku, kde jste ve finále tu kariéru končil, ale přece jenom si říkám, když jsem tak chápal, ty znáš Pavle Sváťu Habance, trenéra.
3: Ano, samozřejmě.
2: To nějakým způsobem člověk srdečného charakteru je, ne?
3: No je to Moravák, no. No.
2: Tak si říkám, jak si říká všechno dobré nakonec, tak možná setkání s panem Habancem přece jenom tu kariéru ještě nějakým způsobem vylepšilo, ne?
0: Já ať to zrychlím, ať se vejdeme do toho všeho. Já jsem vlastně po angažmá po návratu z Česka vlastně byl v Dukle, kde to nedopadlo úplně dobře a já jsem chtěl skončit s fotbalem. Jako úplně na rovinu jsem říkal, já už toho jsem plnej, tady toho prostředí a všechno a měl jsem odjet, tehdy mě v tom pomáhal Vítěz Lavička do Austrálie, do klubu Perth, který vlastně hrál první australskou ligu. A kdybych tam odjel, tak už se nikdy do Česka asi nevrátím, protože jsme toho měli úplně plnou hlavu. Ale vlastně v ten moment mě bylo nějakých 25 let, tak jsem říkal, já už ani fotbal hrát nechci. Dokážete představit, že v 19 letech přestupujete za 150 milionů a v 25 letech už vlastně nechcete hrát fotbal. A vlastně volal mě trenér Habanec, že teda jako mu prodali hráče středního záložníka, že ví všechno, co se na Dukle stalo, ale že prostě bych se mnou chtěl potkat, že by mě potřeboval. A já říkám, hele, tak se potkejme. Tak jsme se potkali a musím přiznat, že potom tohle to bylo takový jako očistec pro mě na konec kariéry, vlastně jako angažmá na Slovácku, kdy vlastně Svaťa Habanec, celý kádr, celý tým, všichni to říkají, že? Kdo dojde na Slovácko, tak prostě říká, že to je nádherný angažmá, musím to potvrdit. Lidi skvělí, když jsme prohrávali, tak nám prostě pořád tleskali a to si myslím, že byl jako hlavní úspěch toho Slovácka, že tam jste se jako moc pod tlak nedostali. No a vlastně jako jediný, co zase to samozřejmě překazilo, jsem měl vlastně smlouvu na 3 roky. Po první sezóně, když jsme vlastně skončili 6. nebo 7., tak já dal 10 gólů v součtu s ligovýma i s pohárovýma zápasema. Byl jsem druhý nejlepší střelec po Liborovi do školy, který tehdy mi se byl králem střelců, že dal těch gólů strašně moc. Říkám, já jsem mohl být nejlepší střelec klubu, ale byl tam Libor.
2: Brankář, vej, Pavle.
0: No a vlastně v posledním zápase na Slávii jsem se zranil, když jsem si myslel, že to nebude tak vážný, protože už jsem toho prožil hodně, že jo, za tu dobu, ale bohužel to bylo velmi vážný, musel jsem jít na operaci a vlastně ty 2 roky poté jsem vlastně jednu sezonu se vlastně dával dokupy a tu třetí sezonu jsem se snažil vrátit, ale skončil trenér Habanec, vrátil se, nebo šel tehdy do zbrojovky, přišel trenér Levý, úplně šla prostě úplně jiná ta energie, prostě šla mimo a já jsem se rozhodl ukončit kariéru předčasně.
2: Luboši, moc děkujeme, že jste přijel do Radiožurnálu Sporta zase někdy naslyšenou.
0: Já vám moc děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemný a kdyby to bylo vyšlo ještě jednou v budoucnu, tak velmi rád přijdu.
2: Ano, děkujeme Pavlu Horvátovi, že byl s námi a drž se, Pavle.
3: Já samozřejmě děkuju za pozvání ke mně.
4: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
1: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
6: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
7: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
5: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
5: Nebo na place s Davidem Novotným.
1: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
5: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
9: Incident na letišti v Lipsku vyšetřuje německé spolkové státní zastupitelství jako úmyslný pokus o způsobení výbuchu. V Česku mírně poleví horko, v Itálii vedra pokračují, místy tam naměřili až 48 stupňů. Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase 3. předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2-0. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů. Je pátek 7. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
9: Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Hale srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
10: Během včerejška několik německých médií informovala o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letiště posílí. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
9: Rusko ve čtvrtek ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
11: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a Chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy dvou velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Útočila taky Ukrajina, jenom za poslední noc ruská protivzdušná obrana zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou maxima ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Za čtvrtek padlo celkem 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Dnes už mají teploty mírně klesat. Velká vedra dál sužují Itálii. Ve všech 27 velkých městech tam během čtvrtka platil nejvyšší stupeň varování. Vysoké teploty trápí hlavně centrální a jižní části země a potrvají ještě nejméně 9 dnů.
12: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se čtvrtou vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
9: Francouzská energetická společnost EDF chystá velké investice do modernizace svých elektráren. Za více než 9 miliard eur, tedy v přepočtu 220 miliard korun, chce během příštích 15 let zařízení lépe připravit na dopady klimatické změny. Klíčový dodavatel elektřiny musel v minulosti opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek.
13: Kvůli suchu a vysokým teplotám řek musí EDF stále častěji omezovat výkon jaderných elektráren. Během červnových a červencových veder odstavila 3 z 57 reaktorů a u dalších 9 snížila výkon. Voda z řek totiž pomáhá odvádět přebytečné teplo z elektráren a příliš teplou vodu není možné kvůli ochraně životního prostředí vypouštět zpátky. EDF proto plánuje například nové chladící systémy. Ty mají vodu před návratem do řek ochladit. Modernizovat chce také vodní elektrárny, aby dokázaly fungovat i při nižších průtocích. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
9: Vznikla nová pracovní pozice peer pracovníci. Do katalogu prací je zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jenom tato zkušenost ale jako kvalifikace podle zdravotnických odborů nestačí.
14: Pýři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
15: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
14: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
16: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
14: Požadavky na pýry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě, hrozí mu až výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
17: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
9: A od dneška bude v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
18: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam schladí třeba na 4-5 stupňů.
9: Jako burčák se smí prodávat jenom nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni od 80 do 100 korun. Sport. Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1, odvetu odehrají v Turecku za týden. A to Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 díky brankám Čanturišviliho a Polidara. A trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
19: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
9: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D35 u Hradce a omezení na D1 za Humpolcem. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Opatovice a Olomouc. Na kilometru 130 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, kolona se netvoří. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje u Berouna. Mezi 16. a 15. kilometrem opravují vodorovné značení. Silničáři čekejte v levém pruhu. A na dálnici D55 z Hulína směrem na Uherské Hradiště se vyhněte překážce za odbočkou na Holešovice. Na 20. kilometru řidiči hlásí srnu na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Noc je teď oblačná, až zatažená, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, kránu srážek ubude. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů na západě a severu Čech, měří kolem 14 stupňů Celsia. A pátek přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
21: Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kde nesmí. Jak se daří takové případy odhalovat a trestat? A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
0: Děkuji za pozvání a přeju krásné odpoledne vám i posluchačům.
21: V minulých dnech jsme se v našem vysílání věnovali případu dronu, který létal v těsné blízkosti akrobatických letadel při show v rámci festivalu u jezera Most. Pilot toho akrobatického letadla popisoval, že to mohlo skončit tragédií. Máte zprávy o tom, jestli se podařilo vypátrat toho, kdo tam takhle s tím dronem létal?
0: Obdrželi jsme podnět, aktuálně čekáme na podklady od policie a bližší zprávy zatím nemáme.
21: Jak je těžké takhle zpětně někoho vypátrat?
0: Velice záleží na situaci, ve které dojde. Záleží, jestli policie byla připravená, záleží, jakým způsobem ta akce byla zabezpečena. A potom samozřejmě záleží například na místě toho letu, na výšce toho letu a tak dále. Takže je to velice těžké odpovědět, jestli je to těžké nebo lehké.
21: Hlásí drony do nějakého systému, že a kde létají? Existuje něco takového?
0: Ano, naprostá většina bezpilotních letadel dronů, které jsou dneska v provozu, tak už kolem sebe vysílají informace o provozu. Ty informace, které vysílají, jsou vysílány do bezprostředního vzdálenosti, ale už se pracují na systému takzvané dálkové identifikace, kdy ty informace budou vysílány prostřednictvím 5G sítí a potom by příslušné složky měly mít k dispozici aktuální data o provozu všech bezpilotních letadel. Ovšem ta dálková identifikace hudba budoucnosti. Spíš krátkodobé, ale pořád ještě to není aktuální.
21: Co to je taková krátkodobá budoucnost? Je to v řádu jednotek let?
0: Ano.
21: Když se vrátím k tomu případu u jezera Most, pokud se podaří toho pilota dronu vypátrat, jaký trest mu za to hrozí?
0: Samozřejmě nemůžu spekulovat. Jo, v okamžiku, kdy my dostaneme podnět, pokud to spadne jako porušení předpisů, nebude to takové klasifikováno jako trestný čin, tak potom si to spojíme s nějakými porušení předpisů, ale v tomhle případě jednoznačně došlo k ohrožení toho provozu, to znamená, jedná se o vážný incident, to znamená porušení přímo těch evropských nařízení, takže si umím představit, že ta výše, a tak opravdu opakuju, jedná se o spekulaci, by se pohybovala u samé vrchní hranice té možné výše, kterou můžeme udělit.
21: Což je 100 tisíc?
0: Je to 100 tisíc, pokud se jedná o fyzickou osobu.
21: V dubnu jsme v našem vysílání mluvili o statistice za loňský rok, podle které jste dostali o 70% víc oznámení týkajících se dronů než v roce předešlém. Pokračuje ten trend i v letošním roce?
0: Myslím si, že pokračuje. Nemůžu teď říct číslo. Každopádně těch podnětů a nejenom podnětů, ale i přestupků, které nám předává policie, máme opravdu velké množství.
21: Na druhé straně, pokud za loňský rok těch oznámení bylo kolem 570, není to málo? Není reálně těch dronových přestupků v Česku daleko víc?
0: Já doufám, že ne, ale já jsem optimista.
21: Jen pro představu, kolik je vlastně v provozu v Česku dronů?
0: Přesné čísla o počtech dronů nemáme. Dneska máme každopádně zhruba 100 tisíc provozovatelů registrovaných a přibližně 85 až 90 tisíc dálkově řídících pilotů s platnou kvalifikací.
21: Což my se k tomu dostaneme, ale na ty nejlehčí drony pod 250 gramů, tak vlastně piloti nemusí skládat zkoušky, to znamená, nemusí být registrováni. To znamená, pokud říkáte, že je 100 tisíc provozovatelů, dá se čekat, že tady je víc než 100 tisíc dronů.
0: Zřejmě ano, každopádně ten poměr se jednoznačně snižuje.
21: Když se vrátíme k těm přestupkům, které řešíte, co to je nejčastěji? Jaké jsou ty nejčastější přestupky?
0: Jedná se obecně o provoz blízkosti letišť, jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu a tam za roky v podstatě té regulace složky, které jsou odpovědné za vynucování, dodržování toho rámce, už jsou na takové úrovni, že opravdu tam si dovolím říct, ani myžím neproklouzne. Takže samozřejmě to se potom projevuje na těch předaných přestupcích na UCL.
21: Což můžeme doplnit, že relativně nedávno se tahle ta zakázaná zóna okolo Pražského hradu rozšířila směrem k Vltavě a směrem na Letnou, tak to možná pro ty, kdo spoléhali na staré vymezení. Zpátky k těm přestupkům, když je řešíte, je to nejčastěji tak, že se ten pilot splete, že to je neopatrnost, anebo registrujete i záměrné prohřešky, kdy vědomě záměrně porušuje předpisy?
0: Registrujeme i záměrné prohřešky, těch je naštěstí naprosté minimum a opravdu ve většině případů se jedná o porušení z důvodu neznalosti.
21: My už jsme částečně mluvili o tom, nakolik se dá najít zpětně pilot dronu, který se dopustí něčeho takového, jako jsme o tom v úvodu mluvili u jezera Most. V tom reálném čase, pokud teď policie zjistí, že někdo někde dělá s dronem něco, co by neměl dělat, je možné toho pilota najít, protože ten dron samozřejmě je možné ovládat na několika kilometrovou vzdálenost, tak je i v těchto případech možné toho pilota najít?
0: Já samozřejmě nechci komentovat možnosti policie, ale řeknu ano, je.
21: A není to těžké?
0: To už neřeknu.
21: Spolupracují s vámi výrobci těch dronů, pokud řešíte nějaký případ, protože předpokládám, že ten dron ukládá informace o letu, že to ukládá někam na server toho výrobce. Často je to jedna nejmenovaná čínská společnost. Tak spolupracuje ta čínská společnost s vámi, pokud potřebujete něco zjistit? Je šance ta data od ní získat?
0: Šance je, ovšem mnohem větší je šance, pokud to řešíme centrálně přes Evropskou agenturu pro bezpečnost civilního letectví, protože samozřejmě ty páky obecně toho evropského trhu jsou mnohem větší a ty možnosti jsou mnohem větší než lokální České republiky. Takže možnosti jsou a nechci říct, že spolupracují, ale máme nějaké možnosti, jak té spolupráci motivovat.
21: Ze zahraničí přicházejí zprávy o vážnějších dronových incidentech, o podivných dronech v okolí letišť. V tomto týdnu u letiště v Lipsku se dokonce srazilo nákladní letadlo s dronem. Takovéhle případy už se v Česku také zaznamenaly?
0: Ne, nezaznamenali nic podobného rozsahu, ani blížícího se rozsahu.
21: Kdyby něco podobného bylo, to byste také řešili vy?
0: Předpokládám, že v tomhle případě by se jednalo zcela jistě o trestný čin, což potom spadá mimo kompetence úřadu.
21: Vy už jste mluvil o tom, že policie pečlivě hlídá ty zakázané zóny okolo velkých letišť, okolo Pražského hradu. Ty systémy, které tam jsou, umí zneškodnit dron?
0: To zase nemůžu komentovat a jenom vás doplním, mimo jiné hlídá tyhle ty prostory.
21: Předpokládám jaderné elektrárny a že bychom mohli pokračovat, ale to tedy, jestli je možné, že někdo převezme řízení takového dronu nebo jestli ho může nějakým způsobem zlikvidovat, tak to nemůžete říct.
0: Legislativní nástroje k tomu policie má a nejenom policie a zase k technickým parametrům se nemůžu vyjadřovat, protože by to samozřejmě nesloužilo věci.
21: Ministři dopravy a vnitra připravili novelu zákona, která je teď v připomínkovém řízení, která má umožnit, aby ve vybraných oblastech mohli proti podezřelým dronům zasahovat kromě bezpečnostních složek, tak jak je to teď, také zaměstnanci vybraných subjektů, například pracovníci ostrahy. Podle toho návrhu by ty oblasti vymezoval Úřad pro civilní letectví, tedy vy. Je to krok správným směrem?
0: Ve světle dnešních událostí jednoznačně. Obecně letectví, samozřejmě zasahovat proti letectví by mělo být nastaveno vždy velmi citlivě, protože nemůžeme nikdy předpokládat, kam se tyhle procesy můžou dostat. Ale samozřejmě ve světle toho, co se děje kolem nás a co se děje na východ od nás, si myslím, že to je cesta správným směrem.
21: Máte představu, kolik takových oblastí by v Česku mohlo být, čeho všeho by se to mohlo týkat?
0: Jedná se, ano, mám představu, neřeknu vám konkrétní počet, to pořád je příliš brzo, ale představu máme.
21: Dobře, a alespoň typově, o co by mělo jít?
0: Obecně kritická infrastruktura zcela určitě plus nějaké další vybrané oblasti.
21: To znamená energetika, sklady, ano. Plynu a podobně. Hmm. Je jasné, od kdy by tohle mělo být?
0: Jasné to není. Ale bavíme se ve světle toho, jak někdy trvá přijímání zákonů a schvalování zákonů, tak se bavíme o krátkých horizontech.
21: Pokud by ti zaměstnanci dostali právo zneškodnit drony, které jsou na těchto místech, o kterých mluvíme, museli by předtím projít nějakým školením třeba u vás?
0: Samozřejmě. Neříkám, že u nás, ale určitě to není mířeno na laiky a na laickou veřejnost nebo na laické pracovníky. Pořád se jedná o činnost, která je velice citlivá a ta zodpovědnost těch případných pracovníků je na místě a samozřejmě musíme si ověřit, že ta zodpovědnost, že tou zodpovědností ten pracovník je vybaven.
21: Ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Od loňského září platí v Česku nová pravidla pro létání z drony, zároveň je k dispozici oficiální mapa, kde jsou vyznačena jednotlivá omezení, takže každý zájemce si tam může najít, jestli a za jakých podmínek na tom konkrétním místě může vzlétnout. Jak se to osvědčuje?
0: Řekl bych velice dobře. My jsme samozřejmě byli připraveni v případě nějakých nedokonalostí i hned zareagovat a i hned příslušná opatření obecné povahy upravit, ale neměli jsme jediný podnět, který by tohle vyžadoval. Naopak se přidávají další složky, další subjekty, které by rády podobnou ochranu požívali, takže to beru, že se jedná o poměrně precizní systém, který na jedné straně chrání před nelegálním provozem a zajišťuje určitou míru bezpečnosti v té oblasti ochrany a na druhé straně je srozumitelný pro provozovatele a pro piloty dronů.
2: Pokud někdo chce vyzkoušet létat s dronem, co musí udělat? Potřebuje nějaké povolení?
0: Záleží, kde létáte. Obecně platí, že v okamžiku, kdy si koupíte letadlo, vypadne na vás letáček se základními informacemi. Na těch se dočtete, jaké máte letadlo, jak s tím letadlem můžete létat, například do jaké výšky, do jaké spadá kategorie provozu. To vám potom otevírá dveře například do města, nebo naopak vám to říká, ve městě letat v žádném případě nemůžete. Ale současně vám ten letáček i řekne, vy se musíte jako registrovat jako provozovatel anebo jako pilot. A nebo vám ten letáček řekne, že s tímhle letadlem nepotřebujete pilotní registraci.
2: My jsme říkali, že jako pilot se nemusím registrovat, pokud mám dron do 250 gramů, je to tak?
0: Ano, jedná se o letadla kategorie A1. Ta hmotnost je jedním z požadavků, aby to letadlo naplnilo ty podmínky. Ale samozřejmě to letadlo je potom od výroby vybaveno určitými subsystémy, proudovými napětími a tak dále, které jej zařadí do té kategorie A1. A výsledek je potom ten, že se nemusíte jako pilot registrovat. Ale důležité je, že to letadlo musí být vybaveno štítkem C1.
2: Proč je ta hranice 250 gramů? Je zatím nějaký výzkum, že dron o téhleté hmotnosti nemůže na zemi nikoho zabít, i kdyby spadl?
0: Shodou okolností se zrovna ptáte na něco, co mě je poměrně blízké, protože v době národní regulace, bavíme se někde o roku 2015, České ČVUT provedlo výzkum, kdy zkoumalo kategorie, jakých letadel nebo hmotnostní kategorie, jakých letadel mohou být životu nebezpečné a právě dobrali se hmotnosti 250 gramů. My jsme to potom prezentovali Evropské agentuře pro civilní letectví, která připravovala ta evropská nařízení a dokonce se to do nich dostalo. Takže si troufám tvrdit, že to je takový dědictví českého regulačního rámce toho národního.
2: Takže opravdu, když tenhle ten dron i ze 100-metrové výšky mi spadne na hlavu, tak přežiju?
0: Ano, ano.
2: S těmi lehkými drony tedy je možné létat bez speciálního povolení a to i ve městech. Za jakých podmínek?
0: Ve městě máme vytyčenou národní zónu. Jedná se o prostor LKR 316 a ta říká, že v okamžiku, kdy v té zóně chcete létat, vždycky si ten let musíte notifikovat v digitální mapě. Tím odstraníme tu část provozovatelů, kteří primárně nebo kašlou na pravidla a nedělají si starosti s tím, že by něco porušovali. A současně potom vy byste neměl létat způsobem, kdy nepředpokládáte, že pod tím letadlem se nebude nebo bude nacházet nezapojená osoba.
2: Na to jsem se chtěl zeptat, protože když jsem se díval na pravidla na webu Létejte zodpovědně, což je server, na kterém se podílíte vy, podílí se ministerstvo dopravy, podílí se řízení letového provozu, tak tam se píše, že ty nejlehčí drony při letu ve městech mohou přelétávat nad nezapojenými osobami, ale nikdy ne nad shromážděními osob. A potom v dalším odstavci je, že pilot dronu v takovém případě je povinen vybrat si takové místo, kde očekává, že nebude přelétávat nezapojené osoby. Tak co z toho plyne? Jak si tohle to vysvětlit?
0: Já vám trošičku přiblížím tu regulaci. My máme nařízení, evropské nařízení 947, které říká, že s tou nejlehčí kategorií můžete přeletět osoby a potom Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví vydává takzvaná AMC, minimální způsoby průkazu, a tam se píše, že byste je přelétat neměl. I když můžete, pokud se to stane, no tak neporušíte nařízení, ale jenom ty přibližující pravidla Evropské unie. A proto my jsme vzali tu zeměpisnou zónu, o které jsem mluvil před chvilkou, a to AMCčko, to doporučení Evropské unie, jsme natvrdo promítli do zeměpisné zóny, kde jsme řekli, nesmíte přilétat lidi, pokud je nezapojíte do provozu a musíte předpokládat, že je přilétat nebudete. Takže je tam taková jistá skulinka, kdy vy v tom městě budete létat, přijede vám tam cyklista, vy jste to nečekal, že tam bude, tak samozřejmě se mu vyhnete. Ale v okamžiku, kdy vám tam přijde skupina turistů a usadí se přímo pod tím letadlem, tak musíte dělat všechno pro to, abyste vyklidil tu oblast provozu a letal mimo ty turisty nebo mimo ty lidi obecně.
2: Znamenají tyhle pravidla, že pokud půjdu třeba v 6:30 ráno, kdy venku nejsou turisté, tak mohu legálně létat na Václavském náměstí, mohu si legálně z výšky vyfotit Národní muzeum?
0: Pokud si vybavuju správně, nad Václavským náměstím nějaké další zeměpisné zóny nejsou. Někde ve výšce budou letištní gridy, které vás omezí z vrchu, ale pokud si to vybavuju správně, tak ano, nad Václavským náměstím v okamžiku, kdy v té části, kde letáte, nejsou lidi, letat můžete.
2: Vy jste říkal, že tyhle ty lety ve městech v hustě osídleném prostoru je nutné zadávat do oficiální mapy. Pokud to tam zadám, mám čekat na nějaké schválení a teprve potom smím letat, nebo stačí, že to tam zadám?
0: Ne, jedná se čistě o notifikaci toho provozu směrem k veřejnosti, směrem ke složkám, které mají za úkol vynucovat ten rámec, takže nečekáte na žádné schválení, je to čistě na vaši zodpovědnost.
2: Jak je to s ochranou soukromí? Pokud mi někdo letí s dronem nad pozemkem nebo kolem mého domu, může to udělat?
0: Samozřejmě platí pořád zákony, které řeší ochranu osobních údajů. My jsme trošičku se na to snažili myslet především v té zóně, o které jsem mluvil před chvilkou, a je tam právě proto dovětek, že za osoby se považují i lidé za okny budov, jinými slovy, aby jsme předešli tomu, že vám někdo, dejme tomu v paneláku, zavísí dronem za oknem a bude se na vás koukat. Takže i ten bezpečnostní rámec, který především řešíme my, říká, kolem domu můžete, ale měl byste si být jistý, že tam nikdo není za okny. Takže pokud si jistý nejste, tak byste samozřejmě neměli jít v těsné blízkosti oken a koukat třeba do těch domů.
2: Pokud někdo létá kolem mého domu nebo nad mým pozemkem, mně se to nelíbí, co mám dělat? Zavolat vás, policii?
0: S velkou pravděpodobností se vám to nelíbí, protože tam jste. Pokud tam jste, tak nejste zapojen do provozu a v ten okamžik se jedná o porušení právě provozu v zeměpisných zónách, takže ideálně zavolat policii.
2: My jsme teď mluvili o pravidlech pro létání ve městech. Když jsem se díval do té oficiální mapy, tak řada omezení se týká i oblastí mimo města. Typicky, kde se nemá létat nebo kde se nesmí létat?
0: Například v okolí železnic.
2: Dá se to obejít, když požádám správu železnic, nebo třeba v Národním parku, když požádám správu Národního parku, tak je možné si zajistit tohle povolení?
0: V okolí železnic nebo obecně ty prostory, zakázaných prostorů je velmi málo. Jo, například ten Pražský hrad, to je vyloženě zakázaný prostor, ale naprostá většina zeměpisných zón prostorů jsou prostory omezené. To znamená, vy když si rozkliknete tu zónu, která tam je, možná laik si řekne, nemůžu tam letět, protože je tam zóna, ale v každé té zóně jsou provozní podmínky, které například řeší i hmotnost letadla, řeší způsob provozu, výšku provozu. Takže pokud naplníte ty podmínky, které tam jsou, tak letat můžete. Ano, může se stát, že v určitý okamžik vám ta zóna řekne za těchhle z těch podmínek s tímhle s tím letadlem potřebujete souhlas správy železnic a potom půjdete na správu železnic, ale hnedka vedle toho bude popsán provoz, kdy ten souhlas nepotřebujete.
2: My teď mluvíme o provozu, řekněme, rekreačních nebo amatérských dronů. Jak to vypadá s profesionálním využitím? Kolik nebo v jakých oborech je největší zájem o využití dronů?
0: Dneska bych už možná řekl, spíš by bylo jednodušší vyjmenovat, ve kterých oborech není ten zájem. Upřímně aktuálně nenapadá obor, kde bych řekl, že tam ten zájem na využití bezpilotních letadel není. Ať už se bavíme o zemědělství, různých průmyslových aplikacích, monitoringu a tak dále. Téměř všechny oblasti průmyslu ten bezpilotní letadla využívají.
2: Jak je tam náročné zajistit si povolení? Tam je potřeba nějaký speciální souhlas nebo nějaká speciální žádost?
0: Obecně to, že provozujete v komerční činnosti, neznamená, že potřebujete souhlas od úřadu pro civilní letectví. Ten rámec je založený na risk-based approach, to znamená, rámec řeší provoz podle své jeho rizikovosti. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy ta rizikovost vystoupí například z otevřené kategorie provozu, už musíte vždycky jít na úřad pro civilní letectví a mít nějaké oprávnění k provozu. Jedním z těch mantinelů je například provoz mimo dohled. Jo, takže v okamžiku, kdy budete chtít letět mimo dohled s dronem, tak už vždy musíte na úřad. A my potom v rámci toho procesu vyhodnocujeme, jak moc ten provoz je rizikový a na základě toho té rizikovosti se přijímají opatření a klademe nároky a požadavky na toho provozovatele, aby ten, dejme tomu, víc rizikový provoz provozoval člověk nebo společnost, která je k tomu způsobila. Naopak, pokud se bude jednat o provoz, který není rizikový, tak samozřejmě ty nároky můžou být minimální.
2: Když jsem v loni vysílal ze země živitelky z veletrhu, tak tam byly obrovské drony, které se používají pro postřiky, opravdu mnoha kilové. Tam je potřeba nějaké speciální povolení, protože to si asi člověk dokáže představit, že ty by se daly i zneužít.
0: Ano, jedna z těch základních hladin nebo těch limitů pro nejméně rizikový provoz je maximální hmotnost letadla 25 kg. Ty letadla, o kterých vy mluvíte, váží více než 100 kg, takže všechny tyhle ty provozy jsou schválené úřadem.
2: Mluví se o možnosti, že by drony doručovaly zásilky. Jak daleko jsme od toho?
0: Pokud, a teď navážu trošičku na to, o čem jsem mluvil před chvílí, pokud si vyberete provoz, kdy budete převážet přes pole, tak v podstatě můžete začít hned. Jo, ta rizikovost je tak nízká, že není potřeba téměř ničeho. Samozřejmě to ale není tou realitou. Realitou jsou provozy většinou ve městech nebo záměry na provozy ve městech, převážení, dejme tomu Hamburgu, to už s tím jsme se taky už několikrát setkali z jedné části města do druhé. A samozřejmě provozovatel, který chce s dronem létat mimo dohled, navíc nad lidma, navíc v nějakém společném vzdušném prostoru, tak musí být mnohem robustnější, mnohem spolehlivější, než někdo, kdo si koupil drona včera v nějakém obchodě. A obecně, zase záleží na té robustnosti, ale obecně si myslím, že jsme od nějakých základních aplikací převozu jednoduchých zásilek vzdálení možná jednotky let.
2: V poslední době jsou populární různé dronové show, ty také jednotlivě povolujete a je to riziko, když několik set dronů pod mě někde létá nad městem?
0: Riziko by to bylo, proto všechny tyhle bezpilotní letadla mají takzvanou úroveň zlepšeného containmentu nebo zlepšenou úroveň containmentu. Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, který v okamžiku splnění nějakých podmínek automaticky ukončuje let a to letadlo kontrolovaně padá do oblasti, která je k tomu určena. Jo, většinou to je přímo ta oblast toho provozu. Ty systémy jsou automatizované, ale i je tam ruční záloha, takže riziko to být může, ale díky těmto systémům prakticky by nemělo k ničemu dojít. Že ty systémy samotné jsou certifikované obdobně nebo ještě lépe než ty samotná bezpilotní letadla.
2: Zatím mluvíme o pravidlech pro provoz dronů v Česku. Pokud někdo si chce vzít dron do zahraničí na dovolenou, jsou v rámci Evropské unie pravidla všude stejná nebo narazí na nějaká specifika?
0: Ano, ty pravidla jsou stejná v základu. Ty základní pravidla úplně všude stejná. V okamžiku, kdy se bavíme o zeměpisných zónách, tak tam samozřejmě ty státy si ty zeměpisné zóny můžou vydávat, jak uznají za vhodné. Ale zase ten institut toho vydávání té zeměpisné zóny, ten institut poskytování informací pilotům je totožný. Takže v okamžiku, ano, vy můžete mít v České republice, dejme tomu zajištěnou ochranu letiště do vzdálenosti 5,5 kilometru. U souseda to může být 4 kilometry. Ale ta informace, že se to ten provozovatel dozví, funguje na stejném principu, takže neměl by to být v rámci Evropské unie problém.
2: Spolupracujete s úřady obdobnými v cizích zemích? Jinými slovy, pokud se dopustím se svým dronem přestupku v jiném státě Evropské unie, budou to řešit oni nebo to předají vám?
0: Ta místní příslušnost jde vždy na úřadu registrace. To znamená, pokud nám Čech spáchá přestupek u souseda, tak to budeme řešit my. Samozřejmě oni na jejich straně zajistí všechno, co je k řešení toho přestupku potřeba a potom nám to pošlou a my to dořešíme.
2: Děje se to? Jsou takové případy?
0: Naštěstí ne.
2: A jste na to připraveni? A jste vůbec připraveni na to, kdyby narůstaly počty přestupků z drony?
0: Jsme připraveni.
2: Ale přesto, tak jak jste říkal v úvodu, budete optimista a věříte, že lidé budou dodržovat ty podmínky, je to tak?
0: Ano, jsem.
2: Tak ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček byl naším dnešním hostem. Mluvili jsme o provozu dronů na území České republiky. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání ještě jednou a taky krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: A od mikrofonu se loučí hezký poslech Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeje Tomáš Pancíř.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
9: korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Radiožurnálu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Žalobce taky uzavřel 3 dohody o vině a trestu. Českému průmyslu se v červnu dařilo, jeho produkce meziročně vzrostla o 4%, nejvíc od loňského prosince. Proti květnu byla vyšší asi o procento. Rostla přitom většina průmyslových odvětví, dařilo se hlavně výrobě dopravních prostředků, elektroniky nebo kovových výrobků. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Informoval o tom tamní ministr dopravy Steffen Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Sport. Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D35 u Hradce Králové a omezení na D1 před Mirošovicemi. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Opatovice a Olomouc. Na kilometru 130 stojí porouchané osobní auto, je v odstavném pruhu, není ale zatím výrazněji označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se pracuje na mostě Šmejkalka. Od 24. kilometru silničáři opravují vodorovné značení. Projíždí se pouze jedním zúženým pruhem, kolona se už netvoří. Na dálnici D11 počítejte s omezením u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je ve směru do Prahy zúžení do jednoho pruhu. Jde o přípravy na opravu dálnice. Zpomaluje se, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Noci oblačná je zatažená na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů, pátek přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: 7 minut po půl jedné ladíte noční Radiožurnál, jak už bylo řečeno, právě začínáme. A máme za sebou další horký letní den, tak snad vás potěším alespoň tím, že dnes nás nečeká tropická noc. Možná to tak zatím někde ještě nevypadá, ale opravdu teploty dnes v noci na většině míst klesnou pod 20 stupňů Celsia. Takže pokud si v ložnici otevřete okna, určitě se minimálně kránu ochladíte. A počasím se budeme zabývat i v našem prvním nočním tématu. Některým obcím v Česku totiž dochází kvůli dlouhotrvajícímu suchu pitná voda. Správa státních hmotných rezerv jim proto půjčuje cisterny a jedna teď pomáhá například ve středočeské Jesenici. Už za moment se tam podíváme.
4: Noční Radiožurnál
22: a Adam Carda.

0: Ray Dalton zazněl v nočním radiožurnálu a máme hlášené komplikace na silnicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď opatrně před sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 65. kilometru havarovala dvě osobní auta. Jedno z nich stojí uprostřed dálnice mezi jízdními pruhy. Více náš zpravodaj přímo z místa.
3: Co je nepříjemné, tak to jedno neosvětlené zůstalo přesně v toho prostředku dálnice stát. A ten druhý teda je o nějakých 100 metrů vlevo u svodidel, včetně lidí.
2: Místo je neoznačené, vozidla tam zpomalují, objíždějí vozidlo. Je to D1, Praha-Brno, 65. kilometr, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A noční radiožurnál pokračuje slíbenou reportáží. Obce v Česku řeší kvůli dlouhodobému suchu nedostatek pitné vody. Třeba na Rakovnicku místní obyvatelé využívají studny na svých pozemcích, ale ani v nich není vždy dostatek zásob. V osadě Bedlno u Jesenice proto vodu obyvatelům vozí cisterna vypůjčená ze státních hmotných rezerv.
4: Máme studnu, ale ta nám už vyschla, je to katastrofa. Hrůza.
5: 80letá Karla dlouhodobě řeší nedostatek pitné vody. Stejně jako další obyvatelé Bedlna na Rakovnicku.
4: Vodu zimně vozím z Kladna.
6: To máte docela ale štreku teda.
4: No, tak mám tam být, ale a chodím tam prát. Vozím třeba takhle 6 barelů a jezdím tam teda každý týden.
5: Přes léto místním se zásobováním aspoň částečně pomáhá cisterna na 3 kubíky vody. Každý týden si ji střídá právě Bedlno s nedalekým Chotěšovem.
4: Tady mám teda ještě přikrytou igelitem, aby mě na to nesvítilo sluníčko, protože týden zase budeme bez toho, takže si musím našetřit, abych měla vodu na teďko poneděli.
5: Bedlno oficiálně patří k nedaleké Jesenici. Podle jejího starosty Jana Poláka za ODS sucho dlouhodobě trápí i další obce v okolí.
7: Jesenicko patří mezi oblasti, které jsou postiženy stínem Krušných hor, to znamená srážkovým stínem, a to podloží, které na tom Bedlně a Chotěšově, tak bohužel není ideální pro studny. Prostě ta voda se tam nezdržuje.
5: Proto si Jesenice už několikátý rok v řadě na léto pronajímá cisternu na pitnou vodu. Obcím ji půjčuje správa státních hmotných rezerv. Podle předsedy Pavla Švagra se na cisterny v poslední době dotazuje čím dál víc starostů.
8: Funguje to tak, že pokud má obec problémy se zásobováním vodou, tak nás může požádat o pomoc. Pokud není na území kraje nebo republiky vyhlášen nouzový stav, tak tu naši techniku nepůjčujeme bezplatně, ale účtujeme obcím nájemné.
5: Od dubna si cisternu pronajímá taky třeba obec Předslav na Klatovsku. Z Bedlna Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled dodá Martin Matějka.
1: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Ve snaze dostat se do španělské exklávy Ceuta zemřelo podle starosty města nejméně 100 lidí. Fotbalisté Hradce Králové první zápas třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem prohráli 0-1. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podporu popírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
1: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 14 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Králově, ve Hradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Při náporu běženců na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta zemřelo minulý týden nejméně 100 lidí. Velká část se utopila. Uvedl to starosta města Juan Jesus Vivas. Přes 70 tisíc lidí se do města dostalo během dvou posledních červencových dnů z Maroka. Většina se vrátila zpátky přes hranice. Ve městě podle odhadu starosty zůstalo asi 3 až 5 tisíc migrantů.
4: Situace v Ceutě ještě není normální. Centra pro dospělé i nezletilé běžence jsou přeplněná a na hranici kolapsu. Příliv migrantů vedl k humanitární krizi obrovského rozsahu, narušení veřejného pořádku a ohrožení veřejné bezpečnosti.
1: Zemědělci mají po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Třeba v Pardubickém kraji je propad u obilí i řepky až 0,5 tuny na hektar. A podle Vandy Rektorisové z krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí.
5: Každopádně minimálně o 20% en bloc téměř u všech plodin. Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové první zápas třetího předkola Evropské ligy prohráli. Na svém hřišti před vyprodaným hledištěm podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Turecký tým se prosadil v době, kdy dohrával v 10. Trenér David Horejš své svěřence přesto po utkání chválil, nicméně litoval zahozených šancí.
6: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacenou branku a zkazila celý krásný večer těch možností. Jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
1: Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0 díky brankám Čanturišviliho a Polidara. Odvety odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Loktem a překážka na D35 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále velmi opatrně před odbočkou na Čechtice. Na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta. Jedno z nich je stále uprostřed dálnice mezi jízdními pruhy. Další auto je v odstavném pruhu. Na místo právě dojela policie, v místě se zpomaluje, tvoří se kratší kolona, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Olomouc. Na kilometru 130 už nakládají porouchané vozidlo na odtah. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Loděnicí. Mezi 9. a 6. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Pohybují se v levém pruhu. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů. Pátek jinak přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
8: Přesně tak, pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 1 hodině a dnes je pátek 7. srpna. Brno bude mít nové, takzvané digitální dvojče. Vytvoří ho vědci z Masarykovy univerzity a během jednoho roku má odpovědět na otázky, jak se dýchá v různých částech města. Téma pro noční radiožurnál už za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: dokola.
1: Tomáš Klus a píseň Dokola vás provázeli nočním radiožurnálem posledních několik minut a teď se vypravíme do moravské metropole. O vzduší v Brně budou totiž nově hlídat víc než 30 senzorů. Na různá místa po celém městě rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat vytvoří model, ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
2: Zvedneme senzory a neseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
3: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recitox Masarykovy univerzity na střeše. Vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšet ve městě.
2: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří profesionálníma, poměrně drahýma, ale velmi spolehlýma a kvalitníma zařízení.
3: Ten váš senzor je mnohem menší, je to velikosti malého kufříku.
2: Zhruba tak do toho letadla asi.
3: Je na tom solární panel.
2: Měří suspendované částice neboli to znají spíš jako prachové částice.
3: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
2: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť. Přidáme 35 nových očí na 35 různých míst. Očí schválně, protože to jsou optický senzory.
3: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Schulz z Recitoxu.
4: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
3: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
2: Najednou vidíme, že některá lokalita je jiná a kdybychom měli třeba jenom jeden referenční senzor někde, tak bychom nevěděli, co se děje tamhle na kopci nebo naopak pod kopcem, nebo že tam je jiný zdroj.
3: Teď budou měřit po celý rok a data porovnávat se stanicemi Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který vlastně jenom znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
3: Tyhle dva teď budete brát?
2: Jo, to si jako beru. Jo, to má to asi 5 kilo.
3: Tak, nyní jsme se přesunuli teda ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
2: První co je kontrolovat číslo lampy.
3: 0121 016. Jo. Vytahujete senzor číslo 22.
4: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
3: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Schulz.
2: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
3: Klezete právě nahoru.
2: Jo, zhruba do 3-3,5 metrů. Ono by sice teoreticky bylo ideální, aby byl v dýchací úrovni, nicméně zase potom by nám naráželi lidi hlavou do něj. I proto ho dáváme o něco výš.
3: Takže jako se věší značky dopravní na třeba lampu či nějaký sloup, tak stejně tak vy tam věšíte senzory.
4: Podávám Bandimex.
3: Tak a máme utáhnout to.
4: Podívko.
3: Je tady kousek škola.
2: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor. Když to bude dobře, tak pracujeme i s kolegama z architektury z VUTčka. Chtějí navrhovat změny předškolních prostor.
3: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensel, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi
0: i o prázdninách. I could stay awake just to hear.

0: Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit třeba mnoholiční lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše od včerejška nabízí expozice o světě Harryho Pottera ve veletržním areálu v pražských Letňanech. Putovní projekt studia Warner Bros. Do Česka zavítal po New Yorku, Vídni a Paříži. Návštěvníkům ukazuje, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
1: Harry. I'm a what? Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses. Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí. Informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. A původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Tchaj-wan zahájil každoroční vojenské cvičení proti hrozbám ze strany Číny. Simuluje během něj reakci na možnou invazi na ostrov, který Peking považuje za součást svého území. Desetidenní cvičení s ostrou střelbou prověří schopnost tchaj-wanské armády udržet nepřetržité obranné operace po dobu 24 hodin. A hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání. Platí provodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i nadále pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybníka Kachlička na Havlíčkobrodsku. Sport. Fotbalový Real Madrid získal nejdražší posilu v klubové historii. Španělský velkoklub přivedl Jana Diamandeho z Lipska s bonusy v přepočtu za necelé 3,5 miliardy korun. Píše to deník Marca. Real oznámil, že reprezentant Pobřeží slonoviny podepsal 7letou smlouvu. Vedení klubu zároveň informovalo, že s předstihem prodloužilo kontrakt s Brazilcem Viniciusem juniorem do roku 2032.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 před Loktem a na silnici 35 u Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna překáží nehoda za Trhovým Štěpánovem. Blíže ke sjezdu na Čechtice na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta. Zablokované jsou dva jízdní pruhy, pojíždí se pouze odstavným. Brzdí se, dlouhá kolona se netvoří, na místě teď pracují hasiči a policisté. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je zavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Kolona se tam netvoří. A u Svitav pozor, u sjezdu z dálnice D35 z Hradce Králové. Na kruhovém objezdu s odbočkou na obchvat města a Lunchcrown zasahují záchranáři. Zablokovaný je teď sjezd ze staré silnice 35 od Hradce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná až zatažená, na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů, na západě a severu Čech měří kolem 14, na horách 13 stupňů. A pátek přinese jinak jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
4: Ještěd se pokusí dostat na seznam UNESCO. Hotel a vysílač je v současnosti národní kulturní památkou a proces tak může trvat i několik let. Jak chce Liberecký kraj tohoto cíle dosáhnout a jaké kroky k tomu plánuje, tak to zjistíte, když se podíváte na irozhlas.cz do rubriky Kultura a hned první článek je tam právě na tohle téma. Tak se podívejte a já už dál posílám píseň Fam Like You.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Yes.

0: Nějaký ten ťukanec mezi dvěma auty nebo odřený lak při drobné autonehodě mohou většinou řidiči vyřešit mezi sebou v klidu a rychle. Pak ale nastávají také situace, kdy jeden z účastníků odmítá spolupracovat. Co s tím, tak to probereme za chvíli v letní autoškole Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: asi málo který řidič o sobě může říct, že nikdy neboural. Když už se to stane, není nutné vždycky volat policii. Pokud jsou lidé rozumní, na vyřešení nehody se domluví. V letní autoškole Radiožurnálu ale řešíme, co dělat, když jeden z řidičů odmítá spolupracovat. Zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky se ptal reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Ještě jen doplním, že pokud byste si chtěli poslechnout všech 31 dílů letní autoškoly Radiožurnálu, tak je najdete na našem webu, tedy webu Radiožurnálu, v sekci seriály.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: V Česku se připravují na další vedra, pořizují větráky, klimatizace nebo rezervní nádrže na vodu. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Německý soud udělal doživotní trest útočníkovi, který loni v Mnichově najel do davu lidí a 2 z nich zabil. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod 3. předkola Evropské ligy. Jablonec zvítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A dnes bude jasno až polojasno. Teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Skoro 2/3 lidí v Česku se začaly adaptovat na extrémní teploty. Pořídili si třeba větrák nebo klimatizaci. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů.
3: Horkým tropickým nocím se přizpůsobila například jedna z rodin z České Břízy na Plzeňsku, která začala spát na venkovní terase.
4: A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí.
3: Nejčastěji si dotazovaní pořídili větrák, asi 1/3 z nich. Dále si nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
3: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letišť posílí. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežili žena.